Jdeme skládku smetí, ale taky les. Pohoří z rezavýho plechu, krásně se výjímá kapradí a mechu, popel a dým. Kdo mi poví, co s tím?

0: jak žil bych rád.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Dnes nás čeká v pořadu Na cestě představení CDčka a tak jedna pozvánka na muzikantskou akci. Budou to Horecké struny a začneme CDčkem. Album, ze kterého dnes budeme na vlnách Českého rozhlasu Olomouc poslouchat písničky, není tak úplně novinkou. Vyšlo už na podzim roku 2020 a vydala ho pozoruhodná písničkářka Saša Nikličková pod názvem Zmačkaná žena. U poslechu pořadu Na cestě vás vítá a klidný poslech přeje Jarka Nosková.

0: Tak dva.
1: Saša Nikličková je písničkářka z Mladoboleslavska. Doprovází se na akordeon, na který se naučila hrát sama. Je autorkou všech písniček, včetně Zmačkané ženy, podle které se celé album jmenuje.
0: Zmačkaná žena.

Ve svých písničkách Saša Nikličková posluchače vezme do světa žen. Tematicky krouží kolem ženských radosti a strastí. Jak uvádí na svých stránkách, baví publikum šanzony dojemnými až k uřechtání. Námětem další písničky je třeba Večírek v domově důchodců s názvem Advent.

Na folkovou scénu se vydala Saša Nikličková po úspěchu na folkovém notování. Je držitelkou autorské porty z roku 2021, získala i folkovou cenu písničkářka roku 2023. Kromě alba Zmačkaná žena, které dnes pořadu Na cestě představuju, vydala 6 let předtím debutové CDčko Kam nepřijde den. Saša je taky překladatelkou především komiksu. V muzice spolupracuje s manželem Láďou Koťátkem Nikličkem, Slavkem Janouškem, kapelou Isara a dalšími. Kam pak se spodě...

Dnes na vlnách Českého rozhlasu Olomouc posloucháme písničky z alba Zmačkaná žena písničkářky Sašiny Klíčkové. Saša je autorkou všech písniček na CDčku. Samozřejmě

Tak to byla písnička Katastrofická Saši Nikličkové z jejího alba Zmačkaná žena, které dnes pořadu Na cestě posloucháme. V poslední době je Saša taky součástí kapely Mňau Mňau Band, se kterou rovněž sbírá úspěchy a která nedávno vydala první album.

Pokud vás písničky Saši Nikličkové zaujaly tak jako mě, můžete si CDčko Zmačkaná žena objednat v nakladatelství Galén, které album vydalo, anebo přes odkaz na stránkách www.niklickova.com. A taky třeba doporučuji najít si na webových stránkách Českého rozhlasu Olomouc záznam jejího koncertu u nás v rámci koncertních střed živě. Poslední ukázka z alba Zmačkaná žena se jmenuje Podprsení.

teď už nás na vlnách Českého rozhlasu Olomouc čeká pozvánka na jednu z prvních akcí pod širým nebem, a nejenom v našem regionu. Jsou to horecké struny, jejichž už 19. ročník se koná v Horce nad Moravou 22. a 23. května.

Začíná se v pátek od 18 hodin v areálu pod Kaštanem velkým jam sessionem pro muzikanty i nemuzikanty. Návštěvníci budou mít možnost spaní ve vlastním stanu přímo v areálu. Vlastní program pak začne v sobotu v pravé poledne v areálu na Sokolce. Jedním z vystupujících bude kapela BPT ze Zlína, která zahrála předchozí písničku Moře hoši. V Horce nebude chybět ani legendární tramská kapela THS Brzdaři.

Kromě BPT a Brzdařů vystoupí taky kapely Jakub Severní Morava, VSHD Dlouhá Loučka, Vítku Sextet Olomouc, Zajatci Odry, Arest Bruntál Rymářov, Hudlaři Brno. A největším lákadem bude legendární benžista Marko Čermák a jeho kapela Pabírky.

Horecké struny pořádá Malá Kopaná Horka. Veškeré informace, včetně pořadí kapel, najdete na webových stránkách horeckestruny.webnode.cz. A my si teď na vlnách Českého rozhlasu Olomouc poslechneme Marka Čermáka v bluegrassové klasice Relax Kraxe, Penžo z Mlžných hor.

Závěr horeckých strun 23. května obstará další z legend. Bluegrass znova ze Šumperka. A s tou se rozloučíme i my v pořadu Na cestě. Od mikrofonu se loučí Jarka Nosková.

Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda. Na konci tohoto pracovního týdne, ale není to ještě konec Humoriády, protože i v ten sváteční den nás jedna čeká s Libuší Švarmovou. To předbíhám, ale dnes tu máme, protože je ještě normální běžný den, Martina Zounara. Ahoj, Martine.
2: Já vás zdravím všechny a jenom moje průpovídka, která je dobré ráno, dobrý den, šep vzoru celá zem, dej si kafe, ti to blafe a tak dále a tak dále. Máme tady Humoriádu a musím říct, hodil jsem na Leničku, Katou jsem hodil očku a že jo, víme. Děkujeme za předpovědi a za zprávy.
1: Ano, a teď od zpráv k zábavě.
0: Humoriáda.

0: Já myslím, že ano, Martin Zoller je taky docela rozlítaný, ale...
1: Já jsem rozlítaný, je takový vítr, no jasně. Já jsem dneska jel na skutru, to byl takový vítr, že jsem to v životě neviděl. No. Jo. A, ano, byl to jako peklo, bylo to peklo v řetězech na kolech. Já mám oranžovou helmu, zářící bundu, abych byl vidět, to je takový základ. A přesto mě dneska dvě ženy, které držely telefon a psali zprávu při odbočování vlevo, mě neviděli a měli otevřené okýnko a já jsem udělal bububut. Ty zlobivá číčo. No, tak jsem to řekl přesně.
0: Dojel jsi. Sice
1: já dojel jsem se tady v pořádku, tak snad a těším se, protože témata jsou nádherná.
0: Tak co vybereš?
1: Nejdřív teda zdravím posluchače samozřejmě, těším se na vás s Patrikem a pozor. Večer s Milošem Kopeckým a Marie Drahokoupilová, to byla skvělá nádhera, a na Francouz je to zašel, dostupnosti žen. Miloš Kopecký, znalec, pojďme na to.
2: Mildo, mají být ženy snadno nebo těžko získatelné?
3: To je takové, mají, co to mají? To žádný předpis není, no tak, některá je taková, jiná je zónaká, podívejte se. U některé ženy je síla v tom, že je jakoby nedobytná, že jo? A že tedy dělá ciráty. A u jiné je zase ta síla v tom, že nedělá ciráty. Že to bude... Řekl bych... Ano! Že to bere útokem. Přiznávám se vám k tomu, že... Ale prosím vás, na mou duši, nechápejte to teď lascivně, ani dokonce pikantně, to je fakt. Tento druhý typ žen, které nedělají ciráty, jsou v mých očích malý stupínek mravně vejš. Oni, jak si řekl bych, nekšeftují se svým ženstvím a nehrajou ten teatr, kterou někteří muži, bohužel většina mužů, má ráda a potřebuje, aby si to vážila. Jsou lidi, kteří nedovedou ocenit, když ta žena je upřímná a nedělá ciráty. Jo? Jo, je to tak. No, já si myslím, že tak jako muži se vychloubají tím, koho všeho dobili, tak ženy zase se vychloubají tím, koho všeho odmítli. A myslím si, že takovou obranou pózou je to dát najevo, já jsem nedobytná. Já jsem nedobytná. Tady marně děláte obchvat, pane. Marně koulíte očima. Marně vysunujete bradu, pane. Já jsem nedobytná. A jsou ženy, které s tím pochopitelně dosáhnou velikých úspěchů. Kromě toho, některé ženy odolají i těm nejsilnějším náporům. Pánové, já vám mohu říct neocenitelnou radu. Čím dobydete většinu ženských srdcí? Čím se vetřete do ženských srdcí? Já vám to řekl. Květiny. Květiny, orchidee nebo růže. Koš květin, ale pozor, uprostřed ovar. Ano, uprostřed vepřová hlava, něco k snědku, ale místo citronu útlý svazek básní. Velmi rafinované. Něco pro cit, něco pro fantazii, něco k snědku. No, teď i v přírodě to vlastně je tak zařízené, když to pozorujete, ty sladké lásky hry, to je nádherná podívaná. Podívejte se, dejme tomu na náš kur domácí, jo? Taková slepice a kohout. Viděla jste někdy, když kohout po dvoře honí slepici?
4: To jsem viděla.
3: Já jsem z venkova, viděl jsem to milionkrát a vždycky jsem si říkal, co pak se asi v té slepičí hlavě, v tom mozečku děje. Já jsem na to přišel.
4: Ne.
3: Když kohout běží za slepicí, tak si říká, tak teď jí potvoru dostihnu a zmocním se jí. A kdyby náhodou ne a nevyšlo to, tak jsem se aspoň proběhnul, no. Furt lepší než nic. Slepice naproti tomu si říká. Teď musím ještě dvakrát oběhnout ten dvůr, aby on si neřekl, že jsem lehká.
1: To je nádherný samozřejmě. No. Já teda musím říct takovou jednu věc. Podívejte se, pojďme si říct jednu základ. My přeci víme, my muži, že jaká očekávání jsou do nás vkládány, že? No. Jakou zodpovědnost, ale chci říct na adresu dám. Vážené dámy, když nevsklíčí semenko, nejsou dožínky. Jo, a to není jenom, že si tak farmář jako farmářka dupne a drc. Ne, musí se tomu věnovat. jo. Tomu políčku.
0: Takže chtěl...
1: Chlákoli zalévat.
0: Ano.
1: Jo, opět okopávat, opečovávat, jako prokopávat. Rozumíš to? Ty se nesměj, ty.
0: Ne, já si představuji, jak vlastně ty pokračuješ v tomhletom filozofování potom na vašich Kopeckém. My byste měli to debatu rozvíjet dál. Takhle jako. Pana... Ty jsi takhle taktizoval s ženami?
1: Ne, co? Nebo... Podívej se, jsou různé typy mužů. Jsou, jo, třeba mám jednoho kolegu, který, když jsme chodili v roce 86 do Alfy, to byla diskotéka tenkrát, tak jsme chodili takové partě, nebudu jmenovat, ale bylo to třeba, někdo měl, víš, můj život už vlastně končí a já ještě bych se zastavil jednou v tvém náruči a pak už všechno skončí. To byl jeden typ. Druhý typ byl, hele, já, podívej se, já nic o tom neočekávám, prostě jdu svou cestou, rovnou za cílem, chápeš to? A pak byl jeden typ, který přišel a říkal, jo, když řekl, jo, čau, ahoj, ty něco chceš, jo, chci se zeptat, jestli by si tr... A víš, že jo. A my s kolegou jsme hodiny vyprávěli nesmysly a pak co? Nic, že jo. Takže vážení přátelé, ano, někdy je lepší říct rovnou na věc. Hele, jsou to čtyři, jsou to možná čtyři facky, ale určitě šest krásných pohlazení.
0: Říká ze zkušenosti Martin Zounár. O dostupnosti žen jsme si tady poslechli povídání od Miloše Kopeckého. Může se objevit ještě ve scénce v části nazvané Náhrdelník a manžel, ještě po boku Květy Fialové, ty Sklenčka a dalších. A nebo nám o svém životě povypráví o životopisných datech, tedy Luděk Sobota. Nabízím já proti jako variantu B. Ačko, scénka Miloš Kopecký, Květa Fialová, Ota Sklenčka a další, a nebo Luděk Sobota sám v monologu. Vybíráte si vy na telefonním čísle 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 01 04.
1: A nebo třeba budu pokračovat ve svém filozofování.
0: To každopádně. A teď Jiří Korn k tomu. Humoriádě, kterou posloucháte.

0: Vesele a zdravě. Rozhlasová poradna s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Vesele a zdravě. Každý pátek po 13. hodině v našem vysílání a na webu veseleazdravie.cz. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Připomeňme si první soubor.

0: Dobře, Davide. Děkujeme za hlasování a přesouváme se s dalším telefonujícím. Kdo to je?
1: Honka, tady Danda Staková.
2: Dobrý den.
1: Ano. Chtěl bych vás oba zdravím a děláte to skvěle. No a děkuji. Volím Luďka Sobotu.
2: Dobře,
0: Dobře.
1: Jo, mějte se krásně.
0: I vy, zdravíme na západ. Kam teď? Dobrý den po telefonu.
3: Takže dobré odpoledne.
2: Dobrý den.
3: Tady je Petr Stebec nad Metojí.
2: Aha.
3: Pozdravuji pana Pounera.
2: Děkuju.
3: Ale já jsem Boba Švarce.
2: Jo, dobře, děkuju.
0: Ano,
2: a co dáte?
0: Co dáte, ano, Ačko, Bčko.
3: Ačko.
2: Děkujem,
0: dobře,
2: díky, naschle.
0: Zapisuju. Děkuju. Taky tenhle hlas rozhodl, že zůstaneme u Miloše Kopeckého s dalšími vystupujícími Náhrdelník a manžel. Scénka.
4: Klenoty Rivalten.
5: Profesor Champier, tak poslyšte, pozící, tak kolem čtvrté.
4: Ano, souhlasím, budu naprosto přesný.
5: Výborně.
4: Klenoty Rivalto.
6: Tady Šampianová, dobrý den. Tak co, už jste domluven s manželem?
4: Ano, zítra ve 16:00, madam.
6: Mohla bych pro vás přijet vozem. Já bych nerada, abyste můj náhrdelník cestou někde ztratil.
4: Buďte bez obav. Jste velice láskavá, madam. Pojedu vlastním vozem a dopravím se domů sám.
6: Výborně, budu vás čekat v hale.
4: Děkuji, madam.
6: To je přesno.
4: Přesnost je ozdobou králů.
6: Ozdobu královen má.
4: Ano, tady.
6: A mohla bych se ještě jednou podívat?
4: Ovšem, můžete si ho dokonce i zkusit.
6: Oh, já bych potřebovala jiný dekol, kdybych se mohla
4: Prosím,
6: by to bylo ideální. Já myslím, že teď, kdybyste zašel za manželem, já bych se šla převléknout, že by to bylo ideální. Okay. Prosím, ano.
5: Pane Rivalten, nemilý,
4: se mě těší.
6: Ano, pánové se znají, nebudu rušit, já se půjdu zatím. Hned jsem zpátky.
4: Prosím. Je mi nesmírnou ctí, pane profesor.
5: Velice mě těší, prosím, posaďte se. Máme hezký den, což?
4: Ano, velice krásný.
5: Vy se nám nepokazil, což?
4: Já doufám, že ne.
5: Jste optimista, to je dobrá vlastnost.
4: Já jsem obchodník, pane profesore.
5: To je taky dobrá vlastnost.
4: Já doufám, že se domluvíme.
5: Já taky doufám. Jenom bych... Nejdřív, měl jste v dětství nějaké potíže?
4: Pane profesore, já dost spěchám.
5: Dobře, tak dětství přeskočíme. Co jako kluk?
4: No, jako kluk jsem měl spalničky, ano? Jestli vás to tedy zajímá.
5: A co, úpal?
4: Úpal ne. Vy ano?
5: Já ne, proč?
4: Jen tak.
5: Kouříte?
4: Ano, děkuji.
5: Kolik?
4: Jedna stačí.
5: Denně?
4: Ne, myslím teď.
5: A co myslíte, má Carmen pravdu?
4: Která Carmen? O tom jsem nikdy nepřemýšlel, pane profesore.
5: Chodíte rád na opery, nebo vás hudba rozčiluje?
4: Pane profesore, kdybyste se neurazil, mě nějak si daleko více rozčiluje... Promiňte, prosím. Ten tón.
5: Hned přejdeme k věci, to je profesionální zájem, to nemyslím, nevím, nesmíte brát vážně.
4: Vy jste velký šprýmač, pane profesore, vy jste člověka tak polekal.
5: Celkem normálně reagujete.
4: No, za to vy nemáte, zdá se, nervy úplně v pořádku, pane profesore.
5: Ale to mě nesmíte dělat, člověče. Tak nic. Tak teď docela vážně, milí příteli. Nic to není.
4: Já vám nerozumím.
5: To nevadí.
4: Pane profesore, já mám takový pocit, že každý mluvíme o něčem jiném.
5: To nevadí. Hlavně, že to dává smysl a že to navzájem navazuje.
4: Dobře, kdybyste dovolil, já musím přejít k věci. Já potřebuji přímou odpověď. Ano nebo ne?
5: Tak lehké to není.
4: No právě, pochopte, že to je naopak velice, velice mimořádné. Je to velice vzácné.
5: Zdraví každého z nás je vzácné, příteli.
4: Přejete si to snad na splátky, pane profesore?
5: Jsem sice zvyklý, že pacienti mi platí hotově,
4: To já tež, ale přesto ve vašem případě bych mohl udělat určitou výjimku.
5: Nemusíte, mě stačí šek.
4: To mě úplně.
5: Mě taky.
4: Já jsem velice rád, že jsem vás poznal a já doufám, že se mnou budete spokojen.

0: Když se budete řídit mými radami, tak docela určitě.
1: Ano. A co mě radíte, pane profesore?
0: Především se šetřit. Přijďte ke mně na víkend, to vám udělá dobře.
1: Oh, vy jste velice laskavá.
0: A vezměte sebou ženu.
1: Prosím, ženu? Já doufám, že to není podmínka.
0: No, zajisté, že ne, já myslel na vaše pohodlí.
1: Vy máte smysl pro humor, ale já jaksi na takové pohodlí už jaksi nejsem.
0: Jak si přejete? Možná, že to milostivou bude mrzet.
1: V tom případě se omlouvám a ruku líbám.
0: Co?
1: Že ruku líbám.
0: Komu?
1: Milostivé paní. Byla rozkošná, byla velice milá.
0: Promiňte, já nemám paní.
1: A ta dáma, která tady...
0: No, vy myslíte vaši paní?
1: Mojí paní, já jsem vdovec.
0: Co? Co se jí stalo?
1: Umřela před 20 lety. Já jí dal na hrdelník.
0: Do hrobu?
1: Do hrobu, do ruky.
0: Co to?
1: Ta bestie. Ta bestie, ta podvodnice. Vodu.
0: Klid?
1: Policii, zavolejte policii. Nechci.
0: Klid, prosím, klid.
1: Policii, zavolejte.
0: To je zajímavé, jak se spalničky po letech projeví.
2: Humoriáda.
3: Ta sklenčka, to, ano, tak jako, to není tak často, že by se tu v Okázkách objevil. Ty jsi se s ním potkal,
4: ano,
3: nějak?
4: Povídej. Já musím říct, že to si trefil hřebíček na hlavičku. Jelikož já jsem měl krásnou instalaci s Ludvíkem Nážou, byly to 3 díly, hlavní role studentská balada, napsal to pan Hubač. A pan Sklenčka, bylo to z první republiky, mezi jako první období první světové války a tak. A musím říct, že on mě dělal otce a byl to velký zážitek. Bratr mě dělal Jirka Bartoška a Vladimír Dlouhý bratra, teda, a Ondra Vytchý a Pavel Kříž. Taková, byl to fakt studentská balada, prostě bylo to krásný. On mě dělal o tatínka a to bylo jako, to bylo si, a byl Ludvík Ráža režii, ty blázne. 6 měsíců natáčení, krásný. A pan Sklenčka právěcky, on měl trošku třes, říkám, jsem, prosím tě, jenom nic nehraj zatím, to ne, ale jenom mě poslouchej a reaguj, to stačí. On je to pravda, ale herství o poslouchání a vycházení, no, z toho druhého, než začneš něco s tím dělat. Že?
3: No, ale jako mladý, jestli člověk ví, jak to s tím naložit, jestli reagovat dostatečně, jestli toho druhého poslouchat.
4: No právě jenom poslouchat.
3: Jo.
4: Ono, když to,
3: jako
4: to
3: zapomenout na to, že hraješ. A
4: no, no to nehraješ, jo, tak si říká, že no, to ti režisér řekne postava tohle, ale někdy třeba, když je člověk, samozřejmě nemá zkušenosti, tak ví, co řekne ten druhej. A ono vlastně ve výrazu, on to ještě nedořekl, ty, jo, no teď já, ještě jsi to neslyšel, tak jak můžeš reagovat, že víš, jo, jo, ono všechno má svůj čas, svůj proces, vnímání, reakci na to, co ti, co řekne, ono se to zdá být jednoduchý, ale říkám, je, když ty věci jsou, no.
3: No já obdivuju někdy právě to, že tím, že víte, co ten druhý řekne, naučíte, no to, ano, se ten text, no, jak se naučit jakoby tu bezprostřední reakci, aby to vypadalo v tom obličeji, že to v tu chvíli přišlo. Ne, jako učil ses to dlouho?
4: Ne, to se nedá naučit.
3: Nedá.
4: To si myslím, že nedá naučit, ale vím, že představení 12. chlapy s Martinem Krausem a s Martinkou Randovou, opravdu někdy máme věc, a teďka s Filipem Blaškem i Úvěr, už hrajeme tak, že opravdu, já ani nevím, že to je text, je to tak vrostlý, že právě se dostavují ty věci, že ty, já mám pocit, že si povídáme, jako, že, a přitom, a to je nádherný, to musím říct, že je příjemný.
3: Takže je to pak
4: a musím ti říct, vlastně nejlíp se hraje, když jsi nejvíc unavený.
3: Ale...
4: No, děláš zbytečný kraviny, no, prostě jsi rád, že a ono to z toho leze ta pravda. Je to fakt hezký, je to, nevím, tak třeba někteří herci poslouchají, říkají, co to kváká za kraviny, myslím si, že ne.
3: Martin Zounár je naším dnešním hostem a za malou chvíli vybereme další ukázku do Humoriády.
5: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid, když ti květy

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: S Martinem Zounarem, humoriádě.
2: Zdravím, zdravím.
1: Jdeme dál, co
2: tam
1: vybereme?
2: Máme? Pozor. Já tady vidím, prosím tě. Já tam mám Jiřinu Bohdalovou, je to tak?
1: No, je tam, není sama, ale je tam ano.
2: Nálovský Karel Šíbůr, no to je trojka. Ježiš, no jistě, já si vzpomínám na Silvestra, když jsem s nima dělal jednoho policistu, jenom takový 2, 3, 4 věty a pak přišla Jiřina Bohdalová a bylo to o tom znásilnění. To byla světová scénka.
1: Ano, to jak nahlašovala, ano.
2: Ano, na té ano, to byla ano. Pecka. Ano. Takže prosím tě, já bych pro tohle, no to bych šel. A Jiřinku samozřejmě zdravím, zažil jsem teďka na natáčení před 14 dny, ještě než má narozeniny, tak jsem si popřál rád. A já jsem s ním vařil a bylo to krásný.
1: Jo.
2: No a já.
1: Co jste vařili?
2: Vařili jsme, prosím tě, polévku z vilachu, to byly moje recepty, které ano. jsem, tak polévku z vilachu, vynikající, gulášová, ale vilach tam má fazole, má tam uzený, má to, já ti říkám to.
1: To může být dobrý.
2: No to je strašně dobrý. A potom jsme měli.
1: A Jiřince chutnalo.
3: Říká, dej mě to do skleničky, vezmu si to celý, jo? No a jaký je, Martinku, pojď.
2: A já vařím diváci.
3: Ne, vaříš se mnou na diváky. Já jsem tady.
2: Já jsem říkal, ano, ty jsi bohyně.
3: Ano, jsem.
1: A ty máš občas tu tendenci jako komunikovat s tou kamerou, ty to umíš.
2: Já mám za sebou vlastně 650 dílů Prima Vařečky, 100 dílů Pozor, to bylo krásný, s Kašpárkem na TV Barandov a to jsem byl jako ficka, když to řeknu.
1: Ale víš, že jsme spolu taky dělali vařečku, že jsi se mnou vařil a byl tvůj host.
2: Jo, no asi jo, no, ale to je strašně, ale víš, co to ještě zaplat mám, že teďka už vaří opravdu kuchaři
1: ano.
2: A já jsem jako moderátor, ale s Radkem jsem se opravdu naučil, to bylo neuvěřitelné, co on už v té době jako dělal a koukat mu pod ruce byl taky Michelin, vůbec to je výborné, no to je to samý Polorek Zdeněk, Manu, to jsou všechno nádherné věci a jsem rád, že jsem jako, ano. Že jsem byl moderátorem, nikoli v kuchařem, i když u mě by ses opravdu dobře najet. Jiřince chutnalo.
1: Takže Jiřina Bohdalová, ano. Josef Náhlovský, Karel Šíp, teatr, pořad, ze kterého bereme a ukázka nazvaná Temelín.
4: Nemůžete, tady nejste na žádném seznamovacím večírku, ani. Tohle to je manifestace. Tohle je Česká atomová elektrárna.
5: Jo, Česká atomová? To, paní, to máš zase Češi na půl s nějakým Tomem? To bude Tom Paťa. Ano, Richtig. Česká atom Paťa. Boty už dělat neumí, tak fušuje do elektrika. Tak jeden.
4: Paní, já nevím, jestli to dobře chápete, ale tamhle to, kdyby jednou bouchlo, tak vás to sfoukne až do Rakouska.
5: Jo, takže přímá linka Temelín Vídeň. No, udělá to puc a jsem tam nosem.
4: Kouknou, paninko.
5: No.
4: Jdou sem. Hrajte se, co vy vlastně s tím pozemkem chcete dělat? Nechtěla byste to střelit nějak lacinějc?
6: Tak pojďte se, taky mám takový návod. Hrajte se, co kdybyste na tom vašem pozemku postavila takových pár McDonaldů? Víte, aby my aktivisti jsme to měli všechno na jednu fleku, co vy na to?
5: No tak podívejte, kuci, nalejem si čistýho vína, jo? Já totiž tady mám velký plány. Tady bude jednou stát velký zábavný park, rozumíte? Takový český prátr. Já jsem jako mladá začínala ve Vídni, no, prátru. Helejte, česká holka na ruském kole. Nastupte si, pánové a dámy. Ale roztočíme kola a už se to točí. Už to jede. Rychlost bude malinká, ať nám slečná neblinka. Nastupte si všichni kluci, je tu vaše půlce moce. Akorát jsem to říkala celý německy, že jo, no. Hlejte, pánové, za mnou chodili chlapi z celý Vídně, no. Pak přišel ovšem starý šmucik a šmetec, no. No tak, já se právě chci teď vrátit ke svému původnímu řemeslu, že jo, ke kolotoči, dělat konečně to, co mi jde, no. Hlejte, ale že zapnu šňůru svýho kolotoče do takhle velký zástrčky, no to mě teda v životě nenapadlo. No, helejte. To je nápad, pánové. Já to můžu celý propojit, jo? A udělám z toho takový jako strašidelný zámek. Prostě dům hrůzy, že jo? Protože co si budem povídat, hezký ono to není.
7: Tak vy nám z toho, paninko, chcete udělat takový Disneyland?
5: Jo, ovšem bude se to jmenovat po mně. Šmucikland.
4: Šmucikland, to je hezký. Jenom aby takhle jednou v Evropě neříkali celému Česku. Šmucikland.
7: Franto, pojď sem, dáme si tu naši

0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak Jiřinu jsme probrali. No, Karel Šíp, Pepa Náhlovský, ten je taky pojítkem s další ukázkou.
2: Ano, ano.
1: Když se řekne Pepa Náhlovský, co tobě se vybaví teď hned?
2: Mně se vybaví můj první zájezd v podstatě, když to řeknu teda na západ.
1: Ano.
2: Protože jsem byl účastníkem zájezdu, když já jsem ještě než ty nohy mě opravdu jako ty kotníky, jak mám špatný od narození, tak jsem byl v Amfóře. A zažil jsem právě v tom roce 90...
1: Pepu na hřišti.
2: No, ty blázne, ale pozor, on hrál velmi dobře. Karel Šíp, super. Karel Wagner, ten byl bojovník, on trošku loktičky, jo, ale tak Ondra Větký, jasně. Ale vůbec, pozor, Franta Ringo Čech. Tak víš, co to všecko, to bylo super. A Nálák, výborný. A my jsme jeli tenkrát autobusem, Petr Salava jako prezident, a objeli jsme opravdu Německo, Francii, do Londýna a zpátky do Ostende a zpátky přes Helen, bylo to nádherný. 14 dní. A v tom autobuse byl Karel Zich ještě, Karel Šíp, já, Horňák, Náhlovský, jo, Karel Wagner a celá tato parta jela. Hele, to byla, bylo to nádherný. Pozor, Novotný Petr, že jo. Jo, to fakt to bylo špička.
1: Byla ta zlatá éra.
2: To bylo, no, to bylo, no. To
1: takže
2: bylo,
1: je na co vzpomínat.
2: To je na co vzpomínat, no. Ale my jsme, protože, že jo, poprvé na západ, tak jsme, jako, že bychom chtěli vidět, jako ty peep show, že jo, co to je. Tak a teďka jsme neměli ty řeči a tohleto, tak jsme šli na peep show se podívat a ty v těch kabinkách se pořád slíkali chlapy, jo. A my kurně, kde je ta ženská, my jsme byli v homosexuální peep show, jsme si blbě přečetli. Ten název je furt, sakra babi, ukažte to, kdy už tebe, tam se furt slíká chlap, ty, my to potřebujeme. To
1: Martin Zounár je naším dnešním hostem, vážení. A už jste pochopili, že tady Josef Náhlovský je tím pojítkem s další ukázkou, může být i s Pepíkem Mladým. To je
2: no,
1: Ačko.
2: Ten tam byl taky.
1: Ano.
2: Jestli to taky na peep show.
1: A varianta B. Josef Hlinomas a Vladimír Hrubý. Ukázka nazvaná v divadle Scénka ze Silvestra 1975. Vybíráte vy 731 800 900 SMS-kové číslo 90 01 04 Humor Mezera A nebo B. Pište do pořadu s názvem
0: Humoriáda.

0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Jaká je budoucnost Českého rozhlasu a České televize? Jaké jsou výhody a nevýhody možných způsobů jejich financování? A je ohrožena jejich nezávislost? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví. Už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání.
1: A našimi hosty budou členové mediálního výboru Poslanecké sněmovny Martin Kolovratník z Hnutí ANO a Martin Baxa z Občanské demokratické strany.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: V Humoriádě, tedy Josef Mladý, Josef Náhlovský nebo Josef Hlinomas a Vladimír Hrubý. Pro co hlasujete? Ptáme se s Martinem Zounárem po telefonu. Vám,
3: dobrý den.
2: Co voláte?
4: Dobrý den. Já jsem z Rokycana, hlasuju Ačko.
2: Děkujem. Dobře, zapisuju skvělý. Ačko, děkuju zároveň taky. A kdo ještě volá? Dobrý den.
5: Dobrý den, Brian z Martina.
3: Aj, Martin.
5: Hlasujem za Bčko, áno.
3: Áno.
5: A prajem vám pohodový zvyšok dňa.
2: I vám sa vydaří. Ďakujeme moc. Kdo dál?
6: Magdalena z Hradce, zdraví bývalého Hradečáka.
3: Dobrý den, jsem stále Hradečák.
6: Aby bylo
3: houzounera,
6: protože je s tím prča.
2: Ačko.
3: Ačko, děkujem.
2: Dobře, no tak jo, tak nakonec bylo to velmi vyrovnaný souboj, ale o pár hlasů navrch získal víc. Josef Náhlovský, Josef Mladý, povídání o hraboších a ekologii vítězí.
7: Pojďme k poslední důležité informaci, která tady zazněla. Žeremiš.
8: Já jo.
7: Ne, ty. Říkal jsi, že žere myši. Káňa, teď pojďme k jádru pudla.
8: To žere pudly nebo myši?
7: To je, soustřed se.
8: Přátelé, no, pudl dobrý je taky.
7: Hraboš polní.
8: To je taky myš.
7: Samozřejmě, že to je myš. Co by to bylo jiného?
8: No taky jsou hraboši, co si nahrabali. To je jiný druh.
7: Ne, na poli je jenom tenhle hraboš malej, tam si nikdo nenahrá.
8: Ne, to ještě neunosí.
7: Hraboš polní, přátelé, sežere až 5 metráků obilí.
8: Na posezení.
7: Ne na posezení. Viděl jsi někdy 5 metráků, jaká to je hromada? Víš, jak by se nafouk takovej hraboš chudák, by se ani nedostal domů, do té dírky by nevlez.
8: No, to se tak občas stává, že jo, paní?
7: Hraboš 5 metráků obilí. A teď pozor.
8: Tak se červená, ty paní.
7: Takáně? Sežere za rok až 2000 hrabošů.
8: No, ale tomu já potom nerozumím. V čem je užitečnost?
7: Teď jsem to vysvětloval.
8: Tak počítejte se mnou. Jeden hraboš 5 metráků, 2000 hrabošů sežere 10 000 metráků v obilí. To znamená, že jedna káně, která sežere 2000 hrabošů, sežere zároveň s tím 10 000 metráků v obilí. To jsou 2 vagony žrádla. A to je pěkně žravý ptáček. A to je užitečný.
7: Ne, já už
8: jeden
7: vidím.
8: Z vás dvoje magor.
7: Já už vidím, kde je ten problém. Ty máš špatné vstupní informace.
8: Já mám poslední špatný ty výstupní.
7: Hele, víš co?
8: Aby to tady neřešil.
7: Zajdi mezi nás ekolog. Ano. Já jsem ekolog.
8: Vy jste ekolog, to je pravda.
7: Ne, ekolog je špatný bytí, ano, ale tak. Já jsem ekolog. Zajdi mezi nás, mezi tyhle ty Greenpeace.
8: No, green špíz, ano, znám. Já jsem si tuhle na pumpě zelený špízeček. Salmonelu jsem dostal. Tatárka chodila, mohla, že se bych jednula zbaštil.
7: Ne, green špíz, ale green peace.
8: Green peace,
7: no jistě,
8: známe.
7: To je něco jako děti země.
8: Ano, jako vaše děti. Známe.
7: Ale ne moje děti.
8: Jsi říkal děti země?
7: Prosím tě, děti země, to je taková obrovská skupina mladých temperamentních lidí.
8: Jste pěkně potentní ptáček.
7: Děti země, to je něco jako Hnutí Duha, to taky neznáš.
8: To znám, Hnutí Duha, jsme založili vás s klukama v hospodě.
7: No, to musí mít úroveň.
8: To má úroveň, děláme soutěže.
7: Jo.
8: No jistě, taky intelektuální soutěže. Prosím. Zrovna včera jsme měli takovou pěknou soutěž o Harvardský fondy.
7: Neblázni.
8: Já jsem ji vyhrál.
7: Jo.
8: Už v 10:30 jsem byl koženej.
7: Děkujeme.
8: Viktor.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Utíká to, utíká. Měli bychom asi vyhlásit další souboj, abychom to vůbec stihli, abychom dali posluchačům šanci. Jo, no tak vrátíme do hry. Pozor.
9: Pozor.
2: Luďka Sobotu.
9: Ano, to bych vrátil.
2: A proti Josef Hlinomas a Vladimír Hrubý.
9: Josef Hlinomas, no jistě.
2: Tak uvidíme,
9: pozor,
2: kdo to umí.
9: Krásně kreslil, pane Hlinomas.
2: To je pravda.
9: No nic, tak rád si na něj zaspomínám.
2: 731 800 900, to je telefon, kam hlavně volejte. A k tomu Vašek Neckář, La

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: No, krásný. Jsme
2: tady dělal úplně hudební doprovod.
1: No, ale to prostě krásný, Václav, to mě budila.
3: Je ráno.
1: Na prvnickým táboře, já ti řeknu, to už bylo peklo. Jsem se žil zabiju, ale je geniální, je skvělý, prostě má styl svůj, furt,
2: koho máme na telefonu, kdo hlasuje pro koho, ať nám může rozhodnout.
4: Honza Zlkavý, zdraví vás, Patriku i Martina, Zdolana, a hlasuji pro pana Sobotu.
2: Dobře,
1: máte mi.
2: Taky děkujem, ale musím říct, že váš hlas nestačil v součtu k vítězství. Víc hlasů získal Josef Hlinomas a Vladimír Hrubý, takže nás čeká na závěr dnes scénka nazvaná V divadle.
1: A já se těším.
5: Tak, tady budeme vidět dobře. První řada, marná věc. První zada je první zada, pak divadlo, člověče. Cítíš to taky?
6: Co?
5: Přece tu slavnostní atmosféru, víš? Ten klid, tu pohodu. Počkej, chceš taky? Já tady mám trošku bombonku.
6: Děkuju.
5: A ten kus, víš, to bude kus.
6: Kde?
5: Ale ne, já myslím, jako...
6: Váš, co?
5: Představení, to se tak říká. Ten kus, ta nádhera. No, Hamlet. Máš program?
6: Jaký program? Ty jsi přece říkal, že jdeme na toho, na ten kus. Hamleta, že jdeme.
7: Proč se, pojďte trošku, sticha.
5: Ticho.
1: Pro boha.
6: No, co, stalo se ti něco?
5: Mně se nic nestalo.
6: Hele.
5: Co má?
6: Vidíš v pozadí? Vidíš tu obrovskou budovu tam? Co to je?
5: Tam, prosím tě, jako obrovskou budovu, to je přece zcela normální zámek.
6: A to ohromné schodiště, vidíš?
7: No tak jaký ohromné schodiště, pojďte sticha, nerušte představení.
5: Promiňte,
7: to je normální schodiště to.
5: Promiňte, to je Francesco.
6: Obr, vidíš, to je. Ale to je úplnej obr.
5: Buď klidnej, to je voják zrovna tak veliký jako každý jiný.
6: A přichází další, tak je obr.
5: Štepák, to je Bernard, důstojník Bernard.
7: Prosím vás, to je důstojník Bernard, buďte klidnej.
5: Ticho, prosím.
6: Dva obří, to jsou opravdický obří.
7: Vyhoďte toho člověka, nerušte představení a buďte ticho.
6: No tak. Je, další obr, já to nevydržím. No to je strašný teda, tyhle obří, víš, to je.
5: Promiň, uklidni se, to nic není, promiňte, prosím vás, není tady někde lékař, prosím
7: není
5: vás.
7: Není tu někde lékař.
5: Prosím, co pak se stalo? Tady, pane doktore, promiňte, prosím, přítel, víte, není mu dobře, on vidí všechno obrovské.
6: Tak... Obři, pane doktore, vy nevidíte ty obry.
5: Jen klid, vemte svého přítele a jděte s ním domů.
6: Ano.
5: Pojď. Myslíte, že to je vážně? Řekněte mi, co to je. Vážné, kdepak, nemějte strach. To se stává každému, kdo vysedává každý večer u televizoru a pak najednou přijde do opravdového divadla.
0: Humoriáda.
2: Tak do opravdového divadla vás ve Martin Zounár určitě.
1: Ano, určitě, přijďte se podívat samozřejmě na nejlepší komedie.cz, tam si najdete, kde hrajem. No a blíží se léto, takže jako samozřejmě Bílá paní na vdávání a 35 kusů po českých zámcích a hradech. Mějte se krásně, já se na tebe a na posluchače zase děčím.
2: Ano, zase v Humoriádě a hezký svátek, ať se daří, měj se.
1: Pa.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Nákupy z asijských internetových obchodů od léta zdraží. Hasiči zasahovali u velkého požáru Národního parku České Švýcarsko podruhé za poslední 4 roky. Českým rájem projede kolona trabantů a vozů bývalého východoněmeckého koncernu IFA a oblačnost i srážky budou během dne ubývat, odpoledne naměříme až 15 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Liberec připravuje a hezké sváteční ráno přeje Hana Hopfoglová. Za nákup hraček nebo například elektroniky z asijských internetových tržišť si lidé od 1. července připlatí. Evropská unie ruší bezcelní výjimku na malé zásilky s hodnotou do 150 eur. Nově se bude muset za každou položku v nákupu odvést clo 3 eura. Nová pravidla mají snížit počet malých zásilek dovážených z Číny do Evropské unie, usnadnit jejich kontrolu a zlepšit ochranu spotřebitelů. Podle zástupce generálního ředitele celní správy Jiřího Trousila může jejich zavedení zpočátku působit problémy se zpožďováním a zdržováním zásilek. 2 velké požáry v Národním parku České Švýcarsko během uplynulých 4 let pomohly hasičům vypilovat postupy a strategie hašení v nepřístupném terénu. Naposledy bojovali 6 dní s ohněm v okolí Rynatic na Jetřichovicku. Při jeho hašení pomohly i zkušenosti ze zatím nejničivějšího lesního požáru v České republice, který se v okolí Hřenska rozhořel v roce 2022. U Rynatic nasadili veškerou techniku, aby se neopakovala stejná situace jako v okolí Hřenska. Pokračuje ředitel hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje Martin Laníček.
2: Ten požár byl svojí rozlohou samozřejmě menší, takže jako úplně ho nemůžeme srovnávat. My jsme získali některé vědomosti, od té doby jsme se posunuli v rámci nějaké taktiky zásahu na ten požár, posunuli jsme se jak ve vybavení technikou a posunuli jsme se například i v oblasti dronové služby.
0: Českým rájem dnes odpoledne projede konvoj trabantů a vozů bývalého východoněmeckého koncernu IFA. Organizátoři počítají se zapojením zhruba 150 vozů. Trasu jízdy popisuje organizátor Jan Kosejk.
3: Po silnici 3. třídy směr Pařská Lhota, Střeleč, Mladějov, Blata, Samšina, dále pak na Střevač, Bukvice, Březina a na Jičínské náměstí. Dopravní omezení nečekáme žádná.
0: Šíření hantaviru na výletní lodi v Atlantiku je podle Světové zdravotnické organizace závažný incident. Pro veřejné zdraví ale představuje jen nízké riziko. Po nákaze virem zemřeli 3 cestující. U dalších 5 je potvrzená infekce. Podle šéfky WHO pro prevenci pandemie a epidemie Marie van Kerkhovenové nejde o začátek nové celosvětové nákazy. Jeho americký druh hantaviru, který se na lodi rozšířil, je přenosný mezi lidmi. Způsobuje dýchací potíže, horečku nebo bolesti žaludku.
1: Počasí.
0: Teď ráno a ještě dopoledne čekáme velkou oblačnost místy s mlhami. Pršet by mělo hlavně v severní části kraje a taky na horách. Oblačnost bude postupně ubývat a i srážky budou ustávat. Odpoledne naměříme 11 až 14, v jižní části kraje až 15 stupňů, na horách mezi 7 a 10 stupni. Fouká slabý proměnlivý vítr, který se přes den může místy ustálit na severní až severovýchodní a zesílit na mírný. Biozátěž je i dnes na stupni číslo 1, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: S omezením počítejte ve Cvikově, v ulici Československé armády se kvůli opravám projíždí kyvadlově jedním jízdním pruhem. Přejeme vám šťastnou cestu, ať jdete kamkoliv.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Dobré ráno, pokud právě stáváte, příjemnou dobrou noc, pokud jdete spát. Je časné páteční ráno s datem 8. května roku 2026. Dnes slavíme konec druhé světové války v Evropě. Připomíná se ve větší části Evropy. Slaví se například ve Francii, Norsku, Česku, Slovensku a zemích Společenství národů. V Československu se 8. květen stal státním svátkem v roce 1991, kdy federální parlament rozhodl o změně data z 9. května. Tak si ten dnešní sváteční čas užijte třeba s vysíláním Českého rozhlasu Liberec. Pátrání Interpolu překvapivý nález pražské aukci a následný spor dvou rodin o unikát v hodnotě zhruba 5 milionů korun. To je příběh vzácné československé známky, která zmizela před více než 30 lety v Tokiu. O tom, komu známka patří, rozhodoval krajský soud v Hradci Králové a my jsme byli u toho. Reportáž přinášíme za chvíli.
1: Dobré ráno z Liberce s Alešem Mastníkem.

0: bránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky, být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Ikonická píseň Vladimíra Mišíka a kapely Blue Effect, Sluneční hrob a písničky, které nestárnou ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Víc než 100 let stará československá poštovní známka patří dědicům nizozemského sběratele Johana Kleina. O vlastnictví filatelistické rarity v hodnotě okolo 5 milionů korun rozhodl krajský soud v Hradci Králové. Potvrdil tak rozsudek okresního soudu v Semilech, který loni v září vyhověl Kleinovým potomkům ve sporu s dědici českého sběratele Ludvíka Pytlíčka.
2: Rozsudek okresního soudu se potvrzuje.
3: Jde o takzvanou žilkovanou 4 korunu z roku 1919. Ta se podle Kleinových dědiců ztratila na výstavě v Tokiu na začátku 90. let. Znovu se pak objevila v roce 2017 na jedné z pražských aukcí, kam ji přinesl právě Ludvík Pytlíček. Na to, že může jít o ukradenou známku z Tokia, upozornil Josef Chudoba ze Svazu českých filatelistů.
4: Prokázalo se, že to je ta známka, která byla ukradená v Tokiu, a jsem rád, že vlastně po 9 letech tyhle ty soudní řízení skončily a že vlastně ta známka se může znova objevit na trhu, na výstavách a ve sbírkách.
3: Pytlíčkova rodina před soudem dlouhodobě prosazovala, že sběratel vzácný exemplář od nizozemského filatelisty koupil. Dcera Ludvíka Pytlíčka Martina Kovač po vyhlášení rozhodnutí neskrývala zklamání.
5: Jsem si jistá, že známka patřila našemu tatínkovi, bohužel se nám to nepovedlo prokázat, což je prostě po 30 letech komplikované, ale nic s tím už neuděláme asi. No.
3: A právě chybějící důkazy byly při rozhodování krajského soudu klíčové, vysvětluje jeho mluvčí Kateřina Jarkovská.
6: Žalovaným se především nepodařilo prokázat, že pan Pytlíček starší zakoupil tuto předmětnou poštovní známku od původního majitele ještě před konáním výstavy v Tokiu v roce 1991.
3: Právní zástupkyně Eva Šimková, která ve sporu zastupuje Kleinova syna, považuje rozhodnutí soudu za správné a spravedlivé.
7: Pro mého klienta osobně má tento spor veliký rozměr, protože v podstatě navázal na úsilí svého otce, který dlouhodobě známku hledal, a nyní se mu podařilo toto vlastně zlegalizovat. O to víc nás těší, že soud nakonec se přiklonil k spravedlnosti a přihlédl k faktům a důkazům namísto tedy domněnkám a nepodloženým tvrzením.
3: Rozsudek krajského soudu se podle mluvčí Kateřiny Jarkovské stane pravomocným v momentě doručení všem účastníkům řízení. Z Hradce Králové, Adéla Kavříková, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Řekněme si to na rovinu, sice v kalendáři máme svátek, ale počasí příliš svátečně se tvářit nebude. Dnes bude po celý den většinou zataženo, maximálně oblačno, mohou se přidat slabé přehánky nebo mrholení. Teď z rána můžete i narazit ojediněle na mlhy. No a dnešní maximální teploty vystoupají na pouhých 11 až 14 stupňů Celsia. Zítra v sobotu už to bude přeci jenom o něco lepší. Obejde se to beze srážek, bude většinou oblačno. Na večer až polojasno, no a denní maximální teploty 13 až 17 a jestli si chcete užít příjemného dne, tak to bude neděle s teplotami i místy přesahujícími 20 stupňů Celsia.
0: Vesele a zdravě. Rozhlasová poradna s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Vesele a zdravě. Každý pátek po 13. hodině v našem vysílání a na webu veseleazdravie.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: užívat svět.
1: Rudačka z Osečné na Liberecku a Memento Mori. Olga Lounová teď v 5 hodin a 24 minuty. Dnes po 13. hodině opět otevřeme naši poradnu o zdraví a zdravém životním stylu s Patrikem Rozehnalem a doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Oba teď zdravím a ptám se, jaké téma se dnes bude rozebírat.
2: Dobrý den.
3: A hezký poslech.
2: Dnes se vrátíme k tématu, které překvapivě zaujalo mnoho z vás. Probereme takovéto nepříjemné, neustálé utírání kapiček z nosu, protivnou slabou rýmu.
3: Prostě, když vám teče z nosu, máte ucpané dutiny, probouzíte se s plným nosem a podobně.
2: Kdysi jsme to s vámi probírali, ale zůstalo mnoho dotazů, na které se nedostalo. A my chceme odpovědět aspoň této části z vás a přidat další zajímavé informace.
3: Proto vás zveme k poslechu dalšího dílu pořadu Vesele a zdravě, kde budeme řešit nenápadnou rýmu a vlhký nebo suchý nos.
2: To naše původní povídání na podobné téma najdete už teď na webu veseleazdravie.cz.
3: A my se na vás těšíme dnes odpoledne v pořadu Vesele a zdravě po 13. a v repríze po 20. hodině.
2: Téma je teče mi z nosu.
4: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Počátkem ledna letošního roku oslavil 75. narozeniny bývalý člen kapely Genesis Phil Collins a jeho zastavení ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Teď 5:30 krátké zprávy a Hanfoglová.
1: Je 5:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Na dnešní státní svátek se vztahuje zákon, podle kterého musí mít obchody o rozloze nad 200 metrů čtverečních zavřeno. Výjimkou jsou obchody na vlakových a autobusových nádražích a letištích, benzínové pumpy nebo třeba lékárny. Dodržování zákona bude kontrolovat Česká obchodní inspekce. Do mateřských škol v Semilech se letos přihlásilo 74 dětí. Zařízení mohla přijmout všechny tříleté, které musí zapsat podle zákona. A podle vedoucí odboru školství Kateřiny Šromové mohly nad rámec přijmout i několik mladších dětí. Lidé si dnes připomínají události druhé světové války z roku 1945. U příležitosti dne vítězství připravila i města v Libereckém kraji několik pietních setkání. Například v Liberci zástupci města v 10 hodin dopoledne uctí památku padlých na vojenském hřbitově v Ruprechticích. Děčínský hudební festival Labefest bude letos zdarma. Vedení města tak chce akci zpřístupnit většímu počtu lidí. Návštěvníci, kteří už si vstupenky zaplatili, dostanou peníze zpátky a tomu, kdo si koupil lístky online, přijde celá částka na účet. Hokejová reprezentace vyhrála na švédských hrách nad domácím týmem 3-1. Češi tak ukončili švédskou 10-zápasovou sérii neporazitelnosti na Eurohockey Tour. V sobotu čeká tým trenéra Radima Rulíka výběr Finska. A velká oblačnost a déšť budou provázet ještě ráno a dopoledne, potom začnou srážky ustávat a taky oblačnosti ubude. Odpoledne naměříme až 15 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: S omezením počítejte ve Svoru kvůli stavbě na silnici 1/9 ve stoupání ve směnu na Rumburg uzavřený připojovací pruh a na horizontu se projíždí Kyvadlově jedním jízdním pruhem. Provoz tam řídí semafor.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: 5:32, dobré ráno, vám přejeme na frekvencích Českého rozhlasu Liberec. To dnešní dobré ráno je tu s datem 8. května roku 2026. Máme pátek, navíc svátek a tak příjemný poslech tento sváteční čas vám přeje Aleš Masník.

0: Písnička, kterou po světě proslavila německá taneční formace Eruption. Tohle byla česká verze z roku 1980 s Naďou Urbánkovou a Prázdný expres v písničkách, které nestárnou. Perspektivní obor, na který by ale své děti přihlásila jen zhruba desetina rodičů. To je hlavní závěr březnového průzkumu Svazu podnikatelů ve stavebnictví, ve kterém odpovídalo na 500 rodičů. Ti se nejvíc obávají náročných pracovních podmínek nebo fyzické náročnosti. Svaz ale upozorňuje, že do 5 let by v oboru mohlo chybět přes 70 tisíc pracovníků. A to i přesto, že počty studentů stavebních oborů teď mírně rostou.
1: Zhruba před nějakými 2 lety jsme měli při přijímacím řízení přibližně 1000 přihlášených. Maturitní i učební obory. V letošním přijímacím řízení, které právě v běhu, jsme dostali asi 1400.
2: Říká ředitel střední odborné školy Jarov v Praze Miroslav Janeček. Nárůst počtu přihlášek mají pro příští rok i třeba na stavební fakultě VUT v Brně. Podle Svazu podnikatelů ve stavebnictví ale počet vysokoškolských studentů technických oborů od roku 2001 klesl o 27%. Březnový průzkum Svazu ukázal, že stavebnictví nepatří mezi preferované obory českých rodin. Zároveň ale většina z nich chce, aby se jejich děti po vystudování uplatnili a měli dobré výdělky, říká spoluautor výzkumu z agentury AG Geronimo Pavel Buršík.
3: Když se těch rodičů na první dobrou zeptáme, jaký je nejperspektivnější obor, tak si vzpomenou na prostě 5 dalších oborů. Když jim vlastně připomene, že stavebnictví je konkrétní, že jsou tam nabídky praxe, že jsou tam nadprůměrné výdělky, tak si řeknou, aha, ono to vlastně splňuje moje požadavky. Takže vlastně ten problém je v tom, že to stavebnictví nedostatečně komunikuje.
2: Firmy se snaží se stavebními školami spolupracovat a nabízet už třeba praxe při studiu. Prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví Jiří Nouza ale přiznává, že počty absolventů českých škol požadavkům firem nestačí.
4: Je to segmentovaný vlastně jak do učňovských oborů, tak střední technické obory, tak vysokoškolské. A v zásadě se dá říct, že se jedná každý rok o nedostatek 2000 lidí v každém tom segmentu.
2: Na propagaci stavebnictví a dalších technických oborů se chce víc zaměřit i vláda. Podle Tomáše Hambergera, zmocněnce pro technické kompetence a vzdělávání na ministerstvu průmyslu, by se měla v příštích letech například obnovit technická výuka už na základních školách.
5: To není návrat těch polytechnických nebo technických dílen. Představme si prostě ty moderní vlivy, které do toho přicházejí, ať už jsou to moderní technologie typu 3D tiskáren, laserových technologií, robotických technologií. Tak ale nesmíme opomíjet pořád stále důležitou rukodělnou činnost. Takže bude to takové jakoby spojení.
2: Pomoci by podle Hambergera měla taky takzvaná mistrovská zkouška. Hlásit by se k ní mohli absolventi s výučním listem, maturitou nebo i vysokoškolským vzděláním, kteří mají aspoň 3 roky praxe v oboru. Podle Hambergera to vláda prosadí ještě letos. Vít Andrle, Český rozhlas.

0: počasí.
1: 5:47 vstáváte s Českým rozhlasem Liberec, vstáváte do pátečního rána, svátečního 8. května roku 2026. No a ten svátek, alespoň co se týče počasí, tak se moc nevytasí. Rozhodně to nebude nějaká reklama na jaro, na léto ani na jiné roční období. Bude to reklama na takové trošku pochmurno, spíš podzimno. Dnes bude většinou oblačno, je zataženo, mrholení se může vyskytnout z rána o jedině mlhy. No a ty dnešní maximální teploty vystoupají na 11 až 15 stupňů Celsia. Zítřek, tedy sobotní čas, bude přeci jenom o chloupek lepší. Tam očekávejte, že by mohlo být až i polojasno během dne. No a ty maximální teploty do 17, no a v neděli to bychom teoreticky mohli přestoupat i 20 stupňů Celsia a k tomu skoro jasná nebo jasná obloha.
0: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Tadle hudební jízda byla s Janou Chládkovou na frekvencích Českého rozhlasu Liberec. Přesně před rokem, ve věku 78 let, odešel herec a prezident Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary Jiří Bartoška. Patřil mezi nejvýznamnější a nejcharizmatičtější osobnosti českého filmu. Hrál svůdce a milovníky, básníka i banderovce, faráře, lékaře, šlechtice i pohádkové prince. My si ho teď připomeneme v úsměvné příhodě, jízdě taxíkem, na kterou v jednom zábavném pořadu vzpomínal s kamarádem Bolkem Polívkou.
1: Totiž Jirkovi ty ho neznáš takhle a doufám, že ho ani nepoznat. Nebudeš nějak potřebovat. Ono se o něm říká, že je trošku takový cynik, takový floutek intelektuální. Říká se to o tobě a já ho znám jako takového citlivého, dobrýho kluka. Pamatuješ, jak jsme jeli? No tak pamatuješ, samozřejmě pamatuješ. V taxíku jedeme z hospody do hospody, kde jsi v Praze návštěvou, já dlel tam. Můj přítel z krčmy do krčmy mě vozil a teď jedeme v tom taxíku a ten taxikář říká, vy máte ty hára už dlouhý, ty vlasy už dlouhý, měl byste se trošku ostříhat. A Barťák za něho se dá říká, víš, kým to mluvíš, dročkáři? Co si to dovoleš, víš, kdo to je? Víš, kdo vedle tebe sedí? No to nevím, no tak zastav. Říká, pojďme, tak jsme byli u tého druhého hospody. Tak zaplatit, pánové, za ty keceň se nic nezasloužíš.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Je 6 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Prezident Pavel se dnes sejde s premiérem Babišem. Budou o cestě na summit NATO. Jablonec nad Nisou získal 5 nabídek na stavbu dopravního terminálu. Liberecké lesní koupaliště dnes pořádá brigádu a čekáme ubývání oblačnosti i ustávání srážek a odpolední teploty do 15 stupňů. Hana Foglová přeje hezké sváteční ráno. Začínají zprávy Českého rozhlasu Liberec. Prezident Petr Pavel se dnes v 8:30 dopoledne sejde s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO. Jednat budou o účasti na červencovém summitu NATO v Ankaře. Andreje Babiše tam doprovodí ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů Sobě a ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Vyplývá to z rozpisu cest armádních letadel, který schválila vláda. Prezident v seznamu účastníků letu na summit není. Už dřív řekl, že chce delegaci vést.
2: Já to vnímám spíš zatím jako cestovní plán, tedy kdy a kam poletí vládní letadla, než jako potvrzení složení delegací.
0: Podle Andreje Babiše je nelogické, aby prezident do Ankary jel spolu s vládní delegací. Pokud bude vláda Petru Pavlovi v cestě bránit, Hrad zváží podání kompetenční žaloby. O stavbu dopravního terminálu v Jablonci nad Nisou se uchází 5 firem. Vedení města teď bude nabídky posuzovat. V případě, že nenastanou komplikace, měla by stavba začít letos v létě. Terminál má být hotový na podzim roku 2028. Projekt má zahrnovat i úpravy dolního centra města a k terminálu by měla také nově vést tramvajová trať z Tršových sadů. Stavět ji chce liberecký dopravní podnik. Projekty mají vznikat souběžně, můžou ale fungovat i nezávisle na sobě, jak říká primátor Rův náměstek Jakub Chuchlík za Piráty.
3: Po celou dobu té projektové přípravy se dbalo na to, aby ty stavební objekty, které souvisí s tramvají, byly oddělitelné i pro ten nouzový plán, že je možné dokončit prostor terminálu i bez tramvaje, pokud se stane, že by nebylo možné ji dokončit.
0: 3 americké válečné lodě podle prezidenta Donalda Trumpa úspěšně propluly Hormuzským průlivem. Na síti Truth Social potvrdil, že se tak stalo pod nepřátelskou palbou. Lodím se podle něj nic nestalo. Z dřívějšího vyjádření oblastního velitelství amerických sil vyplývá, že proti plavidlům iránské složky vyslaly rakety, drony a malé útočné čluny. Posádky torpédoborců palbu opětovaly a zasáhly řadu cílů na pobřeží průlivu. Tehrán to označil za porušení příměří. Donald Trump incident pro stanici ABC popsal jako přátelské poklepání a myslí se, že příměří vyhlášené 7. dubna stále platí.
1: Počasí.
0: Sváteční ráno je zatažené velkou oblačností, místy se můžou tvořit mlhy a hlavně na severu našeho kraje může ještě pršet. Během dne bude oblačnost částečně ubývat a i srážky budou ustávat. Teploty zůstanou mezi 11 a 15 stupni. Slabý proměnlivý vítr přes den místy zesílí na mírný a ustálý směr na severní až severovýchodní a biozátěž je mírná na stupni číslo 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Jablonci nad Nisou je kvůli rekonstrukci plynovodu uzavřená Pasecká ulice. Obousměrná objížďka vede ulicemi Vysoká, Skelná, Slunečná a Jitřní. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: S Českým rozhlasem Liberec stáváte do pátečního rána 8. května roku 2026, den, kdy slavíme Den vítězství. No a takové malé historické okénko k dnešnímu dni. Třeba v roce 1927 jablonecký fotbalový klub otevřel na Střelnici moderní hřiště s příslušným zázemím, včetně umýváren. Vybudovali ho hlavně členové oddílu, kteří postoupili následujícím roce do vyšší třídy. V roce 1946 liberecký hasičský sbor provedl ukázání ukázkové cvičení, při němž se mu podařilo během 2 hodin a 14 minut vytlačit sestavou hadic s mezičerpadly vodu od dolní stanice Lanovky až na vrchol Ještědu. A v roce 2000 na Štefánikově náměstí v Liberci byl odhalen moderní interaktivní pomník bojovníkům a obětem za svobodu vlasti, dílo Jana a Petra Stolínových. No a my jsme dnes, tedy konkrétně 8. května roku 2026. Čeští vědci se v těchto dnech věnují výzkumu meteorů. Jsou v tom odborníci takzvaných padajících hvězd. Co by chtěli zjistit z jejich záře, to vám prozradíme už za chvíli.
1: Dobré ráno z Liberce s Alešem Mastníkem.

0: Kapela Rangers Vysočina a písničky, které nestárnou na Českém rozhlase Liberec. Záře meteorů na obloze podle vědců vypovídá o jejich složení i o původu naší sluneční soustavy. Proto by je chtěli pozorovat z vesmíru. Své nové přístroje odborníci z Akademie věd a dalších institucí nedávno úspěšně otestovali na vysokoletících stratosférických balónech.
1: Tohle je tvoje kamera. Ta se dívá ven z toho balónu, je nakloněná.
2: Martin Ferus v Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Hejrovského ukazuje gondolu stratosférického balónu. Je to válec vyrobený z oranžové izolační pěny, ze kterého se šikmo k obloze dívají objektivy kamer.
1: Je to všechno z lehkých materiálů, ta snáší se to na padáku.
2: Balón s kamerami vyletěl do výšky přes 30 km v době, kdy na obloze pršel meteorický roj. Přitom zachytil data, která podle vědců předtím nikdo na světě nezískal.
1: Ta padající hvězda letěla dostatečně blízko, aby jsme viděli krásné spektrum z toho meteoru.
2: Záři meteorů, pozůstatků kosmických těles hořících v zemské atmosféře, můžeme sice sledovat i pouhýma očima a podrobně je zkoumají astronomové. Jenže na zemský povrch dorazí jen část paprsků. Ty ultrafialové se z většiny odfiltrují v ozonové vrstvě.
3: UV oblast spektra obsahuje poměrně bohatou informaci, vlastně chemickou analýzu složení toho meteoroidu.
2: Popisuje Petr Kubelík z Hejrovského ústavu. Vědci chtějí pozorováním meteorů probádat dosud neznámé kouty naší sluneční soustavy. Je možné, že právě odtamtud kdysi přiletěly na Zemi životně důležité chemické látky.
1: Určit dráhu těch různých částeček těch meteoroidů, odkud pocházejí, kde ve sluneční soustavě jsou tyhle ty prazárodky planet a samozřejmě i života.
2: Pozorovat meteory z balónů ale není úplně spolehlivá metoda. Výzkumníci by se na ně chtěli počíhat pomocí kamer na družicích. Čím víc družic bude, tím větší šance, že něco zachytí.
1: Pro budování té sítě vy potřebujete zařízení, které budete produkovat levně, jak se říká, jako baťa cvičky.
2: Vyvinout ultrafialovou kameru pro vesmír ale zatím není jednoduché. Objektivy pro běžné kamery a fotoaparáty většinou nepočítají s tím, že budou zaostřovat na ultrafialové paprsky, říká Karolína Macůchová z Fyzikálního ústavu Akademie věd.
4: Cíl je použít speciální optické materiály, které vám právě to UV propustí a nikoliv ořežou jako v běžné optice. Tady ty materiály většinou to jsou nějaké krystaly.
2: O první vesmírná pozorování meteorů by se vědci chtěli pokusit za několik let, až namontují své kamery na chystanou českou družici Saturn. Martin Srb, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 6 hodin 18 minut, dobré ráno, 8. květen roku 2026 a počasí, které nám dnes slibuje většinou oblačnou nebo zataženou oblohu, také ojediněle se může vyskytnout slabý déšť nebo mrholení. No a ty dnešní denní maximální teploty nebudou nikterak vysoké, 11 až 15 stupňů Celsia. Také zítra začneme zataženou oblohou, přes den ale může být oblačno nebo i polojasno. Ty maximální teploty zítra zhruba o 2 stupně vyšší a krásný jarní den nám pak počasí naplánovalo na neděli.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: kalendáři dnes máme 8. květnový den. Mimochodem, pokud si to počítáte, tak je to 128. den roku. No a do konce roku zbývá 231 dní. Dnešní den je dnem vítězství nad fašismem. 8. květen odpovídá datu kapitulace nacistického Německa. Připomíná se ve větší části Evropy. Tento den slaví například ve Francii, Norsku, Česku, Slovensku a zemí Společenství národů. V Československu se 8. květen stal státním svátkem Den osvobození od fašismu v roce 1991, kdy federální parlament tehdy rozhodl o změně data z 9. května. Dnes je také Mezinárodní den Červeného kříže. OSN dnešní den vyhlásila jako čas vzpomínek na ty, kdo ztratili svůj život během druhé světové války, a v Bělorusku je tento den jako den vlajky a státního znaku. Co ještě se odehrálo dnešního dne, to už nám ve vysílání Českého rozhlasu Liberec prozradí Petr Jungmann.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes,
2: we can. Je pátek 8. května, státní svátek, den vítězství.
3: The flags of freedom fly all over Europe.
2: V roce 1945 skončila v Evropě nejhorší válka lidských dějin. Bezpodmínečnou kapitulaci Německa podepsal už 7. května generál Alfred Jodl s tím, že v platnost vstupuje 8. května ve 23 hodin středoevropského času. Tehdy Hitlerův nástupce Karl Dönitz vydal rozhlasovým projevem rozkaz ke kapitulaci všech ozbrojených německých jednotek. Americký lékárník John Pemberton prodal před 140 lety v roce 1886 v americké Atlantě poprvé svůj bylinkový sirup, který měl léčit bolesti hlavy, nervové vyčerpání nebo podrážděný žaludek. Základem byly lístky koky a kofein z ořechu kola. Po nich dostal lektvar později své jméno Coca-Cola.
4: Vzpomínám na ten podivuhodný den.
2: Loni zemřel Jiří Bartoška.
4: I na ráno, kdy jsme se rozešli jako přátelé.
5: Abemus papam.
2: Jen o několik hodin později konkláve kardinálů zvolila nového papeže.
5: Robertum Franciscum, Sancte Romane Ecclesiae, kardinálem prevost.
2: Druhý den volby se nad Sixtínskou kaplí objevil bílý kouř a novým 267. pontifikem se stal Američan Robert Francis Prevost. Přijal jméno Lev 14.
5: Leonem decimum quartum.
2: Britský dokumentarista, autor vynikajících přírodopisních snímků, se David Attenborough, má dnes požehnané sté narozeniny. A já přeju hezký sváteční den.
6: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Hvězda let 80. německá zpěvačka Sandra a vysílání Českého rozhlasu Liberec před půl sedmou jsou tu krátké zprávy a s nimi ve studiu Hana Hofoglová.
1: Je půl sedmé.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Základní úroková sazba zůstane na úrovni 3,5%. Jednomyslně o tom rozhodla sedmičlenná bankovní rada České národní banky. Sazba se nezměnila už rok, odvíjejí se od ní například i úroky bankovních vkladů a úvěrů. Město Liberec nabídne k prodeji věci ze ztrát a nálezů, prodej předmětů, které lidé ztratili v roce 2022 a nikdo se o ně nepřihlásil, je naplánovaný na 10. června. Prodávat se budou obálkovou metodou, vyhrává nejvyšší nabídka. Seznam předmětů město předem zveřejní. V Turnově se lidé budou moct seznámit s budoucím rozvojem sociálních služeb. Město připravuje dvě schůzky, jednu pro seniory a zdravotně postižené, druhá se zaměří na děti a mládež a skupiny ohrožené sociálním vyloučením. Zhruba 4000 vojáků se letos zapojí do charitativního běhu pro válečné veterány kolem republiky. Trasa je dlouhá 1800 kilometrů, vede podél státních hranic a vojáci ji poběží ve štafetě. Start je dnes ráno v Orlických horách a poběží se až do 19. května. Dnes po 14. hodině začne v bulharském Nesebaru cyklistické Giro d'Italia. Na startu 109. ročníku italské Grand Tour budou tři Češi. Jan Hirt, který pojede už po 9. a debutující bratři Tomáš a Matyáš Kopečtí. A ještě počasí, ráno a dopoledne velká oblačnost, déšť nebo přehánky, hlavně na Frýdlansku, během dne částečné ubývání oblačnosti i srážek a odpolední teploty až 15 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: S omezením počítejte na silnici 1/9 mezi Českou Lípou a Novým Borem. U Chotovic se kvůli stavbě jezdí kyvadlově jedním jízdním pruhem a provoz řídí semafor.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: 6 hodin 32 minuty. Dobré sváteční ráno vám přejeme na frekvencích Českého rozhlasu Liberec. A o čem, že si budeme za malou chvíli povídat? Třeba o tom, že se uskutečnil další krok ke stavbě lanovky na Ještěd. O tom, že zítra se poběží běh zámeckým parkem v Zákupech a že nová kompostárna je k dispozici v Harachově. To vše a také mnohem více za malou chvíli na frekvencích Českého rozhlasu Liberec.

0: Písničky, které nestárnou, a Valdemar Matuška. Liberečtí zastupitelé schválili změnu územního plánu a otevřeli tak cestu k výstavbě nové lanovky na Ještěd s prodlouženou trasou až ke konečné stanici tramvaje v Horním Hanichově. Jde o zásadní krok, bez kterého by další příprava projektu nemohla pokračovat. Plánovaná lanovka bude celá nová. Liberecké studio Sial architekti a inženýři navrhuje zmenšit horní stanici zhruba na polovinu a současnou budovu by měli nahradit dva propojené skleněné prsty. Součástí projektu je i nová mezistanice, která by umožnila cestující vystoupit v horní části svahu. V Zákupech zítra pořádají běh zámeckým parkem. Pokud se chcete přímo zúčastnit, přijďte na prezentaci mezi 9 a 10 hodinou. Fandit závodníkům v parku zámku Zákupy můžete od 10 hodin, kdy začíná první závod. V Kořenově otevřeli novou obecní kompostárnu na odkládání bioodpadu. Je na ploše u depa silnic Libereckého kraje u tunelu zastávky Kořenov. Trávu, listí a větve je tam možné dovést denně od 6 do 16 hodin nebo se domluvit na telefonním čísle, které najdete na webu obce Kořenov.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 6 hodin 43 minuty, dobré ráno o 8. květnu roku 2026, tak jaké nám počasí dnes nachystalo den. Pokud byste třeba cestovali na jižní Moravu, tak teďko v oblasti Brna mají jasno, to se nás ale na sever vůbec netýká. Máme většinou zataženo, na Českolipsku se ale obloha v některých místech i částečně protrhává. Během dne částečně bude ubývat oblačnost a jestli zaprší, tak zřejmě ve Frýdlantském výběžku. Dnešní maximální teploty 11 až 15 stupňů Celsia. Také zítřejší den začneme s poměrně velkou oblačností. Bude oblačno, během dne až postupně polojasno. No a ty maximální teploty do 17. V neděli se pravděpodobně dostaneme při jasné obloze i nad 20 stupňů.
2: Každý den vám Český rozhlas Liberec nabízí odpolední pohodu, vydatně proloženou informacemi, vážnými i nevážnými tématy a zábavou. Sledujeme vývoj počasí i aktuálního dění v kraji. Pravidelně voláme do všech měst a obcí a zjišťujeme, čím právě žijí jejich obyvatelé. Máme pro vás tipy na nejrůznější akce a navrch přidáme třeba i recept na něco dobrého. To je pohodové odpoledne s Českým rozhlasem Liberec.
0: Český rozhlas Liberec, rádi.

0: 6:52 s Českým rozhlasem stáváte do pátečního rána. Dnes slavíme den vítězství. Za konec druhé světové války považujeme úplnou a bezpodmínečnou kapitulaci Německa. Ta vstoupila v platnost 8. května ve 23 hodin a 1 minutu středoevropského času, což odpovídá 1 minutě po půlnoci času moskevského. A tak si určitě mnozí z vás vzpomenou na důvod, proč jsme kdysi v období socialismu slavili právě 9. května. Každopádně máme státní svátek. Vědí o tom něco děti? Ptala se jich redaktorka Tereza Brázdová.
1: Co je státní svátek?
2: Že v nějakém státu je nějaký svátek, třeba Halloween.
3: Jo, nebo třeba, že den krocenů.
1: Co je den krocenů?
3: No to je takový den, kdy se oslavuje, že takový krocen, kdo má krocena na farmě, tak to znamená, že ten krocen jako bude slavit ten svátek.
1: A to je i u nás?
3: No to může být ten angličtině nebo ukrajinštině.
1: Kdo nařídí ten státní svátek?
3: Pan farmář, když má třeba krocena.
1: Jaké máme ještě u nás státní svátky?
3: Velikonoce.
1: A pracuje se nebo je volno?
3: Pracuje.
1: Na státní svátek?
4: Ne.
1: Jste rádi, když máte volno, nebo jste raději ve školce?
5: Volno.
6: S kamoškami.
1: Když je volno, co je nejlepší dělat?
3: Že třeba jedete do zoologicky, dělat tam lev.
7: Tak třeba jít za kamoškama a jít na žiště s nima.
8: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Film. Mezinárodní festival animovaných filmů. 5. až 10. května v Liberci. Vstupte do světa nekonečné fantazie a neuvěřitelných příběhů. Zažijte to nejlepší a nejnovější ze světa animace, skvělé filmy, počítačové hry, virtuální realitu, výstavy i koncerty. To vše na Anifilmu. Na začátku května v Liberci. Mediálním partnerem festivalu je Český rozhlas Liberec.
1: Sedm hodin.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Správa železnic pokračuje v přípravě rychlodráhy z Liberce do Mladé Boleslavy. Děti z Ralska budou dál chodit do školy v sousední Mimoni. Vodohospodáři začali vypouštět Labskou přehradu ve Špindlerově Mlýně a oblačnost i srážky budou během dne ubývat, odpoledne naměříme až 15 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Liberec jsou připravené. Hana Hopfoglová přeje hezké sváteční ráno. Správa železnic letos vypíše soutěž na projektovou přípravu nové železniční tratě z Mladé Boleslavy do Liberce. Rychlostní koridor naváže na už projektovaný úsek z Prahy do Mladé Boleslavy. Původně chtěla správa železnic soutěžit v loni, položka se ale nedostala do státního rozpočtu. Projekční práce mají stát zhruba 650 milionů korun a jejich zpracování potrvá několik let, jak uvedl generální ředitel správy železnic Tomáš Tóth.
3: Je to velmi náročná stavba, nejenom finančně, ale i technologicky. Tady se překonávají komplikované části území a proto je potřeba vnímat to, že ty dokumentace mezi Mladou Boleslaví a Turnovem a Libercem si vyžádají třeba 4, možná i 5 let.
1: Města Ralsko a Mimoň uzavřou dohodu o školském obvodu. Ralsko vlastní školu nemá. Dohodu se sousední Mimoní původně vypovědělo s tím, že postaví vlastní školu. Ralská radnice od plánu nakonec upustila a bude Mimoni platit každý rok skoro 1,25 milionu korun. Zastupitelstvo Ralska už dohodu schválilo. V Mimoni se bude hlasovat 21. května. Ve Špindlerově Mlýně začalo vypouštění Labské přehrady. Vodohospodáři potřebují z jejího dna vybrat usazeniny. Podle jejich odhadů jich jsou na dně přehrady desítky tisíc kubíků.
4: Plánuje odtěžit přibližně 33 tisíc kubíků sedimentů z úseku dlouhého zhruba 700 metrů. A to až na úroveň původního dna. Sedimenty se v přehradě usazují přirozeně. K výraznému nárůstu splavenin došlo během povodní na podzim roku 2024, kdy se jich větší množství dostalo do přehrady spolu s velkou vodou. A to nejen do prostoru nad Štěrkovou přepážkou, ale i pod ní. Po ukončení prací by se měla plně obnovit retenční schopnost nádrže, tedy její schopnost zadržovat vodu při povodních. Hotovo má být do konce letošního září. Ze Špindlerova Mlýna Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
1: Cenový strop na pohonné hmoty na prodloužený víkend klesl. Litr benzínu se může prodávat maximálně za 44 korun 42 haléřů. Informovalo o tom ministerstvo financí. Výrazněji klesla nejvyšší možná cena nafty. Čerpací stanice ji mohou prodávat za nejvýše 44 korun 15 haléřů za litr. Cenový strop na benzín je poprvé od začátku jeho vyhlašování vyšší než u nafty. Ceny budou kromě dneška a víkendu platit i v pondělí.
2: Počasí.
1: Ráno a dopoledne čekáme ještě velkou oblačnost, místy s mlhami, pršet by mělo hlavně v severní části kraje a taky na horách. Oblačnost bude postupně částečně ubývat a i srážky budou ustávat. Odpoledne naměříme 11 až 14 stupňů, v jižní části kraje až 15, na horách mezi 7 a 10 stupni. Fouká slabý proměnlivý vítr, který se přes den může místy ustálit na severní až severovýchodní a zesílit na mírný. A biozátěž je na stupni číslo 1, tedy mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Silnice třetí třídy z Rynoutic do Hrádku nad Nisou je uzavřená, pracují tam stavbaři, jezdí se přes Bílý kostel nad Nisou a po silnici 1/13, tak s tím počítejte a buďte na všech svých cestách opatrní.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Sedm hodin, čtyři minuty, s vámi je páteční vysílání Českého rozhlasu Liberec s datem 8. května roku 2026. Dnes slavíme konec druhé světové války v Evropě. 8. květen odpovídá datu kapitulace Německa. Připomíná se ve větší části Evropy. Tento den slaví například také ve Francii, Norsku, Slovensku a zemích Společenství národů. V Československu se 8. květen stal státním svátkem jako den osvobození od fašismu v roce 1991, kdy federální parlament rozhodl o změně data z 9. května. Tak si ten sváteční dnešní čas užijte třeba s vysíláním Českého rozhlasu Liberec. Liberecký motocyklový závodník Štěpán Zuda má před sebou vstup do nové sezóny. O svých plánech vám prozradí za pár minut víc.
2: Dobré ráno z Liberce s Alešem Mastníkem.

0: Vždycky platil za průkopníka nejrůznějších módních trendů a netradičních sportovních disciplín a třeba kulečník hrál na celostátní úrovni. Jiří Korn a windsurfing v písničkách, které nestárnou. Ve 20 letech se liberecký motocyklový závodník Štěpán Zuda chystá na start nové sezony. Dokonce se v ní představí na mosteckém autodromu při mistrovství světa superbajku. Na úvod ale představil svůj nový tým. Jehož barvy bude na okruzích prezentovat.
1: Pojedu pod týmem Freudenberg. Je to tým, který má za sebou vítězství v mistrovství světa. Jsou to několikanásobní mistři, jak už juniorského mistrovství světa nebo i Evropa. Šampionátů.
2: Přiblížil nové angažmá Štěpán Zuda a představil seriál, ve kterém bude startovat.
1: Vyšlo to z německého mistrovství IDM, letos je to pod názvem Euromoto, je to evropský šampionát, jezdící se spíš, co se týče takhle spíš konem tady Komína, Německo, Holandsko a podobně. Máme i závody v Brně a v Mostě, takže je fajn, že máme dva české okruhy. Je to náhrada za Supersport 300.
2: Začátek roku měl přitom mladý liberecký jezdec hodně nabitý. Rozloučil se totiž s bývalým týmem a musel si zvykat na nový. Nepatří přitom k jezdcům, kteří by si na začátku sezóny dávali velké cíle.
1: Pro mě je důležitý, abych měl dobrou atmosféru kolem sebe, jak na trati v týmu, tak i jako mimo závodní okruh a v celkovém takovém tom behind the scenes prostě zákulisí, jako co se týče přípravy a rodiny a podobně, tak samozřejmě člověk, když má všechno tohleto, tak si potom je schopný užívat jízdu a to je pro mě to nejdůležitější. Já vím, že když si jízdu na motorce užívám a všechno sedí tak, jak má, takže jsem hodně, hodně silnej a vím, že když se tyhle ty faktory propojí, tak ty výsledky jsou vždycky slibný.
2: Pár týdnů před startem se dozvěděl pro něj velmi dobrou zprávu. Týká se divoké karty pro jeden ze závodů při mistrovství světa superbajku na mosteckém autodromu.
1: Pojedu v té nejnižší kubatuře. Určitě budu jediným Čechem v této kategorii a budu jediným Čechem, který dostal nějakou divokou kartu. Připojím se samozřejmě ještě k dvou stálým účastníkům, co už mistrovství světa jedou, ale o kategorii výš, kterým je Ondra Vostatek a Oliver Koenig, takže k těmhle klukům já se vlastně do padouku připojím, ale trať teda spolu nezdílíme. Bude to výzva, ale makal jsem na to celou zimu a nejenom celou zimu, ale celý život, abych nějakou takovouhle šanci dostal.
2: Svěřil se Štěpán Zuda z Liberce, Pavel Petr, Český rozhlas.
3: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Zatím to vypadá, že za sluncem dnes musíte vyrazit do jižních partií naší země, tak třeba v okolí Brna, na jižní Moravě, ale také v jižních Čechách, tam je polojasno nebo skoro jasno a čím více jdete na sever, tím více přibývá oblačnosti. No a v severním výběžku na Frýdlansku, tak tam dnes může i zapršet. Dnešní maximální teploty 11 až 15 stupňů Celsia. Zítra už to bude o chloupek lepší. To slunce by se přeci jenom mohlo objevit a teploty o 2 stupně výště. Krásný den, ale podle všeho budeme užívat v neděli, kdy má být jasno a teploty až přes 20 stupňů.
0: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Kapela Elán a také vysílání Českého rozhlasu Liberec, teď 7:23. Dnes si v rubrice, co v učebnicích nebylo, povíme o apendixu. Jestli si myslíte, že je to totéž, co slepé střevo, za chvíli vás Martin Písařík vyvede z mírného omylu.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že apendix je důležitou zásobárnou bakterií? Celkem dost lidí si myslí, že apendix a slepé střevo je totéž, ale není to tak. Slepé střevo je první úsek tlustého střeva a teprve z něj vystupuje červovitý výběžek pojmenovaný latinsky appendix. Je obvykle 6 až 10 cm dlouhý a má tloušťku 7 mm. Nikam nevede a tak by se mohlo zdát, že je k ničemu, jenže takhle těla živočichů nefungují, všechno, co si během evoluce ponechala, má svůj smysl. V případě appendixu jsou to prospěšné bakterie. Můžeme si ho představit jako takovou otevřenou garáž nebo kůlnu, kde jsou uskladněné potřebné věci. Když se naruší naše imunita nebo střevní mikroflora, nastupují bakterie z appendixu a pomáhají s jejich obnovou. Když dojde ve výběžku slepého střeva k zánětu, je to obvykle velmi akutní záležitost, která se léčí buď antibiotiky nebo operací. V minulosti se appendix odstraňoval i preventivně při jiných břišních operacích. Dnes se od toho však ustupuje. Vědci doporučují si červovitý výběžek v těle ponechat. Stále ho totiž zkoumají a možná objeví ještě další jeho důležité funkce.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Před 55 lety válcovali světové hitparády kapela Green Dance ve vysílání Českého rozhlasu Liberec, teď 7:30 a Hana Hanfoglová.
1: Je 7:30.
2: Český rozhlas Liberec, zprávy.
1: Rada Libereckého kraje nezvažuje odvolání ředitelky gymnázia u Balvanu v Jablonci nad Nisou. Její odstoupení požaduje část zaměstnanců školy. Podle náměstkyně hejtmana Jitky Skalické ze starostů pro Liberecký kraj se ale neprokázalo, že by vedení školy v něčem pochybilo. Atmosféru v pedagogickém sboru má uklidnit mediátorka. Neznámý pachatel ukradl u cyklostezky z Nového Boru na Radvanec dvě betonové lavičky. Pachatel si podle vedení města musel krádež předem rozmyslet a využít k ní techniku. Jedná se tedy o trestný čin. Město vyzývá, pokud má někdo informace ke krádeži, aby se obrátil na policejní linku 158. Před vchodem do Libereckého zámku dnes dopoledne vznikne umělecké dílo autora Jiřího Hořavky pro festival Anifilm. Jeho přípravu můžou návštěvníci sledovat od 9 hodin. Graffiti bude k vidění do neděle. Má poukázat na spolupráci festivalu s projektem Křišťálové údolí. V Českém ráji dnes se začíná třídenní setkání příznivců vozu Trabant a dalších automobilů z někdejšího východoněmeckého koncernu IFA. Součástí akce je také odpolední spanilá jízda. Organizátoři počítají se zabojením zhruba 150 vozů. Čeští hokejisté se stali prvními přemožiteli Švédska v letošní sezóně Euro Hockey Tour. Na švédských hrách je v přípravě na mistrovství světa, porazili 3-1. Na turnaji bude český národní tým hrát ještě zítra proti Finsku a v neděli se Švýcary. A velká oblačnost a déšť budou provázet ještě ráno a dopoledne, potom začnou srážky ustávat a taky oblačnosti ubude. Odpoledne naměříme až 15 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Mimoni je kvůli rekonstrukci kanalizace uzavřená Okrouhlická ulice, tedy výpadovka na Ralsko. Objízdná trasa vede přes Boreček a sídliště Ploužnice a Hradčany.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: 7 hodin 32 minuty s vámi je vysílání Českého rozhlasu Liberec. Dnes je 8. květen, je to svátek a tak se podíváme za malou chvíli v našem vysílání, kteréže obchody dnes mají otevřeno. Také se vypravíme do libereckého Ostašova, kde vzniká průmyslový areál a řekneme si, co znamená poptávková doprava v Liberci. Dobré ráno, teď Petr Spálený a za malou chvíli Helena Vondráčková a Václav Neckář.

0: Tak máme trochu pohádkově laděné ráno. Šíleně smutná princezna, skladba, která se v téhleté pohádce také objevila. Znám jednu krásnou zahradu. Helena Vondráčková a Václav Neckář v písničkách, které nestárnou. Dnes je 8. květen, slavíme Den vítězství a právě na tento významný svátek zůstávají obchody většinou zavřené. Zákaz prodeje se vedle prodejen a provozoven s prodejní plochou větší než 200 metrů čtverečních vztahuje i na prodejní a výkupní dobu zastaváren, provozoven určených k obchodování s použitým zbožím a zařízení určených ke sběru a výkupu odpadů, a to bez ohledu na velikost prodejní nebo výkupní plochy. Na opuštěném pozemku o výměře 23 tisíc metrů čtverečných v Liberci Ostašově, kde kdysi stávala slévárna, se chystá nový průmyslový areál. Projekt však vyvolává obavy místních obyvatel z nárůstu dopravy, přestože existují dohody o omezení počtu kamionů. Slévárna po ukončení provozu schátrala a nakonec si bagry srovnaly se zemí. Pozemek s krásným výhledem na Liberec leží ladem. Už brzy by se to ale mělo změnit. Aktuálně už je od Švermovy ulice vybudována přístupová silnice do budoucího průmyslového areálu. Liberečtí radní chystají od letošního podzimu poptávkovou dopravu. Ta má pomoci lidem z hůře dostupných lokalit. Pilotní projekt se zaměří na oblast Puškinovy ulice, kde je dnes nejbližší zastávka městské hromadné dopravy vzdálena až 40 minut pěší chůze. Zavedení služby předcházela zhruba roka půl dlouhá analýza vhodných lokalit. Radní z ní vyhodnotili právě Puškinovu ulici kvůli nebezpečné dopravní situaci. Dopravu zajistí 9 místní elektromobil, který pořídí dopravní podnik. Vozidlo bude přizpůsobené pro přepravu dětí nebo kočárku a objednat si ho bude možné telefonicky nebo pomocí aplikace.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 7 hodin 45 minut, předcházím se o hodinu. Pojďme se věnovat počasí. Jana Ehertová, meteoroložka, už je na telefonu. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Jaké máte ráno v Ústí nad Labem?
2: Tak my teď sice máme pod mrakem, ale je příjemně prostě po tom dešti zkrátka.
1: A já si myslím, že to pod mrakem plám platí tady na Liberecku také. Tak jak to bude vypadat dnes po většinu dne?
2: Tak teploty jsou teď aktuálně vyrovnané, kolem 8-9 stupňů Celsia, na horách máme nejčastěji kolem po 4 stupňů Celsia a teď aktuálně většinou tedy zataženo, vypadá to během dne, že by oblačnosti postupně ubývalo, nejvíce oblačnosti zůstane na severu nebo na horách v Libereckém kraji, tam by mohlo přes den i zapršet, jednalo by se o lokální přehánky, které by už nebyly úplně některak výraznějšího charakteru, ale počítat s nimi ještě radši ano, na zbytku území to vypadá, že bude beze srážek a že se nám ukáže i sluníčko.
1: Přeci jenom, když se podívám na mapu republiky, tak třeba jižní Čechy, jižní Morava tam mají jasno nebo skoro jasno. Dorazí třeba zítra něco takového k nám?
2: Tak určitě ta tendence na to, aby se ta oblačnost dále protrhávala, tak určitě ano. Takže zítra to vypadá, že by bylo nějaké skoro jasno, jasno už od rána, pak přes den maximálně do nějakého polojasna, jenom pouze ojedinělá přehánka a to hlavně na horách, takže zítra bude krásný den a ty teploty se nám začnou pomaličku zvedat. Dneska očekáváme, že by byly maximálně do 14 do 15 stupňů Celsia a zítra už hrozí v uvozovkách, že by bouchla i nějaká dvacítka na Českolipsku.
1: Už zítra bouchne dvacítka, tak co nám bouchne v neděli?
2: V neděli ta teplota bude dokonce 20 až 24 stupně Celsia a bude převážně slunečno.
1: Ale to je krásné počasí. Kde budete trávit neděli?
2: Já budu tady v práci.
1: Vy budete pracovat, tak já vám prozradím, že tentokrát si budu užívat volna a budu na vás myslet, jak pracujete. A budu vám přát, ať se vám tam líbí. Jana Ehertová, meteoroložka, byla hostem ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Mějte se hezky a brzy naslyšenou.
2: Hezký víkend naslyšenou.
3: Zveme vás na Den otevřených dveří Českého rozhlasu Liberec. V sobotu 16. května mezi 10. a 16. hodinou. Prohlédnete si naše studia, poznáte moderátory, redaktory a další rozhlasové kolegy. Neutíkej, pojď kousek blíž, ty víš, jak se mi líbí. Naše pozvání přijal Pavel Vítek, kapely Stand Band, Pohromadě na Přehradě a pěvecký sbor Gospel je tu. Zveme vás na ochutnávku dobré kávy a den plný hudby, zábavy a světa za mikrofonem. Ten, kdo nám zlomil křídla, havraní. Těšíme se na vás v Českém rozhlase Liberec v Modré ulici 1048. V sobotu 16. května mezi 10. a 16. hodinou.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Českým rozhlasem Libre vstáváte do pátečního rána, máme 8. květen, státní svátek, připomínáme si konec druhé světové války. Dodnes si lidé v podhůří Krkonoš připomínají, jak tady v kraji pod horami končila v květnu 1945 druhá světová válka. Osvobození bylo dramatické a na Jílemnicku i Semilsku bylo nutné vybojovat hned několik náročných krvavých střetů.
1: Obec, v jejímž katastru je jak vrchol Kozákova, tak hluboký kaňon řeky Jizery, Chuchelna u Semil. Ta byla ohniskem květnového povstání na Jilemnicku v roce 1945. Historik Tomáš Chvátal.
2: Povstání proti nacistům začalo už 3. května, to znamená dokonce 2 dny před Prahou. Partizánská skupina šaluje, tam byli Sověti i Češi, ta působila právě v prostoru Chuchelny u Semil. Bylo potřeba povstání začít a odzbrojit Němce, aby nebránili postupující Rudé armádě a aby nedošlo ke škodám na životech a majetku. Na druhou stranu bylo potřeba, aby to nezačalo moc brzo, protože pak by se Němci měli vlastně ještě sílu to povstání potlačit. Bohužel tím 3. květnem to částečně předčasné bylo a s tím byly spojené i oběti na životech.
1: Zřejmě to byla spontánní záležitost.
2: Ano, 3. května v Bažantově továrně, kde má Luftwaffe sklad, tak Němci začínají ten sklad evakuovat. Partizáni z Chuchelny hlídku odzbrojili a tím začali tu revoluci, ke které už se museli potom přidat i v Semilech.
1: I na dalších místech Jilemnicka. Více k tomu ředitel Jilemnického muzea David Ulrich.
3: Ve Mříčné došlo 8. května k největšímu střetu tady v okolí mezi příslušníky partizánské skupiny Šalujev z Chuchelny, která jela obsadit vojenský SS lazaret v Jilemnici. S německou kolonou příslušníků SS Wehrmachtu, ale i civilistů, a došlo tam k pokusu o odzbrojení té německé kolony, ta se odmítla. Stát velitel vydal rozkaz k obraně a partizáni zahájili palbu. Během 3/4 hodiny zemřelo 62 Němců, 3 Sověti a 3 Češi, takže to byl poměrně krvavý boj již po skončení války.
1: A místní nezapomínají. V rámci oslav osvobození se dnes jako každoročně koná tradiční výstup na žalí. V Jilemnici u Sokolovny je start v 8 hodin, z Lomnice nad Popelkou vyrazí turisté z autobusového nádraží už v 7, stejně tak z Vrchlabí, kde je 8. května i neorganizovaný výstup na populární krkonošskou tisícovku, oblíbený širokou veřejností. Slouží pěší trasy i cyklotrasy a na vrcholu bývá připraven i program pro děti. Z Krkonoš Eliška Pilařová, Český rozhlas.
4: Také v Podkrkonoší máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žij.

dnes večer v České televizi. ČT1. Dá mladá žena přednost hlasu svého srdce nebo rozumu? Barbora Munzarová a Jiří Dvořák v příběhu o lásce a odpovědnosti Vůně vanilky. ČT2. Pro záchranu židovského chlapce bude maďarská vdova riskovat vlastní život. Premiéra filmu Emma a smrtihlav. A ČT Art uvede v premiéře strhující koncert britské hudební legendy plný nesmrtelných hitů. George Michael v Londýně. Páteční večer s Českou televizí.

0: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Prezident Pavel bude na Hradě jednat s premiérem Babišem o cestě na summit NATO. Město Turnov chce informovat obyvatele o poskytovaných sociálních službách. Liberecké lesní koupaliště dnes pořádá brigádu a čekáme postupné ubývání oblačnosti i ustávání srážek a odpolední teploty do 15 stupňů. Hezké sváteční ráno u zpráv Českého rozhlasu Liberec přeje Hana Hauptfoglová. Prezident Petr Pavel se za půl hodiny sejde s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO. Na Pražském hradě budou jednat o tom, kdo pojede na červencový summit NATO v Ankaře.
2: Prezident o vedení delegace usiluje dlouhodobě a summitu se chce zúčastnit. Podle vládního usnesení ale do Ankary poletí premiér Babiš. Z rozpisu cest armádních letadel taky vyplývá, že premiéra doprovodí ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů a ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Podle Babiše členové vlády aliančním spojencům lépe vysvětlí české výdaje na obranu. Za Česko přitom tradičně jezdí na summit aliance prezident. Pokud bude kabinet Pavlovi v cestě bránit, zváží Hrad podání kompetenční žaloby. Lucie Špetová, Český rozhlas.
1: V Turnově se lidé budou moct seznámit s budoucím rozvojem sociálních služeb. Vedení města k tomu uspořádá dvě schůzky. První, 18. května, bude určená pro seniory a zdravotně postižené. Druhá schůzka, 25. května, se zaměří na děti a mládež a skupiny ohrožené sociálním vyloučením. Lidé se seznámí s plány města a vedení kraje, jak v regionu tyto služby rozvíjet, vysvětluje mluvčí turnovské radnice Marcela Jandová.
3: Mezi témata, o kterých se bude na pracovních skupinách hovořit, patří například novinky ze sociální oblasti v ORP Turnov i v Libereckém kraji, komunitní plán do roku 2031, problematika bydlení nebo dotace na podporu sociálních služeb.
1: Na lesním koupališti v Lidových sadech v Liberci se dnes koná brigáda před nadcházející sezónou. Koupaliště o tom informovalo na sociální síti. Sraz dobrovolníků je v 9 hodin. Budou natírat lavičky, vyrábět dřevěná pobytová mola nebo prořezávat dřeviny. Pro všechny brigádníky je připravené občerstvení. Koupaliště plánuje zahájit sezónu tradičním skokem do vody na začátku června. Americký obchodní soud označil plošné 10% clo prezidenta Donalda Trumpa za nezákonné. Trump ho nařídil v únoru, poté co nejvyšší soud Spojených států amerických zrušil předchozí cla z minulého roku. Při zavádění dalšího opatření Bílý dům využil paragraf obchodního zákona, který umožňuje zavést cla v případě velkého a vážného deficitu platební bilance. Podle obchodního soudu ale není využití této normy opodstatněné. Bílý dům se k rozhodnutí zatím nevyjádřil.
0: Počasí.
1: Sváteční ráno je zatažené velkou oblačností, místy se můžou tvořit mlhy a hlavně na severu našeho kraje může ještě pršet. Během dne bude oblačnost částečně ubývat a i srážky budou ustávat. Teploty zůstanou mezi 11 a 15 stupni. Slabý proměnlivý vítr přes den místy zesílí na mírný a ustálý směr na severní až severovýchodní a biozátěž je i dnes mírná na stupni číslo 1.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Novém Boru je kvůli stavbě uzavřená Palackého ulice, a to v úseku od křižovatky z Palackého náměstím po křižovatku s ulicí Boženy Němcové. Objížďka vede přes Sloupskou ulici. Přejeme šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: S Českým rozhlasem Liberec stáváte do pátečního rána 8. května roku 2026, den, kdy slavíme Den vítězství. No a takové malé historické okénko k tomu dnešnímu dni. V roce 1927 jablonecký fotbalový klub otevřel na Střelnici moderní hřiště s příslušným zázemím, včetně umýváren. V roce 1946 liberecký hasičský sbor provedl ukázkové cvičení. Při něm se mu podařilo během 2 hodin a 14 minut vytlačit sestavou hadic z mezičerpadly vodu od dolní stanice Lanovky až na vrchol Ještěru. A v roce 2000 na Štefánikově náměstí v Liberci byl odhalen moderní interaktivní pomník bojovníkům a obětem za svobodu vlasti, dílo Jana a Petra Stolínových. My se za chvíli vydáme opět do Liberce. Mladá hrdinka Robin se vydává vymítit poslední vlčí smečku. Co se stane, když se seznámí s kouzelnou vlčí dívkou? To mohou zjistit diváci filmu Vlkochodci na festivalu Anifilm. K irskému snímku vznikla výstava v liberecké galerii Lázně. Více dozvíte už za chvíli.
0: Dobré ráno z Liberce s Alešem Mastníkem.

0: Nahrávka, za kterou jsme se vypravili do roku 1988. Osmý den a kapela Olympic v písničkách, které nestárnou. Na festivalu Anifilm mohli lidé ve čtvrtek vidět komentovanou prohlídku výstavy o irském snímku Vlkochodci v galerii Lázně v Liberci. Výstavu je provedl kurátor David Kubec spolu s animátorem filmu Andřejem Radkou ze studia Cartoon Saloon. Výstava bude k vidění do poloviny července.
1: Zde vidíme návrh postavy a dívky Robin, což je hlavní představitelka hrdinka snímku Vlkochodci.
2: David Kubec je kurátorem výstavy Vlkochodci, která v galerii Lázně vznikla jako součást mezinárodního festivalu Anifilm. Příběh animovaného snímku nás zavede do Irska do 17. století. Hlavní hrdinka Robin se s otcem vydává vymítit poslední vlčí smečku. Spřátelí se ale s dívkou, která se dokáže ve vlka proměnit. Snímek je závěrečným dílem oceňované irské folklorní trilogie od režiséra Thomase Moorea.
1: Výstava začíná v grafickém kabinetu, kde má návštěvník možnost vidět od začátku například barevné scénáře, návrhy toho, když ten film vzniká, rozpracované charaktery postav, kresby nebo grafiky, kvaše, barevnými pastelkami a podobně, které připodobňují tehdejší krajinu, protože Cartoon Saloon Studio se vyznačuje tím, že se dělá i docela dost významné rešerše.
3: Proč jste se letos na Anifilmu rozhodli výstavu doprovodnou tady v galerii Lázně věnovat konkrétně tomuto filmu Vlkochodci?
4: Protože jsme prostě nějakým způsobem tu tvorbu toho studia připomenout chtěli.
2: Vysvětluje programový ředitel Anifilmu Pavel Horáček.
4: Vlastně je to vůbec poprvé, co se v České republice tyhle ty originální artefakty z těch filmů ukážou českým divákům.
3: Je to jediný film, který se zaměřuje na tu irskou tematiku, nebo je tam v programu ještě něco dalšího k vidění?
4: Jednak je to teda ta trilogie jako taková, což znamená Brendan a tajemství Kelsu, Píseň moře Vlkochodci, potom od Cartoon Saloon krátký film, který vlastně letos byl v užší nominaci na Oscara, jmenuje se Eiru.
2: Film Vlkochodci můžou návštěvníci Anifilmu naposledy vidět v sobotu v 15.30, a to v experimentálním studiu v Lidových sadech. Z Liberce Karolína Lašáková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 8 hodin 19 minut. Dobré ráno na frekvencích Českého rozhlasu Liberec. Dobré páteční ráno, teď je ještě většinou zatažené během dne, ale přeci jenom dojde k ubývání oblačnosti a přehánky, které budou ojedinělé, by měly postupně zmizet. Dnešní maximální teploty do 15 stupňů. Zítra už bude většinou polojasno nebo oblačno, teploty do 20, no a v neděli, pokud jste nás poslouchali ve 7:45, tak nám meteorologové z Ústí nad Labem slíbili teploty až do 25 stupňů.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

0: a vedl od konce 60. let. Zemřel přesně před rokem, 8. května 2025, bylo mu 95 let. Skautský archiv označil Miloše Zapletala za zásadní postavu skautingu druhé poloviny 20. století. Byl také inspirativní osobností a k psaní motivoval i spisovatele a přírodovědce Miloslava Nevrlého, kterého také vtáhl do skautského hnutí.
1: Když to začalo rupat v roce 68 komunismu ve švech, tak mě poprosil, jestli bych mu nepomohl vést skautský oddíl, který založil v Liberci. Takže jsem se uvolil vést jednu z vědou družinu. Já jsem dělal pro ně takový jako přírodský program, hlavní práci věnovat Miloš tomu oddílu.
2: Takhle vzpomínal v rozhlasových osudech na spisovatele, překladatele, ale také zakladatele skautského hnutí v Liberci Miloše Zapletala, spisovatel Miloslav Nevrlý. Miloš Zapletal zásadním způsobem ovlivnil několik generací mladých lidí. Vštěpoval jim lásku k přírodě, učil je tvořivosti, odolnosti, umění poradit si v každé situaci. A to nejen prostřednictvím svých knih, přeložených do mnoha světových jazyků, včetně japonštiny, ale především pobytem v přírodě, na legendárních výpravách a táborech. Takhle na něj vzpomíná třeba Marek Sekyra z Krajské vědecké knihovny v Liberci.
3: Když jsem jako malý chlapec chodil do skautského oddílu, tenkrát jsem musel říkat turistický oddíl, a tam jsme používali jeho knihu Výpravy za dobrodružstvím, což byla naprostá fascinace, spousta nápadů, čemu se věnovat, co hrát. A po druhé jsem se s ním setkal už profesně jako knihovník v Liberecké knihovně, kdy jsme se seznámili a zjistil jsem, že pan Zapletal to, jak píše, o čem píše, tak i žije. A zjistil jsem, že nebyl inspirátorem jenom pro mě, ale pro řadu dalších lidí, nejenom pro děti, mládež ve svém skautském oddíle, ale i pro dospělé. Například Miloslav Nevrlý se svěřil, že jej vlastně podněcoval k neustálému psaní a vznikla díky tomu řada krásných jeho textů. Stejně tak podněcoval i ostatní.
2: Miloš Zapletal byl autorem mnoha svazkové velké encyklopedie her, motivační knihy, Výpravy za dobrodružstvím a dalších titulů pro dospívající mládež. V listopadu 89 se podílel na obnově skautské organizace, časopisů Junák a Skauting a založil skautské nakladatelství v Liberci. Za svou práci pro mládež byl oceněn poctou hejtmana Libereckého kraje, stříbrnou medailí předsedy Senátu a v loňském roce in memoriam i státním vyznamenáním od prezidenta republiky. Pro skauty byl celoživotní motivací a také velkým vzorem, jak vzpomíná například jeden ze členů jeho bývalého oddílu, vědec Miroslav Černík.
4: I v tom pozdějším věku byl pořád tím Milošem, kterého jsme znali.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Pokrovali, dobrý den.
1: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
0: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602-489-489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
1: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy, no a kolem Chomutova.
3: Je 8:30.
4: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
3: Na dnešní státní svátek se vztahuje zákon, podle kterého musí mít obchody o rozloze nad 200 metrů čtverečních zavřeno. Výjimkou jsou obchody na vlakových, autobusových nádražích a letištích, benzínové pumpy a taky lékárny. Dodržování zákona bude kontrolovat Česká obchodní inspekce. Město Liberec zařadilo základní školu Radostný spolek a základní a mateřské školy Perníkovka, organizace Lespolek, do rejstříku škol a školských zařízení. Díky tomu budou moct tato soukromá zařízení fungovat na stejné úrovni jako veřejná. Německý snímek dobrodružství prince Achmeda, který letos staví 100 let od uvedení, můžou dnes v Liberci vidět návštěvníci mezinárodního festivalu Anifilm. Projekt se začne v Malém divadle v 15 hodin a 30 minut a doprovodí ji živá hudba. Lidé se dnes zdarma dostanou do běžně nepřístupných míst Senátu a poslanecké sněmovny. Obě komory parlamentu mají až do 17 hodin den otevřených dveří. Až do 19 hodin bude otevřená také Valdštejnská zahrada a zájemci mohou navštívit i Lichtenštejnský palác na pražské Kampě. V maďarském Segedu začne světový pohár v rychlostní kanoistice. Na tratích 500 a 1000 metrů se představí i olympijští šampioni kajakář Josef Dostál a kanoista Martin Fuchsa. A ještě počasí, ráno a dopoledne velká oblačnost, déšť nebo přehánky hlavně na Frýdlansku, během dne částečné ubývání oblačnosti i srážek a odpolední teploty až 15 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
3: S omezením počítejte ve Cvikově, v ulici Československé armády se kvůli opravám projíždí Kivadlově jedním jízdním pruhem.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: 8:32 s Českým rozhlasem Libere stáváte do pátečního svátečního rána s datem 8. května roku 2026 a i dnes nahlédneme do policejních hlášení a vybereme ty nejzajímavější příběhy, které se odehrávají na severu Čech. Dnes to bude na téma senior z Liberecka uvěřil podvodníkům a přišel o jmění. Co se odehrálo, to se dozvíte už za pár chvil.

0: písniče, která vznikla před 57 lety. Magdalena, Marta Kubišová a písničky, které nestárnou na frekvencích Českého rozhlasu Liberec. Už poměrně dlouho jsme v našich krimi příbězích nemluvili o nějakém telefonickém podvodu. To ovšem neznamená, že by si podvodníci dali pohov. Miroslav Holubec nám dnes toto nebezpečí připomene na stěží uvěřitelném případu seniora z Liberecka.
1: Krimi příběhy.
2: O telefonických podvodech, kterých se zloději dopouštějí na seniorech, už jsme vás informovali několikrát, nebál bych se říct mnohokrát. Ten dnešní je ale něčím výjimečný. Jednak výší částky, o kterou tentokrát seniora z Libereckého kraje připravili, a jednak okolnostmi případu. Podvodníci kontaktovali muže s dobrou zprávou. Jeho investiční účet je velmi úspěšný a peníze se na něj jen hrnou. Velmi rád bych si poslechl komunikaci mezi zloději a okradeným, jelikož ho dokázali přesvědčit o stoupajících výnosech, a to přesto, že senior...

0: počasí.
1: Hodně oblačnosti máme v severní polovině Česka, je oblačno a je zataženo, ojediněle se může vyskytovat slabý déšť nebo mrholení. Dnešní maximální teploty vystoupají k 15 stupňům a obloha zůstane většinou zatažená nebo oblačná. Zítra už bude polojasno až oblačno a přeci jenom teploty půjdou nahoru, zítra do 20. No a v neděli při jasné obloze nám meteorologové slibují až do 25 stupňů.
2: Hečepeč, rambulice, kulatky nebo sirup z ohníčku. Recepty prosté i náročné, historie surovin, koření i kuchyňského náčiní. Staleté pranostiky i lidové moudrosti, zajímavosti a inspirace. To jsou recepty našich babiček. S Vladimírou Jakoubijovou a Jaroslavem Hořením od pondělí do pátku v 10.50 v dopoledni pod Ještědem.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho

Jaromír Nohavica 10 minut před 9 hodinou na Českém rozhlase Liberec. V Liberci v úterý 5. května začal 25. ročník přehlídky animovaných filmů Anifilm. Do konce týdne mohou diváci vidět přes 500 snímků. Tématem jsou mýty a legendy. Program kromě filmů nabízí i výstavy nebo dílny pro děti i dospělé. A před námi jsou dnešní tipy. Trutnovská základní umělecká škola pořádá právě dnes a zítra 19. ročník kytarového festivalu Kytara v Českém ráji. Přednášky, mistrovské hodiny a koncerty začnou zítra v 9 hodin. Jste zváni do kulturního domu Krystal v České Lípě na třídenní program, který prolíná kulturu a sport. 29. ročník tradičního mistrovství České republiky v country tancích nabídne pestrou, podívanou plnou rytmu, energie a soutěžního nasazení. Program taneční soutěže začne dnes v 18.30 uvedením stepařské show Just Club. Hrad Bezděz vás zve na zahajovací program sezóny. Dnes a zítra si nenechte ujít ukázky šermířských soubojů a lukostřelby. Po celý prodloužený víkend se můžete těšit na mučící nástroje a torturu. Ukázky zbraní a souboje šermířů. Užijete si zemědělské produkty ze středověké kuchyně a zpracování jídel a vyzkoušíte si se svými blízkými středověké společenské hry. Přijměte také pozvání na zámeckou slavnost v prostředí zámeckého parku v Mimoni, kde kdysi stál mimoňský zámek. Na úvod vás čeká tradiční a populární setkání retro kočárku, jeho součástí bude i soutěž o nejkrásnější kočárek. V 15:30 proběhne divadelní představení divadelka Koloběžka šel zahradník do zahrady s motykou, v 16:30 vystoupí Lucie Třešňáková z hity Ivety Bartošové a v 20:00 večer se na pódiu objeví zpěvačka Daša. Výjimečný hudební večer čeká dnes večer návštěvníky kulturního domu Jilm v Jilemnici. Vystoupí tam kapela Čechomor. Koncertní program zahrnuje jak novinky z aktuálního alba Švarní Šohajové, tak oblíbené hity, které s kapelou rostly po desítky let. Začátek je v 19 hodin. Pouť nabídne zábavu i poznání pro celou rodinu, to přichystal Hrad Valštejn. Připravena je loutková pohádka, celodenní naučný program, hudební vystoupení i stánky s řemeslnými a regionálními výrobky. Atmosféru doplní i flašinetář a začíná se tam dnes v 10 dopoledne. Také nás můžete jen tak poslouchat. Už za chvíli je tu 9. hodina a s ní dopoledne pod Ještědem. Staročeské regionální recepty našich babičat. Babiček od Vladimíry Jakoubějové, kalendárium, seriál týdne, Josef Černý poradí s reklamacemi, řešením pracovního úrazu a dalšími strastmi spotřebitelů. Příběhy lidí z různých koutů kraje v reportážích. To mezi 9. a 12. hodinou dnes moderuje Jana Fričová. No a pro dnešní den vám příjemný jeho zbytek přeje váš dnesní ranní společník Aleš Masník. Thank you.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Na několika místech v Libereckém kraji si dnes lidé připomenou události druhé světové války. Mateřské školy v Semilech mohly přijmout většinu přihlášených dětí. Včelaři můžou žádat o příspěvek na vyšetření včelstev proti nákazám. A oblačnost i srážky budou během dne ubývat. Odpoledne naměříme až 15 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Liberec připravuje a hezké sváteční dopoledne přeje Hana Hopfoglová. Lidé si dnes připomínají události druhé světové války z roku 1945. U příležitosti dne vítězství připravila města v Libereckém kraji několik pětních setkání. Například v Liberci zástupci města v 10 hodin dopoledne uctí památku padlých na vojenském hřbitově v Ruprechticích a ve 11:15 začne vzpomínkové shromáždění na Štefánikově náměstí. V Novém Boru se pětní setkání koná v 10 hodin na lesním hřbitově. Od 13 hodin si můžou události konce druhé světové války připomenout i lidé v Semilech.
2: Den vítězství si připomenou taky v České Lípě. U památníku na náměstí Osvobození vystoupí v 11 hodin žáci Českolipské základní umělecké školy. Přítomní budou taky členové klubu vojenské historie v dobových uniformách. Památku válečných obětí uctí zástupci města na městském hřbitově u hrobu vojáka polské armády, která se významně podílela na osvobození České Lípy. Z Libereckého kraje Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
0: Do mateřských škol v Semilech se letos přihlásilo 74 dětí a zařízení mohla přijmout všechny tříleté, které musí zapsat podle zákona. Podle vedoucí odboru školství Kateřiny Šromové bylo nad rámec přijato i několik dvouletých dětí. Rodiče mohou své děti hlásit také do mateřských škol v okolních obcích nebo do dětské skupiny. Včelaři mohou žádat o příspěvek na vyšetření včelstev proti moru a hnilobě včelího plodu. Český svaz včelařů na to dostal 450 tisíc korun od Libereckého kraje. V předchozích letech veterináři v kraji opakovaně potvrdili ohniska obou těchto nebezpečných nákaz. V loni jich bylo 15. Doplňuje náměstek hejtmana Jiří Klápště z TOP 09.
3: V momentě, kdy se zjistí taková nákaza, tak se musí ta včelstva spálit. A právě jako preventivní krok radíme vzorkování včelstev, aby jsme preventivně předešli nějakému šíření, protože ta nemoc se šíří z Polska a byl by velice fatální, pokud by se nějak plošně rozšířila ne na území Libereckého kraje, ale dále.
0: Šíření hantaviru na výletní lodi v Atlantiku je podle Světové zdravotnické organizace závažný incident, pro veřejné zdraví ale představuje jen nízké riziko. Po nákaze virem zemřeli 3 cestující, u dalších 5 je potvrzená infekce. Podle šéfky WHO pro prevenci pandemií a epidemií Marie van Kerkhoveové nejde o začátek nové celosvětové nákazy. Jeho americký druh hantaviru, který se na lodi rozšířil, je přenosný mezi lidmi. Nákaza způsobuje dýchací potíže, horečku a také bolesti žaludku.
1: Počasí.
0: Sváteční dopoledne ještě bude oblačné, pršet by mělo hlavně v severní části kraje a taky na horách. Oblačnost bude postupně částečně ubývat a i srážky budou ustávat. Odpoledne naměříme 11 až 14 stupňů, na Českolipsku až 15, na horách mezi 7 a 10 stupni. Fouká slabý proměnlivý vítr, který se přes den může místy ustálit na severní až severovýchodní a zesílit na mírný. Biozátěž je na stupni číslo 1, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: S omezením počítejte ve Svoru, kvůli stavbě je na silnici 1/9 ve stoupání ve směru na Rumburk uzavřený připojovací pruh a na horizontu se projíždí Kivadlově jedním jízdním pruhem. Provoz tam řídí semafor. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Dobré dopoledne vám od mikrofonu Českého rozhlasu Liberec přeje Jana Fričová. Co nás v příští hodině čeká? Tak připomeneme si dnešní sté narozeniny světově proslulého dokumentaristy a pozveme vás na nedělní vaření s pochoutkovým rokem, který slaví 10. narozeniny. Poslední dny určitě celá země sledovala postup hasičů při likvidaci požáru v Národním parku České Švýcarsko. Zapojili se do něj stovky řadových hasičů i specialistů. Třeba ti ze skupiny podporu podpory řízení, která má za úkol dodávat hlavnímu štábu obrázky z místa zásahu. A za chvíli se dozvíte víc.

0: Karel Zich a Petr Rezek otevřeli dopolední vysílání Českého rozhlasu Liberec. Součástí hlavního štábu hasičů během požáru v Národním parku České Švýcarsko byla i dokumentaristická skupina. Jsou to specialisté, kteří se starají o obrazové spojení s požářištěm. Instalují na něj kamery pro velící štáb, ale také pro veřejnost jako součást krizové komunikace. Kromě kamer ovládají i drony s termovizí a mohou zasahujícím jednotkám nabídnout celkový nebo i detailní pohled na špatně přístupný terén.
1: Po předání požářiště správě parku začali hasiči opouštět místo, kde měli hlavní štáb. Taky skupina podpory řízení se začala balit. Její velitel Jiří Studnička vysvětlil, v čem taková skupina nejenom veliteli zásahu pomáhá.
2: My máme za úkol přenést všechny obrazové materiály do štábu velení.
1: Vysvětluje plukovník Studnička z generálního ředitelství hasičského záchranného sboru.
2: My jsme tady rozmístili celý kamerový systém, který jsme spojili s drony. To znamená, že máme jak tu vzdušnou podporu, tak máme i pozemní podporu obrazovou a všechny tyhle ty systémy nám přinášejí nejenom standardní obraz, ale i termovizní obraz. Díky tomu my máme včasnou detekci ohnisek, na které se potom směřují pozemní síly.
1: Kolik technik jste tady měli? Kolik dronů, kolik kamer?
2: Kamer bylo nasazeno dohromady 5 a dronů ty operovali permanentně vlastně 3.
1: Záběry ale neslouží jenom hasičům a velitelům, ale taky lidem. Ti mohli sledovat dění online.
2: Živě vysíláme a to proto, aby vlastně lidé v okolí viděli, jak se to situace vyvíjí, čím se snažíme nějakým způsobem psychologicky působit na to, že nemusí být v nějakém větším strachu, stresu a vlastně tím plníme i úkol krizové komunikace.
1: Když už mluvíme o krizích, jak to bylo s požárem u Rynartic, byla nějaká krize?
2: Byla krizová ta první noc, byla taky klíčová pro velitele zásahu, kdy on měl v podstatě kompletní obrazový materiál z celého šíření a z té fronty šíření toho požáru a těch ohnisek a mohl velmi efektivně nasazovat cíle a prostředky.
1: Dodává Studnička s tím, že každý požár umožní skupině vypilovat některé postupy a taktiky. I ten u Rynartic. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Vesele a zdravě. Rozhlasová poradna s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Vesele a zdravě. Každý pátek po 13. hodině v našem vysílání a na webu veseleazdravie.cz.

0: 9 minut zbývá do 9:30 a vy posloucháte Český rozhlas Liberec. Ten letošní rok je už 10. pochoutkovým rokem. A tak v souvislosti s tímto jubileem hledáme spolu s vámi nejlepší recept ze všech dosavadních ročníků, neboť výherci z jednotlivých let zabojují o cenu desetiletí. A my si jejich recepty připomínáme týden co týden, ale pozor, už je nedělají oni sami. Všech 36 výherních receptů připravuje porota spolu s našimi profesionálními kolegy. V neděli bude péct sladký dezert od Bohdany Rosenbergové z Přemyslovic, recept ze druhé příčky roku 2020, cukrář Vojtěch Vrtiška. Patrik Rozehnal se zajímal, co Vojta říkal vybranému receptu.
1: Já byl velice nostalgický, když jsem dostal ten recept, protože u nás se dělal podobný. Babička zkomolila jeho jméno a říkala se mi pišišmout, takže u nás to byl pišišmout.
2: Tak ode dneška je to pišišmout, vážení. Paní Bohdana dělala mouřenina, my budeme dělat pišišmouda.
3: Pochoutkový rok. Původně to byl čokoládový korpus s jablky, na to pak marmeláda, velmi vysoká vrstva šlehačky a zasypáno strouhanou čokoládou.
1: Tu podstatu já jsem zachoval, akorát jsem vyměnil marmeládu za ovocný gel, budeme tam mít krém šantily a nahoře budeme mít ovoce. Ale jinak ta podstata je zachována.
3: No dobře, jenom podotýkám, že to zdobení bude naprosto profesionální. Takové ty slzičky vytlačené z cukrářského sáčku, prostě pucíky.
1: A doteď vlastně nevím, jak košer nazvat pucík z krému.
2: Já bych to nabobkoval, já bych použil pucík asi, no, nevím, no.
1: U nás se vždycky říkalo pucík.
2: Tak toho bych se ujet.
1: A vlastně je to takový vyslečený mouření z košile.
2: No jo, tak to je naháč. Ten se odhalil. Paní Bohdano, podívejte se a zkuste to udělat podle Vojty a pošlete nám potom fotku. A třeba nahrajte i na záznamník svoje dojmy z toho.
1: Jenom pozitivní dojmy, prosím.
0: Tak nejsem si úplně jistá, jestli skutečně šlo o vaření či pečení dezertu, anebo o lingvistický koutek. No, jsem sama zvědavá na vaše reakce, až uvidíte tyhle dva relativně

0: Cizí ženou v cizím pokoji je asi jednou z nejznámějších hitů autorské dvojice Habka Horáček. Interpretem byl, to jste jistě poznali, Michael Kocáb. Tahle píseň už je téměř jubilantka, protože vyšla na albu v penzionu Svět v roce 1988. Je jí tedy rovných 38 let. No a za chvíli skutečně oslaví kulatiny. Když už ale mluvím o těch kulatinách, tak jedny bych ráda opravdu připomněla. Jeho hlas provází celé generace, svým nadšením dokázal strhnout miliony lidí. Ukázal totiž, že zemi od oceánských hlubin po ledové póly vše. A kdo je tím oslavencem, o kterém mluvím? Rovných 100 let dnes slaví se David Attenborough. Za svou kariéru získal desítky čestných doktorátů i prestižních ocenění. Natáčel v době, kdy se příroda ještě považovala za nevyčerpatelnou. Dnes je jedním z nejhlasitějších varovných hlasů planety.
1: I am David Attenborough. And I've had the most extraordinary life.
2: Ještě než se David Attenborough stal hlasem televizních dokumentů, byl z něj kluk, který sbíral kameny a fosílie. Vyrůstal v univerzitním prostředí v anglickém Leicesteru a už tehdy se snažil pochopit, jak funguje svět kolem něj.
1: What bird has the most beautiful song in the world?
2: Zpočátku v BBC pracoval jako producent. Díky shodě náhod se ale v roce 1954 stal moderátorem přírodovědného pořadu Zoo Quest, který měl původně jen produkovat.
1: Tonight we've got rather different program for you.
2: V 60. letech se stal jedním z nejvlivnějších lidí britské televize. Vedl stanici BBC Two a stál u zrodu celé řady pořadů. Koncem 80. let vznikl proslulý 13-dílný seriál Život na Zemi. O 5 let později natočil Attenborough dokumentární seriál Živá planeta. Trilogii pak zkompletovala v roce 1990 série Zázraky života. Dokument znovu získal uznání a vyvolal i silné reakce publika. Mimo jiné kvůli svým záběrům lovení guere s tlupou šimpanzů. Záběry totiž ukazovaly přírodu bez příkaz, takovou, jaká skutečně je. David Attenborough se během své kariéry podílel na desítkách dokumentů, které dnes patří ke klasice přírodopisné tvorby. V dokumentu z roku 2020, natočeného pro Netflix s názvem Život na naší planetě, upozorňuje na klimatickou změnu, úbytek biodiverzity i znečištění oceánu.
1: We must rewild the world.
2: Varuje, že svět, jak ho známe, se může zásadně proměnit, protože jsme narušili rovnováhu, na které stojí veškerý život. A zároveň připomíná, že právě v přírodě je i řešení. Pokud jí dáme prostor, dokáže se sama obnovit a s ní i podmínky pro náš vlastní život. Karolína Burdová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Liberec.

0: Zveme vás na Den otevřených dveří Českého rozhlasu Liberec. V sobotu 16. května mezi 10. a 16. hodinou. Prohlédnete si naše studia, poznáte moderátory, redaktory a další rozhlasové kolegy. Naše pozvání přijal Pavel Vítek, kapely Stand Band, Pohromadě na Přehradě a pěvecký sbor Gospel je tu. Zveme vás na ochutnávku dobré kávy a den plný hudby, zábavy a světa za mikrofonem.
1: Ten, kdo nám zlomil křídla.
0: Těšíme se na vás v Českém rozhlase Liberec v Modré ulici 1048. V sobotu 16. května mezi 10. a 16. hodinou.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Aby zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Je pátek 8. května, státní svátek, den vítězství.
3: The flags of freedom fly all over Europe.
2: V roce 1945 skončila v Evropě nejhorší válka lidských dějin. Bezpodmínečnou kapitulaci Německa podepsal už 7. května generál Alfred Jodl s tím, že v platnost vstupuje 8. května ve 23 hodin středoevropského času. Tehdy Hitlerův nástupce Karl Dönitz vydal rozhlasovým projevem rozkaz ke kapitulaci všech ozbrojených německých jednotek. Americký lékárník John Pemberton prodal před 140 lety v roce 1886 v americké Atlantě poprvé svůj bylinkový sirup, který měl léčit bolesti hlavy, nervové vyčerpání nebo podrážděný žaludek. Základem byly lístky koky a kofein z ořechů kola. Po nich dostal lektvar později své jméno Coca-Cola.
4: Vzpomínám na ten podivuhodný den.
2: Loni zemřel Jiří Bartoška.
4: I na ráno, kdy jsme se rozešli jako přátelé.
5: Abemus papam.
2: Jen o několik hodin později konkláve kardinálů zvolila nového papeže.
5: Robertum Franciscum, Sancte Romane Ecclesiae, kardinálem prevost.
2: Druhý den volby se nad Sixtínskou kaplí objevil bílý kouř a novým 267. pontifikem se stal Američan Robert Francis Prevost. Přijal jméno Lev 14.
5: Leonem decimum quartum.
2: Britský dokumentarista, autor vynikajících přírodopisních snímků se David Attenborough má dnes požehnané z té narozeniny. A já přeju hezký sváteční den.

0: na prášek srdce rozmělní.
1: Posloucháte Český rozhlas Liberec. Pavel Bobek nyní zpíval o nedělním ránu, ale máme páteční dopoledne, je 8. května a my si připomínáme Den vítězství. A právě u této příležitosti připravila města v kraji pietní setkání. V Liberci začne už za chvíli v 10 hodin u památníku, respektive památku padlých oslaví nebo uctí na vojenském hřbitově v Ruprechticích. V 10.45 začne vzpomínkové shromáždění na Štefánově náměstí. U památníku na náměstí Osvobození v České Lípě vystoupí v 11 hodin žáci tamní základní umělecké školy. Budou tam i členové klubu vojenské historie v dobových uniformách. Památku válečných obětí pak uctí zástupci města na městském hřbitově u hrobu vojáka polské armády. V Novém Boru se pietní setkání koná také v 10 hodin na lesním hřbitově. Od 13 hodin si lidé události připomenou v Semilech. No a každoroční květnové zastavení u pomníku padlých ve Skálově ulici v Turnově se konalo už včera, stejně jako u Rýnovického památníku obětí druhé světové války v Jablonci nad Nisou.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Přešel jsem na pořádný vytápění od Primagasu. Propan ze zásobníku mi pohodlně vytopí celý dům. Na jedno otočení knoflíku a nezávisle na plynové síti. Mrkněte i vy na primagas.cz.
2: Deset hodin.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Prezident a premiér se neshodli ohledně české delegace na summitu NATO. Podle Babiše by prezident neměl být její součástí. Po silnicích v zákupech se dnes budou pohybovat orientační běžci. Hrad Grabštejn vydá cestopisnou knihu, kterou sepsal manžel poslední majitelky panství. A čekáme postupné ubývání oblačnosti i ustávání srážek a odpolední teploty do 15 stupňů. Hana Foglová přeje hezké sváteční dopoledne. Začínají zprávy Českého rozhlasu Liberec. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO dál trvá na tom, že prezident Petr Pavel na summit NATO v Ankaře nepojede. Prezident to řekl po dnešní schůzce s premiérem Babišem. Ten po schůzce s prezidentem nevystoupil. Podle prezidenta Babiš jako důvod uvedl názorový nesoulad mezi hlavou státu a vládou kvůli plnění závazků vůči NATO. Podle prezidenta Pavla je ale situace jiná a summitu se chce i nadále zúčastnit.
4: Já proto i nadále budu trvat na tom, abych se v duchu dosavadních zvyklostí zúčastnil summitu v Ankaře, především té jeho první části, tedy neformální večeře hlav států.
2: Využití kompetenční žaloby vidí prezident Pavel až jako poslední možnost. Zváží ji, pokud nebude součástí delegace. Vláda bude o jejím složení rozhodovat v červnu. Kvůli závodům v orientačním běhu mohou dnes nastat krátkodobá omezení na silnicích v zákupech. Nejvíce to týká ulic Mimoňská, Borská, Gagarinova a náměstí Svobody. Na bezpečnost závodu budou dohlížet pořadatelé a městská policie.
5: Při přebíhání závodníků přes průtah městem je pořadatelská služba oprávněná krátkodobě zastavit provoz. Zázemí závodu je na louce za zámkem. V zákupech se běží disciplína sprint určená podle pořadatelů právě pro městské tratě. Jde o druhý letošní závod českého poháru v orientačním běhu. Ze zákupy Jiří Jelínek, Český rozhlas.
2: Hrad Grabštejn se i letos připojí k projektu Po stopách šlechtických rodů, který zaštiťuje Národní památkový ústav. Letošní ročník má podtitul Šlechta na cestách. Grabštejn připomene manžela poslední majitelky panství Karla Podstatského z Lichtenštejna, který byl vášnivým cestovatelem a lovcem. V depozitáři se dochovala řada materiálů z jeho loveckých výprav do Afriky. A jak Českému rozhlasu řekla kastelánka Věra Ozogánová, chystají vydat knihu v českém překladu s poznámkovým aparátem a s fotografickou přílohou. Rusko podle ukrajinského prezidenta v noci pokračovalo v útocích navzdory příměří, které sama Moskva vyhlásila. Volodymyr Zelenský řekl, že ruská armáda od půlnoci ostřelovala ukrajinské pozice na frontě a vysílala drony. Ukrajina podle něj na útoky odpovídá. Ruské úřady tvrdí, že protivzdušná obrana od dnešní půlnoci sestřelila 264 ukrajinských dronů.
3: Počasí.
2: Je ještě zataženo velkou oblačností a hlavně na severu našeho kraje může pršet. Odpoledne má ale oblačnost částečně ubývat a i srážky budou ustávat. Teploty zůstanou mezi 11 a 15 stupni. Slabý proměnlivý vítr přes den místy zesílí na mírný a ustálý směr na severní až severovýchodní. Biozátěž je mírná na stupni číslo 1.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: V Liberci Vesci je uzavřená část Kašparovy ulice přes Doubský potok. Objížďka vede ulicemi Česká, Dlouhá, Hodkovická, Kamenická, Mařanova a Na srázu a je obousměrná.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Přejeme vám stále příjemné sváteční dopoledne s Českým rozhlasem Liberec. Pokud ještě nevíte, co k dnešnímu obědu, poradíme vám některý z babičiných receptů. Nemine vás rada spotřebitelského rádce ani poslední díl seriálu tohoto týdne. No a v Josefově dole na Jablonecku dnes zahájí 36. ročník krajské postupové přehlídky venkovských divadelních souborů Josefovské divadelní jaro. Kdo se jí zúčastní a co čeká na vítěze, tak to vám povíme už za chvíli.
3: Dopoledne pod Ještědem s Janou Fričovou.
7: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká

0: Doufám, že vy nezabloudíte a nebloudíte, takže volat nemusíte, vy posloucháte Český rozhlas Liberec. Šest komedií v podání šesti ochotnických spolků čeká ode dneška do neděle diváky krajské přehlídky venkovských divadelních souborů Josefodolské divadelní jaro v Josefově dole na Jablonecku. V 15 hodin ji zahájí komedie Za všechno můžu já a neb starý bílý muž divadelního spolku Skaláček z Tise. Slavnostní zahájení přehlídky je plánované na 19. hodinu a pak už čeká diváky komedie Kaviár nebo Čočka v podání pořádajícího ochotnického spolku J.K. Tyl. S jeho členy natáčela redaktorka Českého rozhlasu Liberec Jana Švecová.
1: Tak já vcházím na jeviště divadla J.K. Tyla v Josefově dole. Je to krásný sál, jakou má kapacitu?
2: 185 míst.
1: A bývá zaplněno?
2: Také se to stane, že máme a přidáváme židle někdy.
1: Tak to už mi říká moje průvodkyně, jednatelka divadelního spolku J.K. Tyl z Josefova dolu, Hana Stuchlíková, také herečka, kostymérka, civilním povoláním zdravotní sestra. Kolik těch představení se tady odehraje do roka? To je otázka pro režiséra a dalšího člena rodinného týmu, lékaře Jiřího Stuchlíka.
3: Tak když jsme to počítali, tak my v průměru zahrajeme za rok tak zhruba 15 až 20 krát.
1: Tak to je činnost zhruba 40 členého divadelního spolku, ale pojďme k té samotné přehlídce, kterou divadelní spolek J.K. Tyl pořádá. Já jsem napočítala, že se tady představí celkem 6 souborů, včetně toho vašeho. Jsou tady spolky z Desné, z Lomnice, z Tanvaldu, ale také třeba známé rádoby divadlo Klapí. Tak jaký je o vaši přehlídku zájem? To už se obracím na dalšího člena z pořadatelského týmu a také rodinného klanu Stuchlíku, Karla Stuchlíka juniora, který je také hercem, dramaturgem a civilním povoláním právníkem.
4: Oficiálně jsme přehlídka pro Jizerskou oblast České Středohoří, ale hlásí se k námi soubory z východních Čech, ze středních Čech a zrovna třeba to rádoby divadlo Klapí je tady pravidelným účastníkem, což jsme rádi. Často se jezdí třeba i z Vysokýho a nejbližší Desná jezdí. Co se týče třeba toho Tanvaldu a Lomnice, tak ty jsou u nás letos poprvé, protože my jsme přehlídka venkovských souborů, takže jsme měli limit podle počtu obyvatel a pro letošní rok se ten limit počtu obyvatel zvýšil, takže můžeme letos uvítat i Tanvald a Lomnice.
1: Vyhlášení té soutěžní přehlídky bude v neděli. Kam potom ten postupuje?
2: Máme tady porotu každý rok a porota oceňuje a potom nominuje vždycky nějaký soubor, který podle jejich názoru si to zaslouží, nebo je tak dobrý, že opravdu může postoupit na národní přehlídku Krakonošův divadelní podzim ve Vysokém nad Jezerou. V porotě letos bude paní Jana Kališová, která je režisérka v Národním divadle, pak dramaturgině Petra Richter-Kohoutová, Miroslav Král a režisér, autor, dramaturg, občasný herec Roman Wenzel.
1: Takže je to velká událost.
2: Předpokládáme, že bude a že diváci přijdou. Vzhledem k tomu, že už si někteří rezervují vstupenky na jednotlivá představení, dokonce i na všechny představení, předpokládáme, že lidi budou.
1: Tak nezbývá, než popřát zlomte vás.
2: Děkujeme a my odpovídáme vždycky čertěvem.
0: A já ještě ze studia Českého rozhlasu Liberec dodám, že zítra začne přehlídka v 10 hodin a to představením právě jmenovaného souboru Rádoby divadlo Klapí. Odpoledne se představí ochotníci z Desné a Lomnice nad Popelkou, no a v neděli dopoledne uzavře přehlídku divadelní spolek EF Burian s krimi komedií Pár dní na zkoušku.
5: Také na Jablonecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: 10 hodin 21 minut okazují hodiny ve studiu Českého rozhlasu Liberec, je pátek 8. května. I protektorátní prezident Emil Hácha měl svou první dámu, nebyla to ovšem jeho manželka. Před 80 lety se konal proces s protektorátní vládou a právě první dáma u soudu mimo jiných svědčila. My si líčení připomínáme v seriálu Týdne a do jeho posledního dílu jsme vybrali právě tuto zajímavost a uslyšíte opravdu unikátní záznam.
1: Mezi svědky byla pozvaná i Mileda Rádlová. To jméno pravděpodobně nikomu nic neříká, ale když řekneme Emil Hácha a že to byla jeho dcera, tak asi všichni budou překvapeni, že dcera
2: prezidenta
1: se věnovala politice. Ona totiž za války, nebo respektive za protektorátu, vykonávala takovou tu funkci první dámy.
2: Miloslav Turek se sedá počítači a pustí nám kus toho procesu s protektorátní vládou.
1: Si dejte pauzu, než to najdu. V podstatě by se dalo říct něco první slečny, nebo zkrátka Emil Hácha byl vdovec a musel vedle sebe někoho mít. A vzhledem k tomu, že byl ve špatné zdravotní kondici, tak Mileda Rádlová konala vlastně dvě funkce najednou. Funkce ošetřovatelky a funkce první dámy. A my si můžeme poslechnout nyní v podstatě, dá se říci, poprvé v historii její hlas. Počkejte.
3: 14. března
4: odpoledne, že se jede do Berlína.
3: Že se předtím říkal pan otec něco, že se pojede do Berlína?
4: Na to se nepamatuji, že by o tom vůbec byl mluvil.
3: Byl mluvil. A říkal pan doktor Havelka, proč se tam jede?
4: Ne, to neříkal, mluvil jenom se mnou.
3: Tak s vámi mluvil, doktor.
4: Ano.
2: Velice mladý hlas.
4: K telefonu a ptal ano. se mě, jestli pojedu také.
3: Ano.
1: Abych dokonce řekl, že to je nějaká sextánka, septimánka z nějakého gymnázia a ona to byla zralá dáma, už měla za sebou jedno manželství dokonce.
2: Ročník 1903,
1: takže jí bylo 43 let. Bylo jí 43 let.
2: Hlásek jak koně pásek
1: a v tom jejím výslechu jsem dokonce našel velice zajímavý úsek. Jeden ze soudců se jí zeptal, jaký měl doktor Emil Hácha vztah k protektorátní vládě. A jestli se domnívá, že protektorátní vláda nějak úmyslně škodila českému lidu. A paní Rádlová odpověděla takto. Já vám to tady zahraju.
4: Víma Moravce jsem od otce nikdy neslyšela, že by byl o někom z nich pochyboval. Nikdy o nich neříkal, že by byli nespolehliví.
5: Co říkal Moravce?
4: Moravce nenáviděl. Moravce vůbec nesnesl. Téměř působil na něj Moravec stejně jako Frank.

0: které Miloslav Turek se svými kolegy digitalizuje. Lubomír Smatana, Český rozhlas.
1: Tak to byl poslední díl aktuálního seriálu Týdne. No a já vás už dnes pozvu k poslechu nového seriálu Týdne, který věnujeme desetiletému výročí samostatného vysílání Českého rozhlasu Liberec. No a také vás pozvu samozřejmě na Den otevřených dveří Českého rozhlasu Liberec, který se koná v sobotu 16. května a bude logickým vyústěním právě našeho seriálu Týdne. Podrobné informace najdete na našich webových stránkách liberec.rozhlas.cz nebo na našem Facebooku. No a ještě připomenu, že hostem Dne otevřených dveří Českého rozhlasu Liberec bude mimo jiných také zpěvák Pavel Vítek.

0: Brontosauři a píseň Hlídej lásku, ta patří k těm, které rozhodně nestárnou a které vám velmi rádi přinášíme ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Když si platíte takzvanou kabelovku, určitě se chcete dívat souvisle a bez toho, že by vypadával signál. Pokud se to ale děje, jak situaci řešit, tak právě tuto otázku pokládáte ve spotřebitelském servisu Josefu Černému.
1: Posluchač Vítek má problém s kabelovou televizí z důvodu častých výpadků a proto by rád věděl, jaká má práva. Provozovatel privadu odstraní vždycky jenom na chvíli, ale po čase se všechno opakuje. Pane posluchači, vůči poskytovateli služby uplatněte písemnou reklamaci s popisem závad. Je to ale potřeba učinit nejpozději do 2 měsíců ode dne vadného poskytnutí služby, jinak vaše právo zanikne. Pokud je závad technického nebo provozního charakteru na straně provozovatele, je povinen vám přiměřeně snížit cenu anebo zajistit poskytnutí služby náhradním způsobem.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase vdolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Pro jistotu zapamatujte si náš telefon 22 155 37 22.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Je bez jedné minuty tři čtvrtě na jedenáct, posloucháte Český rozhlas Liberec a teď budu mluvit asi hlavně k posluchačkám našeho vysílání. Nastává ten okamžik, kdy si řeknete, co já jenom budu vařit dnes k obědu. Dnes máme ještě ke všemu svátek, nevím, zda to budete oslovovat nějakým svátečním obědem, anebo zdali byste chtěli nějaký takový jednoduchý, obyčejný recept, třeba některý z těch babičiných. No tak ano, nastala ta chvíle, my vám skutečně nějaký ten babičin recept prozradíme. Dnes se vydáme za historií a prospěšností řeřichy, oblíbené jarní bylinky, takže ten recept krom toho, že vás nasytí, bude také zdravý. Vladimíra Jakoubějová a Jaroslav Hořeník k tomu přidají recept na vomastu s řeřichou a řetkvičkami.
1: V našem vyprávění o dobrotách, které dříve na vesnici i ve městě hospodyně připravovali v kuchyni, si dnes něco povíme o jedné hodně oblíbené jarní zelince. Kdo jí řeřichu, tomu nechybí síla ani pýcha, říkávaly naše babičky, které řeřichu považovaly za bylinu, která čistí krev a dodává sílu. Podobný význam má i pořekadlo řeřicha na jaře, zdraví v těle záře.
2: Tahle nenápadná bylinka má velmi dlouhou historii. Šťávu z řeřichy prý podávali egyptští faraoni svým otrokům dvakrát denně, aby zvýšili jejich pracovní výkon. Od dob antiky je řeřicha známa i v Evropě a Asii. V roce 400 před Kristem se o ní zmiňuje Hippokrates. Ve druhém století našeho letopočtu doporučoval konzumaci semen i natí řeřichy proti kurdějím řecký lékař a filozof Galén.
1: Odedávna byla známá i v zámoří. Severoameričtí indiáni řeřichu jedli na rozpouštění močových kamenů. V Evropě si ve středověku lidé vtírali šťávu z řeřichy do vlasů pro jejich posílení. První písemnou zmínku o téhle nenápadné bylince najdeme v českých pramenech už v roce 1508. Užitečnou a zdravou bylinku, která byla nenáročná na pěstování, si oblíbili i vesnické hospodyně na přelomu 19. a 20. století. Na jaře měla své pevné místo jak v kuchyni, tak i v lidovém léčitelství. Klíčila velmi rychle, často už během několika dnů, a proto si ji lidé na jaře pěstovali v truhlíku na okně, protože pomáhala tělu po zimě znovu nabrat sílu. V kuchyni měla široké využití. Nasekanými stonky řeřichy se ochucoval chleba s máslem nebo vařené brambory, vomasty z tvarohu, polévky nebo vaječina, tedy smažená vajíčka. Babky kořenářky doporučovaly při ledvinových potížích, zánětu močového měchýře, jako prostředek na pročištění dýchacích cest i na podporu trávení a pozbuzení chuti do jídla.
2: A my si dnes z téhle zázračné bylinky připravíme podle jednoho starého receptu vomastu. Vomasta s řeřichou a řetkvičkami.
1: Budeme potřebovat 2 lžíce řeřichy, 20 dek domácího tučného tvarohu, 10 řetkviček, sůl a pepř a domácí chléb. Řetkvičky omijeme, osušíme a 2 kusy odložíme stranou na ozdobu. Ostatní nakrájíme na kostičky. Měkký tvaroh vyšleháme a promícháme s řetkvičkami. Podle chuti osolíme a opepříme. Nakonec mícháme usekanou řeřichu a necháme rozležet v chladu. Vomastu podáváme na dobrém domácím chlebu a zdobíme na plátky nakrájenou řetkvičkou.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Posloucháte Český rozhlas Liberec, je pátek 8. května, no a možná tím, že je ten jeden volný den navíc, tak ho využijete k úklidu. A pokud bydlíte v Hrubé Skále a okolí, budete mít možnost zbavit se i nebezpečného odpadu, tedy například olejů, barev nebo starých léků či baterií. Mobilní sběrna bude k dispozici zítra, tedy v sobotu 9. května na několika stanovištích. Odpad musíte předat osobně a možností je několik. U hasičské zbrojnice v Doubravě, u kaštanu v Hrubé Skále, u penzionu v Hnanici nebo u obchodu v Borku. No a rozpis časový najdete na webových stránkách obce Hrubá Skála www.obechrubaskala.cz.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Lidé si dnes připomínají den vítězství. Město Liberec nabídne k odkupu věci ze ztrát a nálezů. Mezinárodní federace novinářů na kongresu v Paříži zkritizovala navrhovaný model financování veřejnoprávních médií v České republice. A oblačnost i srážky budou během dne ubývat, odpoledne naměříme až 15 stupňů. Hezké sváteční dopoledne u zpráv Českého rozhlasu Liberec přeje Hana Hauptvoglová. Po celé republice se dnes konají pietní setkání k výročí ukončení druhé světové války. Právě teď začíná shromáždění i na náměstí Osvobození v České Lípě a na místě je reportér Jiří Jelínek.
2: U památníku se sešlo asi 60 lidí, kromě zdejších politiků jsou tady také členové klubu vojenské historie v dobových uniformách a samozřejmě běžní lidé. Setkání by měli zpestřit také kantoři základní umělecké školy. Po akci se tady na náměstí lidé odeberou na městský hřbitov, kde položí květiny u hrobu vojáka polské armády. Už před hodinou se lidé sešli v sousedním Novém Boru na Lesním hřbitově. Zástupci města tam položili květiny u památníku obětí druhého odboje. Z České Lípy Jiří Jelínek, Český rozhlas.
0: A výročí konce druhé světové války si připomeneme i v našem vysílání v této hodině. Město Liberec nabídne k prodeji věci ze ztrát a nálezů. Prodej předmětů, které lidé ztratili v roce 2022 a nikdo se o ně nepřihlásil, je naplánovaný na 10. června. Prodávat se budou obálkovou metodou, vyhrává nejvyšší nabídka. Seznam předmětů město zveřejní a v den prodeje si je lidé budou moct nejdřív předem prohlédnout.
3: V minulých letech byly v nabídce například deštníky, jízdní kola, trekové hole nebo obuv. Magistrát zároveň upozorňuje, že jde o použité předměty, které byly 3 roky uschované a nepoužívaly se. Výtěžek z prodeje město využije například pro školy, sociální ústavy, zdravotnická zařízení nebo pro neziskové a příspěvkové organizace města. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
0: Ve Špindlerově mlýně začalo vypouštění Labské přehrady. Vodohospodáři potřebují z jejího dna vybrat usazeniny. Podle jejich odhadů jich na dně přehrady jsou desítky tisíc kubíků. Sedimenty se v přehradě usazují přirozeně. K jejich výraznému nárůstu došlo během povodní na podzim roku 2024. Po ukončení prací letos v září by se měla plně obnovit retenční schopnost nádrže. Mezinárodní federace novinářů odsoudila navrhovaný zákon o změně financování veřejnoprávních médií v České republice. Podle ní nejsou plánované změny v souladu s evropskými pravidly a ohrožují nezávislost veřejnoprávních médií. Delegáti se na tom shodli na stém zasedání kongresu Mezinárodní federace novinářů v Paříži. Nově zvolená ředitelka Mezinárodní federace novinářů Jennifer Morová vzkázala předsedovi vlády České republiky, že federace situaci pozorně sleduje a žádný útok na systém veřejnoprávního vysílání nebude tolerovat. Českou republiku na kongresu zastupoval syndikát novinářů.
1: Počasí.
0: Oblačnost bude postupně ubývat a i srážky budou ustávat. Odpoledne naměříme 11 až 14 stupňů, v jižní části kraje to na Českolipsku až 15 stupňů. Na horách se teploty drží mezi 7 a 10 stupni Celsia. Fouká slabý proměnlivý nebo severovýchodní vítr a biozátěž je na stupni číslo 1, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Pozor, dejte na silnici číslo 269 mezi Tuhání a odbočkou u Mošnice. Na vozovce leží sražená srna. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu, ať jdete kamkoliv.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Liberec. Je pátek 8. května, kdy si připomínáme jednu z hlavních událostí historie České republiky, ale i celé Evropy. Konec druhé světové války, za který se z pohledu historických pramenů považuje kapitulace německých vojsk. Ta vstoupila v platnost 8. května ve 23:01 hodin středoevropského času. Poslední dny konce druhé světové války nám ve svátečním vysílání Českého rozhlasu Liberec připomenou jedni z posledních žijících pamětníků.
1: Dopoledne pod Ještědem s Janou

0: Česko i celý svět si dnes 8. května připomínají 81 let od konce nejtragičtějšího konfliktu v lidských dějinách. Na mnoha místech i u nás v Libereckém kraji se pořádá řada vzpomínkových akcí a lidé položením květin uctívají památku obětí tohoto největšího válečného konfliktu v dějinách lidstva. Konec války si připomínáme také my v Českém rozhlase Liberec. Kolegyně Ivana Bernátová natočila vzpomínky 4 osobností, které válku prožily a den vítězství stále dojemně prožívají. Prvním z nich je bývalý předseda židovské obce v Liberci Pavel Jelínek.
1: Pavel Jelínek se narodil v roce 1935 v Liberci do českožidovské rodiny. Na podzim roku 1938 se jeho rodné město stalo po mnichovském diktátu součástí nacistické Třetí říše. Jako čtyřletý zažil nacistickou okupaci v Lysé nad Labem, kam rodina z bývalých Sudet utekla. Jeho babičku, Josefínu Ledererovou, nacisté zavraždili v koncentračním táboře v Treblince. Trpěli i další členové její židovské rodiny. Desítky z nich se domů z lágru už nikdy nevrátili.
2: Celá ta rodina šla do transportu, je chtěli původně umístit do Rigy, kde byl takový lágr taky. Tam ale nebylo místo, tak je vezli do Estonska. Tam je přivezli do místa, který se jmenuje Kálevi Líva. A tam taky přivezli ještě další lidi, bylo jich tam něco přes 800. To Kálevi Líva jsou takový písečný duny a oni je tam postavili, kdo je tam zastřelil, těch 800 lidí, estonský SS.
1: Maminka Marie byla židovka a transport do lágru jí také hrozil. Otec Josef ale v roce 1942 uplatil německého lékaře, který vystavil potvrzení, že do transportu ze zdravotních důvodů nemůže.
2: Tak do konce války nesměla z baráku. Bylo to pěkný peníze, ale přežili jsme.
1: I Pavel Jelínek dostal povolání do transportu do zvláštního tábora. S maminkou a bratrem raději utekli do lesů. Němci už je naštěstí na konci války nehledali.
2: Jako takzvaný myšlink podle norimberských zákonů jsem dostal příkaz jít do transportu 27. dubna 45. To ty Němci byli ještě tak pořádní, že už byl konec války. Tak my jsme šli do Hajovny, do blízkého lesa, tam jsme toho jsme podlečkali, dokud přišli Rusové.
1: Pavel Jelínek zažil německou střelbu na slepo do lesa, kde si hrál s kamarády.
2: Přes nás utíkali Němci směrem na západ, po té silnici směrem Pacov, tábor Benešova. Tam měli kolony úplně v jednom tahu. Přijeli Rusové, první přijel člověk s motorkou, jak měl takový ten přívěs motorky, tam měli kulomet, vystřelili do vzduchu a bylo po válce. A Němci to vzdali. A mimochodem, teda v autobuse vedli anglický zajatce, který přímo proti tomu našemu baráku šli si tam sednout, takže táta byták ze sklepa tam měl schovanou visku a nabídl jim a její šéf jim říkal, ne, pánové, jsou na tom špatně s žaludkem, nesmějí, tak akorát něco dostali k jídlu.
1: Osvobozující Rudá armáda dorazila do Hřebníku, kde Jelínkovi za války bydleli 9. května 1945. Ruští vojáci byli podle Pavla Jelínka tehdy hodně unavení a zbědovaní.
2: Si dokonce pamatuju, že jeden jejich důstojník si u nás lehl na kanapě s botama, že byli někteří z nich ožralí. Já bych asi se ožral taky, kdybych přežil válku, to jako jim něco vyčítat, to bych neto. A musím říct, že tam jeden násilnil jednu ženskou a víte, co s ním udělali? Zastřelili ho, Rusové sami.

0: Posloucháte Český rozhlas Liberec a vzpomínky pamětníků na konec druhé světové války, který si dnem vítězství připomínáme. Liberečanka Věra Davidová, která se narodila ve 20. letech minulého století, ještě za velké světové hospodářské krize, zažila mnichovský diktát, celou válku, květnové povstání i osvobození v Praze. A jak vyprávěla redaktorce Českého rozhlasu Liberec Ivaně Bernátové, obraz té hrůzné a později i radostné doby jí nikdy nezmizí z paměti.
1: Věra Davidová nejprve zavzpomínala na únor 1945 a na rozsáhlé nálety amerických bombardérů, které zasáhly průmyslový Smíchov.
2: A ty nejhorší nálety, ty jsme teda zažili na vlastní kůži, ale to jsme z toho vyvázli taky tak. Ty bombardéry, to byly 4 motorový B2

0: k tomu říkali postec a ty letěli nízko. A já, když jsem to viděla, šla jsem otevírat okna. Tenkrát se museli otevírat okna, protože byli špaletoví, tak ty jedny otevírat. Kdyby přišla nějaká vlna nárazu, nemusel být ani zásah, ale jak vybuchujou ty bomby, šlo, takže nárazy rozbíjeli okna. No tak, aby byly rozbity jenom to jedno okno, takže jsme ty prostřední při náletech museli otvírat. Tak já jsem běžela otevřít ty okna a viděla jsem proti sobě na nebi tolik bílých čar. Já jsem říkala, to je tolik letadel, kolik hučelo to, že už letěli. Ale když jsem si pak všimla, tak ono to bylo 4 čáry u jednoho letadla. Ty letadla letěly nízko a už jsem viděla, jak ty bomby padají, no tak pak už jsem ani okna neotevřela, utíkala jsem pryč. No 500 metrů od nás spadla bomba, už bytová. Na Smíchově nádraží bylo poškozené, i tam zemřelo 700 lidí tenkrát. Nevybuchla bomba, klidně ležela na chodníku. A my jsme kolem toho šli. Byla kolem toho jen takový provázek. A jak vím, jak vypadá bomba blízka.
1: Vzpomíná i na květnové povstání Pražanů proti nacistům 5. května 1945 u sanatoria Sanops, který byl obsazený Němci.
0: Šli řezníci v těch svých těch proškovaných kalhotách a měli za pasem a v rukách měli ty jejich velký nože, ty sekery řeznícky a šli na ten Sanops. A oni se ti bojáci tam vzdali, těm řezníkům s těma sekerama.
1: Věra Davidová pomáhala i domobraně, která se usídlila v místní škole.
0: 2 děvčata, dostali jsme koš plné jídla a nesli jsme to tam do té školy. Jenomže když jsme tam šli, tam byl jeden úsek takový úzký, tramvaj tam jezdila jenom po jedné koleji a ty domečky tam byly takový staršího typu. A slyšeli jsme, že někde letí letadlo německé a že střílí. Tak jsme milej koš popadli a nechali jsme ho tam a do nejbližších dveří jsme vrazili. To byla klika, že ty dveře byly otevřeny. Tam jsme zavřeli, schovali jsme se tam v chodbě a když letadlo přeletělo a šli jsme ven, tak tam byla takhle půl metrový výšce řada dírek, jak střílili z kulometu. Čili kdyby jsme tam byli zůstali, tak jsme to dostali do noh. No donesli jsme tam ten koš, kam jsme měli a utíkali jsme zpátky jak šílení, protože byli jsme opravdu v šoku. No to jsme si uvědomovali, čemu jsme unikli.
1: Osvobozující Rudá armáda dorazila do Prahy 9. května 1945.
0: Nám potom říkali, že nesmíme chodit ven, radši. Bylo nám 16, jo. Ale ta první várka tam, to jsme je skoro litovali. Přijeli s koňma, unavený, upatlaný, tak je vítali, no. Potom teprve udělali nějakou asi výměnu, pak už tam bylo to lepší, ale to mám jednu vzpomínku a to bylo teda hezký. Podvečer to bylo, ještě tramvaje nejezdili, protože všude byly vytahány koleje a všecko možné, jak se dělali barikády, to než se dalo dohromady, to dost dlouho trvalo. Prostě šli Rusové a zpívali. Byli vlastně takovou nějakou pochodovou, ale bylo to uchvatný, no. Ale potom mi říkali, že oni mají takový hlasy hluboký, že to dělá ta vodka.
2: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Český rozhlas Liberec si dnes připomíná Den vítězství, tedy 81 let od konce druhé světové války. Zbyněk Janovský prožil osvobození od nacistické nadvlády v krkonošské Jilemnici. Kolegyni Ivaně Bernátové vyprávěl o povstání místních lidí proti nacistům v místním SS lazaretu.
1: Okolí, jako ve Mříčné, na Výchovsku byly skupina partizánů, kteří teda jako zasáhli, takže se stalo toho 3. května, že došlo teda jako tady na Jilemnicku k povstání a začalo se to hroutit. 5. jako rozhlas jsme slyšeli, jako naši hudbu hráli teda pochody sokolských, takže teda se začalo jako něco dít. Stala se teda taková věc, že jak ustupující jednotky, tak i obyvatelé němečtí tady procházeli městem, postupovali směrem jako na Mříčnou a tam byli prostě přepadení, nebo teda to jako se střetli s partizánskou jednotkou a došlo k přestřelce. A to jako pamatuju, bylo to zrovna v době, kdy od sousedů jsme sázeli za Technolenem na poli brambory, že se ozývala střelba až tam.
2: Povstání na Jilemnicku si vyžádalo oběti.
1: Jan Hanuš, byl to kominík, ty šli do Hravačova, kde byla celnice německá, tam chtěli přepadnout ordnery, aby teda vyzískali nějaké zbraně, jenomže došlo teda tak nějak ke střetu a ten Jan Hanuš byl teda postřelen a zemřel. Někteří teda jako šli pro zbraně někam jako na Vrchlabsko a tam zahynul ještě zase jeden příslušník Hrabačova.
2: Do povstání se zapojil i otec Zbyňka Janovského.
1: Dostali se do Vrchlabí, někde získali nějaké zbraně a v té době přišel otec se samopalem a s pistolí.
2: Nadšení bylo veliké, když nacisté kapitulovali.
1: Kolona německá, která tady jako projížděla městem, byla potom odstavena. A ty automobily a ty obrněné transportéry a ty vojenské vozidla byly postaveny na sokolském hřišti, které bylo zaplněno těmi všemi vozidly. A pamatuju, že když jsme šli ven, že ta silnice ke Mříčné, tam byly vysázeny řízky a vypadaly jako vánoční stromky, protože byli ověšeny vojenskými opasky a teda čepicemi a blůzami.
2: A ještě vzpomínka na rudoarmějce, kteří do Jilemnice dorazili 9. května 1945.
1: Přijeli jenom jako s koníčkama, ale potom sem přišli po té revoluci. Tady byli vojáci ze Svobodové armády, někteří zůstali natrvalo.

0: Chvilku před 11:30 dospívala Iveta Bartošová v Českém rozhlase Liberec. V němž si připomínáme 81. výročí od konce druhé světové války a dnešní státní svátek Den vítězství. Známý sklářský výtvarník Vladimír Kopecký, který působil v Kamenickém Šenově a Novém Boru, zažil válku v Uhříně vsi u Prahy. S redaktorkou Ivanou Bernátovou nejprve hovořil o začátku nacistické okupace na jaře 1939. Tehdy mu bylo 8 let.
1: Pamatuji si, když přijeli Němci na motorkách 15. března, projížděli u Hříně vsi a zrovna pršelo. Všichni byli zděšeni.
2: Za války, jak vzpomíná Vladimír Kopecký, dostávala rodina potravinové lístky.
1: S jídlem to nebylo snadné. Někdy nám přivezl dědeček z Českomoravské Vysočiny jídlo, ale to bylo nebezpečné, protože kdyby mu při nějaké kontrole otevřeli kufr, tak by se toho měl veliké problémy. Mohli jít do koncentračního táboru, ale tenkrát to dělali běžně lidé.
2: Velký strach pociťovala jeho rodina po atentátu na říšského protektora Reinharda Heydricha v roce 1942.
1: Když byl atentát na Heydricha, tak druhý den ráno se zavrzděli takový autobusy, ale otevřené autobusy. Neměli střechu a z nich vyskákali německý vojáci a běželi do všech domů v okolí a tam i u nás právě s kuškami, s barákama píchali do skříní a do všeho, jestli tam není nepřítel německý.
2: Pravdu o tom, jak se nacisté vedou ve válce, se dozvídali pouze díky zahraničnímu rozhlasovému vysílání. Poslouchali hlavně Londýn, přestože věděli, že jim za to hrozí přísné potrestání. Němci rozhlasové přijímače kontrolovali.
1: Při jedné té prohlídce ráno, tak ten Němec šel k rádiu a zaujatě poslouchal.

0: My jsme měli strach, protože právě na té stanici na středních vlnách, tak tam byl Londýn vysílán. No ale protože to ráno tam byl německý rozhlas, tak spokojeně pokýval hlavou a šel pryč.
1: Na sklonku války Američané Prahu bombardovali.
0: Už mě se nebombardovalo, ale v Praze, to jsem se na to díval, tak tam to bylo veliké. Ale to byla válka, my jsme na to už taky byli zvyklí a my jsme v tom hledali dobrodružství, takže místo, aby jsme utíkali od nebezpečí, tak jsme šli do středu děti, že vidět zastřelené lidi. To se mnou dost otřáslo.
1: Do Prahy nejdříve dorazili Vlasovci 1. divize ruské osvobozenecké armády, tedy vojáci původně bojující na straně Německa. Jejich zásah byl klíčový, avšak po válce byli zajati Sověty a následně popraveni. Rudoarmějci dorazili do Prahy 9. května 1945 a přišlo definitivní osvobození.
0: Osvobození byla jedna velká radost. My jsme je vítali, protože nás osvobodili. Naše rodina s nimi žádné problémy neměla.
2: Dodává sklářský výtvarník Vladimír Kopecký, poslední ze čtyř pamětníků, kteří zažili válku i její konec, a vyprávěli o tom redaktorce Českého rozhlasu Liberec Ivaně Bernátové.

0: Každý den vám Český rozhlas Liberec nabízí odpolední pohodu, vydatně proloženou informacemi, vážnými i nevážnými tématy a zábavou. Sledujeme vývoj počasí i aktuálního dění v kraji. Pravidelně voláme do všech měst a obcí a zjišťujeme, čím právě žijí jejich obyvatelé. Máme pro vás tipy na nejrůznější akce a navrch přidáme třeba i recept na něco dobrého. To je pohodové odpoledne s Českým rozhlasem Liberec.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Liberec, no a v tom dalším příspěvku budeme mluvit o česneku. Když se řekne česnek, tak mnozí z nás řeknou, že česnek je prostě všelék. Já si myslím, že nejeden z nás po prohýřené noci právě se vyprošťoval k lepší náladě silnou česnečkou, anebo na snížení krevního tlaku mnozí radí topinky s česnekem. No a dnes o něm mluvíme i v Babských radách. Jarka Vykoupilová totiž nás naučí používat česnek i jako prostředek proti plísni na nehtech.
1: Babské rady.
2: Na plíseň nehtů na nohou výborně zabírá jemně nastrouhaný česnek. Stačí ho přiložit na místo, kde se plíseň vyskytuje, a obvázat náplastí či obvazem. Ideální je nechat ho působit delší dobu, třeba přes noc, ale zabírá i zábal na hodinu. Postup byste měli opakovat každý den s novým česnekem, až do doby, než se plíseň ztratí. Nehet se bude uzdravovat postupně, pomalu odrůstá postižená část a díky léčbě česnekovými silicemi je nový nehet zdravý. Výborným pomocníkem je také propolis. Bojovník s bakteriemi a plísněmi má silné hojivé účinky. Pokud rádi spojujete příjemné s užitečným, můžete ke zmírnění či odstranění plísní zkusit také bylinkové koupele. Velmi příjemná je kombinace šalvěje lékařské s tymiánem a vlaštovičníkem. Samostatně pak můžete vyzkoušet koupel s maliníkem nebo obklady postižených míst odvarem z listů jitrocele kopinatého.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Pusu loudila Alice Springs a vy posloucháte Český rozhlas Liberec. Přesně před rokem 8. května 2025 ve věku 78 let odešel herec a prezident Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary Jiří Bartoška. Patřil mezi nejvýznamnější a nejcharizmatičtější osobnosti českého filmu. Hrál svůdce a milovníky, básníka i banderovce, faráře, lékaře, šlechtice i pohádkové prince. My si ho teď v Českém rozhlase Liberec připomeneme v úsměvné příhodě, jízdě taxíkem, na kterou v jednom zábavném pořadu vzpomínal s kamarádem Bolkem Polívkou.
1: Totiž Jirkovi ty ho neznáš, tak já doufám, že ho ani nepoznat. Nebudeš nějak potřebovat. Ono se o něm říká, že je trošku takový cynik, takový floutek intelektuální. Říká se to o tobě a já ho znám jako takového citlivého, dobrýho kluka. Pamatuješ, jak jsme jeli? No tak pamatuješ, samozřejmě pamatuješ. V taxíku jedeme z hospody do hospody, kde jsi v Praze návštěvou, já dlel tam. Můj přítel z krčmy do krčmy mě vozil a teď jedeme v tom taxíku a ten taxikář říká, vy máte ty hára už dlouhý, ty vlasy už dlouhý, měl byste se trošku ostříhat. A Barťák za něho se říká, víš, kým to mluvíš, dročkáři? Co si to dovoleš, víš, kdo to je? Víš, kdo vedle tebe sedí? No to nevím, no tak zastav. Říká, pojďme, tak jsme byli u tého druhého hospody. Tak zaplatit, pánové, za ty keceň se nic nezasloužíš.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Tak takové bylo dopoledne pod ještědem Českého rozhlasu Liberec a jeho průvodkyní byla Jana Fričová, která se s vámi ovšem neloučí, protože nejprve vás čekají aktuální zprávy s Lídou Jiroutovou a hned 4 minuty po 12. hodině navážeme písničkami na přání, kterými vás budu provázet také já. No, pokud budete trávit a odpočívat při tom prodlouženém víkendu, tak bych pro vás měla také jeden tip. Obec Malá Skála na svém webu informuje, že už je v provozu vyhlídkový vláček Maloskalský Express, který vozí zájemce z centrálního parkoviště v Malé Skále přes zastávky Autokemp a Sokolovna k Zrcadlové Koze a zpět. Zatím tedy jen o sobotách a nedělích, ale tohle pravidlo platí v květnu a červnu a o prázdninách určitě bude provoz daleko bohatší. Tak poslouchejte i dál Český rozhlas Liberec.

0: Anifilm. Mezinárodní festival animovaných filmů. 5. až 10. května v Liberci. Vstupte do světa nekonečné fantazie a neuvěřitelných příběhů. Zažijte to nejlepší a nejnovější ze světa animace, skvělé filmy, počítačové hry, virtuální realitu, výstavy i koncerty. To vše na Anifilmu. Na začátku května v Liberci. Mediálním partnerem festivalu je Český rozhlas Liberec.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Prezident s premiérem se ohledně summitu NATO neshodli. S přípravou nové smlouvy na provoz autobusů Českolipské radnici pomohou odborníci. Českým rájem dnes projíždí stovka trabantů a dalších vozů někdejšího východu německého koncernu IFA. A čekejme přehánky a odpoledne postupné ubývání oblačnosti. Teploty vystoupí na 11 až 15 stupňů. Dobré sváteční poledne, jsou tu zprávy a s nimi i Lída Jiroutová. Prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš z hnutí ANO se neshodli na složení delegace na summit NATO. Pavel to dnes oznámil po jejich společné schůzce. Babiš stále trvá na tom, že by prezident neměl být součástí delegace. Pavel ale přesto plánuje do Ankary jet. Argumentuje tím, že zastupování země navenek je jeho ústavní pravomoc. Kompetenční žalobu vidí až jako poslední možnost. Zváží, pokud nebude součástí delegace. O jejím složení vláda rozhodne v červnu. Radnice v České Lípě kvůli přípravě dopravního tendru najela poradenskou firmu AGM Partners. Současná desetiletá smlouva o provozu městské dopravy vyprší v roce 2029. Najatá společnost připraví nové zadávací řízení s ohledem na aktuální legislativu. Do dopravy bude například nutné zapojit elektrické autobusy. Poradenské firmě město za služby zaplatí 620 tisíc korun, říká mluvčí Kristýna Kňákal-Brožová.
3: V rámci celkem 16 linek se ročně připraví zhruba 2 miliony cestujících a najezdí se zhruba 1 milion kilometrů. V letošním rozpočtu má město na provoz MHD vyčleněno celkem 77 milionů korun, což je o 4 více než v loňském roce. Pro následující roky je předpoklad, že náklady dále porostou.
2: V Českém ráji dnes začíná třídenní setkání příznivců, trabantů a dalších automobilů z někdejšího východu německého koncernu IFA. Součástí akce je také odpolední spanilá jízda. Potvrzuje to organizátor Jan Kosejk.
4: Program začíná v kempu Eden Jinolice, kde bude pásmo soutěží, máme připravený dětský den, vše bude zakončeno po obědě spanilou jízdou do Jičína, kde bude výstava všech vozů koncernu IFA, včetně oblíbených trabantů, a po návratu se bude konat vyhlášení a večerní zábava.
2: Letuška hospitalizovaná v nizozemském Amsterdamu se příznaky nebezpečného hantaviru má negativní testy. Uvedla to Světová zdravotnická organizace. Na palubě letadla společnosti KLM se předtím letuška dostala do kontaktu se ženou, která později v Jihoafrické republice na hantavirus zemřela. Žena byla se svým manželem na výletní lodi v Atlantiku, kde se nákaza potvrdila i u dalších lidí. Dohromady už na infekci zemřeli 3 lidé a 5 dalších se nakazilo.
1: Počasí.
2: A odpoledne bude oblačné na severu a severovýchodě kraje i na horách. Čekejme přehánky. Na ostatním území jen výjimečně. K večeru bude oblačnost ubývat a srážky by měly ustávat. Odpolední teploty dnes vystoupí na 11 až 14 stupňů. Na Českolipsku naměříme až 15 a na horách teploty mezi 7 až 10 stupni Celsia. A vítr fouká slabý proměnlivý nebo severovýchodní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: A jsou to ještě informace pro řidiče na silnici 1/10 v Harachově ve směru ke státním hranicím. Policie vyšetřuje dopravní nehodu. S opatrností místem nehody projedete.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Příjemné sváteční poledne přeje Jana Fričová. Dnes si připomínáme 81. výročí ukončení druhé světové války. Dnes je den vítězství, ale i dnes vám nabídneme písničky na přání. Tak nebudeme čekat na nic a pustíme se do toho.
1: Písničky na přání s Janou Fričovou.

Stejně jako Jiří Korn, ani já nemám žádný strach, že bychom nezvládli společně připravit písničky na přání Českého rozhlasu Liberec. Tak stálí matadoři už vědí, jak si o písničku zavolat nebo napsat, ale pro ty, kteří to neznají přesně, tak zopakuju všechny naše kontakty. Telefon sem k nám do studia Českého rozhlasu Liberec je 22 155 37 22. Číslo 90 011 04 je pro SMS-kovou poštu. SMSky pište ve tvaru zahrajte Liberec, mezera a název písně či krátký text a to pošlete na zmíněné číslo. No a potom pro psavce je tady k dispozici také e-mailová pošta s adresou zahrajte.liberec@rozhlas.cz.

Posloucháte Český rozhlas Liberec, posloucháte písničky na přání. Před chvíli nám volal náš posluchač. Bohužel položil sluchátko během toho, co jsme čekali na píseň, kterou si přál zahrát. Přál si zahrát Glenna Millera, zřejmě tím slaví i den vítězství. Tak samozřejmě píseň jsme připravili, vybrali Rhapsody in Blue a Glenn Miller.

Vesele a zdravě. Rozhlasová poradna s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Vesele a zdravě. Každý pátek po 13. hodině v našem vysílání a na webu veseleazdravie.cz.

Posloucháte písničky na přání Českého rozhlasu Liberec. Před námi je první e-mailové přání, které napsala naše stálá posluchačka paní Sylvie. Hezký den vítězství, píše. Na dnešek vybírám jednu mladou Američanku, která často vítězí v různých hudebních a filmových cenách a dnes vstupuje do kin její koncertní film, na kterém spolupracovala s režisérem Jamesem Cameronem.

Benonem. Je to Billie Eilish. Na svém kontě má dvě Oscarové písně, z nichž my vybíráme tu první, a to píseň No Time to Die ze stejnojmenné bondovky z roku 2020.

Tak to byla Billie Eilish a bondovská No Time to Die. Posloucháte Český rozhlas Liberec, posloucháte písničky na přání a hrát budeme teď k narozeninám, a to švagrovi Jirkovi, který oslavuje 65. narozeniny. Píseň je od Olgy Lounové, jmenuje se Narozeninová a vzkaz je následující. Všechno nejlepší přeje Jana s rodinou, pozdrav mojí ségrušce Danušce, krásnou oslavu.

To byla jedna narozeninová s Olgou Lounovou. Posloucháte písničky na přání Českého rozhlasu Liberec. No a já se dál probírám naší e-mailovou poštou, kde mi naskakuje jedno přání za druhým. Já vám za ně samozřejmě děkuji a budu se snažit všechna přání splnit. To další je od posluchačky Zuzky, která píše: Zdravím do studia, prosím, zahrajte děvčatům do Ludvíkova písničku od Kokot Minute Králům koruny. Tak bohužel. Králům koruny tady nemáme, ale našla jsem píseň Co s načatým večerem, tak já věřím, že i ta bude ta správná.

rozverná píseň Boky, mám boky jako skříň s Evou Farnou. Písničky na přání Českého rozhlasu Liberec, to je pořad, který právě teď posloucháme. No a my budeme hrát opět jednu narozeninovou. Píše nám paní Dana, ráda by nechala zahrát písničku na přání pro mého manžela Jirku k jeho narozeninám, píše paní Dana. A přání zní, milý Jiříku, přejeme ti hodně zdraví, radosti a klidu, ať máš kolem sebe pořád lidi, kteří tě mají rádi, stejně jako my, manželka Dana s rodinou.

0: Ze všech chlapů nejšťastnější chlap, tak se jmenovala píseň, kterou jsme právě slyšeli, zpíval Vaby Daněk a Miki Rivola. Byla to narozeninová píseň. No a ta další následovat bude Kozel od Jaromíra Nohavici. A k ní samozřejmě i text. Dobrý den, zahrajte prosím tuto písničku pro moji babičku a nově i pro prababičku. Tuto písničku pro zlepšení dne. Máme ji moc, moc rádi, posíláme pusinky a hlavně to zdravíčko a štěstíčko. Děkuji, vnučka Míša.
1: Následuje písnička Kozel.

Český rozhlas Liberec.

Beatles a píseň Help, tak to bylo splněné hudební přání posluchačky Zuzany. Musím říct, že hudební vkus dnešních přání od našich posluchačů je skutečně velmi široký. Další přání nám napsala naše stálá posluchačka paní Šárka a píše: dobrý den, prosím o zahrání písničky od Karla Gotta nebo čtyř tenorů Vltava. Tak já jsem našla čtyři tenory a Vltava. Písnička bude pro všechny lidi a jako připomínku pro dnešní sváteční den. Neměli bychom nechat zlo zvítězit ani v dnešní době. S pozdravem a přáním hezkého dne, Šárka z Liberce.

spojení krásných hlasů a krásné hudby. Čtyři tenoři a píseň Vltava. Tak a budeme plnit další přání, to už bude dnes poslední. Hříšné bolero pro paní Irenu. Hrajeme pro všechny posluchače.

0: Zveme vás na Den otevřených dveří Českého rozhlasu Liberec. V sobotu 16. května mezi 10. a 16. hodinou. Prohlédnete si naše studia, poznáte moderátory, redaktory a další rozhlasové kolegy. Naše pozvání přijal Pavel Vítek, kapely Standband, Pohromadě na Přehradě a pěvecký sbor Gospel Jetu. Zveme vás na ochutnávku dobré kávy a den plný hudby, zábavy a světa za mikrofonem.
1: Ten, kdo nám zlomil křídla.
0: Těšíme se na vás v Českém rozhlase Liberec v Modré ulici 1048. V sobotu 16. května mezi 10. a 16. hodinou.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho.

To byla Hana Zagorová a Karel Wagner, Hej mistře basu. Takové byly písničky na přání s datem 8. května. Pokud jsme nestihli vyplnit právě to vaše přání, nebuďte smutní, protože máte příležitost dnes ještě jednou po 17. hodině. No a vás už 4 minuty po 13. hodině čeká pořad Vesele a zdravě, pořad o zdraví a zdravém životním stylu. No a dnešní téma Mám trému, když mám dělat. Jana Fričová vám přeje příjemný poslech a těší se znovu naslyšenou po 14. hodině.

0: Sedmikrát na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrát na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Přešel jsem na pořádný vytápění od Primagasu. Propan ze zásobníku mi pohodlně vytopí celý dům. Na jedno otočení knoflíku a nezávisle na plynové síti. Mrkněte i vy na primagas.cz.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
3: Na silnicích v Zákopech na Českolipsku se dnes pohybují orientační běžci. Turnov chce mezi obyvateli zvýšit povědomí o poskytovaných sociálních službách. V bance na západě Německa drží ozbrojení lupeči rukojmí. Policie oblast obklíčila. A odpoledne budou přehánky a k večeru čekejme jejich ubývání stejně jako oblačnosti. Teploty vystoupí do 15 stupňů. Jsou to zprávy Českého rozhlasu Liberec a s nimi i Lída Jiroutová. Přeji klidné odpoledne. Kvůli závodům v orientačním běhu dnes mohou nastat krátkodobá omezení na silnicích v Zákupech na Českolipsku. Závodem nejvíc zasažené jsou ulice Mimoňská, Borská, Gagarinova a náměstí Svobody. Na bezpečnost závodu dohlížejí pořadatelé a městská policie.
4: Při přebíhání závodníků přes průtah městem je pořadatelská služba oprávněná krátkodobě zastavit provoz. Zázemí závodu je na louce za zámkem. V Zákupech se běží disciplína sprint určená podle pořadatelů právě pro městské tratě. Jde o druhý letošní závod Českého poháru v orientačním běhu. Ze Zákup Jiří Jelínek, Český rozhlas.
3: Lidé v Turnově se budou moci seznámit s budoucím rozvojem sociálních služeb. Vedení města k tomu uspořádá dvě schůzky. První 18. května bude určena pro seniory a zdravotně postižené. Druhá schůzka 25. května se zaměří na děti a mládež a skupiny ohrožené sociálním vyloučením. Lidé se seznámí s plánem města a vedení kraje, jak chtějí v regionu tyto služby rozvíjet, říká mluvčí radnice Marcela Jandová.
5: Mezi témata, o kterých se bude na pracovní skupinách hovořit, patří například novinky ze sociální oblasti v ORP Turnov i v Libereckém kraji, komunitní plán do roku 2031, problematika bydlení nebo dotace na podporu sociálních služeb.
3: Hrad Grabštejn se i letos připojí k projektu Po stopách šlechtických rodů, který zaštiťuje Národní památkový ústav. Letošní ročník má podtitul Šlechta na cestách. Grabštejn připomene manžela poslední majitelky panství Karla Podstatského z Lichtenštejnska, který byl vášnivým cestovatelem a lovcem. V depozitáři se dochovala řada materiálů z jeho loveckých výprav do Afriky. Lupiči ve městě Sinsick na západě Německa přepadli banku a drží v ní několik rukojmí. Okolí zasahuje velké množství policistů, kteří uzavřeli ulice v okolí. Obyvatele domu vyzývají, aby nevycházeli ven. Policie zároveň žádá, aby lidé na sociálních sítích nezdíleli fotografie a videa ze zásahu. Zatím není jasné, kolik lupičů banku přepadlo, ani jestli se s nimi už podařilo navázat spojení.
2: Počasí.
3: A odpoledne bude v Libereckém kraji oblačné, na severu a severovýchodě kraje i na horách čekejme přehánky, na ostatním území jen výjimečně. K večeru bude oblačnost ubývat a srážky by měly ustávat. Teploty dnes vystoupí na 11 až 14 stupňů, na Českolipsku naměříme až 15 stupňů a na horách teploty mezi 7 až 10 stupni Celsia. Vítr fouká slabý proměnlivý nebo severovýchodní, rozptylové podmínky jsou na odpoledne hlášeny přechodně až dobré a bio udává jedničku mírnou zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
3: A do 10. května je zcela zavřený sjezd z kruhového objezdu od Jablonce nad Nisou na sídliště Kunratická v Liberci. Objízdná trasa vede přes sjezd do Vratislavec nad Nisou a dále ulicemi Tanvaldská a Jablonecká.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Vesele a zdravě.
6: Pěkné odpoledne vám všem.
7: Je tu konečně zase veselé a zdravě. Dobrý den.
6: A doktorka Kateřina Cajdamlová a taky Patrik Rozehnal, který se jí bude ptát a servírovat dotazy, které souvisí s tématem, které už tu bylo.
7: Teče mi z nosu, rýma a všechno, co s tím souvisí.
6: K tématu se vracíme, protože zbylo spousta dotazů a my nechceme, aby něco zůstalo zasunuto a nevyřízeno. A jeden vtip na úvod, jako vždycky. Naboural jsem na motorce. 30 metrů jsem letěl po asfaltu. Podívej, jak mi teče krev z nosu. Z nosu? Z jakého nosu?
2: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Téma už jste slyšeli, vracíme se k němu v pořadu Vesele a zdravě i dnes s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou, ale i s odborníkem na dané téma. Jestli vám kape z nosu jako z vodovodního kohoutku, tak nemusí jít vždycky o infekci. Redaktorce Báře Kvapilové to totiž potvrdil i specialista na choroby ušní, nosní a krční Pavel Chrbolka.
1: Proč mi kape z nosu vodička a přitom nemám rýmu?
2: Ne každé kapání z nosu znamená infekční rýmu. My se občas setkáváme s pojmem, jako je vazomotorická rýma, což je v podstatě neinfekční, nealergická záležitost, kdy v podstatě ta sliznice vlastně přehnaně reaguje na nějaké podněty, jako je chlad, změna teploty, vlhkost a podobně, eventuálně i třeba kořeněné jídlo to může způsobovat. Ta sliznice následně začne produkovat nějaký čirý sekret, tedy v podstatě taková jako vodička, ale neznamená to, že jsme chytli nějakou infekci nebo že by to byl nějaký zánět, ale je to v podstatě reakce té sliznice na nějaký podnět, vůči kterému jsme jakoby přecitlivělí.
1: Čemu slouží ochlupení v nose?
2: Ochlupení v nose nesouvisí primárně s rýmou. V podstatě chloupky v nose představují určitou jakoby mechanickou očistu nebo filtr vlastně, kdy se ten vdechovaný vzduch v podstatě zbavuje nějakých větších nečistot, ale není tam souvislost s tím, jestli máme více nebo méně chloupků v nose, že bychom byli nějaký náchylnější vůči třeba rýmě a podobně, to se nedá takhle dávat do spojitosti.
1: Je dobré si zastřihovat ochlupení v nose?
2: Čouhající chloupky z nosu teoreticky zastříhnout můžeme, ale předtím bych určitě varoval nějaké vytrhávání chloupků z nosu a podobně, protože tím může v podstatě vzniknout nějaká raná plocha, kam se může dostat infekce a z toho pak nějaký zánět, takže vytrhávat chloupky určitě ne, ale krátké zastřihnutí čouhající chloupků z nosu, tam bychom neviděli nějaký problém.
3: A co vy, s čím vy tam jdete?
4: Já s nosem, pane, s nosem.
3: Vy na ně jdete s dlouhým nosem.
4: Ale to nechte si to. Já ve svém věku nejsem zvědavý na nějaký vaše fóry.
1: Vy jste otorinolaryngolog? Nemají s tím pacienti někdy problém, co to vlastně znamená?
2: Ano, poměrně velké procento pacientů neví, co vlastně znamená ten název otorinolaryngologie a nedokážou ani vysvětlit tu zkratku ORL, ale je to v podstatě označení toho našeho oboru, kde vlastně léčíme nemoci uší, nosu a krku.
1: Pletou si vás nějakým jiným oborem?
2: Občas ano, občas si nás pletou s urologií. Jednou se nám stalo, že jedna pacientka nám začala popisovat své potíže při čůrání, takže z toho jsme krapec znervóznili, ale pochopili jsme, že si právě spletla naší odbornost s tou druhou odborností, s tou urologií, takže jsme jí to vysvětlili.
5: Vesele a zdravě.
6: A já bych v návaznosti měla dva dotazy teda rovnou. Pan doktor krásně vysvětlil, že se může stát, že někomu teče z nosu a přitom to není rýma. Podobně se ptá pan Oldřich, který několik let mi vytrvale teče z nosu, nikdo mi neuměl pomoci, nějaký doktor mi řekl, že to mám na furt. No, tak, mohla by to být ta vazomotorická rýma, mohly by to být první známky vysokého krevního tlaku. Tady bych doporučila zkusit dvě věci. První, změřit si krevní tlak a pokud bude v pořádku, změřit si ho ještě párkrát, zejména v situaci, kdy teče z nosu. A druhou věc, zkusit se otužovat, a to jednak studenou vodou a jednak proplachováním té nosní sliznice, možná taky studenou vodou. Protože, jak pan doktor říkal, může to reagovat na různé podněty. Nejčastější je, že to reaguje na chlad. A další, zkontrolovat, jestli náhodou po nějakém třeba koření, to není horší, nebo častý bývá zázvor, který to může nějak spustit. Někdy to bývá i třeba chili paprička. To znamená zkusit, já už se bojím úplně říct příznakový deník, ale on pomáhá, protože my si vlastně nemusíme ty souvislosti uvědomit, ale když si napíšeme, jaké bylo počasí, co jsme jedli, jestli jsme byli venku ve studenu, co to zlepšuje, to je nejvíc důležité, protože co to zhoršuje, to většinou už pacient ví, ale co to zlepšuje, to je cesta k tomu, jak by se toho mohl pan Oldřich zbavit.
0: No a jak se zbavit tedy toho, když mi teče z nosu nebo přichází nějaká drobná rýma, která třeba nesouvisí s nachlazením, o tom budeme mluvit právě dnes v pořadu Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou.
5: Vesele a zdravě. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte náš pořad Vesele a zdravě. Není tak úplně náš, protože se o něj dělíme i s vámi. Vy se ptáte, my odpovídáme a hledáme řešení návrat ke zdravému životnímu stylu a ke zdraví vůbec. Dnes na téma, no, připomene nám to i náš posluchač Petr, i tentokrát básnil.
1: Zdravý Petr, jak sliznice mého nosu ucítí mráz, čili kosu, k mému malému nadšení spustí zběsilé vlhčení.
0: No. A to vlastně opakuje to, co jste říkala před písní.
2: Přesně, pan Petr, jako kdyby mi koukal do hlavy, děkujeme.
0: Paní doktorko, já se chci zeptat na to, proč se nám vlastně obecně vlhčí nos? Proč je to tak důležité?
2: Tak ono je to důležité kvůli tomu, že vlastně tím nosem nám za normálních okolností vchází do těla vzduch, ze kterého bereme kyslík. To znamená to zvlhčování plus to, že občas kýchneme, občas smrkáme, to je reakce našeho organismu na různá znečištění, která v tom vzduchu mohou být.
0: Znamená to, že když používáme zvlhčovače vzduchu, dnes i ty moderní přístroje, nejenom to, že dáme třeba vodu na topení v zimě, ale i v létě čistíme vzduch, že tím pomáháme našemu nosu a předcházíme těmto problémům.
2: Stejně tak, ano, stejně tak jako pitným režimem, protože to, co náš nos docela nemá rád, je suchý vzduch a vzduch, který je příliš teplý. To taky úplně nemá rád. Naše tělesná teplota je 36 stupňů plus minus půl stupně a pokud je ten vzduch nějaký hodně blízko té teplotě, což se může dít třeba v létě, tak my se musíme snažit hodně pít, protože jinak dochází k tomu, že vlastně se nám ten nos vysušuje stejně jako tělo, ale tomu nosu to vadí víc.
0: Každému se ten nos vlhčí stejně nebo rýma mívá stejný průběh, anebo to souvisí třeba s velikostí nosu?
2: Patriku, neexistuje nic, co bychom všichni měli stejné, to bohužel. Je to záležitost tak složitá, navíc tady to jsou i určité pocity. Když nám někdo popisuje, jak se cítí, tak to je strašně obtížné vlastně se do něj vcítit. Ono to nejde, protože my mu ty pocity můžeme jenom věřit a vlastně
0: on nám to... Ale vy ty pocity často slyšíte od různých lidí, takže si z toho dokážete udělat...
2: Ne, žádné
0: pravidlo.
2: Domněnky, ne, bohužel nic takového neexistuje.
0: Tak souvisí to s nosem nebo ne?
2: Když dva lidé cítí totéž, tak to nemusí být totéž. Jednou může být vodnatá rýma, která je typická řídkým sekretem, počátek nachlazení, jindy to může být pilová alergie, jindy to může být situace, kdy jsou překrvené spojivky, jindy to může být nějaká forma vlastně toho, že tělo se něčemu brání, to znamená, že třeba jsme snědli něco kořeněného, čili někdy to může být vysoký krevní tlak. Patriku, fakt neexistuje, že by příznak řekl, co to je.
0: A teď mi řekněte, lidé často používají kapky do nosu.
2: Jo.
0: Doporučíte, nebo je tam nějaký problém?
2: Tak teď teda vy mě asi zabijete, ale nejsou kapky jako kapky. Některé kapky do nosu tu nosní sliznici zvlhčují, některé kapky do nosu ji vysušují. To jsou kapky do nosu, které vedou k tomu, že se stáhnou cévy a dojde k snížené produkci toho hlenu.
0: To asi chceme, pokud nám teče z nosu.
2: No, to někdy chceme, jenomže bohužel tyto kapky jsou návykové. Tam je problém, že jakmile my něco děláme často, tak si na to tělo zvykne a dojde k tomu, že vlastně postupně ono se s náma jako kdyby pere. Čili
0: máme potom jít na
2: odvykačku. Čím víc kap... No a tady chci, pan Radoslav nám krásně napsal, vybudoval jsem si závislost na kapkách do nosu. Nikdy jsem žádnou závislostí nebojoval, cigarety, alkohol, nic, ale pocit ucpaného nosu řeším kapkami několikrát denně řadu let. Vím, že to je nebezpečné. Vedlejší účinky asi budou špatné, jak se zbavit závislosti. Tak moc nebezpečné to není, ale ten problém je, že vlastně když on si ty kapky nekape, což nejčastěji je v noci, tak ta sliznice bude buď produkovat větší množství toho hlenu, no a nebo on, pokud si to bude kapat furt, vlastně pořád, no tak se změní prokrvení nosní sliznice a ona se může teda rozhodnout, že když on si furt kape, tak ona nebude zvlhčovat.
0: Vyschne.
2: A vyschne a pak se bude zase prát s opačným. Já bych doporučovala udělat to tak, že půjde na ORL, tam vlastně mu zkontrolují, co ta nosní sliznice dělá, podívají se, jak je prokrvená a poradí mu, doufejme. A já bych zkusila výplach nosu a rozhodně vždycky střídat období kapu a potom vyplachuju a zase kapu vyplachuju, snižovat prostě dávky těch kapek.
0: Jak slyšíte, dotazů je dost, které jste nám nechali, budeme se jim věnovat plně už za malou chvíli.
3: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte pořad Veselé a zdravě. My se dnes po čase vracíme k tématu, které už jsme rozebírali, ale zůstalo nám tolik dotazů i v psané formě, i té zvukové od vás ze záznamníků, že se těmto dotazům chceme věnovat a vám odpovědět, najít řešení s doktorkou Kateřinou Cajtamovou. Tady je dotaz telefonický.
1: Krásný den vám přeji a moc vám děkuju za váš nádherný pořad, paní doktorko. Mám dotaz, 53 let mi je. Jsem řidička autobusu, neberu žádné léky, tak nějak zdravíčko slouží, všechno v pořádku. Jediný diagnostikovali mi těžkou spánkovou apnoji. Ale mám nasazený přístroj, dýchací od minulého roku od září a velice se to zlepšilo, takže konečně žiju. Problém mám ten, prosím pěkně, mám i zvlhčováč k tomu přístroji,

0: snu a úplně jako strašně sucho v krku, ale to je sucho úplně, to je Sahara poušť prostě.
1: Tak co s tím? Tady je ten opačný problém. Dutiny ale vysychají. To je něco podobného, jako jsme řešili před malou právě s těmi kapkami do nosu.
2: Dotaz barvitý. Já bych doporučila několik věcí. Jednak zkontrolovat teplotu v místnosti, kde paní spí. Protože my máme trošku zlozvyk, že přetápíme v místnostech, kde se spí.
1: Jaká by měla být teplota? Překvapme
2: to posluchače. Geniální otázka. No něco mezi 10 a 14 stupni. Jo?
1: 10 a 14?
2: Jako to relativně zima. No, ale ono se lépe dýchá. A paní, vzhledem k tomu, že má spánkovou apnoi, tak je možné, že prostě dýchá trošku víc ústy, nemáme zkontrolovaný pitný režim, takže bod číslo jedna, zkontrolovat teplotu v místnosti a pomaličku snižovat, jako nemusí úplně strašně rychle, ale prostě, aby ten vdechovaný vzduch byl trošku méně suchý, teplý. Druhou věc, kontrolovat pitný režim, měla by se zkusit napít zhruba hodinu před usnutím a pokud se takhle v noci vzbudí, tak bych asi doporučovala se znovu napít, jo. Každopádně bych to probrala nebo předtím s lékařem, který indikoval ten přístroj, protože ti s tím mají nejvíc zkušeností.
1: Dotazy chodily i přes naše stránky veseleazdravie.cz, kde jsou uložené naše odvysílané pořady, ale taky je tam možnost poslat nějaký dotaz k tématu. Jaký se tam objevil třeba?
2: Paní Miroslava, již nejméně 2 roky mám hlavně po ránu zahleněný krk a rýmu. Rýmu mám vodovou, přes den několikrát kýchám. Chtěla jsem jít na ORL, u nás nebylo místo, stále čekám, že se vše upraví. Tak já bych doporučovala na to ORL jít, přihlásit se. Takže doporučuji a jinak bych zkusila to též, to znamená zkontrolovat pitný režim, jestli paní pije dosti. A co se týče toho kýchání, tak si všimnout, jestli je to třeba v nějakou dobu lepší a přemýšlet, co by to mohlo být. Jestli je to třeba pilová alergie nebo nějaká reakce na příliš studený vzduch nebo zase něco jiného. Prostě pacient jako vždy je nejdůležitějším zdrojem informací.
1: Odpovídat budeme dál na vaše dotazy, které souvisí s dnešním tématem. Problémy v nose, ať už teče z nosu, anebo je tam přílišné sucho.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Zajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Doktorka Kateřina Cajdamlová je s námi stále ve studiu. Patrik Rozehnal je tady také, aby servíroval dotazy, které jste nám nechali třeba na telefonním záznamníku. K tématu už předešlému, ale my se dnes vracíme k tomu, když vám teče z nosu nebo prostě s nosem máte nějaké ty problémy. Třeba kdo po telefonu nám sdělte, co se stalo?
1: Tady je posluchač z Moravy. Já bych měl takový dotaz. My jsme čistili pískový filtr v akvaparku. Údajně chlor už to měl dávno vyprchat, jo? Ale špil do nosu jak hrom. Pak se ještě objevil covid, pochopitelně, a bylo to, jak kdybych se nadýchal horkého vzduchu někde blízko ohně. Úplně vypálený nos a prakticky od té doby, když někdo zaváže oči, já nepoznám, jestli jím jabko nebo cibuli. Absolutní ztráta čichu. Tak nevíte, jestli se to může do budoucna zlepšit?
2: Překvapivě čich je náš hodně důležitý smysl, který dokonce bez jakékoliv filtrace jde přímo do racionálního mozku. Proto také možná říkáme cítím, anebo mám pocit a podobně. Takže to je velká ztráta vlastně. Zase doporučovala bych diagnostiku, to znamená, aby se ORL podíval, jinak regenerace nervového systému i dalších těchhletěch různých receptorů je záležitost celkem dlouhodobá, ale zase bych asi byla optimista a doufala bych, že to bude dobré. Jinak vzhledem k tomu, že tady těch lidí, kteří hovoří o tom, že se něco objevilo po covidu, je víc, tak bych všem z nich ještě doporučila zkontrolovat hladinu vitamínu D v krvi a případně vitamín D doplňovat, protože on funguje trošku jako imunomodulace, nejenom jako vitamín, a v takových těch poinfekčních situacích může pomoci.
0: My k tomu tématu máme ještě jeden dotaz, poslechněme si.
3: Dobrý den, jmenuji se Milda a je mi 76 roků. V loni v prosinci jsem dostala koncem roku chřipku a po té chřipce jsem ztratila čich a chuť. Ale covid jsem neměla, dělali mě dvakrát testy, ale je to už rok a něco a já to pořád nemám. Tak bych se chtěla paní doktorky zeptat, jestli by mě něco poradila, protože já už jsem vyzkoušela, kde to, co mě kdo poradil, lékaři, všechno, bylinkáři a opravdu ne a ne. Čich, chuť nemám. Děkuji vám za radu.
2: No, čich s chutí souvisí a tady bych prostě zkusila ještě to Dčko případně proplachovat. Já tu mám ještě psaný dotaz od paní Petry. Dcera 8 let měla celou zimu rýmu, jakmile rýma začala ustupovat, byl klid, omezovali kapky, proplachují mořskou vodou, zkontrolovali nosní mandle. Takže tohle je případ, kde bych rovněž zkusila vitamin C, vitamin D, případně regenerace sliznic. Mě ještě napadají vitamin A nebo jeho prekurzor beta-karoten, případně zkusit selen se zinkem. Prostě

0: zkusit nějaké vitamíny, jestli by nepomohly regeneraci trošku.
1: To když nám v tom nosu vyschne, způsobí i automaticky problém s čichem?
0: Ano, samozřejmě, protože ta nosní sliznice v okamžiku, kdy je suchá, no tak ty receptory vlastně jako kdyby taky zaschnou. Oni se zcvrknou a prostě nefungují tak, jak by měli.
1: Takže znovu jsme u té hydratace, ano, aby dostatečně byla vlastně slizká ta sliznice, ale zase ne
0: ano,
1: moc.
0: Ano, a všeho s mírou pravil krejčí zaby v ženu metrem, viďte.
1: Doktorka Kateřina Cajdamlová u nás před mikrofonem Českého rozhlasu v pořadu Vesele a zdravě.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.

Stále jste s námi. V pořadu Vesele a zdravě patří do pátečního schématu a vysílání. Pravidelně je tu s námi doktorka Kateřina Cajdamlová. A vracíme se spolu s ní k tématu, který souvisí s nosem. Ať už nám z ní příliš teče, anebo někdy naopak vysychá. Tyhle problémy máte a měli jste, nechali jste nám je už dopředu také ve formě psané.

0: na našich stránkách veseleazdravie.cz a my na ně teď chceme ještě dodatečně odpovědět. Paní doktorko, jaké dotazy další přišly?
1: Další paní Vlasta a povídá, že 55-letá dcera má problémy s dutinami. Před rokem byla na operaci, nevíme úplně s čím. Stav na, jako na houpačce, chodí na výplachy, bere antibiotika, objeví se streptokok, léčí se a léčba je nekonečná. Takže zase se ptá, jestli to není následek covidu. Já bych tady doporučila ještě zajít na zubní, protože u těch dutin může být také problém vlastně, protože ty dutiny souvisí nebo sousedí s horními zuby v horní čelisti. Takže jenom zkontrolovat, jestli náhodou problém není ještě tam. A jinak zase teda, omlouvám se, že se opakuju, ale zkusila bych hladinu D vitamínu, případně zajít na imunologii a zjistit, jestli imunitní systém není vyčerpaný. A další, ještě té dceři, bych doporučila zkontrolovat, jestli jí dostatek bílkovin a sacharidů, protože imunitní systém, zejména po opakovaných infekcích, potřebuje regenerovat a ty buňky jsou tvořeny bílkovinami, to znamená, pokud jich je málo, no tak prostě není z čeho tvořit a palivo pro svoji činnost berou ze sacharidů. A vzhledem k tomu, že dámě je 55, já si teď vytvářím domněnky, jo, ale prostě snažím se vymyslet, co by všechno mohlo být.
0: Který směrem jít.
1: Ano, tak možná trochu přibrala, možná začala držet dietu a výsledkem může být snížená regenerace imunitního systému. Takže bych doporučila i toto.
0: Další dotaz opět ze stránek a z formuláře veseleazdravie.cz.
1: Ano, tady paní Eva se ptá, 15-letý vnouček má problém se silným krvácením z nosu jenom z jedné nosní dírky, stává se mu to i 3x týdně. Tady bych doporučila zkontrolovat srážlivost krve, to znamená udělat testy na krvácivost a srážlivost, ale vzhledem k tomu, že chlapec je 15-letý, tak tady může být i výrazný poměr stresu. Nevím, jestli nemá nějaké zkoušky nebo něco dalšího. Hormony nadledvin, konkrétně kortizol, mohou snižovat srážlivost krve, takže chronický stres může vést ke krvácení z nosu. Doporučila bych nějakou tamponádu, to znamená naučit vnoučka, vlastně to naučí na ORL, jak to krvácení zastavit a jak říkám, zkontrolovat tedy stav krvácivosti, případně pokud by všechno bylo v pořádku, tak ještě zkusit vitamin K, který může trošku zvýšit vlastně schopnost srážlivosti.
0: Máme ještě nějaký dotaz?
1: Máme ještě nějaký dotaz. Tady máme od paní Věry. Ptá se, jak vyléčit tvoření strupu v nose. To jsou vždycky otázky, že já si říkám, já nevím. Jo.
0: Někomu se dělají hodně, ano, a co s tím?
1: Jako? No, já bych doporučila tady zkontrolovat vlastně to, jestli paní má dostatečně tu sliznici v pořádku, což se dělá na ORL, to znamená, jestli tam nejsou nějaké jiné důvody pro to, že se vytváří ty strupy. No a ptá se, jestli existuje mast do nosu. Ano, těch mastiček je víc, ale zase podle typu toho, proč se ty strupy vlastně v nose tvoří.
0: A to zjistí na ORL.
1: Doufejme, že ano, to zjistí.
0: Radí, prosí, doktorka Kateřina Cajdamlová. Ještě na ní budu mít pár otázek závěrem v našem pořadu, kde řešíme problémy s nosem, ať už nám z ní teče, anebo je příliš suchý.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Malé závěrečné povídání s doktorkou Kateřinou Cajdamovou v pořadu Vesele a zdravě. Paní doktorko, rozdělme to na ty skupiny. Máme buď naopak hodně vlhký nos, teče nám z něj, anebo suchý. Tak ano. Když ho máme vlhký, co dělat a nedělat, když nám zrovna teče z nosu? Tak krátké rezumé, doporučení.
1: Ano, bylo by báječné nejprve zjistit, čím to je. Samozřejmě ORL nám řekne, jestli tam je infekce, alergolog nám řekne, jestli jsme alergičtí na něco, krevní tlak nám řekne, jestli to není vazomotorické. Potom bych pravděpodobně zkusila to, co radí lékaři, a k tomu přidala vyplachování nosu. Samozřejmě, pokud je to infekční, přidala bych ještě něco jako vitamin C nebo vitamin D na zlepšení imunity, zkontrolovala pitný režim a zkontrolovala teplotu v místě, kde spím. Případně zvlhčovala tam vzduch a zkusila vlastně nějakým způsobem i zkontrolovat, jestli jim dost bílkovin, jestli mám dost sacharidů, prostě jestli moje tělo má všechno, co má mít, a jestli ten tečící nos není pláč nad něčím, co mu chybí.
0: Můžeme se nějak uškodit i smrkáním? Špatným, častým, nevhodným?
1: No, ten problém se smrkáním, my totiž bychom měli smrkat vlastně jednu dírku a druhou dírku, a pokud příliš mačkáme a vlastně zvyšujeme tlak, no tak dochází tím valsalvovým manévrem k řadě různých vedlejších věcí. Takže já bych doporučovala spíš opravdu smrkat jednu dírku, druhou dírku a učit se vyplachovat ten nos, protože to někdy tomu celému velmi pomůže.
0: Co dělat, když máme suchý nos?
1: No, já se opakuju, moc se omlouvám, že se opakuju, ale nejprve zjistíme, jestli víme příčinu, zkontrolujeme teplotu v místě, kde pobýváme většinu času, zkusíme zkontrolovat pitný režim, můžeme zas proplachovat ten nosánek, můžeme zkusit kapky, ale ne ty, které snižují tvorbu hlenu v nose, ale ty, které zvlhčují. No, zkusit zvlhčovat vzduch a pitný režim už jsem asi říkala, no. Takže to je tohle. Relativně snadné to je s hnisavou rýmou. Tam bývá vlastně řešením zjistit, která bakterie to působí. Kromě toho, že dostaneme antibiotika, zase soustředíme se kapáneček i na imunitu. Přidáme třeba selenzinek. Co se týče zadní rýmy, která se velmi často vyskytuje při současném zánětu vedlejších nosních dutin nebo v nosohltanu, a ten hlen má problém, že nejde moc vysmrkat, stéká do krku, dráždí tam nervy, no tak v této situaci je zase důležité zjistit příčinu, léčit příčinu a třeba spát v polosedě.
0: Říká, radí na závěr dnešního setkání doktorka Kateřina Cajdamová. Tak čistý nos, dobrý čich a pevné zdraví přejeme i dnes z pátečního vysílání. Mějte se pěkně.
1: Na zdraví, hepčík.
2: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

0: Stavíte letos dům a už máte projektovou dokumentaci. A můžeme ji vidět? Protože právě pro takové stavitele, kteří jsou ready stavět pořádně, je tu soutěž o pořádný dům zdarma od Wienerbergeru. Ano, slyšíte správně. Dům zdarma. Tedy pořádný stavební materiál na celý dům od Wienerbergeru v celkové hodnotě 1,2 milionu korun. Cihly Poroterm jako základ každého pořádného domu, k tomu střecha Tondach a dlažba Semmelrock nebo fasáda Terka. A aby to bylo komplet, přidáváme i podlahové topení Pipelife. Jak se do soutěže zapojíte? Je to snadné. Stačí se zaregistrovat na webu poroterm.cz a nechat si zpracovat kalkulaci pro váš dům. Samozřejmě zdarma a bez závazku. Ale pozor, soutěž o dům zdarma končí už 7. června. Takže pokud stavíte letos a zvládnete výhru odebrat do konce listopadu, nepromeškejte svou šanci a zapojte se do soutěže ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně. Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Správa železnic bude pokračovat v přípravě rychlodráhy z Liberce do Mladé Boleslavy. Už podruhé za poslední 4 roky zasahovali hasiči u velkého požáru v Národním parku České Švýcarsko. Zkušenosti ze zásahu využijí i při dalších akcích. Papež Lev XIV. Je přesně rok v čele katolické církve. A zítra čekejme mírné oteplení, srážky jen výjimečně a teploty vystoupí na 15 až 19 stupňů. Zprávy připravuje Lída Jiroutová, přeji hezké sváteční odpoledne. Správa železnic letos vypíše soutěž na projektovou přípravu nové železniční tratě z Mladé Boleslavy do Liberce. Rychlostní koridor naváže už na projektovaný úsek z Prahy do Mladé Boleslavy. Původně chtěla správa železnic vysoutěžit už loni. Položka se ale nedostala do státního rozpočtu. Projekční práce mají stát zhruba 650 milionů korun a jejich zpracování potrvá několik let, uvedl generální ředitel správy železnic Tomáš Tot.
2: Je to velmi náročná stavba, nejenom finančně, ale i technologicky. Tady se překonávají komplikované části území a proto je potřeba vnímat to, že ty dokumentace mezi Mladou Boleslaví a Turnovem a Turnovem a Libercem si vyžádají třeba 4, možná i 5 let.
1: Dva velké požáry v Národním parku České Švýcarsko během uplynulých 4 let pomohly hasičům vypilovat postupy a strategie hašení v nepřístupném terénu. Naposledy bojovali 6 dní s ohněm v okolí Rynardic a Jitřichovicku. Při jeho hašení pomohly i zkušenosti ze zatím nejničivějšího lesního požáru v Česku, který se v okolí Hřenska rozhořel v roce 2022. U Rynardic nasadili veškerou techniku, aby se neopakovala stejná situace jako v okolí Hřenska, uvedl ředitel hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje Martin Laníček. Německý snímek dobrodružství prince Achmeda, který letos slaví 100 let od uvedení, můžou dnes v Liberci vidět návštěvníci mezinárodního festivalu Anifilm. Projekce začne v Malém divadle v 15:30 a doprovodí živá hudba. Co dalšího lidé na festivalu uvidí, říká programový ředitel Pavel Horáček.
3: Zmíním skvělý rodinný film Malá Amélie, který budeme uvádět i v českém znění, takže je úplně krásně přístupný rodinám s dětmi. Třeba návštěvníci, co preferují něco jako vizuálnějšího, můžou jít právě na soutěž videoklipů nebo abstraktní animace.
1: Anifilm v Liberci potrvá do neděle. Přesně před rokem zvolil sbor kardinálu Lva 14. papežem. V čele katolické církve Robert Francis Prevost jako první Američan a jako první řeholník řádu augustiánů. Počasí. A v noci bude většinou polojasno, kráno až skoro jasno, zároveň se začnou lokálně tvořit mlhy. Nejnižší noční teploty klesnou na 6 až 3 stupně, v údolích až na 1 stupeň a lokálně můžou být i přízemní mrazíky. V sobotu čekejme po ránu zmenšenou oblačnost, během dne pak převážně polojasno, na horách se při přechodně zvětšené oblačnosti může objevit i slabší přehánka. Během večera bude oblačnosti ubývat většinou až do vyjasnění a teploty vystoupí na 15 až 18 stupňů, na Českolipsku naměříme až 19 a na horách teploty mezi 10 až 13 stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Z
4: Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: A pozor se dávejte na silnici 1/10 ve Velkých Hamrech na Jablonecku. Za železničním přejezdem se stala dopravní nehoda, v úseku se zdržíte. A na silnici 1/14 mezi Smržovkou a Tanvaldem je v délce zhruba 2 kilometrů olej na vozovce. Tam doporučujeme zpomalit.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Liberec přeje Jana Fričová. Co je to státní svátek? Na to se zeptáme dětí. Martin Písařík nám řekne, co v učebnicích nebylo, a meteorologů se dotážeme na počasí. Dnes je 8. května a celá republika slaví Den vítězství. A dnes jsou také mimořádně otevřená místa, kam se lidé běžně nepodívají. I to bude předmětem našeho dalšího rozhovoru.

0: Lenka Filipová a kapela Brontosauři otevřeli odpolední vysílání Českého rozhlasu Liberec. Před 81 lety skončil jeden z nejničivějších válečných konfliktů v historii. Konec druhé světové války si dnes lidé připomínají na mnoha místech. Je mezi nimi i Česká Lípa, kam zdravím reportéra Českého rozhlasu Liberec Jiřího Jelínka. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den, tady v České Lípě začalo pietní shromáždění na náměstí Osvobození. Čestnou stráž u památníků tří odbojů drželi členové klubu vojenské historie a hudební doprovod zajistilo tradiční pomníkové trio učitelů základní umělecké školy. Proslov měla starostka Jitka Wolfová z hnutí ANO. V řeči se pozastavila i nad současnými válečnými konflikty.
2: A to i relativně blízko nás. Umírají lidé, hoří města, rodiny jsou nuceny opouštět své domovy. To vše nám ukazuje, jak křehkou hodnotou mír je.
1: Po položení květin se zástupci města, velitelé policie nebo hasičů a další účastníci přesunuli na městský hřbitov. Položili květiny u hrobu vojáků polské armády. Místní komunisté pietní schromáždění

0: Zhromáždění využili k protestu proti sudetoněmeckému sjezdu v Brně.
1: Jak se den vítězství připomínal na dalších místech?
0: V sousedním Novém Boru se lidé sešli u památníků obětí druhého odboje. Historické události jara 1945 si připomněli také v Liberci. V 10 hodin účastníci shromáždění uctili památku padlých na vojenském hřbitově v Ruprechticích. Později začalo navazující setkání na Štefánikově náměstí, které doplnil i kulturní program. Dopoledne se sešli lidé také na městském hřbitově v Žatci a menší shromáždění byla i na dalších místech. V některých městech den vítězství slavili s předstihem. Už včera se zástupci radnice a další lidé sešli například v Doxech na Českolipsku.
1: Na dnešní svátek také jsou mimořádně přístupná různá zajímavá místa. Můžeš nám dát nějaké příklady?
0: Ano, například zámek Lemberg pro dnešek zpřístupnil středověkou věž, ze které je pěkný výhled do krajiny. V Liberci jezdí historické tramvaje, no a pro veřejnost je otevřený také objekt lehkého opevnění vzor 37 v krásné Studánce. Někteří lidé pak svátek slaví prací, například v areálu lesního koupaliště dobrovolníci natírají lavičky, vyrábějí pobytová mola a obecně připravují místo na sezónu. Pro další je tento volný den příležitostí ke sportu, například v Zákupech se dnes koná druhý závod českého poháru v orientačním běhu. V tuhle chvíli si běží hlavní závod a řidiči mohou mimo jiné na průtahu městem narazit na silnici křižující běžce a s tím spojené krátkodobé uzavírky.
1: O dnešních oslavách konce druhé světové války jsme mluvili s reportérem Českého rozhlasu Liberec Jiřím Jelínkem. Jiří, díky a naslyšenou.
0: Pěkný den.
2: Také na Českolipsku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.

0: počasí.
1: A máme tady obligátní otázku, jak bude, a tu položíme meteoroložce Janě Ehertové, které už teď přeji dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Tak ze začátku to dnes vypadalo velmi mrzutě, teď to nevypadá o moc lépe, tak řekněme si, jaké to počasí je a bude.
2: Tak teď v Libereckém kraji máme opravdu zvětšenou oblačnost, máme vlastně od těch ranních hodin zataženo až oblačno, dalo by se říci, od jihu na Českolipsku se oblačnost lehce protrhává, aktuálně teploty od 9 do 12 stupňů Celsia a ta tendence k protrhávání oblačnosti by dále k večeru měla být větší a větší, takže je to až neuvěřitelné, ale měla by se ta oblačnost opravdu protrhávat a to protrhávání by mělo právě přicházet od toho jihu.
1: To znamená, že se sem zase přibližuje lepší počasí, pro nás tedy teplejší počasí přeloženo, nebo slyšel jsem cosi i o nočních mrazících?
2: Tak lepší počasí nebo teplejší počasí, ano, vypadá to na víkend, že by se ty teploty opravdu ty odpolední zvedaly. Samozřejmě, když bychom měli tu vyjasněnou noc, tak ta teplota během nocí ještě stále může klesat. Konkrétně zítra očekáváme, že by se pohyboval od 6 do 3 stupňů Celsia v údolích až k 1 stupňu Celsia a lokálně se přízemní mrazíky vyskytnout mohou, jelikož očekáváme, že bude během noci postupně polojasno a kránu až skoro jasno.
1: A řekněme si, jak teda bude zítra?
2: Zítra začneme teda s tím skoro jasným, ale postupně očekáváme, že opět naskáče taková ta kupovitá oblačnost, takže polojasno až oblačno a na horách se můžou objevit ojedinělé přehánky a na ostatním území to bude beze srážek zítra.
1: A teploty?
2: Teploty zítra si polepšíme, očekáváme, že by se pohybovaly zejména na tom sluníčku až k 19 stupňům Celsia.
1: Uh-huh. A v neděli to bude ještě lepší?
2: V neděli by to bylo opravdu ještě lepší, i když ta noc zase opět kolem teploty kolem 5-4 stupňů Celsia, ale během dne to vypadá, že by to šlo až přes 20, 19 až 23 stupňů Celsia, mělo by být převážně slunečno a během odpoledne očekáváme, že nám bude přibývat oblačnost, ale takových těch vyšších pater, taková ta průsvitnější oblačnost a v neděli bez srážek očekáváme.
1: Mm-hmm, tak to už je příznivá předpověď. Podle toho, jak jsme spolu mluvili, tak se mi zdá, že to teďka tak trošku vypadá na aprílové počasí, že to bude nahoru chvíli a dolů.
2: No, teďko opravdu do neděle oteplení a na začátku příštího týdne se zase musíme připravit na déšť a zase mírné ochlazení.
1: No, co se dá dělat, ale tak je velké sucho, určitě ten déšť přírodě prospěje.
2: Přesně tak.
1: Já vám mnohokrát děkuju za aktuální předpověď počasí a těším se na slyšenou zase asi zítra.
2: Určitě zítra, hezký víkend, na slyšenou.
1: Vám taky. Tak jste slyšeli, vážení přátelé, předpověď počasí. Jana Ehertová nám řekla, jak je, jak bude a na co se máme těšit. Vy posloucháte Český rozhlas Liberec a my vám přejeme příjemné odpoledne.

Posloucháte Český rozhlas Liberec, který letos slaví 10 let svého samostatného vysílání. A to si samozřejmě připomene hned několika akcemi najednou. Tak nejen, že se uvidíme už 16. května při dni otevřených dveří tady u nás v sídle v Modré ulici 1048, ale pozveme vás také na oslavu 10 let samostatného vysílání Českého rozhlasu Liberec, které připadá na ten letošní rok, a to úterý 23. června od 14 do 17 hodin před libereckou radnicí na náměstí doktora Eduarda Beneše. Máme pro vás připravený bohatý program. Hrát bude rozhlasový big band Gustava Broma pod vedením Vláda Valoviče. Orchestr doprovodí Martu Jandovou. Pak zde zazní také její hity Barvy nebo Školíš mě a také vystoupí přední jazzový a swingový zpěvák Jan Smigdemátor, který v roce 2023 debutoval jako první český jazzový zpěvák v prestižní Carnegie Hall. No a pak vás pozveme také na pochod, abyste se trošku rozhýbali. Připravili jsme pro vás už 6. ročník pochodu na rozhlednu Královka a ten se odehraje v sobotu 13. června. Taky dál poslouchejte vysílání Českého rozhlasu Liberec a samozřejmě přijďte se na nás podívat už příští sobotu na den otevřených dveří.

0: Posloucháte Český rozhlas Liberec, časové znamení už překročilo 14:30, přesně před 6 minutami. No a před námi je seriál, takový ten naučný seriál, rubrika, stálá rubrika. Dosud jste slýchali Česká nej s Vojtou Kotkem, ale změna je život a my pro vás teď máme nový seriál, který jsme nazvali Co v učebnicích nebylo. No a dnes si v této rubrice budeme povídat o appendixu. Jestli si myslíte, že je to totéž, co slepé střevo, tak Martin Písařík vás za chvíli vyvede z mírného omylu.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Věděli jste, že appendix je důležitou zásobárnou bakterií? Celkem dost lidí si myslí, že appendix a slepé střevo je totéž, ale není to tak. Slepé střevo je první úsek tlustého střeva a teprve z něj vystupuje červovitý výběžek pojmenovaný latinsky appendix. Je obvykle 6 až 10 cm dlouhý a má tloušťku 7 mm. Nikam nevede a tak by se mohlo zdát, že je k ničemu, jenže takhle těla živočichů nefungují, všechno, co si během evoluce ponechala, má svůj smysl. V případě appendixu jsou to prospěšné bakterie. Můžeme si ho představit jako takovou otevřenou garáž nebo kůlnu, kde jsou uskladněné potřebné věci. Když se naruší naše imunita nebo střevní mikroflora, nastupují bakterie z appendixu a pomáhají s jejich obnovou. Když dojde ve výběžku slepého střeva k zánětu, je to obvykle velmi akutní záležitost, která se léčí buď antibiotiky nebo operací. V minulosti se appendix odstraňoval i preventivně při jiných břišních operacích. Dnes se od toho však ustupuje. Vědci doporučují si červovitý výběžek v těle ponechat. Stále ho totiž zkoumají a možná objeví ještě další jeho důležité funkce.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Liberec.

0: na čase být.
1: Hečepeč, rambulice, kulatky nebo sirup z ohníčku. Recepty prosté i náročné, historie surovin, koření i kuchyňského náčiní. Staleté pranostiky i lidové moudrosti, zajímavosti a inspirace. To jsou recepty našich babiček. S Vladimírou Jakoubijovou a Jaroslavem Hořením od pondělí do pátku v 10.50 v dopoledni pod Ještědem.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Liberec, je pátek 8. května a my dnes slavíme Den vítězství. Za konec druhé světové války považujeme úplnou a bezpodmínečnou kapitulaci Německa, která vstoupila v platnost 8. května ve 23.01 středoevropského času, což odpovídá první minutě po půlnoci času moskevského. A tak si určitě mnozí z vás vzpomenou na důvod, proč jsme kdysi v období socialismu slavili Den vítězství právě 9. května. Každopádně máme dnes státní svátek, ale vědí právě něco o státním svátku děti? Na to se jich ptala redaktorka Tereza Brázdová.
1: Co je státní svátek?
2: Že v nějakém státu je nějaký svátek, třeba Halloween.
3: Jo, nebo třeba, že den krocenů.
1: Co je den krocenů?
3: No to je takový den, kdy se oslavuje, že takový krocen, kdo má krocena na farmě, tak to znamená, že ten krocen jako bude slavit ten svátek.
1: A to je i u nás?
3: No to může být ten angličtině nebo ukrajinštině.
1: Kdo nařídí ten státní svátek?
3: Pan farmář, když má třeba krocena.
1: Jaké máme ještě u nás státní svátky?
4: Velikonoce.
1: A pracuje se nebo je volno?
4: Pracuje.
1: Na státní svátek?
4: Ne.
1: Jste rádi, když máte volno, nebo jste raději ve školce? Když je volno, co je nejlepší dělat?
3: Že třeba jedete do zoologicky, dělat tam lev.
5: Tak třeba jít za kámoškama a jít i na hřiště s nima.
6: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Dá mladá žena přednost hlasu svého srdce nebo rozumu? Barbora Munzarová a Jiří Dvořák v příběhu o lásce a odpovědnosti Vůně vanilky. ČT2. Pro záchranu židovského chlapce bude maďarská vdova riskovat vlastní život. Premiéra filmu Emma a smrtihlav. A ČT Art uvede v premiéře strhující koncert britské hudební legendy plný nesmrtelných hitů. George Michael v Londýně. Páteční večer s Českou televizí.
1: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
2: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
1: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte i hned 602 489 489.
3: No to bych to pěkně zvoral.
2: Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce května i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy, no a kolem Chomutova.
4: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
5: S přípravou nové smlouvy na provoz autobusů Českolipské radnice pomohou odborníci. Lidé v Liberci si budou moci koupit věci ze ztrát a nálezů. Prezident Petr Pavel jmenoval 10 nových generálů. Sobotní počasí, mírné oteplení, srážky jen výjimečně a teploty do 19 stupňů. Jsou tu zprávy a s nimi i Lída Jiroutová. Přeji dobré odpoledne. Radnice v České Lípě kvůli přípravě dopravního tendru najala poradenskou firmu AGM Partners. Současná desetiletá smlouva o provozu městské dopravy vyprší v roce 2029. Najatá společnost připraví nové zadávací řízení s ohledem na aktuální legislativu. Do dopravy bude například nutné zapojit elektrické autobusy. Poradenské firmě město za služby zaplatí 625 tisíc korun, říká mluvčí Kristýna Kňák-Labrožová.
6: V rámci celkem 16 linek se ročně připraví zhruba 2 miliony cestujících a najezdí se zhruba 1 milion kilometrů. V letošním rozpočtu má město na provoz MHD vyčleněno celkem 77 milionů korun, což je o 4 více než v loňském roce. Pro následující roky je předpoklad, že náklady dále porostou.
5: Město Liberec nabídne k prodeji věci ze ztrát a nálezů. Informovalo o tom na svém webu. Jde o předměty, které lidé ztratili v roce 2022 a nikdo se o ně nepřihlásil. Prodej je naplánovaný na 10. června. Prodávat se bude obálkovou metodou, kdy vyhrává nejvyšší nabídka. Seznam předmětů město předem zveřejní. V den prodeje si je lidé budou moci předem prohlédnout. Českým rájem dnes odpoledne projíždí konvoj trabantů a vozu bývalého východoněmeckého koncernu IFA. Organizátoři počítají se zapojením zhruba 150 vozů. Trasu jízdy popisuje organizátor Jan Kosejk.
7: Po silnici třetí třídy směr Pařská Lhota, Střeleč, Mladějov, Blata, Samšina, dále pak na Střevač, Bukvice, Březina a na Jičínské náměstí. Dopravní omezení nečekáme žádná.
5: Prezident Petr Pavel jmenoval na Pražském hradě nové generály. Brigádním generálem se stal například náměstek ředitele Bezpečnostní informační služby Jan Pavlíček. Do hodnosti generála majora pak prezident jmenoval třeba ředitele sekce plánování schopností ministerstva obrany Ladislava Rebilase. Celkem Pavel jmenoval 10 generálů.
4: Počasí.
5: A zítra bude po ránu zmenšená oblačnost, během dne pak čekejme převážně polojasno, na horách se při přechodně zvětšené oblačnosti může objevit i slabší přeháňka. Během večera čekejme ubývání oblačnosti většinou až do vyjasnění a teploty přes den 15 až 18 stupňů. Na Českolipsku naměříme až 19 a na horách teploty mezi 10 až 13 stupni. Vítr bude foukat slabý, proměnlivý nebo severní až severovýchodní. Rostrové podmínky jsou na ráno a na večer hlášeny mírně nepříznivé až nepříznivé. Během dne budou přechodně až dobré a biozátěž bude zítra na stupni 1.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
5: A jsou to ještě informace pro řidiče. Ulice Lesná v Novém Boru je kvůli stavebním pracím uzavřena. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Kromě šťastné cesty vám Český rozhlas Liberec také přeje stále příjemné sváteční odpoledne. Mluvit budeme v dalším vysílání o koncentračním táboře, který za druhé světové války vznikl v Rychnově u Jablonce nad Nisou. Sukulenty, lekníny, bonzaje i rostliny ze suché Afriky se staly inspirací pro studentky Technické univerzity v Liberci. I o tom přineseme reportáž. A do finále v Liberci pomalu míří festival animovaného filmu Anifilm 2026. Z jeho dějiště se do vysílání Českého rozhlasu Liberec za chvíli přihlásí náš reportér.
4: Pohodové odpoledne s Janou

0: Valdemar Matuška a před ním Lucie Vondráčková otevřeli další hodinu odpoledního vysílání Českého rozhlasu Liberec. Animované postavy tento týden v Liberci rozhodně nejdou spát po večerníčku. Několikátým dnem tam totiž pokračuje Anifilm 2026. Festival animované tvorby představují kromě videoklipů celovečerních filmů také snímky mladých autorů. Promítat dnes budou už oceněný studentský snímek Křehce animátorky Jamajky Kindlové. Ta vypráví pomocí ruční kresby příběh o chlapci, který hledá bezpečný domov. Tolik krátká ukázka a více už si řekneme přímo z Anifilmu s Martinem Hrnčířem z kulturní redakce, kterého právě teď vítám ve vysílání. Dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Které další nové animované filmy budou mít dnes na Anifilmu premiéru?
1: V podvečer tu můžete vidět třeba estonský snímek Březnové noci. Tento loutkový krátký film vypráví o mladém ruském páru, který utíká ze své rodné země, a to po zahájení vojenské agrese na Ukrajině. Dvojice totiž s invazí nesouhlasí a bojí se, že by kvůli svým názorům mohla skončit ve vězení. Odlehčenější téma má pak na Oscara nominovaný snímek Malá Amélie. Tento barvitý kreslený film sleduje jednu holčičku, která je přesvědčena o tom, že je všemocná, teda až do doby, kdy ochutná čokoládu, promluví a zjistí, že svět se netočí jenom kolem ní. Fantastický příběh už získal cenu diváků na největším festivalu animace ve francouzském Annecy a kromě Oscara se ucházela Malá Amélie také o Zlatý globus nebo britské ceny BAFTA. A film zamíří po libereckém Anifilmu také do širší kinodistribuce.
0: Anifilm letos neřeší už tradičně jen filmy, ale také herní svět. Videohry mají i vlastní soutěžní sekci. Kolik tuzemských titulů v ní najdeme a o čem jsou?
1: V nově zrekonstruovaném kulturním centru Lincerka najdete počítače, kde jsou nainstalované hned dvě české videohry. Jednou z nich je ručně kreslený titul Silicon Raids vývojářské dvojce Jana Holana a Jakuba Eremiáše. Ve hře ovládáte se spoluhráčem dva nekvalitní roboty, kteří bojují proti robotické nadvládě. Celé to ale komplikuje fakt, že vám postavy pomalu pod rukama se rozpadají. Do snů vás pak zavede i druhý tuzemský titul s názvem Bajka. Autor Vladimír Kudělka bere hráče na cestu po virtuálním lese, kde můžete nahlédnout do snů různých zvířat. Stanete se jelenem, který běží po temnělým třpitivým lesem mezi stromy a jak sám vývojář říká, jde o takovou digitální poctu přírodě a tichu. Ticho ale rozhodně není v herní zóně, kde nad klávesnicí řeší návštěvníci právě soutěžní videohry, a to jak po výtvarné, vypravěcké nebo té mechanické stránce. A nezřídka se vám také stane, stejně jako mě, že vás osloví menší hráč s otázkou: pane, prosím tě, jak se to hraje? Můžete tu ale také vidět soutěžní snímky ve virtuální realitě a zpátky do skutečnosti se pak můžete vrátit na animátorských dílnách, které nejsou jen pro děti. A dnes odpoledne tu bude také diskuze se zástupci fondu Audiovize, který nově plánuje podporovat právě videohry.
0: Přímo z Anifilmu se nám ozval do vysílání Českého rozhlasu Liberec Martin Hrnčíř. Děkujeme za aktuální informace a naslyšenou.
1: Mějte se hezky, naslyšenou.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: pátek 8. května, 21 minut po 15. hodině a vaším společníkem dnešním odpolední je Český rozhlas Liberec. Pavilon M v botanické zahradě v Liberci ozdobily studentky Technické univerzity. Výstava se jmenuje Biotopy a endemity. Inspirací pro textilní díla byly právě rostliny. Studentky si témata semestrálních prací vylosovaly, některé z nich se věnovaly masožravým rostlinám, jiné třeba leknínům, sukulentům nebo květům rododendronu.
1: Tady vidíme zobrazení Banksie nádherné, což je australská rostlina, zvláštní tím, že vlastně její semeníky puknou po projití žárem. Je tady zobrazení zrození nového života po projití žárem z popela.
2: Nikola Turecká je studentkou fakulty textilní na Technické univerzitě v Liberci. Její látkový obraz inspirovaný světem rostlin uvidí návštěvníci pavilonu M v botanické zahradě v Liberci.
1: Technika byla vlastně zvolená laser, protože symbolizuje ten žár a je to bavlna, která vlastně vytváří ty pukliny a pod ním se skrývá další textilie, která je růžovo-červená. Ta symbolizuje vlastně zrození toho nového života a samotný ty rostliny.
2: Techniku řezání textilie za pomocí laseru využila taky studentka Emma Fedorová.
3: Můj finální projekt byl vlastně zameraný na aridnou Afriku a Madagaskar a zameriavala jsem se hlavně na to sucho toho prostředí, kde vlastně moja finálna práca reprezentuje popraskanou zem alebo extrémné sucha v tých krajinách. Dielo sa skladá z dvoch častí, tá spodná časť alebo tá časť vzadu. Je to vygravírované, pripomína to sucho. Druhá časť môjho projektu je organza, ktorá má reprezentovať jemné žilkovanie rastlín, ktoré sa prispôsobujú na to extrémne sucho v tých krajinách.
4: Na druhé strane pavilonu vidíme zcela odlišné dílo. Má šedo-béžovou barvu.
5: Tady vidíme téma bonsaje, kde vlastne sú znázorněný kořeny stromů bonsají, které jsou propletený mezi sebou a je to vlastně znázorněný pomocí techniky makrame, což jsou uzlíky a různý proplétání mezi sebou těch přízí. Jsme právě měli spousta zkoušek materiálové, kde jsme zkoušeli různý typy barev a nakonec se nám nejvíc líbily tyhle zemitý.
2: Popisuje svůj výtvor Naneta Výchová. Textilní umělecká díla v botanické zahradě lidé uvidí do 21. května. Z Liberce Karolína Lašáková, Český rozhlas.

Posloucháte Český rozhlas Liberec, je pátek 8. května, my máme pro vás jednu aktuální informaci. Před námi je totiž stále prodloužený víkend a pokud ho nechcete jenom prosedět doma, ale rádi byste něco udělali také pro veřejný prostor, pak a bydlíte-li někde blízko sloupu v Čechách, tak právě tato obec vás zve zítra, tedy v sobotu 9. května, na brigádu k úklidu ve Sloupském lesním divadle. Sebou je potřeba vzít jen pracovní rukavice. Nářadí a občerstvení bude zajištěné a každý, kdo odpracuje alespoň 4 hodiny, za odměnu dostane volnou vstupenku pro 2 osoby na libovolné představení v už krásně uklizeném lesním divadle. A brigáda začíná v 9 hodin dopoledne. No a pokud byste potřebovali ještě nějaké další informace, tak je najdete na webu www.obecsloupvcechach.cz. No tak tolik jedna aktuální informace. Posloucháte i nadále Český rozhlas Liberec.

0: Píseň Holubí dům patří k těm, které rozhodně nestárnou a právě teď dozněly na vlnách Českého rozhlasu Liberec. Máme 5 minut po 15:30. Smutnou součástí druhé světové války byly i koncentrační tábory. Nacisté je nechali postavit i na území tehdejšího Československa. Několik z nich dokonce bylo také v Libereckém kraji. Jeden takový koncentrační tábor vznikl v Rychnově u Jablonce nad Nisou. Na jeho historii i na osud samotných vězňů se zaměřil reportér Českého rozhlasu Liberec Patrik Fischer.
1: Výzkumem koncentračního tábora v Rychnově u Jablonce nad Nisou se zabýval také historik ze Severočeského muzea v Liberci Lubor Lacina. Prozraďte na začátek, byl to vyhlazovací tábor nebo pracovní tábor? Protože to lidi docela zaměňují a možná neznají úplně rozdíl.
2: Vyhlazovací tábor slouží k tomu, aby ti lidé, kteří jsou tam přivezeni, byli okamžitě zabiti. Tenhle ten tábor sloužil k nucenému nasazení. Oni museli otrocky pracovat pro Třetí říši ve zbrojním průmyslu, ale ty podmínky v tom táboře byly tak špatné, že tam spousta lidí zemřela. A SS, která ten tábor provozovala, v podstatě počítala s tím, že tam ty lidé budou žít tak dlouho, dokud budou schopni pracovat a pak zemřou.
1: Kolik těch lidí tím táborem za poměrně krátkou dobu, protože on začal fungovat až v roce 1944, prošlo? A byli to jenom Češi nebo tam byli i cizinci?
2: Fungovalo něco přes rok. Ten stav toho tábora byl mezi 300 a 500 lidmi, kteří tam žili v takových těch dřevěných barácích, obklopených hotnatým drátem. A oni byli asi ze 7 zemí, nebo minimálně, protože když přijdete na to pietní místo, které je za nádražím v Rychnově, tak tam uvidíte tabule s takovým krátkým textem pietním v 7 jazycích. A to jsou jazyky právě vězňů, odkud oni pocházeli. A za celou tu dobu tím táborem prošlo, odhadujeme, zhruba kolem 1500 vězňů.
1: S tím, že teda někteří zemřeli a část z nich se potom vrátila asi domů.
2: Ano, dokonce byli ti, co přežili, tak se někdy vlastně přátelili s lidmi třeba z Rychnova po válce, takže máme i zaznamenáno spoustu vzpomínek tady z tohohle tábora. A ti, co zemřeli, tak byli někdy jejich těla odvážena do krematoria v hlavním táboře Grossrosen, pod který právě tady ten Rychnovský patřil. Ten Grossrosen byste našli ve Slezsku, severně od Krkonoš, kdy byli teda v tom hlavním táboře zpopelněni, případně byli někdy někteří zpopelněni v libereckém krematoriu a část z nich byla pohřbená na Rychnovském hřbitově, respektive venku před hřbitovní zdí, takže po válce potom došlo k jejich exhumaci a čestnému pohřbení na hřbitově. Můžete tam dneska najít takové pietní místo.
1: A proč ten tábor vznikl až tak ke konci války? Proč už nefungoval dřív?
2: To bylo v době, kdy Německo už čelilo masivnímu bombardování a zbrojní výroba tam v mnoha oblastech, v Porúří, třeba v oblasti Berlína, Lipska a tak dále, nemohla fungovat. Takže ta zbrojní výroba, kterou nacisté potřebovali k udržení války, byla přesunuta do míst, kam ty bombardéry tehdy ještě nedolétly, a to byl mimo jiné Rychnov. Takže proto se přesouvalo sem, ale i třeba do Jablonce, v Rýnovicích, do Smržovky, do Chrastavy a na další místa. Těchto těch pobočných koncentračních táborů bylo na území dnešní České republiky zhruba 40.
1: Vysvětluje historik Severočeského muzea v Liberci Lubor Lacina.
3: Také na Jablonecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec.

0: Zveme vás na Den otevřených dveří Českého rozhlasu Liberec. V sobotu 16. května mezi 10. a 16. hodinou. Prohlédnete si naše studia, poznáte moderátory, redaktory a další rozhlasové kolegy. Neutíkej, pojď, pojď se blíž, ty víš, jak se mi líbí. Naše pozvání přijal Pavel Vítek, kapely Stan Band, Pohromadě na Přehradě a pěvecký sbor Gospel je tu. Zveme vás na ochutnávku dobré kávy a den plný hudby, zábavy a světa za mikrofonem. Ten, kdo nám zlomil křídla, těšíme se na vás v Českém rozhlase Liberec v Modré ulici 1048. V sobotu 16. května mezi 10. a 16. hodinou.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Posloucháte Český rozhlas Liberec, blíží se 16. hodina a tak než se rozloučíme, tak pro vás mám ještě jeden tip na dnešní večer. Ráda bych vás upozornila na film, který se odehrává v roce 1987. Nicholas Winton i ve svém pokročilém věku stále aktivní a skromný humanitární pracovník začíná vyklízet svou neuspořádanou pracovnu, zatímco jeho žena Greta odjíždí na týden pryč. Při procházení starých šanonů a vrzajících šuplíků v něm ožívají vzpomínky na dobu před válkou, kdy se jako mladý londýnský makléř vydal v roce 1938 do Prahy. Tehdy se stal součástí britské komise pro uprchlíky z Československa, aby pomohl místním židům, kteří byli nuceni opustit své domovy po záboru Sudet. Tak to je základní linka filmu Jeden život, který vznikl v roce 2023 a role Vintna se zhostil herec Anthony Hopkins. Já se domnívám, že to bude velmi zajímavý náhled na dobu těsně před válkou, v podstatě po obsazení Sudet, a že bychom neměli podobné snímky přecházet jen tak s nějakým opovržením, že jde o historii. Takže můj tip dneska ČT2, 20 hodin, film Jeden život.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Kapela Mirai v Českém rozhlase Liberec. Za chvíli už k mikrofonu usedne Lída Jiroutová s aktuálním zpravodajstvím. No a 16:04, byť je dnes sváteční den, vás čeká obvyklá humoriáda. Dnes bude nabízet scénky a ukázky z pořadu herečka Libuše Švormová. Společně s Patrikem Rozehnalem vám nabídnou vždy nějakou scénku a vy rozhodnete, jestli chcete slyšet stejného komika nebo někoho jiného. Vyberte si tedy i dnes humor podle svého gusta. Pomocí SMSek Jana Fričová vám přeje příjemný poslech a těší se znovu na slyšenou po 17. hodině u písniček na přání.

0: Sedmikrátky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrátky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Správa železnic bude pokračovat v přípravě rychlodráhy z Liberce do Mladé Boleslavy. Vodohospodáři začali vypouštět Labskou přehradu ve Špindlerově Mlýně. Evropská komise se stále zabývá střetem zájmu premiéra Andreje Babiše. A zítra čekejme mírné oteplení, srážky jen výjimečně a teploty mezi 15 až 19 stupni. Zprávy připravuje Lída Jiroutová. Přeji hezké odpoledne. Správa železnic letos vypíše soutěž na projektovou přípravu nové železniční tratě z Mladé Boleslavy do Liberce. Rychlostní koridor naváže už na projektovaný úsek z Prahy do Mladé Boleslavy. Původně chtěla správa železnic vysoutěžit už v loni, položka se ale nedostala do státního rozpočtu. Projekční práce mají stát zhruba 650 milionů korun a jejich zpracování potrvá několik let, uvedl generální ředitel správy železnic Tomáš Tóth.
3: Je to velmi náročná stavba, nejenom finančně, ale i technologicky. Tady se překonávají komplikované části území a proto je potřeba vnímat to, že ty dokumentace mezi Mladou Boleslaví a Turnovem a Libercem si vyžádají třeba 4, možná i 5 let.
2: Ve Špindlerově Mlýně v Krkonoších začalo vypouštění Labské přehrady. Vodohospodáři potřebují z jejího dna vybrat usazeniny. Podle jejich odhadů jich na dně přehrady jsou desítky tisíc kubíků.
4: V plánu je odtěžit přibližně 33 tisíc kubíků sedimentů z úseku dlouhého zhruba 700 metrů. A to až na úroveň původního dna. Sedimenty se v přehradě usazují přirozeně. K výraznému nárůstu splavenin došlo během povodní na podzim roku 2024. Kdy se jich větší množství dostalo do přehrady spolu s velkou vodou, a to nejen do prostoru nad Štěrkovou přepážkou, ale i pod ní. Po ukončení prací by se měla plně obnovit retenční schopnost nádrže, tedy její schopnost zadržovat vodu při povodních. Hotovo má být do konce letošního září. Ze Špindlerova Mlýna Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
2: Evropská komise dál hlídá případný střet zájmu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO a přijme veškerá nezbytná opatření k ochraně zájmu Evropské unie, sdělila mluvčí komise serveru irozhlas.cz. Státní zemědělský a intervenční fond se nedávno rozhodl obnovit dotace firmy Agrofert, a to i přesto, že už dříve komisi ujistil, že dotace koncernu nevyplácí. Experti ale upozorňují na to, že by z dotací mohly těžit Babišovy děti. Slovenský premiér Robert Fico je na cestě do Moskvy. Podle informací slovenského deníku N odstartoval vládní speciál z Bratislavy po 13. hodině. Kvůli neochotě pobaltských zemí vydat povolení k přeletu letí oklikou přes území Česka, Německa, Švédska a Finska. Fico se v Moskvě setká s ruským prezidentem Vladimírem Putinem. Zítřejší přehlídky na výročí konce druhé světové války se ale nezúčastní.
1: Počasí.
2: V sobotu čekejme po ránu zmenšenou oblačnost, během dne pak převážně polojasno, na horách se při přechodně zvětšené oblačnosti může objevit slabší přeháňka. Teploty přes den vystoupí na 15 až 18 stupňů, na Českolipsku naměříme až 19.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: A jsou to ještě informace pro řidiče. V Lučanech nad Nisou jsou v blízkosti městské knihovny, jsou kvůli lešení zúžené jízdní pruhy. Dopravní omezení tam skončí na konci září. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Já mám
6: nalíkají.
7: My jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
5: Jste na správné stanici ve správném čase. Dobře vyladěné páteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Libuše Švormová. Dobrý den, vítejte.
6: Dobrý den, Pavle, vy jste tady, teď je svátek.
5: My pracujeme, vysíláme i ve svátek, i ve všední den. Tak, úsměv sluší všem, i dnes na to jdem s humorem.
1: Humoriáda.

0: Ať je pátek nebo svátek, anebo obojí dohromady, jsme tady s Humoriádou a s naším milým hostem Libuší Švormovou. Tak jak se máte v máji letos?
1: Ale dobře, já jsem šťastná, že je jaro, to je taková nádhera, jak to všechno začíná pučet a tohle je paráda, dokud to takhle ještě člověk vidí. Říká se, každá babička stará je veselější z jara, tak já se počítám k ním.
0: Děkuji za tento, řekl bych, bonmot, ale je to pořekadlo, vlastně neurčení, že? Tak to jsme to rozehráli celkem hezky. Jak to rozehrajeme s naším archivem?
1: Tak jestli mám někoho opravdu ráda, tak je to Ivan Mládek. Takže si ho dáme v koupelně tentokrát.
0: Ze zápisku pořadu,
1: ze zápisku Šílenco.
0: Přesně jo. Tak, jdem na to.
2: V koupelně se koupu zásadně nahý, takzvaně na Adama. Svlékám si noční košily, sedám si do prázdné vany. Otáčím kohoutkem, nic, zase neteče voda, to je hrozné. Sláva! Voda začala trochu téci. Přece jen se vykoupu. Koupu se dvakrát denně. Voda pěkně hřeje. Je, to je příjemné. Mýdlím se. Ještě se pořádně spláchnu, vylézám z vany, házím přes sebe osušku, otírám se, otírám i zrcadlo, které se spotilo. Nesmím zapomenout na zuby. Nanáším na kartáček přiměřené množství zubní pasty, čistím si zuby. Zuby si čistím denně asi 3 minuty, mohu si to dovolit. V koupelně ušetřím dost času tím, že se neholím. S holením jsem přestal asi před 2 lety, když mi jeden doktor řekl, že to nemá cenu, že mi fousy stejně nezačnou růst. Dost času mi však zaberou vlasy. Udělat každé ráno z úplně holé hlavy hlavu úplně vlasatou není žádná legrace. Můj dědeček si barvil holou hlavu černidlem, aby si lidé z dálky mysleli, že má vlasy. Proto se nikdy k lidem nepřibližoval blíže než na 1 kilometr. To já jsem tvor společenský, pohybuji se nejraději v hustě obydlených oblastech, lidi mám rád. Holou hlavu si každý den ráno upravím tak, abych se nečervenal, když ji někde na lidi vystrčím z čepice. Ne, že bych se zapleštyděl. Nechápu lidi, kteří mají z holé hlavy komplexy. Neuznávám paruku. Dělám si pěšinku hodně na straně, abych získal dlouhé vlasy z okraje hlavy, ženu je přes holou část k druhému okraji hlavy. Vlasy si mírně sprejuji. Málo kdo si všimne, že jsem plešatý. Musím dávat ale pozor, aby mou takzvanou přehazovačku nezvedl někde vítr. Musím s tímto nebezpečím počítat a učinit patřičná opatření. Před domem jsem si v parku zapíchl do země dlouhý kolík. Na jeho konci je připevněna pruhovaná červeno-bílá punčocha, která mi každé ráno prozradí směr větru. Je to podobné zařízení, jaké mají na letištích a automobilových dálnicích. Doma mám už speciální mapky, podle kterých vyrážím k tramvaji. Tak například, vlaje-li punčocha směrem k Činžáku, volím trasu A podle mapky A. Vlaje-li punčocha směrem od Činžáku, volím trasu B podle mapky B a tak dále. Mám celkem 8 mapek, tedy 8 tras. Účelem tohoto systému je dostat se k tramvaji tak, aby mi vítr nikdy nezafoukal na hlavu z pravé strany. Pravda, někdy si trochu zajdu. Nejhorší je trasa E, když punčocha vlaje směrem k mateřské školce. To si zajdu asi 30 minut. Stojí to však i v tomto případě za to, nikde na mne cestou nezafouká vítr zprava. Do zaměstnání dorazím vždy s neporušenou přehazovačkou.

0: Gloriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Ivan Mládek v koupelně, včetně jeho přehazovačky, jsme si poslechli o jeho starostech. Já mám takový rychlo koupelnový dotazník na našeho hosta, nebojte se, nic intimního v tom není. Vana nebo sprchový kout?
2: Již léta jenom sprchový kout. Já teda ve vaně se nemusím nějak moc nakládat, mě to nedělá ani moc dobře.
1: Klasické mýdlo nebo sprchový gel?
2: Sprchový gel, pokud prý, teďka zase jsou nějaký nový trendy, pokaždý si něco na nás vymyslej, že prý se snad nemá člověk vůbec k tím gelem, jako že má používat snad jádrové mýdlo, nebo nevím.
1: Mýdlo s jelenem. No,
2: ale gel je úžasný, to je fajn.
1: Ručník nebo osuška velká?
2: No osuška, ručník, já říkám ručníku osuška, ale je to veliký, tak to bude asi osuška.
1: To bude osuška. Tak to mi stačí pro tuto chvíli. Ano. Tolik koupelna Ivana Mládka i Libuše Švormové. Za chvíli bychom mohli být s Ivanem Mládkem v taxíku. Další ukázka ze zápisků Šílencových, anebo nastoupí Felix Holzmann s anekdotami. To už je dotaz na naše posluchače. Hlasujte SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Telefon 731 800 900.

0: Party s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Tady je sváteční humoriáda s dnešní posádkou Libuše Švormová a Pavel Kučera. My vás zdravíme a zveme k přidávání hlasu na našem telefonu přímo ve vysílání. Připomenu možnosti Ivan Mládek nebo Felix Holzmann. Dobrý den.
2: Krásné odpoledne, přátelé, nebo vlastně krásné i májové odpoledne. Moc vás zdraví Jirka Strutnovská.
3: Děkuji.
2: Já srdečně zdravím teda krásnou, šarmantní ženu, paní Libušku Švormovou.
3: No bývávalo,
2: bývávalo. No tak víte co, paní Libuško, člověk říká, kutě, mám tolik, na kulice cvičíme. A samozřejmě taky zdravím vašeho šarmantního kolegu od naproti, pana Pavlíka Kučeru, já vás pozdravím oba dva.
1: Napodobně.
2: A já bych tady poprosil Bčko pana Felixa Holzmana, já nevím proč, ale já furt prostě vidím ta scénka včera, dnes a zítra. Mm-hmm. On to byl prostě dokonalý pán.
3: Mm-hmm. Paráda, no.
1: Tak jo, děkujeme.
2: Takže vám přeju krásný víkend a já jinak zdravím kamarády, se kterými si zítra těšíme na pochod babičky, pochod babička, krajem Božena Němcová, takže jestli posloucháte,
3: no, tam
2: babičino údolí, paní Libuško, přesně,
3: no,
2: tak dáme si opět
3: nádher
2: po roce 25 kilometrů a je tam skutečně
3: no,
2: nádherně.
3: To je paráda.
1: Tak Jirko, ať se vám dobře pochoduje, no, s babičkou, no, no, a s kamarády. Děkujeme. Mějte se hezky, naslyšenou. Děkujeme. Dobrý den.
4: Dobrý den. Tady je pan Robert Solomouce a hrasuju pro pana Mládka.
1: Děkujeme, mějte se hezky, naslyšenou. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, Pavlíku, zdravím vás i paní Šermovou.
3: Dobrý den.
5: A buďte tak hodnej a kdybyste tam mohli dát toho Holzmana, já už to slyšel, ti vtipy, a to je bezvadný.
1: Dobře, uvidíme, píšeme si hlas.
5: Hezký, ahoj.
1: Hezký den, dobrý den.
6: Dobrý den, já vás moc zdravím, oba dva, přeju krásný sváteční den, budu krátkej, prosím vás, já bych potřeboval Bčko.
1: Děkujeme pěkně, naslyšenou. Někdo potřebuje Ačko, někdo Bčko. Co vy? Dobrý den.
7: Jana Dolní Němčí volá, zdravím vás, Pavle, zdravím paní Libušku.
3: Dobrý den.
7: A já bych si přála Bčko. Včera, dnes a zítra nemá chybu.
1: No, máme tady pana Holzmana, ale ne v té scénce, o které jsme mluvili teď, ale máme anekdoty a to bude taky fajn, že...
7: Dárky jsou dobrý, vánoční dárek je výborný.
1: Prostě všechno od Felixe Holzmana, ale i Ivan Mládek není špatný, ale v tuto chvíli si počká, protože Felix to vyhrál. Mějte se hezky, užijte si to s námi.
7: Děkuju.
8: V jiný restauraci říká host, poslyšte, pane vrchní, tomuhle říkáte specialita, když ty psí karbanátky jsou tvrdý a žamba. Ten vrchní říká, no jo, to víte, no, těch psů je teď pořád mín, tak my to teď meleme i s boudou. Potkají se dva, povídá ten jeden, hochu, prej ti zemřela manželka a prosím tě, na co? On říká, ale na bramborák. Ten říká, na bramborák? No jo, chtěla udělat bramborák, šla do sklepa pro brambory, spadla přes schody a zlomila si vás. Ten říká, no to je strašný, a co jsi dělal? On říká, no tak udělal jsem si špagety. No. Jeden novinář se ptá, říká, prosím vás, vy jste byl sebou u těch kanibalů. Tak nám snad můžete říct, což pak nebyla žádná možnost toho chudáka od nich vysvobodit. On říká, bohužel ne. Když já jsem tam přišel do vesnice, tak už byl z jídelního lísku škrtnutý. Manžel říká, drahušku, co kdybychom si zas jednou udělali hezkou klidnou neděli? A ona říká, no proč ne? No a jak si to představuješ? A on říká, no tak já bych si koupil flašku rumu a ty bys mohla jet za maminkou. Povídá doktor v nemocnici pacientovi, pro pána krále člověče, vy ty čípky jíte? A on říká, no a? Mám si je snad strkat do prdele nebo co? V hospodě sedějí dva opilí u stolu, povídá ten jeden. Hele, Tondo, my teďko vstanem a když budeme moc ještě chodit, tak ještě nepůjdeme. A když už nebudeme moc chodit, tak už půjdeme. Manžel je před finančním konkurzem a říká svý manželce: hele, kdyby si se naučila vařit a uklízet, mohli bychom ušetřit 2 zaměstnankyně. Ona říká: no jo, a ty kdyby se naučil být trochu milencem, mohli bychom zas propustit zahradníka. U kanibalů je v kotli s vodou člověk, pod kotlem je oheň. Kanibal říká k svý ženě: hele, tak já teď musím pryč a nezapomeň, jak jsem ti říkal, až začne křičet, tak přidej cibuli.
3: V zoologické zahradě stojí před lví klecí starší manželé. Ona říká: co byste dělal, fanouši, kdyby ten lev teď unik z té klece a sežral by mě? On říká: no co? Objednal bych mu 0,5 litru becherovky, aby tě líp strávil.
9: Nová služebná připravuje slavnostní oběd a paní domů jí říká: Mary, až budete servírovat tu prasečí hlavu, tak nezapomeňte dát do huby citron a do uší petržel. A ona říká: no jo, ale pro pána krále, milostivá paní, jak já to budu ale vypadat?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Felix Holzmann s anekdotami. Potkali vy jste se někdy s tímto pánem?
10: Ne, to ne, ale moc ráda jsem se na všechny ty jeho scénky dívala a to bych asi taky měla přidat nějakou anekdotu, ne?
1: No zkuste, jestli chcete.
10: Jestli už ji tady někdo neříkal, protože my si ty anekdoty mezi sebou podáváme.
1: Já je zapomínám rychle.
10: Jak zahrádkář potká druhého a říká: víš, že na jahody je nejlepší kravská mrva? A on říká: jo, no po čase ho potká a zeptá se ho: tak co, zkusil jsi to? A on říká: no, zkusil, ale se šlehačkou jsou lepší.
1: Souhlasím. Uvidíme, jestli posluchači budou souhlasit s Felixem Holzmannem, dají si Ačko, anebo by tu byl Marek Eben a vyprávěl by nám o bydlení. To, když zvolíte Bčko. Humor mezera A nebo B, SMSky letí na 90 011 04, telefonujete stále na 731 800 900.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Naším hostem je dnes Libuše Švormová v Humoriádě a já už vím, co bude dělat v neděli.
2: Na balkoně sázet kytičky.
1: No a jaký druh máte ráda, jaký se tam dáváte?
2: Letos nějaký převislý bychom chtěli, protože aby to tam bylo taky zvenku hezky, tak jsme koupili takový nějaký, já nevím, begonie převislý nebo něco takového. A takový ty dlouhý, zelený, jenom zelený, který jenom padají dolů, to je krásný.
1: Tak až tohle někde posluchači uvidí, tak to je balkon Libuše Švormové. A pod ním všichni ti ctitelé budou zpívat.
2: Ne? Ne, pak ctitelé.
1: To je romantický pohled. Dobře, tak pojďme se podívat na náš seznam. Felix Holzmann nebo Marek Eben, aktuální stav našeho souboje. Kdo pak se hlásí? Kdo jde hlasovat teď? Dobrý den.
3: Dobrý den, Pavlíku, Božena Vežace, zdravím vás a také zdravím Libušku Švormovou.
2: Děkuji. Vám
3: oběma krásný májový den. Odzávte si to hezky po svém každý a chtěla bych Ačko.
1: Máme zapsáno a děkujeme. Hezký den i vám. Dobrý den.
4: Dobrý den, Karel Bojkovič. Pavlíku, já vás zdravím, zdravím i paní Libušku a Děkuji. Já bych si přál pokračovat.
1: Děkujeme za hlas. Hezký den, zdravíme také, máváme. Mějte se pěkně. Dobré odpoledne, kde je s námi? Ano.
5: Ty posluchač, noční jedinka a tak dále. Já bych se pozdravit, včera měla narozeniny, jedna z vás, Ludmila Bartuškova měla narozeniny včera.

Evanová jede taxíkem domů a taxikář mu u cíle říká, tak dělá to 62 korun. Panová říká, 62 a sakra, tak to mě prosím vás zaveste zase kus zpátky a mám u sebe jen 50 korun. Jdou dva skoti po ulici, ten jeden říká, prosím tě, jak to chodíš? Ten druhý říká, ale já nosím poklukovi boty a ono to strašně tlačí. Ten druhý říká, no co blázni, že budeš mít samý kuří oka. Ten říká, no jo, no teď proto to nosím. Já našel škatulku na plastě na kuří oka, já to přece nezahodím. Paní Rotrová byla u psychiatra, jelikož má kleptomaní. Ten jí předepsal nějakou terapii, asi za měsíc potká ten psychiatr jeho manžela a ptá se ho, jak se jeho manželce vede. Manžel říká, moc se to zlepšilo, pane doktore, já jsem tak šťastný. Od té doby, co byla u vás, už krade jenom věci, které můžeme potřebovat. Manželka říká, ty jsi zase v noci, když jsi přišel ožralej domů, dělal v baráku takovej rámus. On říká, já, že jsem v noci ožralej dělal rámus? Tak za prvé jsem nebyl ožralej a za druhý ten rámus dělali ty tři chlapi, co mě nesli nahoru. Potkáš se dva, povídá ten jeden, představ si, právě jsem se dozvěděl, že starý otoček zemřel a smrt ho prej překvapila ve spánku. Povídá ten druhý, no to je strašný, tak to on chudák třeba o tom ještě ani neví. No a paní říká svý služební, Mary, až dneska večer přijdou hosti, tak servírujte nejprve drinky, jen tak bez ničeho. A ona říká, bez ničeho? A milostivá paní, nemohla bych si na sebe nechat aspoň zástěru? Povídá malej Pepíček, tati, pojď dneska se mnou do cirkusu. Táta říká, to nejde, já dneska nemám čas. Pepíček říká, je, to je škoda, tam projezdí jedna žena na tigru. Táta říká, tak? No dobrá, no tak půjdem, já už jsem dlouho žádného tigra neviděl. Povídá jeden, ale dobrý den, paní Bousková, no to je náhoda. No a já pak se vede vašemu manželovi. Ona říká, to vy nevíte, ten přece už před rokem umřel. On říká, umřel? Jo, proto jsem ho poslední dobou tak málo viděl. Humoriáda.

0: v učebnicích nebylo. S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Páteční 8. květnová sváteční humoriáda pokračuje. Libuše Formová je teď na řadě s dalším výběrem. Co nabídneme posluchačům?
2: Slyšela jsem, že mají 100leté výročí, tak dáme Hurvinka z Pejbla. Patrně, já jsem už v takovém věku, že když jsem byla malá, tak jsem je asi už zažila.
1: No, to si myslím, že trošku určitě ano. Hrála jste si s loutkami jako malá?
2: Ano, my jsme měli loutkový divadýlko a já jsem to měla strašně ráda. Možná, že tam vůbec vznikla láska k divadlu. To bývá.
1: Dobré. Tak Hurvínek dělá dobrotu, se to jmenuje. A pan Josef Skupa.
3: Jedna, dvě, tři, čtyři, pět. Pět hodin, podívejme se. Už pět a Hurvínek ještě není doma.
4: Proklívám, taťulínku.
3: No, to je dost, že už jdeš.
4: Uctivá poklonička, nejúctivější služebníček.
3: No, dobrá, dobrá. Co pak, že jdeš tak pozdě?
4: Dobrý večer, přeju, taťoušku, tak už jsem tady.
3: No, to vidím, že jsi tady. Ale ptám se tě, co, že jdeš tak pozdě domů?
4: Prosím, ano. A teď tady bych si...
3: Počkej, nezamlouvej moji otázku. Co pak jsi dělal tak dlouho venku?
4: Prosím, já jsem dělal plechu.
3: Jakou blechu?
4: Ale ne blechu, žádnou blechu, tati. Já říkám plechu, víš?
3: No a co jsi dělal z plechu?
4: Ale nic jsem nedělal z plechu. Tady nejde o plech rodu mužského, ale ženského, víš? Kdo co první pád? Ta plecha.
3: Zas nějaký kašpary. Nezdržuj a odpovídej pořádně a srozumitelně.
4: Ale taťoušičku, helejte, když jsem odcházel z domova, tak si mě připomínal, abych venku nedělal žádnou neplechu, čili nedobrotu, žáno. Tak jsem tedy dělal dobrotu, čili plechu, no.
3: No, tak dobrá, rád slyším, že jsi byl hodnej. Ale jen, aby to byla pravda.
4: Prosím, ano, tati, dovolte tě to může dosvědčit František a Venouš a Jarda a Jirka a Toník a vůbec všichni ostatní od nás ze třídy. A pane, co jsme měli práce,
3: No, jen jestli. Taková valná hromada kluků, nevím. Neprovedli jste nějakou klukovinu?
4: No dovol, tati. Náš želíček přece není žádná klukovina. To je na najvýš psina.
3: Co sem pleteš zase želíka?
4: No my jsme ho hledali, víš? On mě totiž utekl. Tak jsme ho hledali.
3: A kde jste ho hledali?
4: Tati, řeknu tě, darmo se zlobit. Zběhali jsme celou ulici, celé náměstí i sady a pak jsme ohledali v obchodě pana Libry, ale kde pak.
3: Co vás to prosím tě napadlo, lézt panu Librovi až do obchodu. A to jste tam vlezli všichni?
4: Prosím, ano.
3: Celá ta smečka kluků?
4: No, proč bychom tam nešli, že? No, když jsme tam byli pozváni.
3: Pozváni?
4: No, a lidí tam bylo, no, hotová mačkanice.
3: A to vás tam ještě zvali, říkáš? Tomu nějak nerozumím.
4: Ale to je přece jasné, dovol. Vy tam mají na výkladní skříni tabulku. Co nenajdete venku, hledejte uvnitř. Tak jsme tam šli k panu Librovi, ale on tam nebyl.
3: Pan Libra?
4: Ale ne, náš žerík, víš? On nás vyhodil. I v nás neskočil, jak byl nabručenej.
3: Žerík?
4: Ale ne, pan Libra.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak to byl klasický z Pejbla Hurvínek pana Josefa Skupy. V roce 26 vytvořil Gustav Nosek, řezbář, jako překvapení pro pana Skupu zmenšenou a vylepšenou kopii z Pejbla. Takže nejdřív neměli ten příbuzenský poměr, k tomu došlo až později 2. května 1926, tam už byl Hurvínek z Pejblu syn. Mm-hmm. A od té doby to tak známe i my. Mm-hmm.
2: To
1: tak.
2: Jsem nevěděla.
1: Jinak podrobnosti o Hurvínkovi, který oslavil 100 let, a budeme připomínat v sobotních hvězdných na návratech, takže zítra ve 4 hodiny odpoledne tady místo Humoriády budou Hvězdné návraty a vy se dozvíte všechno, co jste možná ještě o Hurvínkovi a Spejblovi netušili. My se potřebujeme s paní Libuší dozvědět, jestli chcete pokračovat s Hurvínkem, anebo nastoupí divadelní historky z pořadu Tak neváhy a toč speciál a bude vyprávět Josef Vinklář. Vyberte si svůj archivní kousek SMS-kou Humor Mizera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Je tu další hlasovací kolo, telefon 731 800 900, teď naživo, můžete hlasovat pro Hurvínka nebo pro pana Vinkláře, tak si vyberte, třeba vy, dobré odpoledne.
2: Ano, hezké odpoledne, Májové, přeji vám, Pavle.
1: Děkuji.
2: Posluchačka Stanislava a srdečně zdravím paní Libušku Šumovou.
3: Děkuju.
2: A které si vážím jako herečky a jako člověka a přeji vám hodně zdraví. A vybírám Bčko.
1: Děkujeme. Mějte se hezky i v tento sváteční den. Kdo pak je s námi? Dobrý den.
4: Tady pejskář ze Dvora Králové nad Labem. Zdravím Angeliku a Pavla.
1: A Žofrého, ano, dobře.
4: Tak.
1: No. A?
4: Žofrého u mixážního pultu.
1: Děkuji. Ano.
3: Nemá jizvu.
4: Vinkláře.
1: Dobře.
3: Ano, dáme.
1: Děkujeme, děkujeme.
4: Díky.
1: Taky jsem mohl říct Nikolas, že jo, ale to jak jste mu říkala, chci, abys to poprvé
3: ano,
1: byl ty.
3: Ano, byl ty, to
1: někdo
3: byl krásný, mladý,
1: krásný. Tak to už nedoženu. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
5: Dobré odpoledne, tady Michal, já bych si přál toho Hurvínka.
1: Michale, děkujeme, hezky. Ano,
5: jo, díky.
1: Naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je teď na telefonu?
6: Dobrý den, tady je Lida z Otrokovic.
1: Mhm.
6: Já bych volila Bčko taky, mm-hmm. i když mám Hurvínka moc ráda,
1: mm-hmm.
6: ale chtěla bych se vás jenom zeptat v tom zítřejším pořadu, kdyby byli aj na návštěvě ti noví herci, co vodí, nevím, neznám jméno, ty.
1: Ano, ano, ano, ano, mají už nové tvůrce, že jo, tito Užasné. Legendární herci, no. Hurvínek a Spejbl, dělají to moc dobře, já s vámi souhlasím, Velice. Ale musíme se nechat překvapit, co autor tohoto pořadu, Patrik Rozehnal, kolega, ano. tam pro vás přichystal.
6: Jo? Ano, těším se, kdyby tam byli, tak to opravdu, když zavřete oči, to je úplně ten původní dětský, když jsme
1: Přesně.
6: byli malí,
1: ano.
6: velice jim to jde,
1: je to
6: nádherné.
1: Tak. Tak ano, doufám, že tu pochvalu od vás slyšeli. Ano, těšíme ano, se ano. na příště.
6: Děkuji vám, nashledanou.
1: Nashledanou. Dobré odpoledne.
7: Dobrý den, dobré májové sváteční odpoledne. Zdravím do humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta, paní Libušku Švormovou.
3: Děkuju.
7: Dobrý den, paní Libuško, moc vás zdravím a přeju vám vše dobré, ať se vám daří. Hlasuji, Pavle, pro Bčko a všem posluchačům přeji krásný víkend či příjemné pondělní ráno s příjemným probouzením do nového dne a týdne. Přeje humoriádnice Růža z Rychnovska.
1: Tak děkujeme pěkně, mějte se hezky. Přičítáme i váš hlas. Tak Hurvínek, ať už to je ten malý, střední nebo velký, on má tři verze dokonce. Ta nejmenší je 46 cm, ta klasická, a ta nejvyšší je 56 cm vysoká a váží od kila do skoro 2 kg. Takže tři Hurvínky máme takto rozdělené podle velikosti a váhy. Ovšem větší váhu v tuto chvíli měl Josef Vinklář. Béčkaři zvítězili, jdeme na divadelní historky, vracíme se do pořadu, který moderoval Eduard Hrubeš, tak neváhej a toč speciál.
8: Dvě historky o vynikajícím českém herci z Národního divadla, který byl opravdu mimořádně humorem nadaný. Byl to pan profesor Nedbal, vychoval strašlivou spoustu mladých herců, má mnoho žáků hereckého řemesla. Bylo to na zkoušce, začínali zkoušet hru Tylovu Paličovu dceru, a režíroval to vynikající režisér pan Jaromír Pleskot. A říká celému tomu souboru, říká, děti, prosím vás, já bych byl rád, kdyby jsme k tomu Tylovi přestoupili úplně nově. Opravdu nově, aby jsme toho Tyla pojali jinak než to tradiční provedení. Já bych chtěl, já jsem s tím teďka byl sám, když jsem se připravoval, říkejte mě, o čem si myslíte, že by to mělo být? O čem by to mělo? Všichni na to tak koukali a ženský samozřejmě znáte, tak zasenky, jo, tohle a chlapi kaníčky od bot, jo, a nic, nikdo. A no ne, tak vážně, o čem to budeme hrát? V tom se přihlásí Nedbal a říká, no pane režisér, jestli to nevíte vy, tak jsme tady předčasně. Jo. Pan profesor Nedbal hraje velikou roli ve hře Jiřího Šotoli, Tažní ptáci, a má na jednom místě takový dlouhý 1,5-stránkový monolog, kde vysvětluje, jak s ním naložili, protože byl kulak, jo. A vždycky za ten monolog dostal aplaus na otevřené scéně. to je takový dost velký vyznamenání pro herce, když prostě v průběhu představení dostane za něco, co se mu obzvláště podaří. A jemu se to stávalo na každém představení. A na tomhletom představení byl jeho režisér, který tu hru režíroval, byl to jeho žák, František Laurin. A byl v portále a chodil se na tu scénu koukat a tak jako kouká, jak to dneska bude hrát. A ten pan profesor měl najednou takový výpadek a skočil, jo. A jak znervózněl, tak měl další výpadek a zase skočil. No prostě z toho monologu řekl půlku. Ale když skončil, tak znovu od lidí dostal aplaus na otevřený scéně a jde do portálu kolem toho režiséra a říká, viděl jsi? Teď si představ, co by dělali, kdybych jim to říkal celý. Jo? Abyste si nemysleli, že takovéhle věci se dějí jenom v českém divadle a já ho nepomlouvám. Já to divadlo i to své, i celé české divadlo mám rád. Ale existuje jedno slavné anglické divadlo a ta historka, kterou vám budu říkat, je skutečně autentická, protože mi ji vyprávěl jeden náš výjimečný překladatel, J.Z. Novák, který překládal z angličtiny Shakespeara, zvlášť Oscara Wilda a pana G.B. Shawa. On přijel do Anglie, jel do Skotska na představení velmi slavného anglického divadla, kde hráli Richarda III. On sedí v divadle a ten známý, který ho tam pozval, říkal, prosím tě, dej trošku pozor, protože oni odpoledne byli na exkurzi v továrně na výrobu whisky, jo, takže to nás taky vedou, třeba nás vemou na exkurzi, když přijedeme do Ostravy, do dolů nás vemou vždycky, jo. Ale tam je vzali do továrny na výrobu whisky a začali, a to představení začíná, že Richard III. Hlavní postava nastoupí a má dlouhý, téměř dvoustránkový monolog a říká volně přeloženo, já upletený ze zbytku, já ke kterému se příroda obrátila zády, já vejškrabek všech vejškrabku, já který jsem takový, že ledva vejdu, nebesa se nemá vysti otvíraj. V první řadě sedí pán a povídá svý ženě, říká, pojď sem, je to možný, ten je úplně ožralej. Ten Richard nehne brvou, jde až dopředu na forbínu a tomu pánovi říká, co pak já, ale počkejte, až přijde vévoda z Buckinghamu, jo?
1: Tolik divadelní historky v podání Josefa Vinkláře. A protože tu máme báječnou herečku i divadelní Libuši Švorbovou, tak očekávám, že nám přidá nějakou tu divadelní historku svou.
3: Ale to já jsem si vzpomněla díky tomu Nedbalovi, že on jednou potkal v rozhlase na chodbě Božu Bezoušku, který ho učil a říká, co ty tady děláš? A ten říká, já tady režíruju, pane profesore. A on říká, ty režíruješ, no to je sranda. A odešel a po pár krosík se otočil a povídá, tak mě obsaď.
1: Ano, tak vidíte to, nakonec žák obsazuje svého učitele. Ano. Někdy tak. My jsme rádi, že jste dorazila i ve svátek. Přejeme hezký sváteční den a pěkný májový víkend.
3: Děkuju a přeju taky všem, kteří nás poslouchali, aby měli celý máj krásný, nejenom ten sváteční.
1: Přání Libuše Švorbové, Pavel Kučera se přidává s přáním dobrého poslechu našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu a mějte se dobře.

takhle se neloučí. Já doufám raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji, já tam někde mám mys dobrých nadějí.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
3: S přípravou nové smlouvy na provoz autobusů Českolipské radnice pomohou odborníci. Turnov chce mezi obyvateli zvýšit povědomí o poskytování sociálních službách. 81 let od konce druhé světové války připomněl dopoledne pietní akt na pražském Vítkově. A sobotní počasí, mírné oteplení, srážky jen výjimečně a teploty do 19 stupňů. Jsou to zprávy Českého rozhlasu Liberec a s nimi i Lída Jiroutová. Přeji dobré odpoledne. Radnice v České Lípě kvůli přípravě dopravního tendru najala poradenskou firmu AGM Partners. Současná desetiletá smlouva o provozu městské dopravy vyprší v roce 2029. Najatá společnost připraví nové zadávací řízení s ohledem na aktuální legislativu. Do dopravy bude například nutné zapojit elektrické autobusy poradenské firmě. Město za služby zaplatí 625 tisíc korun, říká mluvčí Kristýna Kňákal-Brožová.
4: V rámci celkem 16 linek se ročně připraví zhruba 2 miliony cestujících a najezdí se zhruba 1 milion kilometrů. V letošním rozpočtu má město na provoz MHD vyčleněno celkem 77 milionů korun, což je o 4 více než v loňském roce. Pro následující roky je předpoklad, že náklady dále porostou.
3: Lidé v Turnově se budou moci seznámit s budoucím rozvojem sociálních služeb. Vedení města k tomu uspořádá dvě schůzky. První 18. května bude určena pro seniory a zdravotně postižené. Druhá schůzka 25. května se zaměří na děti a mládež a skupiny ohrožené sociálním vyloučením. Lidé se seznámí s plánem města a vedení kraje, jak chtějí v regionu tyto služby rozvíjet. Uvedla to mluvčí radnice Marcela Jandová. Konec druhé světové války dnes na pražském Vítkově připomněl tradiční pietní akt. Zúčastnili se ho nejvyšší ústavní činitelé, zástupci armády, ale taky stovky dalších lidí.
5: Při pietním aktu politici a zástupci armády položili věnce k památníku na Vítkově a padlé uctili taky minutou ticha s čestnou salvou. Podle prezidenta Petra Pavla je druhá světová válka poučením i pro současnost, třeba kvůli konfliktu na Ukrajině a na Blízkém východě.
6: Právě proto musí Evropa zůstat jednotná, odpovědná a obrany schopná.
5: Piety se zúčastnili taky předsedové obou komor parlamentu a zástupci vlády. Ministr obrany Jaromír Zuna za SPD připomněl, jak je důležité, aby se na bezpečnosti státu podílela celá společnost.
7: Protože na těch hrůzách druhé světové války jsme viděli, jakou cenu jsme museli položit.
5: Konec druhé světové války si dnes lidé připomněli taky na pražských Olšanských hřbitovech a v dalších městech. Vít Andrle, Český rozhlas.
3: V uzavřené zóně Černobylské jaderné elektrárny na Ukrajině hasiči od čtvrtka bojují s rozsáhlým lesním požárem. Ten vznikl po dopadu dronu. Během dneška se plameny rozšířily na plochu přibližně 1100 hektarů. Hasičům práci komplikuje nejen nárazy větru a sucho, ale i náročný terén. Na některých místech mohou podle ukrajinské státní služby pro mimořádné situace být po ruské invazi navíc také miny. Agentura AFP s odvoláním na ukrajinská úřady uvedla, že hladina radioaktivity na místě zůstává stejná.
0: Počasí.
3: Zítra bude po ránu zmenšená oblačnost, během dne pak čekejme převážně polojasno, na horách se přechodně zvětšené oblačnosti může objevit i slabší přehánka. Během večera čekejme ubývání oblačnosti většinou až do vyjasnění a teploty přes den vystoupí na 15 až 18, na Českolipsku až na 19 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
2: Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
3: A v ulici Ke Hluboké v Liberce kvůli opravě uzavřen most, objížďka je značena a vede ulicí Puškinova.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Příjemný sváteční podvečer vám přeji z Českého rozhlasu Liberec. Je sice pátek, ale i přesto jsou písničky na přání, které právě teď začínají, tak pojďme na ně.
2: Písničky na přání s Janou Fričovou.

Ještě jednou dobrý podvečer s Českým rozhlasem Liberec. Ano, zvoneček nám to odstartoval úplně. Kapela Elán odstartovala písničky na přání, dnešní už druhé v pořadí. Byť je pátek a to obvykle slýcháte zpravodajský pořad a souhrn toho, co se dělo celý den. Protože je svátek, tak tady máme i druhé písničky na přání. No a samozřejmě hudební dramaturgie se bude bude se řídit vašimi přáními, takže můžete volat na telefon sem k nám do studia 22 155 37 22. Můžete psát také SMS zprávy, zahrajte Liberec, Mezera a váš text a ty posílejte na číslo 90 011 04. No a e-mailová pošta je také k dispozici, adresa zní zahrajte Liberec @rozhlas.cz.

Pokud jste se roztančili v rytmu kapely MIG-21, pak je to samozřejmě v pořádku. Možná v tuto chvíli tančí i oslavinkyně paní Iva, které její kolegyně chtějí popřát k narozeninám vše nejlepší. Hral mě hodně zdraví, aby fungovala hromadná inteligence a bylo vše, jak si ona sama přeje. No a jako pozdraví posílají písně Lucie Bílé Čarodějka.

0: Tak to byla čarodějka Lucie Bílá, posloucháte Český rozhlas Liberec, písničky na přání a já už mám na telefonu naši posluchačku, respektive dvě posluchačky. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, tady Dana s Maruškou.
0: Ano, odkud nám voláte?
1: Voláme vám z auta, jedeme právě do Liberce a chvílema nám to vypadává, takže já doufám, že ten signál po celý náš hovor vydrží a že nám to v polovině nespadne.
0: Tak, co jste vybrala a komu píseň pošlete?
1: No, Maruška, ačkoliv je 7 let, tak od 6 let má strašně ráda Hanku Zagorovou, takže od Haničky Zagorové. A já jsem vybrala písničku, která se jmenuje Jsem, jaká jsem. Takže Maruška si vybrala Hanku a já jsem vybrala písničku a obě dvě vás posloucháme a moc se na tu písničku těšíme.
0: Tak písnička.
1: A chceme jí poslat všem ženským, které jsou, jaké jsou a na nic si nehrajou.
0: Tak
1: to
0: super.
1: To je asi nejdůležitější.
0: Tak to si čas také přivlastníme. Děkuju. Děkuju za zavolání. A šťastnou cestu.
1: Naschledanou.
0: Naslyšenou.

Nejsem ten typ, co jsou lidi běžně zvyklí. Často hlavou proti zdi, nesnáším autority. Jsem puntičkář, co tím štve okolí.

Občas se trefím, občas i minu, rozhoduju se i žít z vteřiny na vteřinu. Stojím si za svým, nechodím s davem, v neklidných vodách se snažím být přístavem, stále bych jen tančila.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase v dolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Už teď můžete psát svá přání na e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Černoch a píseň Popelky. Posloucháte písničky na přání Českého rozhlasu Liberec a já už vítám ve vysílání naší další posluchačku. Dobré odpoledne.
1: Dobrý odpoledne, Jano, tady Jarťa Fílantu. No a včera měl i váš kolega svátek, Sanda Hložek, který dělá ve Zlíně.
0: Je to tak?
1: A bylo by to i pro Standu Kvapilovýho Fridlantu a Standa Sochor a jeho příbuzný taky a všem, co si necháme hrát, tak ještě bych si nějak popřát těm Standům, včera měj svátek, takže Standové všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí a mnoho zdaru a úspěchů, aby se vám dařilo v životě.
0: Tak jo.
1: A i v práci.
0: Děkujeme.
1: A je to i pro všechny, ano, i vám, vašim kolegyním a kolegům a pro všechny, co si necháme.

0: kamera a pro mě sourozenci a všem příbuzným s rodinami.
1: Dobře.
0: A těším se na příští sobotu.
1: Tak jo, uvidíme se. Děkuji za zavolání, mějte se hezky a klidný víkend. Tak. Naslyšenou.
0: Děkuji, naslyšenou.

Elton John. Posloucháte písničky na přání Českého rozhlasu Liberec. Další přání napsala sem k nám do Českého rozhlasu paní Anna a přeje si Terezu Maškovou a její píseň Žár.

Tak to bylo takové trochu hudební historické okénko. Stále posloucháte písničky na přání Českého rozhlasu Liberec. My trošku teď v historii zůstaneme s paní Hanou, která napsala na naší e-mailové pošty. Dnes při výběru písničky nepůjdu tak daleko do historie, jako obvykle, píše paní Hana. Jen do roku 1994, kdy byla založena americká skupina Foo Fighters. Song, který bych ráda nechala zahrát, má název Learn to Fly a je z roku 1999, tedy dnes nejen pro pamětníky.

0: Každý den vám Český rozhlas Liberec nabízí odpolední pohodu vydatně proloženou informacemi, vážnými i nevážnými tématy a zábavou. Sledujeme vývoj počasí i aktuálního dění v kraji. Pravidelně voláme do všech měst a obcí a zjišťujeme, čím právě žijí jejich obyvatelé. Máme pro vás tipy na nejrůznější akce a navrch přidáme třeba i recept na něco dobrého. To je pohodové odpoledne s Českým rozhlasem Liberec.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Ty víš, jak se mi líbíš, zpíval Pavel Vítek na vlnách Českého rozhlasu Liberec, konkrétně v písničkách Na přání. No a právě Pavel Vítek přijal pozvání Českého rozhlasu Liberec na Den otevřených dveří, který se koná příští sobotu 16. května. No, my vás samozřejmě rádi uvidíme a vy určitě rádi uvidíte Pavla Vítka a hlavně uslyšíte. Pokud chcete vidět a přečíst si podrobnosti, tak ty najdete na našich webových stránkách liberec.rozhlas.cz. No a před námi je poslední přání dnešních písniček Na přání. Píše nám no, SMS-kové pošty pan Pavel, který si přeje Žalmana Lohonku a Divokej horskej tymián. Píseň chce poslat mamince. No tak tady píseň je.

Tak takové byly podvečerní písničky na přání Českého rozhlasu Liberec. Kvapem se blíží 18. hodina, kdy k mikrofonu usedne Lída Jiroutová, aby vám sdělila aktuální zprávy z domova i ze světa. No a 4 minuty po 18. hodině už jsou připravené zálety Aleny Zárybnické. Tentokrát půjde o reprízu nedělního pořadu, kdy se Alena Zárybnická setkala s houslistou Michaelem Hejčem. Ale samozřejmě, že budou zálety opět i v neděli 10. května. Tentokrát si moderátorka přivzvala k mikrofonu zpěváka Dana Bártu. Tak pokud máte Dana rádi, tak samozřejmě v neděli 10. potom poslouchejte. No a Jana Fričová vám přeje příjemný poslech všech dalších pořadů Českého rozhlasu Liberec.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Správa železnic bude pokračovat v přípravě rychlodráhy z Liberce do Mladé Boleslavy. Hrad Grabštejn vydá cestopisnou knihu, kterou sepsal manžel poslední majitelky panství. Provoz na pražském letišti dnes narušil dron v bezletové zóně. A zítra čekejme mírné oteplení, srážky jen výjimečně a teploty mezi 15 až 19 stupni. Zprávy připravuje Lída Jiroutová. Přeji hezký sváteční večer. Správa železnic letos vypíše soutěž na projektovou přípravu nové železniční tratě z Mladé Boleslavy do Liberce. Rychlostní koridor naváže už na projektovaný úsek z Prahy do Mladé Boleslavy. Původně chtěla správa železnic soutěžit už v loni. Položka se ale nedostala do státního rozpočtu. Projekční práce mají stát zhruba 650 milionů korun a jejich zpracování potrvá několik let, uvedl generální ředitel správy železnic Tomáš Tóth.
2: Je to velmi náročná stavba, nejenom finančně, ale i technologicky. Tady se překonávají komplikované části území a proto je potřeba vnímat to, že ty dokumentace mezi Mladou Boleslaví a Turnovem a Libercem si vyžádají třeba 4, možná i 5 let.
0: Hrad Grabštejn na Liberecku se i letos připojí k projektu Po stopách šlechtických rodů, který zaštiťuje Národní památkový ústav. Letošní ročník má podtitul Šlechta na cestách. Grabštejn tak připomene manžela poslední majitelky panství Karla Podstatského z Lichtenštejna, který byl vášnivým cestovatelem a lovcem. V depozitáři se dochovala řada materiálů z jeho loveckých výprav do Afriky, říká kastelánka Věra Ozogánová.
3: Sepsal knihu, která se v originále jmenuje Mein Leben als Jäger in Heimat und Afrika a podaří se jí letos vydat v českém překladu s poznámkovým aparátem a s fotografickou přílohou, kdy se tedy podaří i publikovat fotografie, které doteďka leží pouze v našich depozitářích.
0: Letecký provoz na letišti Václava Havla v Praze dnes zkomplikovalo pohyb dronu v bezletové zóně. Policisté to uvedli na síti X. Jedno letadlo muselo být kvůli bezpečnosti odkloněné do Vídně a několik dalších spojů nabralo zpoždění. Policie zadržela jednoho člověka a dron zajistila. Případ dál prověřuje. Německá policie osvobodila dva lidi, které ozbrojení muži v bance ve městě Sinzigs drželi jako rukojmí. Oba vyvázli bez zranění. Pachatelé z místa činu utekli ještě předtím, než policisté do banky vtrhnuli. Informuje o tom agentura DPA s odvoláním na policejní prohlášení. Policie po přepadení banky uzavřela centrum města na západě Německa a obyvatele vyzvala, aby nevycházeli ven.
1: Počasí.
0: A v sobotu čekejme po ránu zmenšenou oblačnost, během dne pak převážně polojasno, na horách se při přechodně zvětšené oblačnosti může objevit i slabší přeháňka. Během večera bude oblačnost ubývat většinou až do vyjasnění. Teploty vystoupí na 15 až 18 stupňů, na Českolipsku naměříme až 19 a na horách teploty mezi 10 až 13 stupni. A vítr bude foukat slabý proměnlivý nebo severní až severovýchodní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: A v Jablonci nad Nisou se na křižovatce s ulicí Komenského srazila dvě osobní auta, úsekem s opatrností projedete. A porouchané vozidlo máme hlášené na silnici první třídy číslo 35 u Lažan na Liberecku. Neprůjezdná tam je zpevněná krajnice. Buďte opatrní.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu Českého rozhlasu Liberec.
4: Jsou to Zálety. Od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Alena Zárybnická. Svému řemeslu se věnuje už od 3 let. Místo hry na klavír zvolil za svůj nástroj housle. Za svou dlouhou hudobní kariéru spolupracoval se známými osobnostmi, například s Richardem Pachmanem, Petrou Janou, Martinem Maxou či Láďou Kerendlem. Objel i turné s Ilonou Čákovou a velice si padly do noty a stali se z nich přátelé. Jak taky jinak, když se potkají dva umělci. Mým hostem dnes je houslista Michal Hejč. A ptát se budu na souvislosti, ptát se budu na jeho diplomovou práci a ptát se budu na to, co ho v příštích měsících čeká a proč má radost z toho, že může koncertovat.
1: Zálety Aleny Zárybnické.

0: Studoval hru na housle, pochází z Prahy, navštěvoval i základní uměleckou školu. V průběhu studia se zúčastnil celostátní houslové soutěže, kde získal 3. místo. A tak bychom postupně mohli jmenovat i další úspěchy a způsoby studia mého dnešního hosta v záletech, Michala Hejče. Michale, vítejte. Dobrý den přeju.
1: Krásný dobrý den.
0: Když bych měla vypíchnout něco, co pro váš život, nějaká zkušenost, nějaký okamžik má velký význam. A bavili bychom se o době předstudijní, studijní a nebo možná prvních koncertů. Co by to bylo?
1: No já si myslím, že asi ten hlavní bude přechod vlastně z klasické hudby na tu moderní. Což myslím, že i v té době vlastně bylo takový trošku, jakože se to moc profesorům nelíbilo.
0: Jo, a že se to moc nenosilo,
1: no,
0: zkrát.
1: Nenosil taky, ale že se to nelíbilo profesorům a na škole se to nelíbilo.
0: Jaké kously vaši vyučující to, že jste si pro diplomovou práci vybral houslistku Varesu May?
1: Dostal jsem za jedna, naštěstí to prošlo, ale jak říkám, no, ta moderní hudba ještě v té době vlastně, kdy já jsem začínal v tom 2001, tak to nebylo úplně jakoby košer pro klasiky. Klasickou hudbu miluju, klasická hudba mě naučila vlastně hrát na housle, ale pokud se tím chce člověk v dnešní době živit, tak prostě musí jít jakoby lidem naproti. Což s tou klasickou hudbou nejde úplně jako dobře.
0: Byl nějaký důvod, proč jste se do toho pustil? Jasně, o tom živobytí maličko jsme naznačili, ale předpokládám, že jasně je to důležité, ale pro umělce možná ne nejdůležitější.
1: Já jsem spolupracoval s tureckou zpěvačkou a to byla strašná náhoda, protože to mi vlastně doporučil můj profesor na konzervatoři. A tam vlastně se to jakoby obrátilo a říkám, to se mně líbí. Tímhle s tím směrem by jsem chtěl jít. No a už mi to vydrželo.
0: Rok 2004-2005 společné turné s Petrou Janů, Martinem Maxou a s Jarkem Šimkem. Zkušenosti, když stojíte na pódiu vedle Petry Janů, kterou já mám spojenou vlastně s maximální odevzdaností se publiku a s absolutní radostí, kterou jí každý tón, který zpívá, dává?
1: Samozřejmě jsem byl nervózní. Kor v té době mi vlastně byl nějakých 21, myslím. A do toho světa jsem teprve vplouval. Nervozita, ale velký obdiv. A Petra je úžasná ženská. Takže jsme si tam rozuměli celý turné a bylo to super.
0: Bavíme se tedy o roce 2004-2005. Za malý okamžik se přeneseme do současnosti.

0: Mým hostem v Záletech je houslista Michael Hejč. Za těch 20 let posteskli bychom si dneska i v návaznosti na to, o čem byla řeč Ústy Petrianů, to máme mládež?
1: Jsou výjimky, ale těžko říct, jako my jsme byli vychovávaní prostě jinak a dnešní generace je vychovávaná jinak.
0: A ta moje byla ještě úplně jinak. Proč myslíte si, že se vžilo pro ne zrovna dvakrát oblíbenou činnost, často se to říká i jako paralela, jdu do houslí? Byla to jedna z nejtěžších disciplín třeba na lidové škole umění?
1: Já jsem tím nějak moc netrpěl vyloženě, když jsem musel jít do houslí. Samozřejmě byly roky v pubertě, kdy jsem fakt nechtělo, ale v dnešní době já si myslím, že ty rodiče to vnímají trošku jako kroužky než jako základní uměleckou školu. Mm-hmm. Jo, že k tomu trošku přistupují jinak a k té práci celkově přistupují jinak.
0: A co je největším problémem u mladých lidí?
1: Určitě ta vytrvalost je u těch nástrojů, u těch houslí je důležitá. Bez toho to nejde a není to jenom u toho učení, ale potom máte to i v životě. Kdo není vytrvalý, tak nic nedokáže. A ty děti dneska prostě jsou flinkové, vytrvalost to tam není vůbec, nic neřešejí. Mluvím z vlastní zkušenosti, protože vlastně 7. rokem učím na základní umělecké škole v Unhošti, takže mám ty děti. Mám vlastně od 4 let do nějakých 18-19.
0: Když se se svými dětmi, se svými studenty bavíte o tom, co je nejvíc baví, co je to pro dnešní mladou generaci?
1: Tak samozřejmě stupnice, týdy, to mi nechtějí dělat vůbec. Mm-hmm. Vždycky se rozšou, ale i ty velký.
0: Jo.
1: A já jsem to taky nechtěl dělat, když si vzpomenu na to. Ale bohužel, nebo bohu dík, je to potřeba prostě a bez toho to nejde.
0: Bez té techniky nezahrajete
1: přesně
0: to, co chcete a co chtějí hrát. Kam je to?
1: Ale oni chtějí v dnešní době spíš takovou tu moderní hudbu.
0: Máte někoho ze studentů, kdo zkrátka jako Zátopek trénuje víc, cvičí ve vašem případě víc než ti ostatní?
1: Tak samozřejmě. No, když je talent, tak pak to jde samozřejmě trošku jednodušeji. Mm-hmm. Když ten talent není a není tam ani ta píle, tak není ani chuť prostě do toho nástroje. U těch talentovaných dětí, tam samozřejmě tam oni cvičí docela rádi. Samozřejmě poznám, když přijdou ten další týden, jestli vůbec dělali, anebo jestli nedělali. Mám tam jednu holčinu, no, která vůbec nechce.
0: A musí?
1: Nemusí. Maminka už ani... Nic nedělá, už na to.
0: Už se to vzdalo, Kdybyste měl vybrat za poslední dobu nějaký moment, kdy vás vaši studenti absolutně nadchli a kdy vás naopak hodně potrápili, vzpomenete na něco konkrétního?
1: No, vzpomenu samozřejmě, protože to není tak dávno. Vlastně je to minulý týden, to bylo, kdy postoupil vlastně do okresního kola soutěže smyčců. Mm-hmm. A získali třetí místo, což myslím, že je krásný.
0: Mm-hmm. Tak,
1: takže to mě potěšilo samozřejmě.
0: Jasně. A něco, čím vás namíchli?
1: No, dokážou mě namíchnout samozřejmě tím, že necvičejí, ale dokážou mě namíchnout i způsobem, jak se mnou jednají, komunikujou. Mm-hmm. Drzost, mm-hmm, neúcta. To si myslím, že v dnešní době je špatný, no.
0: Aha. Učitel v hudební škole by kromě výuky té samotné techniky toho běhání, přírodopisu a nebo hry na housle měl být taky vzorem. Pro mě je to základ.
1: Já doufám, že jo. A doufám, že i jsem vzorem pro svoje děti. Doufám.
0: Michael Hejč, posloucháte Zálety.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Až budu starý, mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý, mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky

budu starým mužem, pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít u okna, kavárny, avion. Koupím si pergamen na štětec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi, a budu starý.

0: starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čbánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už, starý muž. Starý muž.
1: Zálety Aleny Zárybnické.
2: Mým hostem je dnes houslista Michael Hejč, posloucháte Zálety. Já jsem na začátku zmínila, že jste svoji práci psal o Vanessa May. Proč jste si vybral právě jí?
3: No, jsem byl vždycky trošku rebel. To byla vlastně doba, kdy ona vylítla strašně nahoru a říkám, to se mně líbí, všichni si brali prostě baroko. A já říkám, udělám tohle, zkusím, proč ne. Je pravda, že těch materiálů v té době bylo ještě strašně málo. Mm-hmm. To bylo nějaký 2003, myslím.
2: Mm-hmm. Před 20 lety plus no. Minus.
3: Takže jsem to tak nějak splácal, ale dokončil jsem to a školu jsem taky zvládnul.
2: Co byl nejdůležitější poznatek, nejdůležitější věc, kterou jste si zapamatoval, ve které vám byla vzorem, ve které může být příkladem pro ty ostatní?
3: Ona byla vlastně takový zjevení strašný, když to vylítlo, protože do té doby tady nebyly slyšet jiný nástroje, ani housle, ani klavír. A ona byla takový velký boom. Škoda teda, že už nehraje, ale já doufám, že tou svojí tvorbou jdu jakoby příkladem mladé generaci a že i díky mně prostě poznají klasiku předělanou do moderního kabátu.
2: Jakou cenu mají housle, na které hrajete? A teď to prosím vezměme ze všech možných úhlů pohledu.
3: Já vlastně hraju na elektrický, tam ty ceny nejsou úplně zase tak přemrštěný.
2: Nejsou to Stradivárky.
3: CCA 80 až 100 tisíc. No,
2: jasně, a teď ta cena duchovní, kolika tedy housle vystřídáte třeba při jednom koncertě, nebo dokážete hrát na jedny a vybíráte si třeba podle, a teď mě nenapadá žádné kritérium.
3: Já třeba Alba, když natáčím, tak to dělám na klasické housle. Mhm. Protože si myslím, že ta duše těch houslí se promítne i do toho mikrofonu. Což si myslím, že ty elektrický nemají. Mm-hmm. Že to je hezký na pohled.
2: Zvučný.
3: Dá se to vyčistit.
2: Takovou
3: hezký,
2: zábavu, jasně. Mm-hmm.
3: Ale do studia myslím, že úplně nepatří.
2: U jaké skladby rozdáváte nejvíc sám ze sebe?
3: Tím, že ji hraju asi 15 let, tak asi Vltava. Mhm. Ale upřímně dávám asi do každé skladby prostě velký kus sebe.
2: Když byste měl teď na první dobrou mi říct, která skladba vás nejvíc charakterizuje?
3: Já si myslím, že asi zůstanu pořád u té Vltavy. Je to krásná hudba, je to stará hudba a myslím, že pro Čechy není asi hezčího díla, než byla napsaná Vltava. Asi tím, že jí hraju takhle strašně dlouho a hrál jsem jí vlastně ještě, když jsem byl malej, člověk to slyší každý rok na Pražském jaru, asi to se to do té hlavy dostane tak, že prostě vás to ovlivňuje. A
2: jak je vlastně dlouhá Vltava? Jak dlouhá je to skladba?
3: Tak Vltava jako taková symfonická báseň strašně dlouhá, tam má asi 40 minut.
2: Takže si vybíráte nějakou pasáž?
3: Já jsem vlastně vzal takový ty potučky a
2: takový ty nejznámější.
3: 3 minuty to má v podstatě, jo, jo. Takový to nejznámější.
2: Jasně. Michael Hejč, posloucháte Zálety.

0: Mým hostem v Záletech je dnes houslista Michal Hejč. Nejenom muž, který natáčí alba, nejenom muž, který koncertuje, ale taky pedagog. O té vaší pedagogické činnosti jsme na začátku hodně mluvili. Pojďme teď k nástroji a ke tvorbě samotné nahrávky. Kolika houslí jste majitelem? Jsme zazdili.
1: Já teď z hlavy teda přesně nevím, ale myslím, že mám asi 8 housle doma. Mm-hmm. 2 klavíry mám. Mm-hmm. Klarinet, flétnu, držky. Aha. Teď nevím, jak se to
0: harmonika.
1: Harmonika. Aha.
0: Těm houslím, máte nějaký specifický vztah k nějakým konkrétním?
1: Mám samozřejmě vlastně ty, co jsem dostal, mě bylo asi 13 let, když jsem udělal přijímačky na konzervatoř, dostal jsem celé housle. Samozřejmě ta cenová nálepka je tam trošku větší, než co mám ty ostatní, ale učil jsem se na ně, v podstatě jsem se na nich naučil techniku, koncerty jsem na ně absolvoval, takže jsem si měl vyrost, puberta.
0: Umí housle stárnout?
1: Já si myslím, že určitě umí housle stárnout, pokud se jim věnuje ta duše.
0: A ta péče?
1: A ta péče.
0: Jak správně mají být uskladněné housle?
1: Samozřejmě měly by ležet, neměla by být vlhkost a hodně střídavý
0: teploty. Mm-hmm. Takže by měla být stejná teplota a spíš suší vzduch.
1: Což u mě třeba teda neblbě. Už je vlastně bydlím na baráku, starý barák, a je tam vlhko. Mám jakoby i v houslích, to je taková, má to jak had, jsou tam dírky v tom, a to vlastně pohlcuje tu vlhkost. Mm-hmm.

0: Zálety Aleny Zárybnické.
1: Mým hostem v Záletech je houslista Michael Hejč. Kde vás můžeme na nějakém turné při nějakých koncertech potkat, kde si poslechnout vaši hru?
2: Tak asi nejjednodušší je jít na moje webové stránky a tam samozřejmě jsou aktualizace a jsou tam termíny, kdy kde.
1: Se s vámi potkat. Poslední album tvoříte 5 let. Kde jsou největší zádrhely?
2: Asi moje nespokojenost.
1: S tím, že se to nevyvíjí tak, jak má?
2: Víte co, když něco začnete dělat, děláte to dlouho, pak už se v tom začnete trošku babrat a možná to je na škodu, protože už si tam začnete nalézat prostě chyby a to se mi nelíbí a tenhle ten nástroj by mohl být jiný. Takže tohle je asi kámen úrazu.
1: Jak vypadá vaše album? Jsou to čisté housle a nebo tím, když jste říkal, že máte doma 2 klavíry nebo 2 piana, je to směs nejrůznějších hudebních nástrojů?
2: Je to určitě směs. Jsou tam jak syntetické zvuky z počítače, tak si myslím, že i v hudbě by měly být živé nástroje.
1: A všechny si vytvoříte sám?
2: Ne. To bych nezvládnul. Housle stačí, klavír, ještě něco zvládnu, ale radši to nechám těm profíkům.
1: Kolik alb máte na svém kontě?
2: 3. 2 singly, myslím.
1: Co si myslíte, že si lidé z vašeho alba zapamatují? Z toho nového? Co bude? Dále se to tak říct hitem?
2: Já doufám, že se jim to bude líbit celkově, protože to vlastně je úplně jinak pojaté album, než na co byli ode mě lidi zvyklí. A uvidíme, jak se bude líbit.
1: Společné turné se zpěvačkou Ilonou Čákovou rok 2024 a rok 2025 a koncertní turné s Natálí Grossovou. 2 umělkyně, které dělí minimálně generace, ne-li 2. Společný jmenovatel a hlavní rozdíl.
2: Já tam ani rozdílu nevidím. Obě jsou úžasný duše, úžasný zpěvačky, úžasný herečky a já jsem si vždycky vybíral spolupracovníky, aby jsme si seděli prostě jako lidi.
1: Takže společný jmenovatel profesionalita?
2: Energie, ta je tam u obou úplně stejná. I když Natálka je vlastně od 20 let, od 30 let mladší. Ta Ilona nikdy nestratila ten drive, co měla v sobě. Ale možná u Natálky by jsem našel pár jakoby takových špatných vlastností, kterých ona samozřejmě ví a já jí to říkám, ale je to mladá holčina, puberťačka prostě a
1: učí se.
2: Toho vyroste, doufám.
1: Učí se. Michael Hejč, posloucháte Zálety.

0: Mým hostem v záletech je dnes houslista Michal Hejč. Největší množství lidí v jednom konkrétním místě, pro které jste hrál. Čtu tady rok 2010, 18 tisíc diváků. Nepřekonáno.
1: Bylo překonáno v Londýně, kdy jsem hrál na Gay Pride a tam bylo tuším asi 40 tisíc. Ale je pravda, že ty lidi tam korzovali, takže to nebylo vyloženě jakoby uzavřený prostor.
0: Když sám jste vstupoval do jakékoliv hudební houslové soutěže, co jste si říkal, jak jste se na tu věc připravoval?
1: No, je to hrozně o té výdrži. Já vlastně poslední soutěž, kterou jsem absolvoval, byla ta v Rusku a já už jsem z toho byl v podstatě v nervech i jenom, že jedu do Ruska soutěžit, kde bude další 40 států a prostě řekl jsem si, že jdeme do toho, svět se nezboří a vyhrál jsem.
0: Čím jste okouzlil? Čím jste porotu dostal? Těžko říct?
1: Tak snad doufám, že svojí hrou samozřejmě. Ta show je asi k tomu taky potřeba.
0: A čím se váš projev liší od projevu ostatních houslistů?
1: Je to asi taky věkem, protože vlastně, když jsem začínal s tou moderní, tak jsem stál jako klasik, zavíral jsem oči a stál jsem na místě. V dnešní době já si rád chodím, sednu si k lidem na židli, kolikrát i na klín. Takže jakoby předávání té hudby si v dnešní době víc užívám a myslím si, že by to mohli začít dělat i klasici. Trošku tam dát show. To je takový zvláštní slovo pro tohle, ale trošku jakoby vníst ty lidi do sebe.
0: Vtáhnout je nejenom tím obsahem, ale i formou, kterou vlastně koncertujete. Jasně, rozumím. Kdyby se housle vrátili znovu do přírody, kdyby se vrátili k tomu, jak byly stvořeny a přišlo na řadu to houslové mistrovství. Teď myslím při výrobě houslí. Čeho se na houslových mistrech, výrobcích houslí, nejvíc považujete a co z jejich úhlu pohledu dává houslím duši?
1: Určitě ruční práce. A myslím si, že houslaři musí samozřejmě mít srdce, aby vůbec vytvořili něco tak hezkýho, krásného, jako jsou nejenom housle, ale i stavby u architektů. Musí tam být duše. Já mám strašně rád staré věci. Starý nábytek, protože tam cítím duši. A to si myslím, že je strašně důležitý.
0: Je v případě houslí. Rozumím. Ještě jedna věc, která mě zajímá v souvislosti s houslemi. Pouzdro na housle. Říkáte pouzdro nebo futrál?
1: Pouzdro,
0: jasně. Je dílem obvykle stejné firmy jako housle samotné, nebo se vyrábí housle a pouzdra zvlášť?
1: Já si myslím, že v dnešní době je to výrobce stejný, jak houslí, tak pouzder, ale samozřejmě u těch starých houslí tam ty pouzdra jsou trošku nefunkční, takže se kupují nový.
0: Jasně. Mají housle svoji vůni?
1: Samozřejmě.
0: A všechno má svoji vůni. Popsat?
1: Asi po smole. Protože tím, že se kalafunuje smyčec, tak spojení smůly nebo kalafuny a toho dřeva starého je
0: specifická.
1: Je to specifický. Ale krásný. Proto já miluji, když třeba přijdu k houslaři a teď to tam všechno voní.
0: Jeden z věmů, které ještě rozhlasovými vlnami šířit úplně neumíme, ale každý se tu vůni dokážeme představit. Poslední otázku v záletech vždycky klade umělá inteligence a vás se ptá na to, co by asi vaše housle řekly, kdyby mohly mluvit. Chválili by vás, anebo by si na něco konkrétního stěžovali?
1: Chválili by mě za to, že jsem s nima neskončil a postěžovali by si asi, že by se mohl víc cvičit.
0: A když říkáte víc cvičit, z kolika na kolik hodin byste se chtěl dostat?
1: Rád bych si je vzal každý den aspoň. Což už se v dnešní době prostě nestává.
0: Co vás naplňuje kromě houslí? Čemu věnujete svůj čas?
1: Co mě naplňuje? Baráček, zahrada, zvířata, příroda. To já rád.
0: Michal Hejč, houslista, můj dnešní host v Záletech. Děkuji za rozhovor.
1: Já moc krát děkuji za pozvání.
0: A krásnou neděli přejeme vám všem.

0: Stavíte letos dům a už máte projektovou dokumentaci. A můžeme ji vidět? Protože právě pro takové stavitele, kteří jsou ready stavět pořádně, je tu soutěž o pořádný dům zdarma od Wienerbergeru. Ano, slyšíte správně. Dům zdarma. Tedy pořádný stavební materiál na celý dům od Wienerbergeru v celkové hodnotě 1,2 milionu korun. Cihly Poroterm jako základ každého pořádného domu, k tomu střecha Tondach a dlažba Semmelrock nebo fasáda Terka. A aby to bylo komplet, přidáváme i podlahové topení Pipelife. Jak se do soutěže zapojíte? Je to snadné. Stačí se zaregistrovat na webu poroterm.cz a nechat si zpracovat kalkulaci pro váš dům. Samozřejmě zdarma a bez závazku. Ale pozor, soutěž o dům zdarma končí už 7. června. Takže pokud stavíte letos a zvládnete výhru odebrat do konce listopadu, nepromeškejte svou šanci a zapojte se do soutěže ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
1: Devatenáct hodin.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: O složení delegace na summit NATO bude jasno koncem června. Lidé v Liberci si budou moci koupit věci ze ztrát a nálezů. Vodohospodáři našli ve Vyskři v Českém ráji nový zdroj pitné vody, který obec nutně potřebuje. A sobotní počasí, mírné oteplení, srážky jen výjimečně a teploty do 19 stupňů. Jsou to zprávy a s nimi i Lída Jiroutová. Přeji dobrý večer. Kdo pojede v létě na summit NATO do Ankary, rozhodne vláda koncem června. Oznámil to premiér a předseda ANO Andrej Babiš. Dnes ráno se kvůli tomu sešel i s prezidentem Petrem Pavlem. K dohodě ale nedospěli.
3: Petr Pavel dál trvá na tom, že se chce summitu NATO zúčastnit. Andrej Babiš ale řekl, že zatím neví, kdo do Ankary pojede a rozhodovat to bude až koncem června, potom, co bude znát program. Podle něj by ale měla Česko zastupovat vláda.
4: Vláda by měla obhájit ten rozpočet, ty výdaje.
3: Prezident ale ke změně zvyklostí nevidí důvod. Podle něj mu pravomoc zastupovat zemi uděluje ústava a navíc nevidí ve svém a vládním přístupu k obraně rozpor.
5: Vláda změnila svoji retoriku ve vztahu k obraně, zvyšování výdajů na obranu nespochybnila, takže v tomto ohledu jsme zajedno.
3: Pokud by Pavel nakonec nebyl součástí delegace, zvážil by podání kompetenční žaloby. Krištof Jiřík, Český rozhlas.
1: Město Liberec nabídne k prodeji věci ze ztrát a nálezů. Informovalo o tom na svém webu. Jde o předměty, které lidé ztratili v roce 2022 a nikdo se o ně nepřihlásil. Prodej je naplánovaný na 10. června. Prodávat se bude obálkovou metodou, kdy vyhrává nejvyšší nabídka. Seznam předmětů město předem zveřejní. V den prodeje si je lidé budou moci předem prohlédnout.
6: V minulých letech byly v nabídce například deštníky, jízdní kola, trekové hole nebo obuv. Magistrát zároveň upozorňuje, že jde o použité předměty, které byly 3 roky uschované a nepoužívaly se. Výtěžek z prodeje město využije například pro školy, sociální ústavy, zdravotnická zařízení nebo pro neziskové a příspěvkové organizace města. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
1: Do mateřských škol v Semilech se letos přihlásilo 74 dětí. Školky mohly přijmout všechny 3leté, které musí zapsat podle zákona. Podle vedoucí odboru školství Kateřiny Šmorvové školky mohly nad rámec přijmout i několik mladších dětí. Zápisy do mateřských škol v Semilech se konaly od února do března. Ve městě fungují 3 městské školky. Jedna z nich má kombinovaný pedagogický systém s klasickým a waldorfským přístupem. V obci Vyskeř v Českém ráji našli vodohospodáři nový zdroj pitné vody. Informovalo o tom vodohospodářské sdružení Turnov. Nový vrt obyvatele nutně potřebují, je hluboký přes 90 metrů a bude vybavený moderní technologií. Náklady na vybudování výjdou na zhruba 12 milionů korun.
2: Počasí.
1: A zítra bude po ránu zmenšená oblačnost, během dne pak čekejme převážně polojasno, na horách se při přechodně zvětšené oblačnosti může objevit i slabší přeháňka. Během večera čekejme ubývání oblačnosti, většinou až do vyjasnění. Teploty přes den 15 až 18, na Českolipsku až 19 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: A v Jablonci nad Nisou jsou kvůli práci na inženýrských sítích uzavřené ulice Liberecká a Polní. Objížďka vede ulicí Tovární. Ať už cestujete kamkoliv, dobře a bezpečně dojeďte.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Nedávno jsem byl v divadle Drak v Hradci Králové, kde kromě divadla, loutkového divadla, je i labyrint a tam jsou vystavené různé loutky. V Chrudimi o kus dál zase Muzeum loutkářských kultur a my těch loutek máme celou řadu druhů. Slovo loutka, tak to je jasné.
2: Je to jasné, já jsem si to musela hledat. Slovo loutka je totiž od slova líko, protože původně se tady ty loutky dělaly z líka.
1: Dobře, já jsem spíš myslel, že je jasné pro představu, co to ta loutka je. Pak máme marionety.
2: No, marionety, tam už je to vlastně slovo, které k nám doputovalo. My jsme si ho vzali z němčiny, ale původem je z francouzštiny, kde se hodně ve středověku hrálo loutkové divadlo, ale hrála ho církev. Byly to církevní loutkové hry, takové ty morality a výchovné kousky. A tak tam vystupovala loutka Panny Marie. A z domácké podoby toho jména Marie vznikla marioneta. A ty marionety konkrétně se třeba od loutek v obecném slova smyslu liší tím, že mají ty provázky nebo drátky.
1: No a pak je to krásné slovo a jsem zvědavý, odkud je. Říká se, jdeme na pimprlové divadlo, pimprle.
2: Pimprle, to je lidový krásný opravdu název loutek, zase z němčiny. No a zajímavé je, že v té němčině to slovo znamenalo černý chleba, a nebo taky znamenalo hrubián a prý úplně původně podle etymologů znamenalo prďola.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že apendix je důležitou zásobárnou bakterií? Celkem dost lidí si myslí, že apendix a slepé střevo je totéž, ale není to tak. Slepé střevo je první úsek tlustého střeva a teprve z něj vystupuje červovitý výběžek pojmenovaný latinsky appendix. Je obvykle 6 až 10 cm dlouhý a má tloušťku 7 mm. Nikam nevede a tak by se mohlo zdát, že je k ničemu, jenže takhle těla živočichů nefungují, všechno, co si během evoluce ponechala, má svůj smysl. V případě appendixu jsou to prospěšné bakterie. Můžeme si ho představit jako takovou otevřenou garáž nebo kůlnu, kde jsou uskladněné potřebné věci. Když se naruší naše imunita nebo střevní mikroflora, nastupují bakterie z appendixu a pomáhají s jejich obnovou. Když dojde ve výběžku slepého střeva k zánětu, je to obvykle velmi akutní záležitost, která se léčí buď antibiotiky nebo operací. V minulosti se appendix odstraňoval i preventivně při jiných břišních operacích. Dnes se od toho však ustupuje. Vědci doporučují si červovitý výběžek v těle ponechat. Stále ho totiž zkoumají a možná objeví ještě další jeho důležité funkce.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Čaj s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

osud spíš. Nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co bys

nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak šeptám potají, co by

0: prostě.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.

0: Téma už jste slyšeli, vracíme se k němu v pořadu Vesele a zdravě i dnes s doktorkou Kateřinou Cejdamlovou, ale i s odborníkem na dané téma. Jestli vám kape z nosu jako z vodovodního kohoutku, tak nemusí jít vždycky o infekci. Redaktorce Báře Kvapilové to totiž potvrdil i specialista na choroby ušní, nosní a krční Pavel Chrbolka.
1: Proč mi kape z nosu vodička a přitom nemám rýmu?
2: Ne každé kapání z nosu znamená infekční rýmu. My se občas setkáváme s pojmem, jako je vazomotorická rýma, což je v podstatě neinfekční, nealergická záležitost, kdy v podstatě ta sliznice vlastně přehnaně reaguje na nějaké podněty, jako je chlad, změna teploty, vlhkost a podobně, eventuálně i třeba kořeněné jídlo to může způsobovat. Ta sliznice následně začne produkovat nějaký čirý sekret, tedy v podstatě taková jako vodička, ale neznamená to, že jsme chytli nějakou infekci nebo že by to byl nějaký zánět, ale je to v podstatě reakce té sliznice na nějaký podnět, vůči kterému jsme jakoby přecitlivělí.
1: K čemu slouží ochlupení v nose?
2: Ochlupení v nose nesouvisí primárně s rýmou. V podstatě chloupky v nose představují určitou jakoby mechanickou očistu nebo filtr vlastně, kdy se ten vdechovaný vzduch v podstatě zbavuje nějakých větších nečistot, ale není tam souvislost s tím, jestli máme více nebo méně chloupků v nose, že bychom byli nějaký náchylnější vůči třeba rýmě a podobně, to se nedá takhle dávat do spojitosti.
1: Je dobré si zastřihovat ochlupení v nose?
2: Čouhající chloupky z nosu teoreticky zastříhnout můžeme, ale před tím bych určitě varovali nějaké vytrhávání chloupků z nosu a podobně, protože tím může v podstatě vzniknout nějaká raná plocha, kam se může dostat infekce a z toho pak nějaký zánět, takže vytrhávat chloupky určitě ne, ale krátké zastřihnutí čouhající chloupků z nosu, tam bychom neviděli nějaký problém.
3: A co vy, s čím vy tam jdete?
4: Já s nosem, pane, s nosem.
3: Vy na ně jdete s dlouhým nosem.
4: Ale to nechte si to. Já ve svém věku nejsem zvědavý na nějaký vaše fóry.
1: Vy jste otorinolaryngolog? Nemají s tím pacienti někdy problém, co to vlastně znamená?
2: Ano, poměrně velké procento pacientů neví, co vlastně znamená ten název otorinolaryngologie a nedokážou ani vysvětlit tu zkratku ORL, ale je to v podstatě označení toho našeho oboru, kde vlastně léčíme nemoci uší, nosu a krku.
1: Pletou si vás nějakým jiným oborem?
2: Občas ano, občas si nás pletou s urologií. Jednou se nám stalo, že jedna pacientka nám začala popisovat své potíže při čůrání, takže z toho jsme krapec znervózněli, ale pochopili jsme, že si právě spletla naší odbornost s tou druhou odborností, s tou urologií, takže jsme jí to vysvětlili.
5: Vesele a zdravě.
6: A já bych v návaznosti měla dva dotazy teda rovnou. Pan doktor krásně vysvětlil, že se může stát, že někomu teče z nosu a přitom to není rýma. Podobně se ptá pan Oldřich, který několik let mi vytrvale teče z nosu, nikdo mi neuměl pomoci, nějaký doktor mi řekl, že to mám na furt. No, tak, mohla by to být ta vazomotorická rýma, mohly by to být první známky vysokého krevního tlaku. Tady bych doporučila zkusit dvě věci. První, změřit si krevní tlak a pokud bude v pořádku, změřit si ho ještě párkrát, zejména v situaci, kdy teče z nosu. A druhou věc, zkusit se otužovat, a to jednak studenou vodou a jednak proplachováním té nosní sliznice, možná taky studenou vodou. Protože, jak pan doktor říkal, může to reagovat na různé podněty. Nejčastější je, že to reaguje na chlad. A další, zkontrolovat, jestli náhodou po nějakém třeba koření, to není horší, nebo častý bývá zázvor, který to může nějak spustit. Někdy to bývá i třeba chili paprička. To znamená zkusit, já už se bojím úplně říct příznakový deník, ale on pomáhá, protože my si vlastně nemusíme ty souvislosti uvědomit, ale když si napíšeme, jaké bylo počasí, co jsme jedli, jestli jsme byli venku ve studenu, co to zlepšuje, to je nejvíc důležité, protože co to zhoršuje, to většinou už pacient ví, ale co to zlepšuje, to je cesta k tomu, jak by se toho mohl pan Oldřich zbavit.
0: No a jak se zbavit tedy toho, když mi teče z nosu nebo přichází nějaká drobná rýma, která třeba nesouvisí s nachlazením. O tom budeme mluvit právě dnes v pořadu Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cejdamlovou.
5: Vesele a zdravě. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Posloucháte náš pořad Vesele a zdravě. Není tak úplně náš, protože se o něj dělíme i s vámi. Vy se ptáte, my odpovídáme a hledáme řešení návrat ke zdravému životnímu stylu a ke zdraví vůbec. Dnes na téma, no, připomene nám to i náš posluchač Petr, i tentokrát básnil.
1: Zdravý Petr, jak sliznice mého nosu ucítí mráz, čili kosu, k mému malému nadšení spustí zběsilé vlhčení.
0: No. A to vlastně opakuje to, co jste říkala před písní.
2: Přesně, pan Petr, jako kdyby mi koukal do hlavy, děkujeme.
0: Paní doktorko, já se chci zeptat na to, proč se nám vlastně obecně vlhčí nos? Proč je to tak důležité?
2: Tak ono je to důležité kvůli tomu, že vlastně tím nosem nám za normálních okolností vchází do těla vzduch, ze kterého bereme kyslík. To znamená to zvlhčování plus to, že občas kýchneme, občas smrkáme, to je reakce našeho organismu na různá znečištění, která v tom vzduchu mohou být.
0: Znamená to, že když používáme zvlhčovače vzduchu, dnes i ty moderní přístroje, nejenom to, že dáme třeba vodu na topení v zimě, ale i v létě čistíme vzduch, že tím pomáháme našemu nosu a předcházíme těmto problémům.
2: Stejně tak, ano, stejně tak jako pitným režimem, protože to, co náš nos docela nemá rád, je suchý vzduch a vzduch, který je příliš teplý. To taky úplně nemá rád. Naše tělesná teplota je 36 stupňů plus minus půl stupně a pokud je ten vzduch nějaký hodně blízko té teplotě, což se může dít třeba v létě, tak my se musíme snažit hodně pít, protože jinak dochází k tomu, že vlastně se nám ten nos vysušuje stejně jako tělo, ale tomu nosu to vadí víc.
0: Každému se ten nos vlhčí stejně nebo rýma mívá stejný průběh, anebo to souvisí třeba s velikostí nosu?
2: Patriku, neexistuje nic, co bychom všichni měli stejné, to bohužel. Je to záležitost tak složitá, navíc tady to jsou i určité pocity. Když nám někdo popisuje, jak se cítí, tak to je strašně obtížné vlastně se do něj vcítit. Ono to nejde, protože my mu ty pocity můžeme jenom věřit a vlastně
0: on nám to... Ale vy ty pocity často slyšíte od různých lidí, takže si z toho dokážete udělat...
2: Ne, žádné domněnky, ne, bohužel nic takového neexistuje.
0: Tak souvisí to s nosem nebo ne?
2: Když dva lidé cítí totéž, tak to nemusí být totéž. Jednou může být vodnatá rýma, která je typická řídkým sekretem, počátek nachlazení, jindy to může být pilová alergie, jindy to může být situace, kdy jsou překrvené spojivky, jindy to může být nějaká forma vlastně toho, že tělo se něčemu brání, to znamená, že třeba jsme snědli něco kořeněného, čili někdy to může být vysoký krevní tlak. Patriku, fakt neexistuje, že by příznak řekl, co to je.
0: A teď mi řekněte, lidé často používají kapky do nosu.
2: Jo.
0: Doporučíte, nebo je tam nějaký problém?
2: Tak teď teda vy mě asi zabijete, ale nejsou kapky jako kapky. Některé kapky do nosu tu nosní sliznici zvlhčují, některé kapky do nosu ji vysušují. To jsou kapky do nosu, které vedou k tomu, že se stáhnou cévy a dojde k snížené produkci toho hlenu.
0: To asi chceme, pokud nám teče z nosu.
2: No, to někdy chceme, jenomže bohužel tyto kapky jsou návykové. Tam je problém, že jakmile my něco děláme často, tak si na to tělo zvykne a dojde k tomu, že vlastně postupně ono se s náma jako kdyby pere. Čili
0: máme potom jít na odvykačku.
2: Čím víc kap... No a tady chci, pan Radoslav nám krásně napsal, vybudoval jsem si závislost na kapkách do nosu. Nikdy jsem žádnou závislostí nebojoval, cigarety, alkohol, nic, ale pocit ucpaného nosu řeším kapkami několikrát denně řadu let. Vím, že to je nebezpečné. Vedlejší účinky asi budou špatné, jak se zbavit závislosti. Tak moc nebezpečné to není, ale ten problém je, že vlastně když on si ty kapky nekape, což nejčastěji je v noci, tak ta sliznice bude buď produkovat větší množství toho hlenu, no a nebo on, pokud si to bude kapat furt, vlastně pořád, no tak se změní prokrvení nosní sliznice a ona se může teda rozhodnout, že když on si furt kape, tak ona nebude zvlhčovat.
0: Vyschne.
2: A vyschne a pak se bude zase prát s opačným. Já bych doporučovala udělat to tak, že půjde na ORL, tam vlastně mu zkontrolují, co ta nosní sliznice dělá, podívají se, jak je prokrvená a poradí mu, doufejme. A já bych zkusila výplach nosu a rozhodně vždycky střídat období kapu a potom vyplachuju a zase kapu vyplachuju, snižovat prostě dávky těch kapek.
0: Jak slyšíte, dotazů je dost, které jste nám nechali, budeme se jim věnovat plně už za malou chvíli.
3: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Posloucháte pořad Veselé a zdravě, my se dnes po čase vracíme k tématu, které už jsme rozebírali, ale zůstalo nám tolik dotazů i v psané formě, i té zvukové od vás ze záznamníků, že se těmto dotazům chceme věnovat a vám odpovědět, najít řešení s doktorkou Kateřinou Cajdamovou. Tady je dotaz telefonický.
1: Krásný den vám přeji a moc vám děkuju za váš nádherný pořad, paní doktorko. Mám dotaz, 53 let mi je, jsem řidička autobusu, neberu žádné léky, tak nějak zdravíčko slouží, všechno v pořádku. Jediný, diagnostikovali mi těžkou spánkovou apnoji. Ale mám nasazený přístroj dýchací od minulého roku od září a velice se to zlepšilo, takže konečně žiju. Problém mám ten, prosím pěkně, mám i zvlhčováč k tomu přístroji, ale pod covidu trpím na zánět dutin. Ale je to vždycky prostě najednou, co to objeví, začne mi bolet hlava, začnu teplo, suchý teplo, používám sprej, tu mořskou sůl do nosu, tam mi velice pomáhá a tak nějak za chvíli a tím přístrojem vlastně se mi to dělá krásně počistí a je mi za chvíli dobře. Ale v čem je problém, to bych se vás ráda zeptala, co si mám dělat. Když si nasadím večer tu masku, tak se někdy zbudím, nevím, třeba po hodině, po dvou, když usnu a úplně jako strašně sucho v krku, ale to je sucho úplně, to je Sahara poušť prostě.
0: Tak co s tím? Tady je ten opačný problém. Dutiny ale vysychají. To je něco podobného, jako jsme řešili před malou chvílí právě s těmi kapkami do nosu.
2: Dotaz barvitý. Já bych doporučila několik věcí. Jednak zkontrolovat teplotu v místnosti, kde paní spí. Protože my máme trošku zlozvyk, že přetápíme v místnostech, kde se spí.
0: Jaká by měla být teplota? Překvapme posluchače.
2: To je geniální otázka. No něco mezi 10 a 14 stupně. Jo?
0: 10 a 14?
2: Jako to relativně zima. No, ale ono se lépe dýchá. A paní, vzhledem k tomu, že má spánkovou apnoi, tak je možné, že prostě dýchá trošku víc ústy, nemáme zkontrolovaný pitný režim, takže bod číslo 1 zkontrolovat teplotu v místnosti a pomaličku snižovat, jako nemusí úplně strašně rychle, ale prostě, aby ten vdechovaný vzduch byl trošku méně suchý, teplý. Druhou věc, kontrolovat pitný režim, měla by se zkusit napít zhruba hodinu před usnutím a pokud se takhle v noci vzbudí, tak bych asi doporučovala se znovu napít, jo. Každopádně bych to probrala posléze nebo předtím s lékařem, který indikoval ten přístroj, protože ti s tím mají nejvíc zkušeností.
0: Dotazy chodily i přes naše stránky veseleazdravie.cz, kde jsou uložené naše odvysílané pořady, ale taky je tam možnost poslat nějaký dotaz k tématu. Jaký se tam objevil třeba?
2: Paní Miroslava, již nejméně 2 roky mám hlavně po ránu zahleněný krk a rýmu. Rýmu mám vodovou, přes den několikrát kýchám. Chtěla jsem jít na ORL, u nás nebylo místo, stále čekám, že se vše upraví. Tak já bych doporučovala na to ORL jít, přihlásit se. Takže doporučuji a jinak bych zkusila totéž, to znamená zkontrolovat pitný režim, jestli paní pije dosti. A co se týče toho kýchání, tak si všimnout, jestli je to třeba v nějakou dobu lepší a přemýšlet, co by to mohlo být. Jestli je to třeba pilová alergie nebo nějaká reakce na příliš studený vzduch nebo zase něco jiného. Prostě pacient jako vždy je nejdůležitějším zdrojem informací.
0: Odpovídat budeme dál na vaše dotazy, které souvisí s dnešním tématem. Problémy v nose, ať už teče z nosu, anebo je tam přílišné sucho.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Doktorka Kateřina Cajdamlová je s námi stále ve studiu. Patrik Rozehnal je tady také, aby servíroval dotazy, které jste nám nechali třeba na telefonním záznamníku. K tématu už předešlému, ale my se dnes vracíme k tomu, když vám teče z nosu nebo prostě s nosem máte nějaké ty problémy. Třeba kdo po telefonu nám sdělte, co se stalo?
1: Tady je posluchač z Moravy. Já bych měl takový dotaz. My jsme čistili pískový filtr v akvaparku. Údajně v lóru z toho měl dávno vyprchat, jo? Ale špilo to do nosu jak hrom. Pak se ještě objevil covid, pochopitelně, a bylo to, jak kdybych se nadýchal horkého vzduchu někde blízko ohně. Úplně vypálený nos a prakticky od té doby, když někdo zaváže oči, já nepoznám, jestli jím jabko nebo cibuli. Absolutní ztráta čichu. Tak nevíte, jestli se to může do budoucna zlepšit?
2: Překvapivě čich je náš hodně důležitý smysl, který dokonce bez jakékoliv filtrace jde přímo do racionálního mozku. Proto také možná říkáme cítím, anebo mám pocit a podobně. Takže to je velká ztráta vlastně. Zase doporučovala bych diagnostiku, to znamená, aby se ORL podíval, jinak regenerace nervového systému i dalších těchhletěch různých receptorů je záležitost celkem dlouhodobá, ale zase bych asi byla optimista a doufala bych, že to bude dobré. Jinak vzhledem k tomu, že tady těch lidí, kteří hovoří o tom, že se něco objevilo po covidu, je víc, tak bych všem z nich ještě doporučila zkontrolovat hladinu vitamínu D v krvi a případně vitamín D doplňovat, protože on funguje trošku jako imunomodulace, nejenom jako vitamín, a v takových těch poinfekčních situacích může pomoci.
0: My k tomu tématu máme ještě jeden dotaz, poslechněme si.
3: Dobrý den,

0: Jmenuji se Milda a je mi 76 roků. V loni v prosinci jsem dostala koncem roku chřipku a po té chřipce jsem ztratila čich a chuť. Ale covid jsem neměla, dělali mě dvakrát testy, ale je to už rok a něco a já to pořád nemám. Tak bych se chtěla paní doktorky zeptat, jestli by mě něco poradila, protože já už jsem vyzkoušela, kde to, co mě kdo poradil, lékaři, všechno, bylinkáři a opravdu ne a ne, čich, chuť nemám. Děkuji vám za radu.
1: No, čich s chutí souvisí a tady bych prostě zkusila ještě to Dčko případně proplachovat. Já tu mám ještě psaný dotaz od paní Petry. Dcera 8 let měla celou zimu rýmu, jakmile rýma začala ustupovat, byl klid, omezovali kapky, proplachují mořskou vodou, zkontrolovali nosní mandle. Takže tohle je případ, kde bych rovněž zkusila vitamin C, vitamin D, případně regenerace sliznic. Mě ještě napadají vitamin A nebo jeho prekurzor beta-karoten, případně zkusit selen se zinkem. Prostě zkusit nějaké vitamíny, jestli by nepomohly regeneraci trošku.
2: To když nám v tom nosu vyschne, způsobí i automaticky problém s čichem?
1: Ano. Samozřejmě, protože ta nosní sliznice v okamžiku, kdy je suchá, no tak ty receptory vlastně jako kdyby taky zaschnou. Oni se zcvrknou a prostě nefungují tak, jak by měli.
2: Takže znovu jsme u té hydratace, ano, aby dostatečně byla vlastně slizká ta sliznice, ale zase ne
1: ano,
2: moc.
1: Ano, a všeho s mírou, pravil krejčí zaby v ženu metrem, viďte.
2: Doktorka Kateřina Cajdamlová u nás před mikrofonem Českého rozhlasu v pořadu Vesele a zdravě.
3: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Stále jste s námi. V pořadu Vesele a zdravě patří do pátečního schématu a vysílání. Pravidelně je tu s námi doktorka Kateřina Cajdamová. A vracíme se spolu s ní k tématu, který souvisí s nosem. Ať už nám z něj příliš teče, anebo někdy naopak vysychá. Tyhle problémy máte a měli jste, nechali jste nám je už dopředu také ve formě psané na našich stránkách Vesele a zdravě.cz a my na ně teď chceme ještě dodatečně odpovědět. Paní doktorko, jaké dotazy další přišly?
1: Další paní Vlasta a povídá, že 55-letá dcera má problémy s dutinami. Před rokem byla na operaci, nevíme úplně s čím. Stav jako na houpačce, chodí na výplachy, bere antibiotika, objeví se streptokok, léčí se a léčba je nekonečná. Takže zase se ptá, jestli to není následek covidu. Já bych tady doporučila ještě zajít na zubní, protože u těch dutin může být také problém vlastně, protože ty dutiny souvisí nebo sousedí s horními zuby v horní čelisti. Takže jenom zkontrolovat, jestli náhodou problém není ještě tam. A jinak zase teda, omlouvám se, že se opakuju, ale zkusila bych hladinu D-vitamínu, případně zajít na imunologii a zjistit, jestli imunitní systém není vyčerpaný. A další, ještě té dceři, bych doporučila zkontrolovat, jestli jí dostatek bílkovin a sacharidů, protože imunitní systém, zejména po opakovaných infekcích, potřebuje regenerovat a ty buňky jsou tvořeny bílkovinami, to znamená, pokud jich je málo, no tak prostě není z čeho tvořit a palivo pro svoji činnost berou ze sacharidů. A vzhledem k tomu, že dámě je 55, já si teď vytvářím domněnky, jo, ale prostě snažím se vymyslet, co by všechno mohlo být.
0: Kterým směrem jít.
1: Ano, tak možná trochu přibrala, možná začala držet dietu a výsledkem může být snížená regenerace imunitního systému. Takže bych doporučila i toto.
0: Další dotaz opět ze stránek a z formuláře Vesele a zdravě CZ.
1: Ano, tady paní Eva se ptá, 15-letý vnouček má problém se silným krvácením z nosu jenom z jedné nosní dírky, stává se mu to i 3x týdně. Tady bych doporučila zkontrolovat srážlivost krve, to znamená udělat testy na krvácivost a srážlivost, ale vzhledem k tomu, že chlapec je 15-letý, tak tady může být i výrazný poměr stresu. Nevím, jestli nemá nějaké zkoušky nebo něco dalšího. Hormony nadledvin, konkrétně kortizol, mohou snižovat srážlivost krve, takže chronický stres může vést ke krvácení z nosu. Doporučila bych nějakou tamponádu, to znamená naučit vnoučka, vlastně to naučí na ORL, jak to krvácení zastavit a jak říkám, zkontrolovat tedy stav krvácivosti, případně pokud by všechno bylo v pořádku, tak ještě zkusit vitamin K, který může trošku zvýšit vlastně schopnost srážlivosti.
0: Máme ještě nějaký dotaz?
1: Máme ještě nějaký dotaz. Tady máme od paní Věry. Ptá se, jak vyléčit tvoření strupu v nose. To jsou vždycky otázky, že já si říkám, já nevím. Jo.
0: Někomu ale se dělají hodně, ano, a co s tím?
1: Jako no, já bych doporučila tady zkontrolovat vlastně to, jestli paní má dostatečně tu sliznici v pořádku, což se dělá na ORL, to znamená, jestli tam nejsou nějaké jiné důvody pro to, že se vytváří ty strupy. No a ptá se, jestli existuje mast do nosu. Ano, těch mastiček je víc, ale zase podle typu toho, proč se ty strupy vlastně v nose tvoří.
0: A to zjistí na ORL.
1: Doufejme, že ano, to zjistí.
0: Radí, prosí, doktorka Kateřina Cajdamová. Ještě na ní budu mít pár otázek závěrem v našem pořadu, kde řešíme problémy s nosem, ať už nám z ní teče, anebo je příliš suchý.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Malé závěrečné povídání s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou v pořadu Vesele a zdravě. Paní doktorko, rozdělme to na ty skupiny. Máme buď naopak hodně vlhký nos, teče nám z něj, anebo suchý. Tak ano. Když ho máme vlhký, co dělat a nedělat, když nám zrovna teče z nosu? Krátké rezumé, doporučení.
1: Ano, bylo by báječné nejprve zjistit, čím to je. Samozřejmě ORL nám řekne, jestli tam je infekce, alergolog nám řekne, jestli jsme alergičtí na něco, krevní tlak nám řekne, jestli to není vazomotorické. Potom bych pravděpodobně zkusila to, co radí lékaři, a k tomu přidala vyplachování nosu. Samozřejmě, pokud je to infekční, přidala bych ještě něco jako vitamin C nebo vitamin D na zlepšení imunity, zkontrolovala pitný režim a zkontrolovala teplotu v místě, kde spím. Případně zvlhčovala tam vzduch a zkusila vlastně nějakým způsobem i zkontrolovat, jestli jim dost bílkovin, jestli mám dost sacharidů, prostě jestli moje tělo má všechno, co má mít, a jestli ten tečící nos není pláč nad něčím, co mu chybí.
0: Můžeme si nějak uškodit i smrkáním, špatným, častým,
1: nevhodným? Ten problém se smrkáním, my totiž bychom měli smrkat vlastně jednu dírku a druhou dírku, a pokud příliš mačkáme a vlastně zvyšujeme tlak, no tak dochází tím valsalvovým manévrem k řadě různých vedlejších věcí. Takže já bych doporučovala spíš opravdu smrkat jednu dírku, druhou dírku a učit se vyplachovat ten nos, protože to někdy tomu celému velmi pomůže.
0: Co dělat, když máme suchý nos?
1: No, já se opakuju, moc se omlouvám, že se opakuju, ale nejprve zjistíme, jestli víme příčinu, zkontrolujeme teplotu v místě, kde pobýváme většinu času, zkusíme zkontrolovat pitný režim, můžeme zas proplachovat ten nosánek, můžeme zkusit kapky, ale ne ty, které snižují tvorbu hlenu v nose, ale ty, které zvlhčují. No, zkusit zvlhčovat vzduch a pitný režim už jsem asi říkala, no. Takže to je tohle. Relativně snadné to je s hnisavou rýmou. Tam bývá vlastně řešením zjistit, která bakterie to působí. Kromě toho, že dostaneme antibiotika, zase soustředíme se kapáneček i na imunitu. Přidáme třeba selenzinek. Co se týče zadní rýmy, která se velmi často vyskytuje při současném zánětu vedlejších nosních dutin nebo v nosohltanu, a ten hlen má problém, že nejde moc vysmrkat, stéká do krku, dráždí tam nervy, no tak v této situaci je zase důležité zjistit příčinu, léčit příčinu a třeba spát v polosedě.
0: Říká, radí na závěr dnešního setkání doktorka Kateřina Cajdamlová. Tak čistý nos, dobrý čich a pevné zdraví přejeme i dnes z pátečního vysílání. Mějte se pěkně.
1: Na zdraví, hepčík.
2: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: O složení české delegace na summit NATO bude jasno na konci června. Zastupitelé Mohelnice změnili územní plán města ve prospěch bytové výstavby. A počasí zítra oblačno až polojasno, pršet by nemělo, maxima kolem 19, na jihu republiky až kolem 22 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Kdo nakonec pojede letos v létě na summit NATO do turecké Ankary, rozhodne vláda na konci června. Oznámil to dnes premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš. Dnes ráno se kvůli tomu sešel také s českým prezidentem Petrem Pavlem. K dohodě ale nedospěli.
3: Petr Pavel dál trvá na tom, že se chce summitu NATO zúčastnit. Andrej Babiš ale řekl, že zatím neví, kdo do Ankary pojede a rozhodovat to bude až koncem června, potom, co bude znát program. Podle něj by ale měla Česko zastupovat vláda.
4: Vláda by měla obhájit ten rozpočet, ty výdaje.
3: Prezident ale ke změně zvyklostí nevidí důvod. Podle něj mu pravomoc zastupovat zemi uděluje ústava a navíc nevidí ve svém a vládním přístupu k obraně rozpor.
5: Vláda změnila svoji retoriku ve vztahu k obraně, zvyšování výdajů na obranu nespochybnila, takže v tomto ohledu jsme zajedno.
3: Pokud by Pavel nakonec nebyl součástí delegace, zvážil by podání kompetenční žaloby. Krištof Jiřík, Český rozhlas.
2: V Jirkově na Chomutovsku finišují práce na stavbě nové sportovní haly. Stavbaři dokončují chodník, pokračuje také budování parkoviště i pokládka kabelů k veřejnému osvětlení. Do konce května musí dělníci dokončit práce uvnitř haly. Podle vedení města by se v červnu měla začít pokládat podlaha. Kolik Jirkov nakonec za novou halu zaplatí, ale ještě není jasné.
6: Podle mluvčího jirkovské radnice Vladimíra Vaculi se zprovoznění haly protáhne o 2 až 3 týdny. Sportovci budou moci poprvé vyzkoušet v polovině letních prázdnin. Město mělo podle Vaculi zaplatit za stavbu haly 193 milionů korun. Už teď je ale zřejmé, že cena nebude nižší než 211 milionů. Radnice navíc ještě dokoupí vybavení haly. Z Chomutovska Jan Beneš, Český rozhlas.
2: Na pozemcích za hřbitovem nedaleko centra Mohelnice na Šumpersku budou moci zájemci stavět bytové domy. Umožní to změna územního plánu města, kterou schválili na svém posledním jednání zastupitelé. Potvrdil to nezávislý starosta Mohelnice Pavel Kuba.
7: Teď po tom schválení toho územního plánu bude celá ta lokalita přehodnocená a bude tam možnost stavět byty, hromadné bydlení. Předpokládám, že podle vývoje v dalším volebním období se rozhodne, jestli to budou byty družstevní, sociální, nebo jestli tam bude školka. Prostě ten prostor tam je, ten pozemek je velký.
1: Sport.
2: Filip Nepejchal skončil na mistrovství Evropy v 3polohové střelbě z malorážky těsně pod stupně vítězů. Kvůli posledním 2 nepodařeným ranám se propadl z prvního místa na 4. Na šampionátu v chorvatském Osijeku triumfoval Slovák Jány. České družstvo ve složení Nepejchal, Hrčkulák a Přívratský vybojovalo zlato v týmové soutěži.
1: Počasí.
2: Po docela chladné a téměř bezoblačné noci čekáme zítra přes den většinou polojasno až oblačno, ráno lokálně i skoro jasno, ojediněle se ještě mohou vyskytovat mlhy. Odpoledne se výjimečně objeví přehánky, zejména v oblasti hor. Večer ubývání oblačnosti, většinou do vyjasnění. Zítřejší maxima rozdílná, většinou mezi 15 a 19 stupni, na jihu republiky až kolem 22. Vítr slabý, během dne přechodně mírný, od severovýchodu až severu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D5 Rozvadov v Plzeň čekejte překážku za sjezdem na Stříbro na kilometru 113, pojedete kolem odstaveného nákladního vozidla. A na dálnici D2 pozor ve směru Brno-Břeclav za Židlochovicemi na 20. kilometru stojí nepojízdné osobní vozidlo v odstavném pruhu. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Začíná country dostavník Mirka Černého, přejeme příjemný poslech.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Teplický rodák a dnes už vlastně legenda moderní trampské písně Vojta Kyďák Tomáško vyslal na dnešní jízdu country dostavníkem Nebe plné koní v té nejnovější verzi. Tak, jak se zhruba před rokem objevilo na jeho kolekci, jak má být. Já vás ale dnes zavedu do alba, které vyšlo před rovnými 20 lety a jmenovalo se Nákladák do LA.

věřím, že vždycky je čas zaspívat o lásce, o naději těm, co máš na světě nejraději. Věřím, že vždycky je čas, věřím, že vždycky je čas.

Zatímco nákladňák do LA řídil Vojta Kyďák Tomáško se svým dlouholetým parťákem Ríšou Melicharem, poklidné ještě je čas si střihnul Ríša Svolově se studiovou partou, v níž byli třeba kytarista Michal Rerich, Hanuš Klus a Romana Tomášková s baskytarou nebo houslistka Helena Parisová. Potkáte je i v písničce Tak se ti vzdávám s Ríšou a Olinou Maškovou.

Nejspíš byste neuhádli, že naším dalším hostem byl dramaturg Kufru a dalších oblíbených televizních pořadů Aleš Ulm. Tenkrát mu bylo 28, když naspíval s partou slávy Kunsta Lovce aligátorů, louisianskou klasiku Jimmy C. Newmana z roku 1961, kterou o 3 roky později přivedl do hitparády Dave Dudley.

Vojtaky Ďák Tomáško s kormidelníkem roháčů z Lokte nad Ohří Ríšou Melicharem na výletě do údolí divokých včel. Aktuálně mimořádnou nešvilskou atrakcí je mladičký objev ze státu Illinois Bailey Zimmerman. Jeho debutové album má vyjít ještě během léta, zatímco první vlaštovka Rock in the Hard Place už vyletěla na singlovou dvojku.

Poklidná a hodně tremská kyďáková rána z vůni pivních zátek vám nabídl Ríša Melichar. Zatímco jeho manželka Jitka jemně přitvrdí, tak trochu šansonovou výzvou dejte si odchod, pane. A pak s Olgou Maškovou hodně rozněžní v tremsky blůzovém přání probuď se miláčku.

Slyšel jsem, že si odjela do Jižní Karoliny, kam jsme plánovali odjet spolu. Jenže to už je všechno zřejmě nenávratně pryč. Stejně jako auťák, který jsem ti koupil. Bailey Sermon a další koupil.

jak se to píše. Malíř chtěl můzu a pivem ji spláh. Pár hradních skřítků proklouzne tiše, do řeky nasypá měsíční prach. Když mládí proletí jak vítr žitem, vlaštovky postaví pár nových hnízd. Já potulný truvér, je lout na mým štítem, já pokorný poutník.

Oslava Lokte nad Ohří, kde už od roku 1975 sídlí skupina Roháči, dokonale kormidlovaná stejně jako tahle kyďáková písnička Ríšou Melicharem. Co nevidět, ho výhradní autor všech 15 titulů alba Nákladák do LA, Vojta Kyďák Tomáško, vystřídá jemnou meditací něco o důvěře.

Vojta Kyďák si trošku zafilozofoval na téma důvěry a my půjdeme pro dnešek už zaparkovat. Díky všem, kteří jste i dnes jeli se mnou a hezký zbytek večera. Ještě si můžete skočit na jedno s Kyďákem a Ríšou. Právě sedí u tří koček. Tak dobrou noc.

0: to není podělaným navrch.
1: Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den, od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
1: Prezident Petr Pavel dnes na Hradě tradičně jmenoval nové generály. Letecký provoz nad letištěm Václava Havla v Praze narušil odpoledne civilní dron a počasí zítra polojasno až oblačno, pršet by nemělo, maxima kolem 19, na jihu republiky až kolem 22 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý sváteční večer. Prezident republiky Petr Pavel dnes v Praze na Hradě jmenoval 8 nových brigádních generálů, další dva povýšil do hodnosti generál majora. Tradiční ceremoniál se konal u příležitosti Dne vítězství.
2: Brigádním generálem se stal třeba ředitel speciálních sil Ministerstva obrany Tomáš Krampl. Do hodnosti generálmajora pak povýšil velitel teritoriálních sil Petr Svoboda.
3: Všecko to povýšení bereme s pokorou, budeme sloužit prospěch našich rezortů a této krásné vlasti i nadále.
2: Prezident generálům pogratuloval a poděkoval jejich rodinám za podporu. Zdůraznil, že z vyšší hodností přichází i vyšší odpovědnost.
4: A je to také závazek k tomu, abyste každý ve své službě byli odpovědným rádcem svým nadřízeným, ať už v uniformách nebo v roli politiků.
2: Do generálské hodnosti povýšil i náměstek ředitele BIS Jan Pavlíček. Proti tomu se ale ohradila Konfederace politických vězňů, a to kvůli Pavlíčkově minulosti v STB a komunistické straně. Anna Millerová, Český rozhlas.
1: Letecký provoz nad letištěm Václava Havla v Praze dnes odpoledne narušil civilní dron. Kolem 15. hodiny se dostal do bezletové zóny nad letištěm. Jedno letadlo kvůli tomu muselo na místo v Praze přistát ve Vídni a další spoje nabírali zpoždění. Upřesní mluvčí policejního prezidia Josef Bocán.
5: Po krátkém pátrání se podařilo policistům z cizinecké policie objevit osobu, která s tím dronem tam měla lítat. Jedná se o muže ročník 88. V tuto chvíli byl zadržen a jsou s ním prováděny další úkony.
1: Lidé v Turnově se budou moci seznámit s budoucím rozvojem sociálních služeb. Vedení města k tomu uspořádá dvě schůzky. První 18. května bude určená pro seniory a zdravotně postižené. Druhá schůzka 25. května se zaměří na děti a mládež a také na skupiny ohrožené sociálním vyloučením. Lidé se seznámí s plány, jak se mají v regionu tyto služby dál rozvíjet. Potvrdila to mluvčí radnice Marcela Jandová.
6: Mezi témata, o kterých se bude na pracovní skupinách hovořit, patří například novinky ze sociální oblasti v ORP Turnov i v Libereckém kraji, komunitní plán do roku 2031, problematika bydlení nebo dotace na podporu sociálních služeb. Sport.
1: Běžkyně Tereza Hrochová je už po 22. mistryní republiky. V Poděbradech vyhrála silniční závod na 5 kilometrů a po 20. je republikovou šampionkou také další česká olympionička Kristýna Sasínek-Meky, která zvítězila v závodě na jednu míli. Počasí. V noci na sobotu čekáme v České republice polojasno až oblačno, místy přechodně i skoro jasno, ojedinělé mlhy, nejnižší teploty docela nízké mezi 9 a 5 stupni, při zmenšené oblačnosti kolem 3, lokálně také přízemní mrazíky. A zítra přes den oblačno až polojasno, ráno ještě skoro jasno, ojedinělé se budou vyskytovat mlhy. Odpoledne se výjimečně objeví přehánky, zejména na horách, a večer ubývání oblačnosti většinou do vyjasnění. Maxima zítra mezi 15 a 20 stupni, na jihu České republiky až kolem 22. Vítr většinou slabý, během dne přechodně mírný, od severovýchodu až severu.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: V Českých Budějovicích vyšetřují nehodu na pražské třídě v křížení se Strakonickou. Havarovala dvě osobní vozidla. Projedete Kyvadlově. Nehodu vyšetřují také na silnici 67 Karviná Bohumín. Mezi Dolní Lutyní a Dětmarovicemi havarovala dvě vozidla v křižovatce na Orlovou a průjezd je omezený. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Začíná pořad Divadlo pro vaše uši. Přejeme příjemný poslech.
0: Divadlo pro vaše uši.
7: Dobrý večer, vážení a milí. Pravidelní posluchači našeho pořadu už vědí, že čas od času je tohle neobvyklé rozhlasové jeviště Divadla pro vaše uši dobrou příležitostí k hereckým beneficím. Ostatně tak už to bývalo někdy za Josefa Kajetána Tyla. To byly chvíle, které patřily vybraným hercům kočovných divadelních společností, měli v nich svoje solo a prim. A tak to bude i dnes. V hlavní roli František Němec.

ty strašně utíkaj, když je kradeš zvláštně. Jedním uchem posloucháš moje srdce a druhým kroky za dveřma, kterejma nás jednou někdo vyhodí.

byl zrovna konec září, když jsme stáli na kupon. Prodavač stisk naše fotky k sobě a tebe napadlo, že takovou srážku nesmíme zaplatit. Běžíš a hladíš kuponu.

0: Někdy se o Františku Němcovi mluví nebo píše právem jako o aristokratovi českého divadla. Je to pravda. Nejen svým věkem a pamětí, ale i počtem významných rolí je to vlastně taková bohatá encyklopedie českého divadla uplynulých více jak 60 let. Jeden z těch, kterým se při práci za mikrofonem říká šprechři, s úctou, protože patří do staré poctivé herecké školy. Však se taky měl František Němec u koho nebo vedle koho vyučit. V mládí třeba jako D'Artagnan v rozhlasové dramatizaci Dumasových Tří mušketýrů.
1: Čemu se smějete, pane? Vy, pane! No, povíte mi to!
2: Beze všeho. Ptal jsem se tuhle hostinského, jestli ví, co je to za zvíře, to, na čem jste přijel.
1: Koni se posmívá jen ten, kdo by si netroufal posmívat se jezdci, pane!
2: Pojďme dovnitř, krčmáři. Při pohledu na tu žlutou herku je mi dobré kvůli.
1: Tady zůstanete, pane! A obraťte se. Obraťte se, povídám! Obraťte se čelem ke mně. Nemohu vás přece napadnout ze zadu.
2: Nebiju se s lecjakou Nickou.
1: Můj rod je možná starší než váš, pane. To by vám mohl potvrdit pan de Treville.
3: Ale, tak vy znáte pana de Treville.
1: Mám pro něj v kapse dopis. Chcete vidět adresu?
2: Váš dopis mě zajímá stejně málo jako vy sám. Zastrčte ten kol.
1: Jsem šlechtic jako vy, pane. Ale nejsem zbabělec jako vy.
3: Pane?
1: No proto. Omdlel jsem jako špalek. Ta kuchyňská pánev byla pořádně těžká a podomek hospodského měl pádnou ruku. A protože se chtěl tomu vznešenému pánovi zalíbit, třískl mě vší silou. No, já ho později spráskal, ale to sem nepatří. Probral jsem se až za hodnou chvíli, tam, kde jsem padl. Teď stál před hospodou cestovní kočár. A z něho se vykláněla mladá dáma. Nápadně krásná. Hovořil s ní můj soupeř. Stál u dvířek a držel za úzdu osedleného koně. Všechno se se mnou točilo, ale vztek mi dodal sílu. Popadl jsem svůj kort a vstal jsem. Ta dáma zrovna říkala...
4: Mám tedy odjet do Anglie.
5: Co nejrychleji. A kdyby vévoda opustil Londýn, oznámte to okamžitě panu kardinálu.
4: Jeho eminence se na mě může spolehnout. Ale nemám už peníze.
5: Posel s penězi dorazí do přístavu ještě než odplujete. Vrátím se teď do Paříže a zařídím to.
1: Ale dřív zaplatíte, co jste dlužen mě. Paste, pane.
3: Hleďme. Chlapeček už je vzhůru. Vy máte ale tvrdou palici.
1: Mnohem tvrdší, než si myslíte, pane. Taste! Nebo se bojíte, když nemáte po ruce pacholka z pánví?
3: Vy štěně!
6: Pane hrabě, sebe menší zdržení může zmařit naše poslání. Skočte na koně a dejte mu ostruhy.
3: Máte pravdu, milady.
1: Vy zbabělče!
6: Kočí, jedeme!
1: U mě nejste žádný šlechtic, pane! U mě jste zbabělec! Ale já si vás najdu. Na to můžete vzít jet. A pak se těšte vy! Vy,

0: A jak vypadal ten muž, krajane?
1: Vysoký, bledý, na tváři měl jizvu.
0: Pod okem. Pod levým okem.
1: Vy ho znáte, pane kapitáne? Kdo to je? Kde ho mám hledat?
0: Z přátelství k vašemu otci vám to nepovím, chlapče. A jestli ho ještě někdy potkáte, vyhněte se mu na 100 honů.
1: Vždyť je to zbabilec, pane. A kdyby jen to? Taky zloděj.
0: No to...
1: Zloděj, pane. Když zmizel, zjistil jsem, že mi chybí ten dopis pro vás. Myslel jsem, že mi ho ukradl někdo z krčmářových lidí. A div jsem kvůli tomu nerozmlátil celou hospodu. Šenkýř dostal strach. A nakonec mi prozradil, že když jsem o sobě nevěděl, prohledával mi kapsy ten urozený pán.
0: Ale tím spíš se mu vyhněte, chlapče. Ví, kdo jste a mohl by vás na dobro zničit.
1: Já se ho nebojím, pane. Otec mi kladl na srdce, ať si od nikoho nenechám nic líbit. Od nikoho. Leda od krále, od vás a od kardinála.
0: No vidíte, chlapče, a ten váš muž z Mengu je pomocník kardinálu.
1: To jsem pochopil, pane. Ale něco jiného nechápu. Otec mě učil, že mám kardinála milovat a ctít stejně jako krále. Jenomže ze všeho, čeho jsem tady byl u vás svědkem, vidím, že...
0: Pan kardinál je skvělý ministr, ale... No, ale... Zkrátka, strhl na sebe takový díl moci, že omezuje i vliv samého krále. A já sloužím králi. Jsem kapitánem osobní stráže královi. To ovšem neznamená, že se neklaním státnickým schopnostem jeho eminence, že... Doufám, že mi rozumíte.
1: Znamenitě, pane.
0: No, tak teď vám napíšu pár řádek pro ředitele akademie. Tam se zdokonalíte ve všem, co musí umět budoucí mušketýr. Jen mi napřed dovolte, abych se podíval, jak se daří panu Atosovi. Ho, Romeo jsou pryč. Všichni jsou pryč, odešli druhými dveřmi. Tak to je celý Atos. Styděl se, že omdlel. Ale nemůže být daleko. Snad ho ještě uvidíme z okna. Ne? Nikde není? Jen aby se mu...
1: Tamhle je!
0: Atos?
1: Ne! Ten chlap s tou jizvou! Ten z Mengu! Tentokrát mi neuteče!
0: Chlapče!
1: Omluvte mě, pane!
0: Neblázněte! Vzpomeňte si, co jsem vám...
2: Takhle se vráží do lidí, pane.
1: Odpusťte, pane Atosi.
2: Vy mě znáte. Ha, už vím, byl jste před chvílí u pana de Treville.
1: Ano, pane, ale pusťte mě, prosím vás.
2: Napřed vás naučím slušným způsobům.
1: Já spěchám, pane.
2: Sejdeme se tedy, až spěchat nebudete.
1: Prosím, kdy a kde?
2: V 12:30 u kláštera bosých karmelitánů.
1: Zeptám se, kde to je. Dovolíte, pane?
3: Co si přejete, pane?
1: Projít těmi vraty, pane Portosi.
3: A, vy jste ten venkovan, co byl u kapitán.
1: Promiňte, pane Portosi, spěchám.
3: Ale co pak vás držím, pane?
1: To ne, ale vedle vás se nedá projít.
3: Chcete říct, že jsem tlustý?
1: Jen trochu rozložitý, pane.
3: Tíhost není všecko, mladíčku, o tom vás na místě přesvědčím. Taste!
1: Je mi líto, pane, ale teď nemám čas.
3: A, čas anebo odvahu?
1: To uvidíte, když si se mnou dáte schůzku.
3: S radostí v 1 hodinu za bosými karmelitány.
1: Budu tam přesně.
4: Je pryč. To se dalo čekat po takovém zdržení. K sakru.
2: A pan Aramis.
1: Promiňte, pane, neviděl jste tu někde muže s jizvou pod okem?
5: Neviděl, pane.
1: Děkuji, pane.
5: Okamžik. Neznáme se od někud?
1: Od pana de Treville.
5: No ovšem. Vy jste tedy slyšel, co nám pan kapitán říkal. Doufám, že si to necháte pro sebe.
1: Samozřejmě, pane.
5: Mohu se na to spolehnout?
1: Pochybujete snad o mém slovu, pane? To bych vás musel vyzvat na souboj.
5: Vás mrzí život, mladíčku?
1: Nejste o mnoho starší než já, pane Aramisi. Ale i kdybyste byl, smát se mi nebudete. Taste, prosím.
5: Tady? Vy jste se zbláznil. Tady chodí kardinálovy hlídky.
1: Budu tedy ve 2 za klášterem bosých karmelitánů.
5: Já taky. Naschledanou.

No, tak tedy s Bohem, světe. Chodilo se mi po tobě docela příjemně. Už jen hodina života. Hodina? To není tak málo. To se ještě naobědvám, ať nejdu k čertu s prázdným žaludkem.

0: Pane? Jste přesný, pane. To se mi líbí. Za to moji svědkové se opozdili.
1: Já svědky bohužel nemám. Znám v Paříži jen pana de Tréville.
0: Mrzí mě, že právě pana de Tréville musím připravit o přítele. A o tak mladého přítele. Vždyť vy jste ještě chlapec. Bude to nerovný boj.
1: Spíš pro vás, pane Athosi. Jste přece raněn do pravé paže.
0: To pro vás není žádná výhoda. Šermuji levou rukou stejně dobře jako pravou.
1: Ale ztratil jste mnoho krve a to vás oslabilo. Jestli si přejete, můžeme se bít, až budete docela zdrav.
0: Nepřijímám váš návrh, ale oceňuji ho. Jste čestný muž.
2: Pánové!
0: Tady jsou moji svědkové.
1: Pánové Portos a Aramis?
0: Máte snad něco proti ním?
1: Bůh uchovej, vůbec nic, ale...
3: Vítám vás, přátelé. To je ten pán, s kterým se bíjí.
2: Tenhle? Toho jsem přece vyzval já.
1: Ale až na jednu hodinu, pane Portosi.
4: A já s ním taky mám nějaké účty.
1: Až ve dvě, pane Aramisi.
0: To se tady povedlo. Proč ty se biješ, Portosi?
2: Protože se biju rád.
1: Pan Portos měl dojem, že se dost neobdivují jeho tělesným rozměrům.
2: Tak.
1: Už chápu. A ty, Aramisi?
4: Já zase...
1: Pan Aramis pochyboval o mém slovu.
4: Přesněji řečeno, ten pán si myslel, že o jeho slovu pochybují.
0: Pak jste ovšem měl důvod, pane...
1: Jmenuji se D'Artagnan, pánové, a jsem z Gaskoně. A teď mi dovolte, abych vás všechny poprosil za prominutí.
2: Leďme, panáček couvá!
0: To jsem od vás nečekal, Gaskonče.
1: Vy mi nerozumíte, pánové. Nechci se vyhnout boji. Ale pan Athos mě vyzval první. Má tedy přednostní právo mě zabít. Když se mu to podaří, nedostane se už na pana Portose, natož pak na pana Aramise. Proto, jenom proto, se vám chci omluvit.
0: To je ušlechtilá řeč, pane D'Artagnane. Prosím, můžeme začít.
1: Ale vy si nesvléknete kabátec, pane Athosi.
0: Promiňte, strhl bych si obvaz.
1: Promiňte, zapomněl jsem. Zůstanu taky oblečen.
4: Biješ se s kavalírem, Athosi.
2: Nechte už těch poklon a dejte se do toho.
1: Pozor, pánové, schovejte kordy.
2: Pozdě, kardinálová hlídka, zatracená smůla.
5: A vede jí Žísak, ten má na nás obzvlášť spadeno.
6: Vydá souboj. Tak páni mušketýři už zase jednají proti zákazu jeho eminence. To vidím nerad, pánové.
0: Tak jděte pryč, pane Žisaku.
5: A nedívejte se.
6: Lituji, pane Athosi, ale povinnost je mi nade vše. Musím vás bohužel zatknout, pánové.
2: Pan Žisak vtipkuje.
4: Ale tak uboze, že nechápu, jak se tomu můžeš smát, Portosi.
6: Odevzdejte nám kordy, pánové.
2: Dovolte.
6: Chovejte se rozumně, pánové. Nás je pět a vy jste jenom tři.
1: I v počtech je ten pán ubohý. Jsme přece čtyři.
4: Vy k nám přece nepatříte, pane D'Artagnane.
1: Srdcem ano.
6: Tak co, pánovi, půjdete s námi po dobrém?
7: Nikdy!
6: V tom případě musíme tasit.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: O hercích, kteří prošli svazkem městských divadel pražských, ještě pod vedením režiséra a ředitele pana Oty Ornesta, se obvykle tvrdí, že byli na jevišti připraveni skutečně na všechno. Od dramatu přes konverzačky až třeba po muzikál. Pravdou je, že v Ornestových městských divadlech se hrál hodně salónní anglický a francouzský repertoár, takže důležitý byl smysl pro ironii, komiku a vůbec pro detail a pointu. A jak se to pane Františku Němcovi hodilo, později třeba při čtení povídky Stephena Leacocka Jak vydělat milion dolarů.
2: Mnoho mě toho pojí s milionáři. Mám je rád. Mám rád jejich tváře. Mám rád jejich způsob života. Mám rád, co pojídají. Čím častěji s nimi pojím a napojím se, tím víc jsem na ně napojený. Mám rád, jak bývají skárovaní. Ty jejich šedivé kárované kalhoty a bílé kárované vesty a ty karáty těch zlatých řetězů a pečetních prstů.

prstenů a zlatých plnicích per, kterými si plní kapsy. To je přece něco. Když se jich sejde tak 6 nebo 7 v klubu, je to hotová pastva pro oči. A když se na nich usadí sebemenší smítko prachu, každý hned spěchá, aby je obral. A ještě rád. Já sám bych jim s radostí od nějakých těch prachů pomohl. Ještě víc nežli jejich záliby v jídle se mi líbí jejich intelektuální hlad. To je něco báječného. Stačí pozorovat je při čtení. Čtou prostě v jednom kuse. Zajděte si do klubu v kteroukoliv dobu a 3-4 z nich přitom vždycky zastihnete. A co vám čtou? Řekli byste, že člověk, který se dře v kanceláři od 11 do 3 a má mezi tím jenom 1,5 hodinovou přestávku na oběd, bude příliš uondaný. Ale chyba lávky. Tihle si po práci dovedou sednout a začíst se do humorů a policejních historek nebo do růžově se díváme na svět a rozumět těm vtipům zrovna tak dobře jako já. Přímo miluji procházet se mezi nimi a zachycovat útržky rozhovorů. Tuhle jsem byl svědkem, jak se jeden naklonil a prohlásil, tak se mu nabídl 1,5 milionu a povídám ani o cen víc. Buď to vezmete, nebo to nechcete. Zatoužil jsem vykřiknout, pro boha, 1,5 milionu. Řekněte to prosím vás ještě jednou. Řekněte mi, abych to vzal, anebo nechal. Jen to se mnou zkuste, určitě bych vás nesklamal. Nebo podívejte, slevíme to na 1 milionek a můžeme si plácnout. Ale ne, že by snad tihle mužové byli na peníze neopatrní. To zase ne, ani nápad. Samozřejmě, že s velkými penězi nedělají žádné orace. 100 000 dolarů, to je u nich jako houska na krámě. Ale jak jim záleží na drobných? To si nedovedete představit, dokud se nepřesvědčíte, jak úzkostlivě počítají třeba s centem, 0,5 centu nebo i s menšími penězi. Jako onehdá. 2 z nich přišli do klubu celý bez sebe radostí. Mluvili o tom, že pšenice stoupla a že na tom oba ani ne za 30 minut vydělali 4 centy. A jenom kvůli tomu uspořádali banket pro 16 lidí. To prostě nechápu. Často jsem si už psaním pro časopisy vydělal i 2x tolik a nenapadlo mě chlubit se tím. Tuhle zase slyším, jak jeden z nich povídá, tak zavolejme New York a nabídněme jim 0,25 centu. Představte si ty výlohy. Volat pozdě v noci New York, to máte skoro 5 milionů lidí a jenom proto, aby se jim nabídlo 0,25 centu. A myslíte si, že se v New Yorku dopálili? Kdepak? Vzali to. Tohle jsou ovšem vysoké finance a já netvrdím, že tomu rozumím. Zkoušel jsem pak volat Chicago a nabídnout mu 0,25 centu a Hamiltonu ve státě Ontario 0,5 dolaru. Ale v telefonní centráli si mysleli, že jsem se zbláznil. Tohle všechno ovšem dosvědčuje, že jsem studoval, jak to ti milionáři dělají. Opravdu studoval. Celá léta. A myslím, že by to mohlo být k prospěchu některým mladým mužům, co právě začínají pracovat a rádi by toho zasnechali. Víte, spousta lidí si v pozdním věku uvědomí, že kdyby bývali jako chlapci věděli, co vědí teď, mohli místo toho, čím jsou, být tím, čím by bývali chtěli být. Ale kolik chlapců se zamyslí nad tím, že kdyby věděli, co teď nevědí, mohli by jednou místo toho, čím budou, být něčím, čím by být nechtěli. Takové myšlenky naplňují člověka posvátnou hrůzou. Buď jak buď, já sbírám postřehy o tom, jak to dělají milionáři. Jednou věcí jsem si jist. Jestliže chce takový mladý muž vydělat 1,000,000 dolarů, musí náramně dbát na svou životosprávu. Může se to zdát těžké, ale cesta k úspěchu je vždycky bolestná. Mladý muž, který doufá, že vydělá 1,000,000, si mnoho nepomůže, jestliže se domnívá, že má právo vstát ráno v 7:30, snídat kakao a vajíčka na měko, pít k obědu vodu a chodit spát v 10. Viděl jsem dost milionářů na to, abych vás před tím varoval. Jestli chcete být milionářem, nesmíte ráno vstát před 10. Oni nikdy nevstávají. Neriskovali by to. Ohrozili by tím celý svůj podnik, kdyby je někdo viděl na ulici o 9:30. A ty staré představy o střídmosti jsou naprosto mylné. Abyste se stali milionáři, potřebujete šampaňské. Spousty šampaňského a kdy vás napadne. Šampaňské a skotskou whisky se sodovkou. Musíte prosedět skoro celou noc a pít to po kýblech. To vám rozjasní mozek pro zítřejší obchodní podnik.

hezky rychle. Jak si milionáři počínají při vlastním vydělávání peněz? Na to je těžká odpověď. Ale jeden ze způsobů je přijít do města s pětníkem v kapse. Dělají to tak skoro všichni. Těžcí milionáři mi znovu a znovu vykládali, že napoprvé přišli do města s pětníkem v kapse. To byl zřejmě počátek jejich dráhy. Zkoušel jsem to několikrát a jednou se mi to podařilo. Vypůjčil jsem si jednak pětník, jednak na tu dráhu, odjel jsem za město a přišel jsem zpátky do města pěšky. Kdybych byl cestou nepřišel na jednu předměstskou hospodu, kde jsem ten pětník propil, mohl jsem si dneska přijít na hezkých pár milionů. Přijít na něco se vůbec často vyplácí. Že jsem já přišel na tu hospodu, byla zřejmě jenom smůla. Přijít na něco velkolepého, nač nepřišel ještě nikdy nikdo. Jeden známý mi například vykládal, jak se jednou octl dole v Mexiku bez centíku v kapse. Ten pětník utratil, sotva vkročil do Střední Ameriky. A tam přišel na to, že tam nemají žádné elektrárny. Tak jich pár postavil a nabil peněz jako želez. Jiný známý zase uvízl v New Yorku dočista bez vindry. A ten přišel na to, že by tam potřebovali domy o 10 pater vyšší, než co tam stavěli. Tak dva postavil a rovnou je prodal. Spousta milionářů začíná takhle jednoduše. Existuje ovšem ještě daleko jednodušší způsob než tyhle ty. Zmiňuji se o něm jen nerad, protože ho chci užít sám. Dověděl jsem se o něm onehdá večer v klubu čirou náhodou. Chodí tam jeden ohromně bohatý stařec s ohromně výrazným obličejem. Vypadá úplně jako hyena. Nikdy jsem nevěděl, z čeho tolik zbohatl. Tak jsem se tuhle jednoho z milionářů zeptal, kde vzal starý Blocks všechny ty peníze. Kde je vzal, ušklíbil se. To všechno dostal z vdov a sirotků. Z vdov a sirotků, pomyslel jsem si. To je přece nápad. Ale kdo by byl tušil, že se u nich tolik peněz najde? A jak, zeptal jsem se, jak se patří opatrně, je z nich vlastně dostal. Jak, odpověděl můj informátor, jednoduše je z nich vyždímal. Není to opravdu jednoduché? Často na ten rozhovor myslím a chystám se to zkusit. Jestli mi nějaké vdovy či sirotci padnou do ruky, já už je vyždímám. Ale jak na to? Většina vdov, co znám, je na takové ždímání trochu moc při těle. A pokud jde o sirotky, těch se zase musí spotřebovat hrozná spousta. Zatím čekám. A jakmile jednou objevím větší počet sirotků najednou, tak to s tím ždímáním zkusím. Dotazy jsem zjistil, že se dají ždímat i duchovní hodnostáři. Prý se ždímají příjemně. Ale sirotci možná líp.

0: A do třetice dnes ještě jednou František Němec, tentokrát v roli Vincence Pryznice, v dramatizované četbě z románu Miloše Kočky Prameny živé vody. František Němec tu obsáhl Pryznicův život od útlého dětství až do smrti. Říká se, že to byl prý vážný úraz v mládí, kdy Pryznicovi pomohlo právě léčení jesenickou kouzelnou vodou. Kdo ví, jak to uzdravení ale ovlivnilo další životní osudy slavného lázeňského lékaře, to už víme. Já jsem rád, že jsem dnes mohl nejen touhle rolí oslavit rozhlasové umění pana Františka Němce. A mimochodem, když mluvíme o lázních a Pryznicovi, tak snad už jen přidám přání hodně zdraví a někdy zase s divadlem pro vaše uši naschledanou a naslyšenou.
1: Matka svařila koření v červeném víně a teplý obklad přiložila synovi na hruď. Místo úlevy pocítil silnou bolest.
2: Dejte to pryč, maminko, to nevydrží.
3: Musíš, doktor to předepsal.
1: Vincenc chvíli tiše ležel v naději, že bolest poleví. Nepřestávala, stupňovala se k nesnesitelnosti.
2: Ne, nedá se to vydržet.
3: Ach, můj bože.
2: Maminko, prosím vás, namočte plátno do studené vody. Prosím vás.
3: Co mám dělat, Franci?
4: Vyhov mu. Jestli má zemřít nebo být mrzákem, proč ho ještě trápit?
1: Nerada zvolna namočila plátno ve džberu, trochu je vyždímala a položila nemocnému na hruď. Za chvíli bolest ustupovala. A když po delší době dostal nový studený obklad, usnul.
5: Srna? Teď? A proč jde tak stěžka? Má skrvavenou ránu na pravém boku. Stojí nad tůňkou. Trochu pije. Váha. Otáčí se. Teď si sedá. Zraněný bok namáčí do vody. Proč? Tatínku, viděl jsem. Může se vodou vyléčit?
6: Ano. Někteří hospodáři vymývají rány dobytku vodou. Prý to mírní bolest. Snad i léčí. Ale není na to spolehnutí.
5: Tatínku, srna už chodí mnohem lépe. Boky už nekrvácí. Být tu tak můj bratr Josef, ten by mi to vysvětlil. Říkal, že zvěř zná hodně tajemství, o nichž člověk

0: Maminko, ořezal jsem si ruku, strašně to bolí. Teče mi krev.
1: Namoč si ruku do potoka. Proud odplaví krev a bolest odejde.
2: Sedím u potůčku a slyším její řeč. Nerozumím jí, ale je to krásná řeč. Jako hudba. Mluví-li zvířata a ptáci, Josef říkával, že jsou lidé, kteří rozumějí jejich řeči. Proč by nemohla mluvit voda? Protože je neživá. Vůbec není neživá. Ta běžící, poskakující, šveholící voda, že je neživá. Jí rozumět bylo by víc, než znát řeč ptáků a zvířat, protože voda je víc, mnohem víc, než všechno ostatní. Voda zná tajemství oblak, z nichž padá, a tajemství hlubin, z nichž vychází. Voda zná všechno. Nebe, zemi, řeky, moře. Voda i všechno dovede. Mění se v páru a mizí, rozplyne se. Nebo se změní v tvrdý led, nebo hebký sníh. Je mírná, tichá, laskavá. Je také divoká, krutá a hrozná. Slouží, osvěžuje, očišťuje. Tiší žízeň a sytí pole, louky i lesy. A umí i vládnout, bořit a ničit, je-li jí příliš. A není-li jí, všechno hyne. Jen v míře voda prospívá, jen v pravé míře.
1: Třetí den, když rodiče byli na dvoře, požádal Vincent sestru, aby mu k loži přistavila židli. Obtížně slezl z postele a chtěl se pokusit o nápravu žeber, jak slyšel, že ji prováděl věhlasný mlynář z Písečné. Sebral všechnu vůli a sílu, opřel se břichem o hranu dubové židle tak, že horní část trupu zůstala volná, a zadržel dech. Bolest byla strašlivá, ale vůle silnější. Po několika pokusech měl dojem, že zlomená žebra se vyklonila navenek. S Terezinou pomocí se uložil znovu na lůžko a když dostal nový studený obklad, usnul dlouhým spánkem.
3: Ve žních už mladý pryznic pomáhal a než přišlo nové jaro, vykonával v hospodářství všechny práce jako před úrazem. Pro Greffenberské se stal zázrak.
4: Viděli jsme přece, v jakém stavu přivezli Vincka z pole.
5: A slyšeli jsme taky, co řekl frývaldovský doktor, že nevydrží.
4: Že bude mrzák.
6: Teď nakládá pytle a hakuje pole.
7: Všecko jako zdravý muž.
4: Nic neužívá, jenom studenou vodu.
5: Svídnický doktor Hahn léčil vodou, ale to byl doktor. No někdy pomohla, jindy ne. Spolehnutí nebylo.
4: A mladý pryznic vyléčí vodou takové zranění. Obyčejnou vodou.
6: Vždyť ani nechodil pořádně do školy. Co může vědět o léčení?
4: Vodou. Obyčejnou vodou.
3: Než přišlo další jaro, čekalo Greffenberské nové překvapení.
1: U souseda Millera sloužila mladička Marie, sirotek z Domášova. Na podzim si začala naříkat na bolesti v noze, které se zvětšovaly tak, že o Vánocích sotva chodila. Přemáhala se slzami v očích poklízala dobytek. Bála se jen, že na jaře, až bude muset na pole, nebude k ničemu. Na doktora z města nebylo pomyšlení, neměla na něj a ani na to nepřišla. Ale ve vedlejší chalupě se přece uzdravil mladý pryznic a byl na tom hůř než ona. Uzdravil-li sebe, uzdraví i ji. Sama se ho ostýchala požádat, poprosila tedy hospodáře. Starý Miller šel rád, vždyť ho to mohlo napadnout samotného, když viděl, jak Marie trpí. A Vincencovi přece pomohl.
0: Ale to já
2: Ne, člověka léčit nemůžu. Nejsem doktor.
8: Ale já ti věřím, Vincku. Udělám všechno, co nařídíš.
2: Ale já...
9: Aspoň se jí na tu nohu podívej a řekni, co bys dělal.
2: Tak ukaž, kde tě to bolí.
8: Tady. Tady nejvíc v koleni.
2: Možná. Podejte mi džber s vodou a kus plátna a suchou houni.
1: Té noci Vincenc nespal přemýšlením, starostmi, obavami. S rozbřeskem zimního dne spěchal do Millerovy chalupy. Marie dosud ležela a s úsměvem vítala léčitele.
8: Je to lepší. Bolest se zmírnila. Dneska jsem konečně po dlouhé době trochu spala.
2: Ukáž. Dám ti nový zábal a poprosím hospodáře, aby tě nechal ležet.
8: Ale...
2: I klid noha potřebuje. Po obědě zase přijdu.
1: Několikrát denně pak přicházel ošetřit nemocnou, vždy s tlukoucím srdcem, ale s klidnou tváří a vnější jistotou. Podvědomně si uvědomoval, co znamená důvěra v léčitele. Když scházel sníh a objevily se první kousky tmavé půdy, když potůčky posíleny táním letěly přes kameny do říčky Staříče a Bělé, Marie už vycházela ven, nabírala z přetékajícího korýtka životadárnou vodu, nosila kravám, poklízela a dělala znovu všechny práce. Sousedy ji zastavovali. Chtěli slyšet přímo od ní, co po týdny bylo vděčným předmětem hovorů za dlouhých zimních večerů. Marie ráda vyprávěla. Znova a znova. Naplněna radostí z uzdravení, z nové síly a chuti do života, z vděčnosti i z hrdosti nad tím, že budí zájem. Ona, chudý sirotek, jehož si dosud nikdo nevšiml. A nepovídala jen na Gräfenberku, ale i na trhu ve Frývaldově, v Domášově, všude, kam se dostala. Vincenc Priznic ji uzdravil, zbavil hrozných bolestí. Vodou, ano, obyčejnou studenou vodou. Do smrti mu bude vděčná.
3: Uzdravení mladého Priznice, vyléčení Marie a její vyprávění nezůstaly bez odezvy. Stále častěji přicházeli gräfenberští do Priznicovy chalupy o radu nebo požádat hospodáře, aby k ním poslal Vincka, a on šel rád. Každý případ byl pro něj příležitostí získat nové poznatky, zkouškou, v níž musel obstát.
1: Přicházeli lidé s vlastními nemocemi i ti, kterým onemocnělo dobytče. Už se tak nezdráhal jako poprvé, měl mladistvou odvahu, neochvějnou víru v účinky studené vody a začal důvěřovat i své intuici.
3: Začas se začaly objevovat nemocní z Frývaldova a blízkých obcí. Postávali u chalupy a čekali, až se mladý léčitel vrátí z pole a bude se jim věnovat. Vincenc pro ně zřídil za chalupou u stodoly lavici. Tam prováděl své léčebné úkony. Omýval rány a nemocná místa studenou vodou, balil do zábalů, radil, jak se dá léčit. Všechno beze spěchu, s klidem a takovou jistotou, že klid přenášel i na své pacienty.
2: Přišel jsem na nápad omývat nemocná místa houbou, která dobře drží vodu a zvýší její účinek. Koupil jsem jich několik na frývaldovském trhu a osvědčili se.
3: Zanedlouho někdo překřtil mladého Priznice na houbového doktora. Tehdy ještě Vincenc netušil, kolik pomluv, obtíží a nesnází mu přinese ta obyčejná houba, s níž jako žáček smazával ve škole tabuli.
1: Slepý hospodář, který byl zpočátku na syna hrdý, začínal být nespokojen. Léčil-li Vincenc Gräfenberské a jejich zvířata, bylo to v pořádku, samozřejmá sousedská povinnost, odměněná prostým zaplať pán Bůh a záruka, že soused pomůže jim, až bude zapotřebí. Proto ale mají odvádět od práce lidé z cizích vesnic, Pravda, přinesou pytlík mouky, hrachu, čočky, pár vajec, sem tam mu vtisknou do ruky nějaký krejcar, ale vynahradí to čas, který tím ztrácí. Nezanedbá Vincek jejich pole. Začal domlouvat. Vincent skývl, souhlasil, ale starý Pryznic poznal, že synovi nejde o čas, námahu a odměnu, že ho zajímá nemocný, ať je to kdokoliv.
3: Když bohové tvořili svět, zapomněli na Jesenicko. Zůstalo jim jen trochu kamení a hlíny, z nichž navršili vysoké hory a kopce. Protože se chtěli budoucím obyvatelům odměnit za namahavý život, který je tu čekal, poručili ďáblovi, aby pod tímto kouskem zemského povrchu nahromadil bohatství, zlato, stříbro a rudy. Ďábel však dával do země zlato, jen pokud se bohové dívali. Když ho nepozorovali, vzal místo zlata žulu a zasadil ji pod celým krajem. Ošálení bohové se strašně rozhněvali, ale poněvadž už nemohli zlomyslnost napravit, přidali aspoň to, čeho měli nadbytek. Krásu. Svými prsty vytvořili v horách úžlabiny, poručili potokům, aby je osvěžili životadárnou vodou, a stromům, aby rostly co nejvýše. Na holá úbočí naseli horská kvítka a tón spěchajících říček naladili do uklidňujícího šumění.
1: Tento kus země dostal však i své dary. Trochu zlata, stříbra a rudy. A pak ještě jiný, mnohem větší poklad, který jsem už přivábil snad 100 000 nemocných, a stále přicházejí další. A nalézají jej ve spojení životadárné vody, čistého vzduchu a nádherné krajiny. Voda, vzduch, slunce léčí. I krása léčí. Právě tady se zrodila geniální myšlenka uzdravovat nemocné vodou, vzduchem, pohybem a krásou.

0: dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dneska je státní svátek 8. května 2026. Ze studia mimořádně přívětivého, ne pražského, ale jihočeského vás zdraví Honza Macoun. Dnes si dáme i sváteční téma. Předpokládám, že vlastenectví znamená pro každého něco. A mě znamená co? Mě znamená co? Páteční noční linka, vlastenectví dnes, pocit nebo prázdné slovo. Jak vlastenectví vnímáte vy? Budu moc rád, když se připojíte do našeho společného vysílání, které bude až do 1 hodiny. Děkuji všem předem, volat můžete, psát také, písničky k tomu připravené, tak to pojďme spustit.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: V klidu, pohodě, sváteční náladě s vámi Honza Macoun. Z Jiučech zdravím i do Prahy Petra Kubalu, který všechno má na starosti ohledně techniky, tak zmáčkím čudlík a spouštíme.

0: Posloucháte Noční linku, posloucháte společné regionální vysílání, taky stanici Český rozhlas Pohoda. Pojďme v tento sváteční večer probrat taky sváteční téma. Páteční Noční linka na téma vlastenectví dnes, pocit nebo prázdné slovo. Tak jinými slovy, co to pro vás znamená, když se řekne vlastenectví? Cítíte hrdost, když slyšíte hymnu? Máte doma vlajku nebo vadí vám, když někdo mluví o Česku špatně? Šli byste svou zemi bránit? Nebo je to pro vás přežitek? Spojujete vlastenectví s historií nebo se současností? Je to o emocích, o činech? Projevuje se vlastenectví v běžném životě u vás nějak? A kde je hranice mezi hrdostí a přehnaným nacionalismem? Jak tohle to všechno vnímáte v tento sváteční večer? Na to se vás budu z Jihočech ptát. Volat můžete? Můžete. Tady máte číslo.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Můžete také psát na linka@rozhlas.cz nebo do příspěvku pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Já když se podívám, tak příspěvek, který prvně na mě vykoukl, tak mě moc těší, už mě hřeje u srdce. Dobrý večer všem vám, Honzo, opět ohromné téma, děkuji. Já se při poslechu naší hymny vždycky dojmu a mám slzy na krajíčku. Vlastenectví by mělo být v srdci všech lidí a já to tak cítím. Dája Jeseníky. Dájo, souhlasím s vámi, kdykoliv slyším státní hymnu. A nemusí to být jen u sportovních přenosů, ale i třeba i u půlnočního vysílání v rámci třeba stanice Dvojka, tak není to pro mě přežitek, není to pro mě vzduch, je to pro mě něco, co je plné emocí a přitom člověk vnímá, že je moc a moc věcí, které vás třeba na té republice rozčiluje a které byste chtěli změnit a ono to nejde třeba z té pozice, kterou máte na druhou stranu. Hoďme kamenem. Každý přece můžeme nějakým způsobem reagovat a postarat se o to, aby nám tady bylo blaze a možná, že si ani neuvědomujeme, jak je u nás krásné žít. Asi jsem dost sentimentální, tak se za to omlouvám.
2: Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě, u Larišů na zahradě trhal bych květy své nevěstě. Moje nevěsta by byla dcera šef.

ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky.

Kdybych se narodil před 100 lety v jinačí době. U Larišů na zahradě

Večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910.

0: neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Vlastenectví, to je zvláštní věc. Pro někoho je to vlajka v okně a hymna při hokeji, pro jiného spíš takový tichý pocit, že to sem prostě patří. A možná právě Češi jsou v tomhle trochu specifičtí, protože často o své zemi mluvíme kriticky, někdy až příliš, nadáváme na politiky, silnice, úřady i sami na sebe, ale přitom stačí, aby někdo zvenčí řekl, že Češi za nic nestojí a najednou se ozve skoro každý. Takové to dnešní vlastenectví už většinou není o velkých gestech nebo o tom, kdo hlasitěji mává vlajkou nebo kdo výrazněji mává vlajkou. Spíš je to o takových každodenních maličkostech. O tom, jestli se člověk chová slušně, jestli mu záleží na místě, kde žije, jestli po sobě uklízí odpadky v lese nebo pomůže sousedovi. Možná právě proto je moderní podoba vztahu k vlastní zemi. No a zajímavé je ještě něco. Hodně lidí říká, že si Česka nejvíc vážili až ve chvíli, kdy byli delší dobu v zahraničí. Najednou jim chyběla taková ta čeština, humor, obyčejné hospody nebo krajina, kterou doma brali jako samozřejmost. Možná tady to vlastenectví není o tom, že si myslíme, že jsme nejlepší na světě. Možná je to jen vlastně o takovém obyčejném pocitu, že právě tady jsme doma. A na to bych se rád zeptal, co pro vás znamená vlastenectví. A bát se nemusíte, Praha nekouše, ani já tady dnes v rámci vysílání z Jihu Čech. Osmělte se, klidně zavolejte, já budu moc rád. Telefon do studia právě teď 731 800 900. Haló, haló, Český rozhlas, tady Honza, kdo pak nám volá?
2: Dobrý večer, tady Marcela z Polabí. Já teda samozřejmě, že se dojímám, když slyším hymnu a celkově si hrozně moc jako vážím toho, jakou máme krásnou, sice malou, ale krásnou zemičku. Tak já vám teda něco přečtu, sice je to s předstihem, ale něco jsem tady napsala. Můžu?
1: Povídejte.
2: Už se blíží konec června, hurá, budou prázdniny. Chystají se všechny děti nebo celé rodiny. Zapomeňte na tablety, vypněte si mobily, zkuste si jen chvilku myslet, že by jako nebyly. Všimnete si zčista jasná, že louka je zelená, že se právě zčista jasná první třešeň červená. Uslyšíte také ptáky, kteří krásně švitoří, vodu, která plyne v řece, rybky, žabky rozčeří. Hory, lesy, zámky, hrady otvírají náruč všem, kteří umějí žít teď a tady a milují svoji zem.
1: Tleskám. Jak moc vy milujete naší zem? Jak moc? Haló, slyšíme se? Neslyšíme se a nedozvím se víc od Marcely. Mé srdce pláče, ale třeba se dovolá ještě jednou. Tak zkusíme další telefon, třeba to vyjde. Honza u telefonu. Jste tam? Nevadí, nejste. Zkusíme někdy příště, dáme písničku a pod ní třeba někdo z vás další. Jak jsem říkal, o vlastenectví je to dnes. Pojďte se pochlubit, jak vy tohle slovo vnímáte. A doopravdy.

0: Vladimír je další volající do naší noční linky. Jsme stále ve spojení, pěkný večer.
1: Ano, slyším dobře.
0: Ano, i já vás. Povídejte, vlastenectví, co to pro vás vlastně znamená? Jste vlastenec nebo nejste? Nebo jak si definujete vlastenectví?
1: Jsem vlastenec, aspoň si to myslím. Ono je potřeba, aby to kolikrát ohodnotili jiní lidé. Ale já si pamatuju, jaký byli třeba vlastenci po válce v 45. Odcházeli Němci, Sokolové vzali pistole, nevím kde, hlídali trať, aby náhodou nepoškodili koleje nebo něco takového. A k ním se přidali jiní lidi, kteří

0: když přišli k nám do hospody, tak byli náhle vlastenci všichni, já jsem a nebylo to u všech pravda. A taky to nesla doba. A dneska vlastence si představuju tak, že dokáže vysvětlit chyby naší společnosti, ale které jsou naše chyby. Naše chyby, které nedokážeme hned a rychle odstranit. Chce to čas. Chce to, aby lidi se naučili spoustu věcí a aby se nepřestávalo věřit. A když se věří, že se něčeho dosáhne, tak se toho dosáhne, i když se třeba zpočátku neví, jak do toho. A udělalo se spoustu věcí a já, když si srovnám za mých 88 let, co všechno se udělalo teď, a myslím po revoluci, a nechci zatracovat socialismus. Stavělo se taky, dělalo se spoustu věcí, ale protože to bylo takový podivný samý mus nucení, dneska prostě to dělají firmy a ty mají lidi, kteří jsou placený, podle mýho dobře placený, a dělají dobré věci. Někdy se jim to nepovede, ale musíme to umět hájit. To je český, to je naše a vy to taky v tom Německu nebo jinde nemáte dokonalý. Taky děláte zmetky, taky se vám rozbíjí auta a padnou rakety Američanům a Rusům a všem. Čili říkat o Česku, že jsme prostě dobrý, že máme krásný kraj, řeky, lesy, hory, památky máme skvělý, Praha to je výstavní barák, když se to takhle dá říct, to je prostě nádhera.
1: Takhle jsem nad tím já nikdy nepřemýšlel. Vůbec by mě nenapadlo vlastně to vzít tady z tohoto kousku, tak jak o tom mluvíte vy. A je to milé poslouchat, jako.
0: No, jistě, tak já to taky proto říkám, aby to lidi milé poslouchali a vzali si to k srdci. Protože hájit naše zemi, naší zemi i práci vidí, která momentálně u některých profesí není úplně skvělá, protože se dost lidí naučilo s prominutím flákat a neumějí někteří řemeslo, ale stejně musíme hájit, jsou to naše lidi, jsou to naše stavby a neříkejme, že v Německu mají potraviny dražší nebo levnější, u nás máme benzín lacinější než tam. To prostě, jak se to udělá s daněma a s jinýma věcma, tak to prostě ten stát má. A že jsme dobrý v Evropské unii a doufám, že v ní zůstaneme, že nebude Reichl nebo Okamura dělat nějaký referenda, aby jsme vystoupili, protože to by byl pro nás hrob. To můžou dělat jenom lidi, kteří si neuvědomějí, jak bychom prodávali, a my potřebujeme prodávat. Jsme exportní podnik a umíme skvělé věci. Takže to je asi tak všecko. A musím říct, že když se hraje hymna, když někde vyhraje sportovec nějaký, když je úspěšný projev v Evropském parlamentu, brečím, tečou mě slzy jako hráchy a nemůžu to ovládnout.
1: Děkuju vám moc. Děkuju, krásnou dobrou noc. Děkuju, vážím si toho, že jste zavolal. Ať se vám daří. Dobrou noc.
0: Děkuju a vám taky, ať se daří. Naschledanou. Dobrou.
1: Vlastenectví je pojem, který se v čase samozřejmě proměňuje. Pro někoho je to silný pocit sounáležitosti, pro jiného prázdné slovo bez obsahu. Dřív bylo spojené s obětí, taky vlastně s obětí a bojem, dneska spíš s takovou každodenností, s tím, jak mluvíme o své zemi, jak se chováme k lidem kolem sebe a vnímáme společné hodnoty. Někdo ho prožívá při sportu, jiný při státních svátcích, další ho vůbec neřeší. A právě to dělá z vlastenectví téma, které rozděluje i spojuje zároveň. Budu rád, když nás následující minuty a vlastně hodina a něco spojí dohromady a bez hádek se dokážeme vzájemně pochlubit, jak vnímáme vlastenectví. Ať už je to tím směrem, anebo tím směrem. Tady nikdo nikoho nebude pomlouvat nebo si někoho dobírat. O toho tady nejsme. Ale já budu opravdu moc rád, ať to máme pestré, zavolejte klidně i z té protistrany. Protože pestrost musí být a jinak by to nemělo smysl vůbec. A noční linka taky ne. Tak pojďte do toho, těším se na vás.

0: Halo, Český rozhlas, tady je Honza z Jihu Čech. Zdravím, koho a kam?
1: Jana z Prahy. A tak jsem...
0: Ano, zdravím.
1: Jak jste řekli tento pořad, tak se mi moc líbí. Sice jsem přes 80, ale pořád to ve mně je. Já jsem se před 20 lety přihlásila do kurzu trénování paměti. A měli jsme tam lektorku, která prostě vykládala, nás učila, jak s pamětí zacházet a tak dále. Ale strašně mě naštvala a pak jsem odešla z toho, jak začala nás pomlouvat Čechy. Furt Američani jsou takový chytrý a tohle. A všecko americký bylo dobrý, že ona tam několikrát byla. A já jsem se úplně tak jako i urazila, že jsem se sebrala a z toho kurzu jsem odešla. Prostě jsem to nemohla poslouchat. Já jsem říkala, teda ty jsi vlastenka, jsem se říkala v duchu. To, prostě jsem úplně nesnesla. Když nás někdo takhle pomlouval a hanil, jsme hloupí a takový. Jo, tak to je asi moje vlastenectví, no.
0: Takže jakmile se mluví o České republice nebo o Česku nebo tehdejším Československu, když někdo mluví špatně, tak se to ve vás mele, vře to.
1: Ano. A když jsem jezdila na vlaku jako průvodčí, a vždycky jsme se zvenčí, jako z Čech, vraceli do Prahy a viděla jsem, projeli jsme tunelem pod Žižkovem a viděla jsem ty Hradčany. Tak mě bylo tak krásně, co jsem říkala, že bych nikdy nechtěla jinde být než tam.

0: Tak tady vám rozumím hodně, protože právě proto, i to byl vlastně jeden z důvodů, proč jsme pouštěli tu první písničku od Karla Gotta, Vltava, protože to je vlastně jedna z mnoha skladeb, u kterých mám husí kůži, ale taky tam ta slza do toho oka jde.
1: Ano, bylo to moc pěkné. Já vám moc krát děkuju za to krásné pořady.
0: Já taky děkuju.
1: A někdy se u vás chytím, ale strašně moc to mám ráda. To je pro starší lidi většinou, protože mladí tomu nemají vztah s takovými pořady. No. Je to chyba.
0: Jano, děkuju. Přeju dobrou noc, ať se daří, klid, pohoda, úsměv.
1: A vám přeju hodně zdraví. Ať máte sílu.
0: Děkujeme.
1: Mějte se, moc zdravím.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: U té hymny ještě zůstaneme. Marie mi napsala, když slyším českou hymnu, vždycky se mi sevře hrdlo. Ne nějak teatrálně, ale uvnitř něco cítím. Možná je to tím, že jsem vyrůstala v době, kdy nebylo samozřejmé říkat nahlas všechno, co si člověk myslí. Tatínek měl doma malou vlajku schovanou ve skříni a vytahovala se jenom při velkých příležitostech. Dnes ji mám doma taky. Nechodím s ní po ulici a nekřičím, že jsme nejlepší národ na světě, ale mám ráda naši řeč, krajinu, písničky i humor. A vadí mi, když někdo mluví o Česku jako o zemi závisti a nadávání. Máme spoustu chyb, ale pořád je to domov.

0: Posloucháte Český rozhlas, posloucháte společné regionální vysílání stanici Pohoda, je tu noční linka dnes s Honzou Maconem, zdravím z jihu Čech a zdravím koho a kam.
1: Halo, halo, já jsem na cestě zrovna z Krkonož na Jižní Moravu, jmenuji se Jan a zdravím všechny a moc mě váš pořad zaujal, je krásný, opravdu. Jestli teda můžu mluvit, nebo jestli mě dáte otázku?
0: Nedám vám otázku, ta platí, no, co nedám, dám. Co pro vás znamená vlastenectví? To je jediná otázka, až do jedné hodiny ráno pověste, jak to vnímáte vy v současné době? Je to prázdné slovo, nebo jaký jste vlastenec a jestli vůbec?
1: Rozhodně prázdné slovo to není. Chtěl bych začít tím, že můj 7letý syn za mnou došel, tatínku, rád bych, abys mě vzal na Sněžku a dneska jsme ji zdolali v dnešní svátek, i když počasí úplně nepřálo, ale bylo to super. Mám z toho hrozně dobrý pocit a ten kluk prostě přišel i s tím, že v podstatě o tom určitě nevěděl, že je to nějaké vlastenství. Ale měl jsem radost prostě, že to je tady něco takového českého. Další věc, kterou bych chtěl opravdu říct, kterou jsem jako není z mé hlavy, ale naprosto se s tím stotožuji. My jsme z Moravského Slovácka a velký takový vlastenecký pocit je vždycky ten, když si dám na sebe svůj kroj. Jo, takový ten pocit obrovský sounáležitosti. A vždycky jsem si trošku myslel, že ti Moraváci jsou ochlup větší vlastenci, ale potom, když přišlo tornádo a když jsem viděl prostě ten celorepublikový, byli jsme tam hnedka, že pomáhat, nás se to netýkalo, naší vesnice, ale byli jsme tam pomoct hnedka na druhý, na třetí den a když jsem viděl prostě tu neuvěřitelnou pomoc, jako ještě teďka mě to dojímá, těch mladých lidí, které tak často jako jim říkáme, že o nich říkáme, že jsou prostě budiční čemové někteří a tak dál, tak to bylo prostě neuvěřitelné a myslím si, že jsme vlastenci celá republika.
0: Jo, to zase, jste teda říkal... otevřel teďka další část, další možnosti vlastenectví, protože tohle mě taky vůbec nedapadlo a vlastně, jo, jak o tom mluvíte, tak se mi taky to dere ven ty slzy, protože tam šlo všechno stranou. Všechno, všechny pomluvy, všechny narážky, opravdu... všechno. Ne, tady se musíme semknout a zkrátka musíme.
1: Ono lidi to cítí jako zmedializovaně, což samozřejmě v dnešní době je nedílná součást toho, ale to opravdu prostě bylo neuvěřitelné, ta pomoc, jo. Další úhel pohledu, třeba já jsem profesionální muzikant a když hrajeme třeba Antonína Dvořáka ve Filharmonii, tak mě prostě hrajou to po 40. klidně, tu Novosvětskou, tak mě stojí chlupy takovým způsobem, prostě obrovský pocit vlastenectví to je. Obrovský. A poslední teda, abych to tak nebral všechno v superlativech, tak jako zamyslet se nad tím, nebo někdy jsem se zamýšlel nad tím, jako nasadit život za republiku, to je velké téma. To nedokážu říct, že bych, to se mě zdají ti Ukrajinci tady v tomto ochlup lepší prostě. Jo, abych jako zase byl jako upřímný úplně a prostě věděl bych, že bych mohl ztratit všechno to, co mám tady a světa jsem pojezdil taky kus a věřte nebo nevěřte, ale tady je jedno z nejlepších životních prostředí na celém světě u nás v České republice.
0: Takže tím bych to uzavřela. To se tak těžce vysvětluje lidem, kteří třeba v tom zahraničí nebyli nikdy, anebo byli jenom tak naskok na nákup pro kafe.
1: Těžce, jak to myslíte? Těžce, jako myslím celkově tady úžasný sociální systém, školství.
0: To zcela určitě.
1: Bezpečí.
0: To souhlasím, akorát spíš jenom si říkám, že velmi těžce se to vysvětluje lidem, kteří, a já právě nechci, aby to tak jako vyznělo, že jsem všude byl a všechno znám, ale je fakt, že jakmile člověk přejde přes hranice, dál než na nákupy kečupu a levní kávy a levnějšího jídla do prvního supermarketu, který je za hranicemi, tak pozná, že vlastně my na tom vůbec nejsme špatně jako Česká republika a že vlastně spíš maximálně... nechci říkat, že ti lidé jsou nevzdělaný, nebo že jsou... Ale má... Ne nadarmo se říká, že

0: kolik řečí umíš, tolikrát si člověkem, ale když vycestuješ a poznáváš, tak potom s tou velkou radostí se vrátíš domů, s velkou radostí.
1: Já bych asi osobně vůbec neřešil tady ten konzum, ten je všude prostě pohodlný, lidi se v žádném případě nenadřou ve většině tady v Evropě na jídlo a na to, to je všechno prostě jakoby taková samozřejmost, které už si ani nevážíme, neuvědomujeme, jo, ale prostě takové to, že nevím, no, tady když mě zhoří barák u nás, tak vím, že prostě půlka dětiny dojde a prostě pomůžou mě všichni. Jo, prostě jsou ten přesvědčený, jo. To jsou takové ty počiny vlastenectví, nevím, možná jsem odbočil už malinko jinam, ale prostě tak, no, co jsem chtěl, to jsem vám sdělil, ale říkám, jakože takové to obrana vlasti, jakoby s nasazením svého života, to nevím, kolik lidí by řeklo, to by mě docela zajímalo, jo, šel bych, nasadil bych život. To je v dnešní době jako si myslím hodně těžké tady toto říct, jako tady tu, jako že to přesvědčení, nebo tak, jako asi málo kdo to má, no. Takže tak.
0: Honzo, děkuju.
1: Přeju krásný večer a fakt super pořád, úžasné. Já si osobně vážím vlastenectví a dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Řeknu vám, nechtěl bych, aby to vyznělo opravdu nějak zlé vůči nám, to ne, to zase takový při zdi. Vůbec ne. Těžko se někdy některé věci charakterizují anebo tak nějak dávají do jednoduché věty, aby to vyznělo co nejsprávněji, ale předpokládám, že za tu dobu, co se společně známe, tak víte, jak já přemýšlím, jak se vyjadřuji i třeba o nás, o Češích, o lidech, kteří jsou z té sympatické malé zemi uprostřed Evropy. A to jsme ještě nedávno byli Československo. Tam zalovíme i teď. Tam zalovíme i v rámci hudby, protože přichází na řadu písnička, která taky má pro mě takový zvláštní efekt, a to Husí kůži. No, jen to tam, Péťo, pust. Myslím, že ji budete znát a je dost charakteristická. Dost. A myslím, že v tom nejsem sám. Tak schválně.

0: Páteční noční linka, vlastenectví dnes, pocit nebo prázdné slovo. Doufám, že vlastně moje slova, která jsem nedokázal úplně přesně najít, jste navnímali z písničky, kterou jste teď slyšeli. To je písnička, která mi přijde fakt od srdce. A hlavně všechno se poznává podle toho, kdy stávají člověkovi nebo lidem chlupy na rukou a má takový pocit, jako když přeběhne mráz po zádech. Volejte 731 800 900, pište linka@rozhlas.cz a nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Je to pro mě dnes složité, protože mluvit o vlastenectví a mít toho tolik co říct, nechávám to na vás. Budu moc rád, ať se ozvete vy, kteří to vnímáte velmi hluboce, ale i vy, kteří to dneska tak nevnímáte, že dřívá vějíc bylo líp. No, tak schválně, jak to vnímáte vy? Tady Honza, hezký večer.
1: Dobrý večer. Já už můžu tady mluvit?
0: Ano, jenom se nám představte, vypněte si váš rozhlasový přijímač, aby nám to nevazbylo. Tak vás moc zdravím. A kdo jste?
1: Já volám z Jižní Moravy. Z Jižní Moravy, z města Kyjova. A chtěla bych k té otázce vlastenectví si vzpomenout na mého dědečka. Byl to pan řídící Jurek z Žadovic, který tam zakládal Sokol a byl to velký Sokol. A když došlo k rukování do války v 38. roku, tak rukoval samozřejmě v čele Sokolů, že? Okamžitě. A naprostou hrdostí tihle muži rukovali s tím, že tam položí za vlast život, protože jediné, co udělal, tak bylo, že mojí mamince a její dcerce, teda mojí tetičce, koupil prstínky. A ten prstínek jsem zdědila, já říkám mu váleční prstínek. Je to prostě taková vzpomínka jako na něco, kdy člověk se rozhodne jít položit život za vlast. Takže já jsem tak jako vzpomenul, že to je podle mě vlastenství.
0: No super, to vám moc krát děkuju, protože já být nějakým znalcem v oboru bižuterie, zlato, stříbro, drahé kamení, tak vím jenom půlku té radosti. Jenom půlku. Tam chybí ten příběh.
1: Je to
0: jste mi teďka dodala.
1: Je s vínovým kamenem a prostě on ho koupil a jak tam čekali na náměstí v Kyjově děvčata, aby muže zamávali, když šli průvodem Sokoly jako nastoupit a odjet, tak každý dal do ruky ten prstínek, takže pro mě to je spojené s něčím, s obrovskou hrdostí na vlast a s obrovským vlastenectvím.
0: A hlavně taky hodnota nevyčíslitelná v tomto případě.
1: A ten prstínek si považuji, když náhodou se bavíme o nějakých takových věcech i s kamarádkama, teda v mém věku samozřejmě dneska, že, tak vždycky říkám, mám tady váleční prstínek po mém dědečkovi a ráda ho ukazuju.
0: Moc děkuji za to, že jste nám ho taky představila v rámci našeho večerního vysílání. To je slovo z Kyjova. A děkuji a dobrou noc.
1: Ano, mějte se moc hezky, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Tetelím se úsměvem tady z toho, co mě nabízíte za příběhy do dnešního vydání Noční linky na téma vlastenectví dnes, pocit nebo prázdné slovo. A kdo bude další?

0: 12 minut nás dělí od půlnoci, tak kdo bude pravděpodobně posledním, kdo se dovolal do našeho vysílání? Halo, halo.
1: Dobrou předpůlnoc. Radek Mikula.
0: Zdravím vás, Radku, povídejte. Vlastenectví, je to pro vás slovo důležité?
1: Poslouchám vás jako český rozhlas České Budějovice poslední dobou neustále, ať je to humoriáda a tyhle ty pořady mě zajímají tohleto a člověk se dozví velice moudrých věcí. A opravdu většinou volají starší lidé tohleto, tam je toho moudra samozřejmě víc, tohleto. No, k tomu vlastenství, co bych k tomu řekl, tohleto. Staré latinské úsloví nebo rčení říká ubi bene, ibi patria, kde je dobře, tam je vlast. Takže já jsem takový kosmopolita, tohleto, nebo myslím to, žil jsem v přírodě, pracoval jsem pro přírodu, tohleto, a dělám všechno pro přírodu, a jsem pracoval v lese, tohleto, v zahradnictví, takže pokud má být tele, kde je dobře, tam je vlast, tak to znamená v přírodě, což znamená podle mě aby tato země koule, naše zem, tohleto, myslím tím zem s velkým Z, neskončila tak nějak tohle prostě v tom kopru, protože to, co se dnes děje, to opravdu jako nemá moc obdoby.
0: Jinak, jste na něco hrdý vy konkrétně v rámci našeho žití a bytí v České republice?
1: No jistě, že na jednu stranu, že se dokážem bránit, ale když tam teče do bod, tak někdy zase, ať, když to beru z, podle mě teda z historie, někde srazíme podpadky tohleto a říkáme si staré dobré české švejkovství, nějak bylo, nějak bude, tak no.
0: Nějak bylo, nějak bude, no je fakt, že tohle slýchávám v poslední době taky poměrně docela dost často a je to podle mě signál nějakého rezignování, nějakého, a už mi dejte pokoj. Takhle to vnímám já, aspoň ze svého okolí, nevím jak vy, ale rezignace, to je to slovo.
1: Jako vy jste mě říkal, ať vám dám pokoj?
0: Ne, vůbec ne. Já jsem jenom říkal, že mě tohle to připomíná spíš jako právě jako něco jako a už mi dejte pokoj, rezignace, rezignování právě, vůbec na všechno.
1: Jak jste mi to řekl tohleto, tak jsem si řekl v duchu tenhle v hlavě tohleto, tak už tam nikdy volat nebudu.
0: Ne, ježiš, jenom to ne, to jste neslyšel celé.
1: Máme další humoriáru a
0: no, v rámci dnešního svátečního vysílání to teda. Ale každopádně je pravda, že spoustu lidí kolem nás je dost rezignovaných z toho, co se děje kolem nás, vůbec ano, už politického směru.
1: Ano, mě to mrzí tohleto. Já si tady dost často píšu tenhle, dívám se na ty komentáře na internetu, tohle na různé články a tam se to vlastně se smíruje tohle na 4 smajlíky. Jeden je srdíčko, druhý je tohle kyselý ksift, tohleto, další je tohle úsměv a pak je tam ten plačící smajlík tohleto, nebo nějak tak tohleto. A tam, když čtu tyto příspěvky, nebo ať jsou to příspěvky, nebo tohleto, tak je smutné tohleto, jak se lidé kvůli jednomu slovu dokáží nenávidět.
0: No, je taky názor, samozřejmě. Každopádně já doufám, že vlastenectví, to slovo, které dnes probíráme, úplně nevzbudí takové emoce, že to vytočí do běla. A když, takže nám to zavolají a vysvětlí, přiblíží proč, tak vám poděkuju z Jihu Čech do Jih Čech. Ať se vám daří, dobrou noc. A víte co, dáme si krátkou pauzu, dáme si písničku a vlastně taky i příspěvky od vás, protože se to tady tak nějak nakupilo. Eva taky do třetice Jižní Čechy tady píše. Dobrý, krásný večer. Všem Česká republika je pro mě nejkrásnější zemí na světě. Když poslouchám naši hymnu Kde domov můj, jsem hrdá, protože tato píseň vyjadřuje krásu naší země, její přírody. Kochám se vždy, když o státních svátcích a i jindy vlají vlajky České republiky. Užívám si to třeba dnes. Také miluji český jazyk. Obdivuji české, moravské a slezské kroje. Jsem hrdá na naše věce Jaroslava Hýrovského, Otu Vichtrleho, Františka Křižíka, Antonína Holého, spisovatele, básníky, hudební skladatele, architekty a spoustu dalších lidí. A vzdávám úctu lidem, kteří položili ve dvou světových válkách v minulém století svůj život za naši svobodu. Krásné jaro a pěkné květnové dny přeji ze srdce všem. Eva z Jižních Čech. Evo, asi se pod to podepisuji taky. Ne, asi určitě. Děkuji.

0: Posloucháte společné regionální vysílání, taky stanici Český rozhlas Pohoda, je tady noční linka, pokračuje páteční noční linka s tématem, no jak to sformulovat hezky, vlastenectví dnes, pocit nebo prázdné slovo. Moc telefonátů, moc vám děkuju, moc pozdravných telefonátů. Taky jsem tady obdržel už několik příspěvků a i poděkování, taky i já musím poděkovat za vaše e-maily, které se netýkají tématu. Děkuji i za poštu klasickou, která dorazila během tohoto týdne na adresu mé mateřské stanice. Obecně, když budete chtít napsat, ono to dojde. Český rozhlas, noční linka, Honza Macoun, Vinohradská 12, ono to dojde. I když dnes pro vás nevysílám z karlínské historické nádherné budovy, která vlastně, už to bude tuším příští týden, bude otevřena v rámci dne otevřených dveří. Doufám, že vaše regionální stanice také budou mít otevřeno, že se případně přijdete podívat, odkudže pro vás vysíláme nejen tu noční linku. Takže děkuji za dopisy, i třeba od tuším Honzy ze Špindlu, všechno vím, všechno znám, ne, že bych se chtěl chlubit, ale došlo. Tak děkuju a zároveň taky děkuji i těm, kteří píší o témata noční linky, co probrat. Myslím si, že těch témat se tady sešlo poměrně dost i ke kolegům, tak snad to klapne a to vaše téma vyjde pro příště.
1: Noční linka.
0: Vítáme nový den a novým dnem neděle 9. Ne, neděle. Sobota 9.5.2026. Už předbíhám a není to přání od Semyšlenky. Dnes, kdo nám slaví svátek, Ctibor a Ctibora. Ctiboru neznám vůbec žádnou a Ctibora myslím, že taky ne, ale je jich poměrně dost, do tisícovky. Jeden Ctibor připadá přibližně na 12 000 obyvatel. Průměrný věk Ctibora 52, jinak podle příjmenáře slaví Vrbovy. Vás je něco přes 3,5 tisíce a rozhodně, kdybych si chtěl vzít vás nějak na paškál, nebudu asi o vás úplně v těch negativech mluvit někde v Konici a nejbližším okolí, protože tam je vaše líheň. Zní to trošku kostrbatě, ale tam je vás zkrátka nejvíc. Ať už slavíte, anebo budete slavit, máte klid, pohodu, doufám, že jste správně naladěni a pokud ne, takže si uděláte čas na nás, na vysílání Českého rozhlasu. My vás dáme do pucu.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Tak v sobotu pokračujeme páteční noční linkou. Vlastenectví, no. O vlastenectví. Myslím si, že i nějaká slova, milá slova by měl pro nás vykonat.

0: Luboš je dalším volajícím do naší noční linky. Zdravím vás.
1: A já zdravím Honzu Macouna a Petra Kubalu a posluchače. A tak mě napadlo, když se říká o vlastenectví, taky bychom měli připomenout, že velký vlastenci jsou disidenti, kteří bojovali za demokracii a svobodu. Václav Havel a ostatní, kteří byli v tom vedení, v občanském fóru, na ty bychom měli taky vzpomenout. Ty taky jako se zasadili o vlastenectví a obětovali se pro nás. Co kdyby to nevyšlo, ta revoluce, tak by to všecko bylo hodně zlý. Takže to jsou taky prakticky vlastenci, když se to tak vezme.
0: A nejsou to náhodou třeba jen osoby, které byly na správném místě ve správný okamžik?
1: Možná jo, protože, ale taky skauti jsou vlastenci a ostatní, kteří to neměli jednoduchý za bývalýho režimu.
0: To je fakt.
1: Taky bychom měli vzpomenout to výročí, co se dělo při těch událostech válečných. To je obrovský vlastenectví a nebejt toho, že tu Prahu Češi bránili, že se dovedli. Je vidět, že by se ten národ dovedl ubránit i před vpádem nacistů do Česka, kdyby byli to, jako že by, ale škoda, že se nás nezastali třeba některé státy dřív, než začali Němci řádit, ale to zas člověk neví, to by bylo možná peklo v české kotlině, že jo? Ale velký vlastenectví je, že tady máme lidi, kteří zařídili, že už máme svobodu slova, demokracii, že můžeme chodit jak říkám, no.
0: Aby jsme náhodou třeba o tu svobodu slova zase nepřišli. Rychle nabil, to, rychle pozbil.
1: No já vím. Ono to není jednoduchý. Musíme si to bránit. Musíme na sebe být hodnější a jako být jako víc semknutý, protože lidi se dovedou pohádat kvůli blbosti a měli by spíš se dohodnout mezi sebou. Kvůli maličkosti by se v tomhle státě dovedli prakticky lidi porvat kvůli úplný prkotině, že jo? Takže bychom se měli trošku jako spojit všechny dohromady, aby jsme neměli takový skandály a různý průšvihy.
0: Zase na druhou stranu skandály a průšvihy jsou určitě i jinde v jiných zemích.
1: Já vím, jsou. Tady to docela jde, no.
0: Takže myslíte si, že u nás to ještě tak jako jde, že to je v rámci možností, ale mohlo by to být samozřejmě lepší.
1: No, lidi by se neměli dělat na schvály a měli by spíš si podat všecky ruku a dohodnout se takhle, aby to bylo ještě lepší, no, než to je teďka. Ty poměry, některé poměry někde v některých městech, ono to je takový rozhádaný mezi sebou. Takže bychom se
0: spíš
1: měli trošku...
0: Jestli se máme dohodnout, jestli si máme popovídat o něčem a říci dohodnout se, být diplomaté a dohodnout se, pak to ale úplně nejde ruku v ruce s tím, co se děje u nejhlavnějších představitelů třeba aktuálně naší země. A to nechci poukazovat, vlastně nechci se úplně bavit o politice,

0: napsala: Dobrý večer. Škroupův dům v Osicích na Hradecku, postavený na počest místního rodáka a autora naší krásné hymny, se bude bourat. Asi takhle se vážíme vlastenců, co měli radši naši zem, protože z tak krásného textu je ta láska ke své zemi poznat. A jak to má Nora z Frenštátu? Dobrý večer, nebo pěknou noc přeju.
1: Dobrý večer, všechny zdravím, děkuji za uvítání. Já jsem byla akorát překvapena, protože jsem si říkala, proč ten Honza má takový nějaký jiný hlas. To je divné, že to byl váš kolega technik.
0: Jo, dneska prosím pěkně z jihu Čech a zdravím samozřejmě do Prahy. Děkuju Petěvi za to, že to všechno dokáže zmačknout ty čudlíky. No a teď zmačknu vás, tak povězte, Noro, vlastenectví. No.
1: Teď, jak se četl ten poslední příspěvek, já jsem o něm mluvila taky někdy nedávno v Noční lince, protože jsem před několika týdny slyšela tu reportáž v televizi a tam mě velice překvapilo, protože ta obec, ty Osice, se stavěla za to, aby ten Škroupův dům tam byl zachován a starosta měl, říkali, že oni by nebyli schopni to zaplatit, ale pokud vím, tak teď nevím, který je to kraj, pan hejtman tehdy říkal, že to snad půjde nějak udělat, tak mě překvapilo, že v průběhu několika týdnů, no, je to ostuda. Tak jako tak, a vidíte, to je vlastenectví na prvním místě. Takže

0: To bych řekla k tomu vlastenectví. Pro mě je to slovo tak samozřejmé, to má člověk v sobě tak vžité, že o tom nemusí zbytečně přemýšlet, protože já jednak miluji naši hymnu. Jako pocit vlastenectví mám naši češtinu, kterou to je prostě perfektní jazyk. Proč cizinci, já pořád si říkám, proč ti, kteří se naší řeč učí, říkají, to je jeden z nejtěžších jazyků a pro nás je to tak vžité, jako bychom se s tím narodili a bylo nám to dáno takhle do vínku, ale jenom prosím, ať si to uchováme, ať se nenecháme zatáhnout do toho, co je všecko módního. Já vím, že se to vždycky takhle mísilo, ale tu základní češtinu si nechejme a hlavně tu spisovnou. I když milují nářeči a ty, ať jsou náš folklor, vždyť kolik my se můžeme tolika věcmi chlubit, kolik my máme v kultuře, ať autorů, ať je to spisovatelů, básníků, hudebních skladatelů. Bože, kdo by ve světě tě neznal Smetanu, Dvořáka, Janáčka, Martinu, Suka, kolik máme interpretů, kolik jich hostuje v zahraničí. Teď oni vědí, že to jsou z Česka. No, bohužel, já bych pořád říkala z Československa. Je mě líto, že už nejsme Československo. Já jsem se takhle narodila a já pocházím z Československa stále. A lituji toho, že jsme si nechali takhle odtrhnout to Slovensko. Ti dva pánové, co tam tehdy seděli v zahradě pod vilou Tugendhat v Brně, to si pamatuju ten výjev, když jsem to viděla v televizi. Oni si tam v poklidu u stolečku kulatého seděli pod břízou a jenom si podávali ruce, jak se pěkně rozdělí Československo na dvě země. Vždyť ono už stačí konec konců, že nám po válce ukradl Stalin zakarpatskou Ukrajinu. A tam ti lidé, co tam žijou, ti by oblízli všech 10, kdyby mohli být součástí toho Československa, které tehdy ještě bylo. A to je spousta takových věcí. Zachovejme si to, co máme. Máme tolik krásných věcí. Nenechme si to vzít. Máme tolik přece, já si vážím všeho, co je u nás i vyrobeno, co naši lidé dělají. Máme šikovné nejenom umělce, ale řemeslníky, máme šikovné lidi. Nenechme do všeho jenom zavlékat politiku. To je k ničemu. Ať se dohadují. Když se dovedou dohadovat jak malí kluci už by si to vyřídili ručně, bylo by to stručné a bylo by to stokrát lepší. A takové ty debaty, co se vedou kdesi na vysoké úrovni a přehazují se nějaká diplomatická slova, je vidět, že to k ničemu nevede. A bojovat za svou vlast, kdyby nebylo těch válek, kdyby nebylo těch zlotřilců, kteří si je vymýšlejí, tak nemusíme za nic bojovat. My bojujeme za to, co máme v každodenním životě a to si zachovejme. To je to nejdůležitější.
1: Kraj máme krásně. Český,
0: celou zemi krásnou. Ještě neslyším gong naštěstí, jak mě bylo vyhrožováno.
1: Ne, to by se ještě doplnit, jakmile... Já taky, já jenom jsem chtěl říct, že vlastně vy jste mi vzala teďka opravdu z úst i tu větu, kterou jsem měl dodat, když jsem mluvil o těch našich vrcholných politicích, kteří se nedokázali dneska nebo kdy to bylo dohodnout o tom, v kolik hodin a kdo, jak a podobně, tak vlastně tam by bylo dobrý, kdyby se to ty kluci vyříkali, možná se pobili, možná, že by to bylo to nejlepší, co by se mohlo stát, ale pak by to bylo jednodušší, ale možná je to jenom moje nějaká představa v hlavě, no. Takže asi
0: ale
1: tak.
0: To si myslí víc lidí. Ono v jedné písničce se taky zpívá, padla facka, padla na sahale. Ono kdyby jsem tam, a jsou tam i nějací v těch vrcholných kruzích, jak to tak pozoruju, takový nějací mladší, kteří by sem tam potřebovali jednu facku zprava, jednu zleva, bylo by to vyřízené.
1: To
0: a říkám,
1: fakt.
0: Ona diplomacie se má řešit v rukavičkách, je to pravda. Ale kdyby náhodou někdy ty rukavičky byly drsnější, také se nic nestalo. Stane.
1: Noro, děkuju moc. Ať se daří, zdravím do Frenštátu, dobrou noc.
0: A vy se mějte taky hezky a žijeme v poklidu a přejme si jenom to dobré. Dobrou noc.
1: Já jenom, aby bylo jasno, ten gong samozřejmě máme. Péťo, bum. To je jenom tak. tak kdyby náhodou jsme povídali opravdu nějak extra dlouho, tak to je to, co nás přeruší, protože někdy ten čas plyne tak strašně moc rychle, že nevnímáme ani své okolí, ale vnímá to ten nejvyšší skoro bůh technický v Praze. Jmenuje se Kubala Petr, křestním jménem. Ne, děkuju moc za to, že to takhle můžeme zprodukovat, to dnešní vysílání, a vlastně i to zítřejší, kde se uslyšíme, ale to ještě docela dost předbíhám. Stále probíráme vlastenectví až do 1 hodiny. Volejte, pište. Mimochodem, když jsme u toho psaní, tak mám tady třeba... Milada z Prahy napsala: dobrý večer, pane Honzo, jsem hrdá, že jsem se narodila v naší zemi. Dobrovolně bych svoji vlast nikdy neopustila, v jiné zemi bych asi žít nedokázala. Souhlasím s tím, co říkal pan Werich, že nemůžeme trvale žít v jiné zemi, neboť s nimi nehrál kuličky. Když jsem pracovně pobývala v zahraničí, vždy jsem se ráda vracela domů, neboť nikde tak nevoní lesy, louky a stráně. Jsem pyšná na naše odbojáře, obyčejné lidi, kteří se svými rodinami dokázali za druhé světové války obětovat za naši svobodu své životy. Smykám před jejich statečností. Jejich jména by měla být neustále připomínána a nikdy nesmí být zapomenuta. Zdraví Milada.

si v Porsche, mít ale tu, co máš, to se mi zdá horší. A proto vím, že jsem vyhrál první cenu, obyčejnou ženu.

0: obyčejnou ženu.
1: Neobyčejná drahuška volá. Pěkný večer, pěknou noc.
2: Dobrý večer, pane Honzo, zdravím vás a všechny posluchače, kteří ještě jsou u telefonu. Já jsem nechtěla volat a potom, co řekla paní ale... Nora, vlastně není co dodat, ale musím to říct. 5. května padl můj tatínek v boji o rozhlas. Pracoval v odboji, pracoval blízko vaší stanice, když jste v Praze, protože dělal na... No, teď mě vypadlo na ústavu. Ježišmarja, to je jedno. Prostě pracoval tak v Karlíně, kde byl, měl tam skovanou pušku, když volal rozhlas o pomoc, tak byl jeden z prvních, který tedy na pomoc šel. A 5. května byl postřelen, 6. května zemřel. Ale o tom nechci mluvit. Já chci říct, že bohužel to slovo vlastenectví ještě v nás, mě bylo půl roku, bráchově roka půl, maminka ovdověla v 25 letech a všechno to dokázala. Byly Sokolové, byly různé spolky a škola, která ty děti, jako jsem byla já, k tomu vlastenectví vedla. Pro nás to nebylo jenom slovo, ale do dneška, když vidíme, že vyhrávají naši sportovci, když se hraje naše hymna, tak máme tu husí kůži a chlupy nám vstávají, i kdybychom je neměli, tak nám vstanou. Bohužel ta doba se posunula natolik, že jsou úplně jiné priority a taková ta rozhádanost politická, to lidi nespojí. Naopak vlastní rodina kolikrát není schopná se dohodnout. A v tom je toto smutné. Já jsem chtěl dovolené v jižních Čechách právě dnes. A znovu jsem si do Prahy a znovu jsem si uvědomila, jak ta naše republika je krásná. A když jsme byli i s tím Slovenskem, tak to bylo teda ještě krásnější, protože jsme měli Tatry nízké, vysoké a tak dále. A jakmile se otevřely hranice, tak jsme měli šanci poznávat další věci, které jsme nikdy předtím neviděli, ale o to víc potom jsme se mohli s radostí vrátit domů, když se porovnávalo první výkladní skříň, kterou my jsme neměli, tak jsme obdivovali. Dnes máme všechno, ale bohužel nejdříve jsou cizojazyčné nápisy. Jděte po Praze a hledejte tam český nápis na krámek. To je výjimka. Samozřejmě je tady hodně turistů a dělá se to pro ně a zaplať pámu, že se jim otvíráme a ukazujeme, co krásného máme. Ale o to víc bychom si toho měli vážit. A v tom já vidím to vlastenectví. A to, co říká paní Nora, to je... to, co vlastně cítím já, a já doufám, že to nebudeme jenom být staří, ale že konečně jednou zase zpátky se to vrátí i do škol a budou se učit i o tom, co by si měli vážit. Zeptejte se dneska dětí, oni no, ani neví, co to bylo 17.
1: No listopadu. Právě, drahuško, já se omlouvám, že vás přerušu, ale vlastně vy jste řekla větu, která, ono to vlastně dneska ještě nezaznělo, ale celou dobu to mám na jazyku, tak jsem rád, že jste to taky zmínila. Já mám totiž takový pocit, že i za dob, kdy já jsem chodil do základní školy, což bylo za dob socialismu, tak ano, byla to, nebo za dob komunismu, byla to doba, ve které jsme žili, ale přišlo mi, že v té škole jsme od těch učitelů, no, i když to bylo směřované jako samozřejmě na
2: hodně
1: východ,
2: to bylo všechno, tak mě... směřované na Rusko, ano, samozřejmě.
1: Ano, ale furt mám takový pocit, jako kdyby nás víc učili být hrdí na svoji zem. Bez okliku k toho, že jsme byli směřovaní na ten východ, ale ta hrdost tam byla a vlastně nás to jako učili v té škole být na něco jako hrdý. A já netvrdím, že to bylo ze 100% to nejlepší směřování, ale dnešní děti si myslím, že tohle ve školách vůbec nemají. Že berou jenom jako nějaká holá fakta, co bylo, ale vlastně tam není ta radost není tam vlastně... Ale těžko se mi to popisuje. Já děti nemám, jo, tak...
2: Já vím,
1: jestli mi rozumíte, snad to neříkám jako nějak jako hloupě.
2: Ne, v žádném případě. Ale já když třeba tady, já už jsem to jednou také říkala, proto jsem to nechtěla opakovat, ale to, že se po mém tatínkovi jmenuje jedna ulice a zastávka tady na Rajské zahradě na Černém mostě, tak si to pamatuje jenom moje vnučka, ale už nikdy, nikde se to nezmiňuje. To, že je někde na Vinohradském hřbitově udělán pomník pro všechny z prvé a druhé světové války, kdo tam jde, kdo si toho všimne, tam už dnes, když jsme se vraceli z Třeboně, tak bylo pár lidí u pomníčku a radši všichni jdou někam na pouť nebo jedou někam... Samozřejmě mají prodloužený víkend, ale nikdo z nich si neuvědomuje, proč a proč to slavíme. Každý už řekne, no a co?
1: Tak.
2: A to je v tomto smutné.
1: To je pravda. To je to stejné, jako když máme 17. listopad. Je to úplně to samé.
2: No, přesně tak. Ale nespomene si nikdo na 17. listopad, který nebyl v 89. roce. Oni byli 17. listopady.
1: Drahuško, já myslím, že tohleto teď nepořešíme, ale je pravda, že školství zase bychom mohli někdy probrat.
2: No, dobře. Já všem přeji klidnou noc, bude ještě krásný, ať si užijí ten víkend a až půjdou někde po Praze, po kterémkoliv městě a zjistí, jak je tady nádherně a budou se vracet od někud, kde jim nepodá nikdo. To říká také někdo tam, že vlastně takové to sousedství, když si lidé nejenom, že se pozdravili a pomohli si, i to dneska vlastně dobou, která je, končí. Protože každý si žije svůj uzavřený život a už to není to, aby opravdu si vážili toho hezkého, co tady máme a rádi se vraceli sem. Každý si myslí, že když vjede do světa, takže je to tam lepší, ale mě by to zkusit tam žít, ale ne tak, že dostane všecko rovnou a zadarmo.
1: Drahuško, děkuju. Moc.
2: Trošku jsme odbočili, kam jsem nechtěla. Mějte se všichni,
1: taky,
2: kdo posloucháte tuhle linku a ať máme zase hezké pořady. Budu se na ně těšit. Dobrou noc.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Michal píše, ve veřejném prostoru mi chybí české státní symboly, přitom mají i estetickou hodnotu, navrhovali je profesionálové. Přiznám se, že bych nikdy za svou domovinu nenasazoval život, jsem pacifista, ale hlavně zdraví a život jsou pro mě vyšší hodnoty. Kdyby tomu tak bylo u každého, války by přece neexistovaly. Českou republiku bych neopustil jenom pro lepší živobytí. Měl jsem možnost odjet pracovat do Německa. Jsou asi jenom dva důvody, pro které bych naši zemi opustil. Bezpečnost a láska. V cizině jsem o tom, že jsem z Česka, neříkal moc rád. Možná proto, že si jednou někdo myslel, že pocházím z Ruska a to se mi nelíbilo. No, Michale, řeknu vám, stalo se mi to nesčetněkrát, že si někdo pomyslel, že jsem z Ruska. Já jsem trpělivě vysvětloval, že ne Ruska, že ne. A tam, kde to paradoxně nejvíc nedokázali pochopit, to bylo v Izraeli. A tam to nevyšlo ani na čtvrtý pokus. I Poláci byli před námi. Takže hrdý jsem na naši republiku, tam jsem byl o to víc, na druhou stranu na pátý pokus. Těžko se mi tomu chtělo věřit.

0: Posloucháte noční vysílání Českého rozhlasu, posloucháte noční linku dnes na téma vlastenectví. Z Jihočech zdravím. Koho dalšího, kdo nám volá?
1: Margita z Prahy, dobrý den.
0: Zdravím.
1: Já si myslím, že nám hlavně chybí noblesa a vkus. A že teda, tak jsem samozřejmě hrdá na to, na naší vlastu, jako to asi každý, ale nemohla být říct kde jinde. Ale já třeba, jak jsme byli chudí, tak jsme s tatíkem chodili hodně na procházky, že na hrad po Praze a tak dále. A já jsem přišla z architektury. Já měla prostě myslím takhle asi, že se třeba tady komunizu se měli, že to se teprve budoval socialismus. Ale že to, co zůstalo z té první republiky dobrý a nedotýkalo se to nějaký těch ideologie, tak to nechali být jako obchodní síť a prostě na Václaváku, když jste potkal ženskou, neexistovalo, že by neměla ze stejné barvy, ze stejné kůže, kabelku, boty. Jo, to prostě po Václaváku jste šel, byly tam neony, byly tam kina od zhora, šel jste třeba na rande, tak se kouknul, co dávají baníku. Baníku neměli lístky, tak jste šel dolů tam šeským, že jo, a tak dále. Ale teďko, proč mluvím o té architektuře? Ten Transgas, ten je přece nádherný. To bylo přesně takový to, z jednoho místa, když to bylo focený, viděl jsem to v jedný týče v architektuře, tak to bylo dokonalý. To prostě z každého strany, kde se podíval, všechno to ladilo. Všechny, co tam udělali teďko? To zbourali a udělali tam nějakou kostku, jako takovou tu, já z toho mám až trochu fobii, protože z takovýhle kostek se vyvalej takový divný lidi, nebo třeba taková ta To je fakulta, to slyším, že architektury v Dejvicích. Z toho mám opravdu fobii, protože to je barák, který je tak strašně dlouhý, takový vypadá to spíš jako sklad. A nejvíc to, teďko z toho, jak tomu říkám, promětím opičárna, co budou stavit na Vltavský, tu filharmonii. Zaspektně, já teda o hudbě toho moc nevím, ale představit si, že bude někdo koukat na dirigenta zepředu a na ty hudebníky zezadu. Tam ještě, nebo jsme vypadla?
0: Jo, já jsem úplně úžasný z toho, co povídáte, protože tohle vlastně takovouhle odnož vlastenectví jsme tady ještě neměli v rámci povídání, takže jsem jedno velké ucho.
1: No, tak já nevím, já jsem člověk takovej psavej. Někdy, když mám na něco zlost, tak se pokusím napsat něco. Někdy z toho vyjde fétol, někdy z toho vyjde nějaký sloupek nebo něco. Jo, takhle ještě řeknu. Na komunistů mi vyšlo pár článků ve večerní Praze. Komunisti poslali 80 korun po zdanění. Za kapitalistů mi vyšlo pár článků v Mladé frontě. Poslali noviny. Já ale nejsem grafoman. Já když už teda chci něco mi pozlobí a napíšu to, tak očekávám, že si tím přivydělám. Jo, hloupěk 80 korun za komunistu a to zase nebylo zase tak málo. Začálek ve večerní Praze. A jednou mi takhle, teda to už se stěžuju, to už jako oblast elektří, vlastně to už je taková stížnost, jenom napsal mi Komárek z Malý fronty, že můj článek si všichni přečetli a rozhodli se, že ho neuveřejně. A od té doby mám asi stopku.
0: No, řekněte mi, prosím pěkně, s tou noblesou.
1: To byla nádhera. Jako když byl panelák obložený Kabřincem, tak to přece bylo už zateplený, ne? A oni to všechno slunali. Mně vám připadá, že tu rádí nějaký architekt, kterýho nějaký dobří architekti tehdejší. A že samozřejmě architekt je tak, pro mě architekt úplně nejvíc, když jsi doktor, když jsi správník, jo. Protože je to těžký studium a jsou to lidi, kteří opravdu musí něco umět, musí umět kreslit a já nevím, prostě, že to je těžký studium a prostě je to pro mě opravdu nejvíc. Takže pravděpodobně někde někdo studoval a ty architekti z nějakých důvodů odtrasketizovali nebo neprošel, nedostal zkoušku. Mám jednoho spolužáka ze základní školy na Čapa, městí Oblovkovicově náměstí. A on vám, když jsme měli sraz, když tam bylo 40, tak se chlubil, že je architekt, inženýr architekt. a prej dvojité. Já jsem se vám tak v duchu smála, že jsem ani nezeptala, čeho architekt.
0: Chápu.
1: Zeptala jsem se ho, co dělá, a říkal, že prej představoval porodnici v Rooseveltové ulici, té porodnice, ve které já jsem se narodila, že ji představovala na byty. Tak jsem se tam byla podívat a fakt se mi to teda nelíbí. Fakt, že ne. Jmenuje se Miroslav Pešek a nebudu radši říkat, tomu byste nevěřili, kam až to teda ten hočík dotáhnu.
0: Margito, děkuju. Taky i vám za příspěvek do dnešního vysílání na téma vlastenectví.
1: Ale víte co,
0: pořádku.
1: Rozhlas, Český rozhlas je úplně nejvíc pro mě. Jo, a představa ČTK taky, Český rozhlas, Česká televize. Ještě vám řeknu jednu věc. Ty poplatky rozhlasový, to je evidence obyvatel. A taky původně, já jsem byla osvobozená od rozhlasových televizních poplatků jednou, dvakrát vlastně. Ale nic nepřišlo. To měly přijít přece sociální dávky. Proč by někdo kvůli 200 šel na poštu a studoval aktuálně platné předpisy o sociálních dávkách? Jedině proto, že v radě si bude dali, že jo. Ale to se omlouvám. Rozhodně...
0: To nevyřešíme, to je fakt.
1: Nevyřešíme,
0: omlouvám. Moc děkuji i tak, Margito, za zavolání. Ať se daří a děkuju a dobrou noc za dnešní příspěvek.
1: To byla dlouhá rozkranou.
0: Ano, posloucháte dál naše vysílání, noční linky, rozhlasové poplatky nebo poplatky za rozhlas a televizi teda určitě nevyřešíme. Nevyřešíme ani architektonický tón našeho hlavního města. Na druhou stranu

i to může být části vlastně dnešního vysílání. Ono se to nemusí vyřešit, ale je fakt, že se o spoustě věcech musí mluvit, protože se nesmí zapomínat. A byl bych rád, kdyby se na to nezapomnělo, protože kdyby náhodou někdo zapomněl, tak pozdě bycha honiti je na prd.

0: Stále tady mám na očích příspěvek od Dáje, já už jsem o něm mluvil, hodně se píše tak, aby to směřovalo k té státní hymně. Doják nejen pro Dáju, kdo píše Dámelan Valašsko, to sem teď nepatří, to už je jinam. Kde mám ty příspěvky? Tady se mi to všechno tak nějak schovalo. Maruška napsala, zdravím vás a všechny posluchače, taky hymna. Když hraje hymna, Husí kůže mi to nahání. Potom na Jevořině sraz Bratrství Čechů a Slováků, folklorní slavnosti, návštěva krásné Prahy. A když nám naše vlajka vlaje, na máji je to krása. Ani vám nechci říkat, jak to dopadlo u nás tady v Jižních Čechách, v jedné vesničce, kde nám byla majka pokácena. No, do důsledku vychutnali si nás z vedlejší vesnice, stalo se. Anička, dobrý večer. Pro mě je vlastenectví Československo, kde jsem se narodila. Taky mi je teď líto, že děda, který byl Moravák, a kde je i dnes, když přijdem, cítím se mezi svými jako doma, ale politici zničili, co tatíček Masaryk, kterého obraz v nejednom slovenském domě visel na stěně, nebo Slováku, osvobodil, vybudoval. Dana z Blatné, děkuji za téma, srdečným vlasteneckým pozdravem, ano, jsem vlastenka, srdcem a duší a dodnes se nemohu smířit s rozdělením Československa, naše vlast je srdcem Evropy. Máme mnoho vlastenců, nádhernou zemi plnou osobností v hudbě, v umění, v oborech, šikovných českých rukou, obdivuji hrdinství padlých ve válkách a ctím krásy přírody. Nikdy bych českou zemi, domov můj, neopustila.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: A víte co? Než se dostaneme do samotného závěru, dáme si ještě chvilku pauzu, uděláme si pořádný nádech před tím, než se s vámi rozloučím. Já to taky musím strávit.

A vy to dnešní vysílání řeknu vám, jsem toho docela takový dost nabitý, protože jsme probrali toho poměrně dost na téma vlastenectví. A dost jste mě překvapovali i vlastně i v oblastech, které bych úplně na první dobrou do toho vlastenectví nezahrnoval, ale teď, no, uvědomění si, jinými slovy, tak popojedem.

Jaký závěr tady máme toho dnešního vysílání Noční linky? Dvouhodinovky na téma vlastenectví dnes, pocit nebo prázdné slovo. Podle průzkumu veřejného mínění se většina Čechů k určité formě vlastenectví hlásí, ale jeho podoba se liší. Data z výzkumu například pro Centrum pro výzkum veřejného mínění ukazují, že lidé často vnímají vlastenectví spíš jako klidný vztah k zemi, než jako okázalé projevy. Zároveň ale roste citlivost na to, jak se o vlastní zemi mluví a jak je vnímána navenek. Vlastenectví tak není jednoznačné. Pro každého znamená trochu něco jiného. No, je to fakt, že jsme se dozvěděli v rámci toho dnešního povídání poměrně dost možností na téma vlastenectví.

Možná bych to uzavřel třeba ještě příspěvky, které dorazily. Bude to taková milá tečka, Jarmila, dobrý večer vlastenci, nákup v Čechách, potravy nestejný jako všude ve světě a láska prochází žaludkem i k vlasti. Nebylo tolik preparátů v policích lékáren, nebylo tam nic. Byly zahrádky a karotka, šťavnatá, česnek pálivý a cibule rozplakala. Jablko se nedalo utajit, karotku jsem strouhala na skleněném struhadle. O to byste se nepořezali, byla to šťáva pro miminko, je to bída na celém světě. Všechno má vliv na lidi a jejich postoje a vlastenectví je jenom postoj a bere za své, když stojí na vodě. Jarmila Dočkalová. Milí vlastenci, ať už to pro vás znamená moc, anebo vlastně tak něco, anebo i kdyby to náhodou šlo kolem vás. Já vám děkuju za zavolání, za to, že jste poslouchali, vážím si toho a budu se na vás těšit při dalším společném vysílání. Pravda, nebude to dlouho trvat už dnes, hodinu před půlnocí, téma inflagranty. Tak si to dáme ve stejném režimu. Já z jihu Čech, v Praze Petr Kubala a vy po celé republice. A nebo klidně i ze zahraničí, jestli nás po těch internetech posloucháte. Tak dobrou noc, skvělé sny a příjemný poslech dalšího vysílání Českého rozhlasu přeje z jihu Čech Honza Macon.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Hurvaj, už se uklidni.
2: Co?
1: Nevidíš, že svítí červená?
2: A jo?
1: Musíme přivítat posluchače.
2: Aha.
1: Asi jste čekali, že vás přivítá Patrik Rozehnal, že jo?
2: Ale ten se asi zapomněl někde u paní Kateřiny, co?
1: Nech toho, Hurvaj. Čeká vás povídání o tom, kdy jsme se narodili.
2: Kde všude nás znají a možná i další perličky.
1: Pořad
2: vás provede televizními i rozhlasovými ukázkami.
1: S Hurvínkem.
2: A s Pejblem.
1: Tak hezký poslech.
2: A dobrou zábavu s Českým rozhlasem.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komentářů.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: No, jak to tak vypadá, tak už se nám vrátil náš moderátor Patrik Rozehnal.
2: Může tedy začít pořad?
1: S Hurvínkem
2: a s Pejblem.
3: Hurvínku, moc děkuju za úvod, ale teď budu tady opravdu zase chvíli mluvit já. A dovolte mi, abych vás tedy konečně i já přivítal. Hezký poslech u pořadu Českého rozhlasu přeje Patrik Rozehnal. A začnu vám vyprávět příběh, který se váže ke dvěma nejznámějším českým loutkám. Ty dva už jste dnes slyšeli docela dost dlouho povídat. Jak to tedy bylo se Spejblem a Hurvínkem? O tom si budu vyprávět i s Martinem Kláskem. A tak ho tady vítám a rovnou se ptám, kdy se vlastně oba narodili?
4: Tak Spejbl přišel na svět v roce 1920. Bylo to v Plzni, divadelku feriálních osad, kde působil tehdy Josef Skupa, a Hurvínek o 6 let později, to znamená Spejbl, vždycky říkáme, je nejmladším otcem na světě.
3: Padl tu název feriální osady, to byly vlastně prázdninové tábory určené pro zdravotně postižené děti. A toto plzeňské divadlo se stalo slavným třeba díky Kašpárkovým kabaretním číslům. No jenže později se zjistilo, že Kašpárek už moc nestačí. Je to spíš postavička vhodná do 19. století. A proto vcelku stále ještě nové 20. je třeba vymyslet něco nového. A tak přišel na svět Spejbl a Hurvínek. Co dělal tedy Spejbl, když ještě neměl rodinu?
4: Tak Spejbl působil jako takový přídavek ke každé show, co hráli. Takže Josef Skupa buď s ním zaspíval nějaký kuplet, nebo něco zarecitoval, něco dada. Jo? On si vymýšlel takový říkanky všelijaký. Takže takhle toho Spejbla používal. A traduje se, že ostatní kolegové toho Spejbla moc rádit neměli tehdy, že dokonce na něj posílali i psa. Když přišel na scénu, že mu namazali ty jeho krovky od toho fraku syrečkama a pak tam pustili živýho psa. A ten toho Spejbla honil po té scéně.
3: Proč ho neměli rádi?
4: Tak on se jim nelíbil nějak výtvarně. On taky ten původní Spejbl moc hezký nebyl. Byl to první pokus o něj, toho vyřezal tehdy řezbář Karel Nosek. A vlastně bez nějakého kompletního návrhu, vlastně bylo to jenom, že si kdysi se Skupou povídali a on něco někde načrtl na pivní tácek či co, nebo na účtenku. A až za rok poté vlastně ten Nosek toho Spejbla přinesl a zrovna moc povedený nebyl teda. No, takže ho postupem času zušlechťovali a tak dále. No a když se objevil Hurvínek jako překvapení od Gustava Noska, to byl synovec Karla Noska, tak Skupa na to zareagoval, protože zrovna s tím Spejblem v tom přídavku nějakém byl na jevišti, no a přišoural se tam takový podivný mužíček. A ten Skupa se na to díval a zareagoval nějakou takovou jakousi scénku, ale obecenstvo zaburácelo a tím pádem několik let nebo měsíců oni dva fungovali jako rovnocenní partneři, nebyli otec a syn. To přišlo až z nějakého dalšího nápadu. Ale kdo to vlastně udělal, to jsem se nikde nedočetl a vlastně nikdo z nás.
3: Asi také z historie víte, že ve 20. letech, kdy vznikl Hurvínek i Spejbl, se také objevil poprvé rozhlas v našich zemích. No a tak bylo jisté, že i oba dva mu museli propadnout, tedy hlavně taťka Spejbl. Jenže už tehdy bylo docela obtížné chytnout tu správnou vlnu. A někdy se stalo, že se dvě stanice ve svém vysílání pomíchaly. Posluchač musel být docela zmatený, stejně jako pan Spejbl.
5: Jo, tak dobré, tak co pak bychom to udělali, tak já vám tady něco chytnu na ten můj rádio blaparát, něco si to všechno zapojím a tak dále, já jsem o tamhle, no a tak dále, tak jenom dávajte pozor, jen co to obrátíme. No tak teďko si něco drapneme, mám moc fajňácký radioaparát, žádný poruchy, já jsem dřív mýval, víte, takovou čtyřlampovku jenom. Ale to zlobilo, tak jsem to předělával, když byly všelijaký ty solodýny a neutrodýny, tak jsem to předělal na čtyřlampovej Bernardín. No ale až je třeba pokračovat i s duchem času, tak jsem si opatřil silnější stanici, když jsem si pořídil tenhle ten 8-lampovej, jak ono se to jmenuje, tenhle ten, jo, super hemeroid. Jo, tak to spustíme, ono to vůbec žádný poruchy, to uvidíte konečně. Tak, tady to musíme zapnout, anotku, akumuldu, no, tak všechny knoflíky jsou zapnutý, já jsem taky zapnutý, no, tak už to může jít, tak to spojíme, jo. No, proci, zrovna to musí jankovat, když si člověk někoho pozve na poslouchání. No, vlna už by tam byla, to je vidět. Já jsem jí tam taky nadspal asi půl druhého kila, tak to musí hrát, je nesporné.
6: Halo, halo, vysíláme společenskou hlídku.
5: No tak, už to tu máme, tak to si poslechneme, to můžu potřebovat ve výchově svého syna.
6: Halo, halo, vysílán bude kuchařský rádce.
5: Kruci, co tohle má, vej? No ale, no, konečně, vyslechneme si to.
6: Halo, pamatují si, milý hochu? Chceš-li upéct dobrou vánočku?
7: Je ti třeba společenského styku.
6: Nelituj peněz, opatř mouku, máslo, vajíčka, kvasnice.
7: A setkáš-li se s dámou, která se ti líbí svými duševními vlastnostmi i svým vnějším zjevem, představ se jí.
6: Vytři pekáč masnatou a posyp strouhankou.
7: Obírej se s ní jemně, počínej si taktně.
6: Nejlépe jí dát podpeřinu, ale dej pozor, aby ti pak předčasně nevykynula.
7: Hovor s ní vždy s úsměvem, počínej si galantně a rytířsky.
6: A když je hotová, strčí do trouby.
7: Když se na tebe vlídně usměje a zadívá se ti něžně do očí,
6: píchni do ní občas, je-li dobře vypečená.
7: A buď jist, že tím získáš její sympatie.
6: Dej pozor, ať se ti nepřipálí. To je na nejvíc nepříjemné.
7: Když se do tebe zamiluje, že by pro tebe i duši vypustila,

0: Pan Spejbl dokonce nesměl viset ani v pánské, ani v dámské šatně. Tehdy byly totiž takto striktně rozděleny. No ale visel sám kdesi na lati v zákulisí. Dodnes se ani neví, proč má Spejbl právě tohle jméno. Nakonec i sám Skupa docela mlžil, když měl vysvětlit, kde ho vzal. Obě jména vznikla zcela spontánně a nevím ani odkud se vzala. Prohlásil například v roce 1941, když takovou otázku dostal od novinářů. Nebudeme pátrat, budeme se společně zase trochu bavit.
1: Tak člobrdíčkové, já vám dneska zaspívám nějaký písničky, jak jsme se naučili ve škole. Tak prosím vás, pane Sundsman, já bych si zahral, třeba bych si zaspíval, já na vojnu nepojedu, jo? Buďte tak hodnej.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: O Spejblovi a jeho nezbedném synáčkovi
2: Hrdinkovi. A to v Českém rozhlase.
3: Ano, ano, o těchlech dvou si budeme dál vyprávět. A bude tu s námi také dál Martin Klásek. Už jsme si řekli, že se narodili na začátku 20. století ve 20. letech. Po vzniku téhle dvojce uvádělo divadlo Josefa Skupy běžný repertoár. Od klasických pohádek po operety, ale velký podíl tam měly i takzvané revue. V roce 1930 měla 19. dubna premiéru Hurvínkova jarní revue. Krátce na to překřtěná na revue z donucení. Ta je památná mimo jiné tím, že se v ní poprvé představily i dvě nové, Skupou iniciované loutky, které přežily rok 2000. Způsobná holčička Mánička a také pes Žerik. Jehož interpretem byl tehdy Gustav Nosek.
2: Jo, jo.

0: Tak mě napadá, byly v té době obě postavy, mám na mysli Spejbla a Hurvínka, stejně vysoké, když na začátku vystupovali vlastně jako sourozenci, dejme tomu?
1: Ne, to ne. Ten Hurvínek byl od jakživa malinký, ale ten původní, ani si nejsem jistý, jestli měl krátké kalhotky a kšandičky, ale prostě byl to takovej ušatej, podivnej mužíček, ale z toho kadlubu toho Spejbla. Jo? Ale je to ještě nenapadlo, že by to mohl být synáček.
0: No a teď už se můžeme společně zaposlouchat do dalšího kousku, který vznikl v době první republiky. A listovat kuchařskou knihou pana Spejbla bude samozřejmě teď už jeho syn Hurvínek.
2: Tati, co jsou to ta cizokrajná jídla?
3: Cizokrajná? No, to máš tak. Všude se vaří jinak. Na celém světě, víš? U nás se vaří třeba knedlíky a jinde zase jiné knedlíky.
2: Už rozumím. V celém světě se vaří měkké knedlíky a tetička nám vaří tvrdé.
3: Kdybys nepomlouval, kluku. Tetička, že vaří tvrdé?
2: Ano, tuhle se mi ztratil tenisák, tak jsem si jeden knedlík vypůjčil a hráli jsme s ním na jednu bránu.
3: Ale Horvajs, snad se jí nepovedli.
2: Naopak, tati, všichni kluci mi moc záviděli tu Mičudu, jak skvěle skáče. A pak jsem s ním ale bouchl vo chodníku, on vyskočil až do druhého patra, rozbil okno.
3: Ale vidíš, co děláš, uličníku? Hele, mluvme raději o těch jídlech. Tak to máš tak. Běloši, že ano, ty jedí rádi bílé maso, třeba kuře. A černoši zase černé, třeba z divokého kance.
2: A my jsme běloši, vy, tati?
3: No, všem, že jsme běloši. Čili rasa vyplajchovaná. No a proč se ptáš?
2: Protože mě zajímá, proč jako malé bělošátko musím jíst černé buchty.
3: Ale pora, co pak vím. Asi je tetička pozdě vyndala z trouby, zdržela se.
2: No, vím, měla pavlačovou plenárku. A tati, znáš ještě nějaká jiná cizokrajná jídla, kromě těch černých buchet, které musí konzumovat můj školou povinný organismus?
3: No ovšem, třeba v Číně se jedí vlašťovčí hnízda, v Arábii kobylky.
2: No to přece není cizokrajné jídlo, kobylky.
3: Jak to, že ne? Co pak se to u nás jí?
2: No budeť ne, předevčírem jsme měli guláš z kobylky.
3: No a řekni, nebyl snad dobrý?
2: Je výborný. Měl jsem ho až do večera, jako žvejkačku.
3: Ale tobě pořád něco jde pod fousy.
2: Konstatuju oče, že vajelíčko je hladké, jako ohlen zimní stadion.
3: No to vím taky. Ale mlsný si, to je to. Abys věděl, uvařím něco sám. Najdi mi ruček kuchařskou knihu.
2: Tady je. Tati, ty máš tu knihu volně sypanou v krabici, až dí list je zvlášť. To je salát. Je, hele, tady je cizokrajných jídel.
3: Jak to? Co tam je?
2: No, třeba tady. Smažené syrečky na česneku s fazolovou marmeládou.
3: Cože to tam je?
2: No, nebo dál kuře s rajským protlakem a nudle sypané cizinými držkami a moučníky. Jitrnice dušená perníkem, uzený koláč a zmrzlina na špeku. Je to ti, uvař mi to.
3: Co to blekoceš? Pokaž, vždyť jsem si to myslel. Ještě si to víc přeházel. Co pak takhle se dá tohle vařit?
2: Jen to zkus, tati. Hůř to jistě nedopadne, než ty tetinčiny cizokrajné buchty na černo. Hehe.
0: Martin Klásek je tu dnes jako host v našem pořadu Hvězdné návraty. Martine, byly ty postavy vždycky oblečené tak, jak je známe dnes, nebo třeba ty oblečky museli i měnit?
1: Měnili oblečky dle potřeby, jo. A děláme to tak dodnes. My vlastně máme spoustu dublerů, které máme různě převlečené. Máme je například v zimním oblečení, když jsme hrávali jsme takovou klasickou scénku, kdy celá rodinka byla na klouzačce. Tak Hurvínek byl normálně v zimním, Mánička v zimním, Spejbl v zimním, měli přibitý lyže, Spejbl měl lyže, Hurvínek měl sáňky. No a takhle je vlastně převlíkáme dle potřeby. No.
0: Předpokládám, že těch chloutek je vlastně vícero. Kolik jich tak máte v divadle?
1: No, já jsem to poslední dobou moc nepočítal tedy, ale říkáme by očko, jak se správně česky říká, 20 párů ve čtyřech velikostech a dokonce máme spejbla, který je v životní velikosti vzrostlého muže taky, který funguje takhle v jednom večerním představení, kdy zpívá duet s šanzoniérem Igorem Ševo.
0: Jak se vodí taková velká loutka?
1: Ta velká loutka nemá nitě, ta má takové zvláštní vahadlo uprostřed těla a vlastně jsou dvě nitě jenom ke stehním, jaksi kostem, ale dřevěným a tím vlastně ten vodič toho spejbla ovládá.
0: Na přelomu 20. a 30. let bylo už duo Spejbl a Hurvínek tak populární, že vystupovalo dokonce i v Osvobozeném divadle, kde v té době bývalo vyprodáno. A Voskovec a Verich a Spejbl a Hurvínek, jinými slovy, tedy písmeny S plus H a V plus V, dokonce plánovali vzájemnou spolupráci. A některá představení dokonce přenášel i rozhlas. V té době se také Spejbl a Hurvínek začínají objevovat na dlouhohrajících deskách. A tak i díky tomu se nám dochovala třeba tahle malá, krátká ukázka, že bychom si zase zaspívali.
2: No a ičkrdle vám třeba zaspívám písničku Nepůjdu domů.

0: Martine, jsou někde dochované třeba i ty opravdu původní, skupovské, originální loutky?
1: Jsou ve Strakonicích muzeu, je jeden pár, v Plzni v muzeu je další pár, dokonce je jeden pár u Sergeje Obrazcova v Moskvě, v jeho muzeu, a jeden pár je, tuším, ještě na zámku Kratochvíli, jo? Ale myslím si, že tedy ty původní jsou v té Plzni.
0: Loutky si odpočinou a my si dáme další písničku. A po ní se opět vrátíme do toho dřevěného života z Pejbla a Hurvínka.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Víš, jak si naladíš legraci?
1: Nevím, no, zapnu si rádio a pustím si...
2: Hvězdné návraty.
0: No jo, no.
3: No jo, no, tak doufejme, že Hurvínek dál nebude zklamaný, protože Patrik Rozehnal a můj host Martin Klásek vám budeme společně vyprávět osudy těchto dvou postav v průběhu 20. století. A věnovat se budeme zahraničním úspěchům. V roce 1928 Spejbl s Hurvínkem poprvé překročili hranice, tehdy tedy jenom jako výstavní exponáty na výstavu v Baden-Badenu. Ale už o rok a měsíc později následoval triumfální zájezd. Směřoval do Paříže a bylo to u příležitosti druhého kongresu Mezinárodní loutkářské unie. Úspěšnou tip-top revue tam zhlédli diváci z nejméně 10 zemí a loutkám se dostalo nejen bouřlivých ovací, ale i řady lákavých a lukrativních nabídek. Třeba na roční hostování v cizině. Spejbl s Hurvínkem cestují dodnes. Ale Martine, jak vlastně cestují? Jako řádní cestující to asi ne.
1: Tak Spejbl s Hurvínkem mají každý vlastní pytlík, v tom jsou zabaleni a spolu s ostatními loutkami jsou v takzvaných transportních bednách, tam spinkají hezky. No a pokud letíme někam za moře, dejme tomu, tak prostě ty bedny spolu s konstrukcí, na které stojí loutkoherci a vodí, tak to se všechno naloží do kontejneru a buď to jede lodí měsíc dopředu, anebo to letí s námi letadlem.
3: Ztratili se někdy?
1: Neztratili se nám, ale jednou nám schořeli. Schořeli nám, tuším, to bylo v roce 77, nebo tak nějak. A bylo to v tehdejším východním Německu. A při převozu autobusu, kde byl celý náš fundus ze servisu, za námi

0: do jednoho města, kde jsme byli ubytováni, protože jsme museli z místa, kde se ten autobus zastavil, tak bychom museli odjet náhradním nějakým autobusem, který ta agentura sehnala. Tento autobus byl odvlečen do servisu a když ten řidič potom sám jel za námi, tak se ten autobus vzňal a ty loutky nám kompletně schořely. Dokonce ještě on chtěl zachránit toho Spejbla s Urvínkem, otevřel tu bednu, to už všechno hořelo okolo a jak to vyhodil, tak to chytlo, jak se říká, luft a ještě i ty loutky ve svých dřevěných malinkých kufříčkách, kdy tenkrát byly, se vzňaly a schořely taky.
1: Tak národní poklad nám schořel, ale naštěstí to nebyly jediné loutky. Takže odkaz Josefa Skupy může žít dál, nejen u nás, ale i v zahraničí. A také na deskách, v rozhlase i televizi, ale i ve filmu. Co nás čeká teď? Samozřejmě báječný humor Hurvínka a pozor, teď také Máničky. Ta se rozčiluje nad tím, že Hurvínek nebyl ve škole.
2: Přál bych ti zažít ten domácí teror, co jsem si zažil.
3: Moje vysvědčení nepomohlo.
2: Ne, protože došlo nakonec i na to moje.
3: Aj, aj, co pan Spejbl říkal?
2: Mám vynechat neslušná slova?
3: Určitě.
2: Tak v tom případě neříkal vůbec nic.
3: No jo, tak se musíš trochu snažit, učit se.
2: Máni.
3: Jaké máni? Znám tě. No schválně, když se tady celý den pováluješ, už ses naučil tu básničku, co máme za úkol?
2: Ne, tak Julda mi to nedovolil.
3: Nelži.
2: Fakt. Zakázal mi vzít učebnici do rukou, dokud je nebudu mít čisté.
3: Ty se brepta.
2: Ale nechceš si povídat o něčem jiném. Pořád jenom škola, škola, škola. Už jsem z toho na hlavu.
3: No ještě to v té škole musíš pár let vydržet. No a vůbec už ses rozhodl, kam půjdeš po škole?
2: Jako vždycky, domů.
3: Ale já myslela, co budeš dělat.
2: To co vždycky, spát.
3: No jo, no. A proč jsi dneska nešel do školy? Teď ale doopravdy, Hurvínku.
2: Protože učitelka řekla, že kdo nemá všechny domácí úkoly, ať se jí neukazuje.
3: No jo, to já na svůj úkol nikdy nezapomenu.
2: Bodejť, šprtka.
3: Jo, nejsem šprtka, já jsem nadaná. Tedy nechci se chlubit, ale jsem ve třídě první v počítání, první ve čtení a první jsem hotová se slohovými úkoly. No, a co ty?
2: Já jsem zase první ze školy doma.
3: Ale musím ti říct, že máš smůlu, víš, protože dneska to bylo ve škole prýma. No, představ si, paní učitelka nám celou hodinu vyprávěla všelijaké zajímavosti, víš, třeba, že máme sklo od Číňanů, kalendář od Římanů, číslice od Arabů.
2: No vidíš, no. A my zase doma máme vysavač od Nováku, žehlící prkno od Dvořáku a žehličku od paní Kateřiny.
3: To by mě zajímalo, k čemu vám dvěma je žehlička nebo vysavač.
2: Ne, proč?
3: No počkej, nebo taky vykládala paní učitelka, že každý rok spotřebujeme 3 kilogramy toaletního papíru na hlavu.
2: Na hlavu?
3: No. A třetí hodinu jsem se zapsala na angličtinu a učili jsme se celé 2 hodiny.
2: A už se s nějakým Angličanem domluvíš?
3: No s takovým, co se učil anglicky 2 hodiny, ano.
2: No nechci tě vyhánět, pochlubila ses, tak bys měla jít. Nějak mi z tebe stoupá teplota.
3: Jo, jo.
2: Opravdu?
3: Kdo lže, ten ze zelená. Řekl Hurvínek a obrostl mechem.
2: Máni, ty jsi taky všimla, že jsem nějaký zelený.
3: Cože?
2: Nerad ti to říkám, ale asi budu blinkat.
3: Jo, tak to já raději jdu.
2: Jdi.
3: A Hurvínku, zítra už do školy půjdeš?
2: Vždyť jsem ti povídal, že se mi nějak přitížilo.
3: Jo, to je škoda. Zrovna když jedeme na školu v přírodě, budeme stanovat.
2: Ano.
3: No.
2: Já ti nějak pozoruju, už je mi líp.
3: Takže bys šel ještě dneska ven.
2: Jo.
3: Jo, a kdy se sejdeme?
2: Buď v 5 u pošty, jo.
3: Platí. A kdy přijdeš ty?
2: To se uvidí. Ha, ha.
1: Posloucháte pořad věnovaný Spejblu a Hurvínkovi. Převážná část produkce tohoto divadla se hraje u nás doma, v Praze. Ale divadlo několikrát během sezóny podniká krátké i dlouhodobé zahraniční zájezdy. Do dnešních dnů znají Hurvínka i Spejbla, tak například v Německu, ve Spojených státech, Kanadě, Japonsku, také na Tajvanu, v Indii, Egyptě, Jordánsku, v Mexiku, Španělsku. Prostě všude možně. Mimochodem, kolik řečí už musí tedy Hurvínek a Spejbl umět, aby dokázali bavit dětské diváky na celé planetě? Martine Klásku.
0: Tak promluvili ve 20 řečech.
1: Která je nejtěžší?
0: Pro mě teda osobně byla nejtěžší čínština. Ta čínština se vyznačuje tím, že já čínsky neumím pochopitelně, ale pracovali jsme na tom s překladateli a učili jsme se to napřed vlastně vůbec číst, vyslovovat ten text a pak jsme se do toho snažili dávat nějaké herecké důrazy, akcenty a podobně. A to bylo nesmírně obtížné, protože Čína se vyznačuje čtyřmi významotvornými tóny. To znamená, když ten tón spletete uprostřed té věty, tak ta věta se stane nesrozumitelnou.
1: A už se vám to stalo?
0: Mohlo se to stát, ale my jsme tam měli člověka, který teda byl Němec, my jsme s ním mluvili německy a on nám pořád dával kondice během toho turné. My jsme byli na Tajvanu jsme měli dvě turné a říkal, tady si to trošku udělal, tady to zaznělo malinko, víš, tady by tomu nerozuměli nebo jo, a tak dále, takže jsme to, vlastně celý to turné jsme pořád pilovali ty textíky, takže žádná legrace to nebyla.
1: Pamatujete si ještě něco čínsky nebo japonsky?
0: Počkejte. My jsme měli takový pořad, kdy jsme jezdili právě do těchto exotických zemí a tam vždycky Hurvínek na koloběžce vyjel na začátku, na Forbínu a pozdravil publiku. A sice česky a říkal,
2: dobrý den, milí člobrýčko, je člobrdinky, jak vás vítám na našem představení.
0: A teď řekl na tom Tajvanu. A oni zařvali, všichni napřed koukali jak vrány, jak se říká, nerozuměli a teď zařvali a všechno bylo v pořádku. Já jsem se uklidnil, že mi rozumí. No a to znamenalo, já jsem věděl, že mi nebudete rozumět, když budu mluvit česky.
1: Ano, je to lepší, aby Hurvínek mluvil česky. Třeba i v té další nachystané ukázce v našem pořadu.
2: Tadudo! Tadí! Nic. Teda to je nějaká rodičovská péče tohleto? Jakou já mám smůlu na rodiče? Chudák dítě, aby si vyrvalo mandle a otcovi je to fuk. Tati!
4: Už. Já jsem ti vybaloval kufr. No, tak, co pak si přeješ, synáčku?
2: Čajíček.
4: Ano, hned to bude.
2: Ale pospěš si, jo.
4: Už se nese čajíček, Hurvínku.
2: Děkuju, taťulínku.
4: Takovéhle pohodlí si pod stanem neměl, viď?
2: To ne.
4: No to věřím.
2: A víš proč?
4: No nevím.
2: Protože nám někdo ukradl stan. Jo, spali jsme s Máničkou pod širákem.
4: Dítě moje nešťastný.
2: Viď, to jsem ale chudáček, viď. A taťuldo, já bych si malinko osladil život, trošku cukříčku by nebylo.
4: Cukříček, ano, hned to bude, už běžím.
2: Utíkej. No, hezky poslouchá.
1: To byl Hurvínek, jak ho neznáme. Využíval svého tatínka. No nevím, jestli by si neměl stěžovat někde třeba na úřadu sociální péče. Ale vraťme se k zahraničním úspěchům. Mluvili jsme tu o japonštině, čínštině. Jaké další řeči ovládá ještě Hurvínek a Spejbl?
0: To je to tež, co jsem řekl vlastně v té čínštině, tak tohle bylo arabsky. A
1: čínštinu a japonštinu asi musíte často zmiňovat. Ale možná se zapomíná i na ten nám bližší jazyk. To je ta němčina. Jak by zněl Hurvínek se Spejblem?
0: Tak Němci to mají rádi, musím ještě předeslat, protože jim se hrozně líbí náš akcent. Oni říkají Francouzi a vy Češi, to je tak zůz, to je tak sladký. Takže to už jsou body pro nás, samozřejmě. A když se ještě promluví těmi podivnými hlásky a navíc to říkají ty podivné figurky, tak oni šílej blahem. Jo? Tak co bych vám

0: třeba ukázal, tak třeba
1: Fati, was ist das eigentlich die Liebe?
2: Ja, mein Lieber, schwer zu sagen.
1: Warum?
2: Du würdest es sowieso nicht begreifen.
1: Ach so.
3: Budeme se bavit dál. Se Spejblem i Hurvínkem, s Máničkou i tetou Kateřinou. Budeme se bavit už za chvíli.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
5: Víte co, pane Spejble, kvůli vám jsem ochotna vzpomínat jen na to dobré a zapomenout na všechno,

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Dnes vás baví Spejbe a Hurvínek.
2: Jo.
3: Myslím, že to děláte dobře a já vám děkuju. A ještě chvíli s námi tihle dva vydrží. Stejně jako náš host Martin Klásek. Víte, co by mě zajímalo? Chodí děti vlastně třeba po představení pro autogramy?
4: Od Spejbla a Hurvínka. Tak přijdou a oni vlastně nevědí a tak koukají, že jo, a proč ten pán se podepisuje, takže pak jsme pořídili fotky, že jo, aby to bylo jasný, že se na to podepisuje. Ale tak někdy jako legrácku tam udělám i ten, že se podepíše teda ten Martin Klásek a pak taky ten Hurvínek, že jo, a ten Spejbl, no.
3: Mě tak napadá, má vůbec Spejbl s Hurvínkem nějaké příjmení?
4: Tak Spejbl je Josef, takže příjmení je Spejbl.
3: Aha.
4: No a Hurvínek je tím pádem Spejbl, že?
3: No tak to jsem nevěděl.
4: No nic lepšího mě nenapadá.
3: V našem pořadu jsme zmiňovali už osud Spejbla, tedy jak přišel na svět, jak přišel ke svému jménu Hurvínek. Ze začátku mu dokonce říkali Spejblík nebo také Spejblátko, ale záhy ho přejmenovali na Hurvínka. A o tomhle jménu existuje několik verzí. Z toho jedna je docela pikantní. Nahrazuje totiž písmeno H písmenem K. Doplňte si sami. Vysvětluje to fakt, že Hurvínek prostě nemá maminku. Na tuhle často kladenou otázku se dokonce pokoušela odpovědět i Skupova parodie populární písničky Jarky Motla Maminko Mámo, kterou Skupa nahrál už v roce 1929 na jednu ze svých prvních gramofonových desek. Tak si ji teď poslechněte, protože i Hurvínek se ptá, jak to, že nemá maminku a jak přišel na svět.
5: Tati, poslechni, já bych dneska tak rád ti něco řekl, ale já mám strach, aby si mě nenapráskal.
6: No, ale proč bych tě měl napráskat? Tak co chceš?
5: Tati, opravdu mě nezřežeš?
6: Co bych tě zřezal? Tak mluv, co chceš? No, co pak je? No?
5: Tatíčku, táto, chtěl bych rád na něco se tě pozeptat. To bych od tebe, víš, moc rád slyšel, jak ty si ke mně vlastně přišel. Tatíčku, táto, povídám.
6: No?
5: Odpust, že se

0: Vypadá to, že v historii má Spejbl i Hruvínek takřka stejný hlas. Ten jim propůjčuje už čtvrtý a pátý muž. Tím prvním byl Josef Skupa. Po jeho smrti a po druhé světové válce se kormidla ujal Miloš Kiršner. A i za jeho života už začal učit svého nástupce Martina Kláska. Ten ukončil svou aktivní roli v roce 2022 a od té doby Hurvínka i Spejbla mluví Martin Trecha, který se střídá i s Michalem Bartákem. Během té dlouhé historie se ti dva dřevění herci ocitli na divadelních prknech, v televizi, rozhlase, v novinách, dokonce už i na internetu. A co film? Možná by nám mohl odpovědět Martin Klásek sám.
1: Taky natočili nějaké filmy. Jiří Trnka s nimi natočil film, Břetislav Pojar také natočil film, ale bylo to s minimem textu, nebylo to úplně to typické vlastně pro ně, ale výtvarně jsou nesmírně hezký ty filmy. A my už jsme měli jeden náš vlastně spoluautor a autor už měl napsán taky pro nás scénář, který se měl realizovat, ale to se vlastně na to konto se rozjela vlastně ta válka nebo ten soud o autorská práva na Spejbla a Hurvínka. Tím pádem my jsme o film přišli, protože to trvalo a táhlo se to tak dlouho, že už je to pryč. A teď vlastně vznikl film s podobnou tematikou, to je ten Kozí příběh.
0: A přibyly i další. V roce 2025 třeba Loutkový Pohádky pro Hurvínka, nebo v roce 2026 Hurvínkova cesta do Tramtárie. Ještě stihneme jednu krátkou ukázku od Spejbla a Hurvínka. Tak tady jí máte.
2: Ahoj, taťuldo. Je, co to tu máš za fošny?
3: Žádné fošny, Hurvajs, ale brž sportovní náčiní. Co pak nevidíš, že jsou to lyže?
2: Tohle, lyže, ty dvě zahmuté dřevěné traverzy.
3: Nepomluvíme lyže, ano. Je to náčiní fortelné, podívej, no, ale a bytelné.

0: Nikdy mě nesklamali, chlapče, nikdy jsem je nezlomil.
1: Bodek by si zlomil, to by ti je musela přejet 111 Tatra. A ty halapartny s talířem na konci snad to nejsou?
0: No hole.
1: Hole?
0: No.
1: To ti půjčili v nějakém muzeu?
0: Ale prosím tebe, to je mé náčiní z doby bujaré mladosti, kdy jsem svištěl po prudkých stráních horských velikánů.
1: Po velikánech jsi svištěl?
0: No, jsem svištěl.
1: A proč už nesvištíš?
0: No to víš, léta přišla, životní boj na mě dotíral, na svištění nebyl čas. Teď však bude jinak, Hurvajs. Rozhodl jsem se, že opětně obnovím svůj lyžařský um.
1: Jestli tomu správně rozumím, chceš opět zkusit lyžovat?
0: No ovšem, je to sport na zdravém povětří, rozumíš? No a musím přece něco udělat pro své zdraví, žáno.
1: Například si vyvrknout nohu.
0: Hele, nevykládej. Abys věděl, pojedeme na hory.
2: Jsme na konci toho dnešního vydání a je velmi pěkné zjistit, že když mluvíte o někom, kdo vás celou hodinu bavil, že nikdy nebudete muset říct, bohužel, tihle dva už nás opustili. Jsou dřevění a tak jsou tady navěky. Možná i tohle by si měli uvědomit pánové nahoře a vyhlásit je jako náš český národní poklad. Možná, že by stály i o značku Evropské unie. Ale co už mají? Třeba pomníky. Takže se mějte hezky, smějte se, i když ti, co vás baví, jsou dřevění. Nakonec úsměv na tváři mají pořád. I vy ho můžete mít.

0: bylo všechno, jo?
1: No už to tak vypadá, hochu. Tak se koukej obouvat, jdeme domů.
0: Tak jo, naschledanou.
1: Zase někdy na Českém rozhlase...

Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.